Píseň Jen se hádej, která naše dnešní setkání zahájila, jsem si v roce 1978 našel v repertoáru velšské zpěvačky Bonnie Tyler, interpretky s hlasem jako struhadlo. V originále se skladba jmenuje It's a Hardy, je to srdcebol. O rok dříve se vyšplhala až na třetí příčku amerického a čtvrté místo britského žebříčku, zatímco v zemích jako Austrálie, Kanada, Francie, Švédsko a Německo obsadila dokonce místo první. A právě univerzální poprokové zpěvačce Bonnie Tyler, která ve svých písních zdařile spojuje disco, hard rock a elegantní pop, jsem věnoval dnešní díl své rozhlasové diskotéky. So

prodavačka bonbónů v supermarketu začínala zpívat po večerech v hospodách a barech pod pseudonymem Shireen a žádný velký úspěch vlastně ani nevěřila. Když navíc talentovaná rodačka z velšského města Swansea, Gaynor Hopkins, jak zní její rodné jméno, přišla v polovině 70. let o hlas. Vypadalo to na definitivní konec se zpěvem. Posledním pokusem byla operace uzlíků na hlasivkách, neboli noduli cantatorum, která se sice zdařila, ale její zpěv už pak zdaleka nezněl jako skřivánčí árie. Možná to bylo její štěstí. Z reprobeden se linul hrubý syrový chraplák, s nímž se mohla měřit snad jenom Janis Joplin blahé paměti. A právě onen jakoby vypitý hlas se stal nejtypičtějším rysem pro novou kariéru zpěvačky, která si zvolila umělecké jméno Bonnie Tyler. V polovině 70. let ji v jednom nočním klubu objevili známý jazzový tenor saxofonista a majitel londýnského jazzového nočního klubu Ronnie Scott a kytarista a skladatel Stevie Wolfe. Okamžitě si uvědomili, jak cenou devizou taková barva hlasu je. V klubu, kde na ní Scott s Wolfem náhodou narazili, zpívala už 8. rokem a neměla doposud žádnou gramofonovou nahrávku. Začali tedy pro ní chystat repertoár. První single sice propadl na celé čáře, ale píseň Lost in France, ztracená ve Francii, už byl trefou do černého. Díky ní měla Bonnie Tyler v rodné Británii první hit a uspěla rovněž v hitparádách na evropském kontinentu. Paradoxem je, že tahle píseň dlouho nevyšla ve Francii, byť má v názvu zemi galského kohouta, a je to právě Francie, kde Bonnie Tyler pak sklízela jeden úspěch za druhým a kde se těší dodnes mimořádné oblibě.

V roce 1982, kdy jí bylo 29, změnila Bonnie Tyler gramofonovou firmu, stejně jako své ústřední skladatele a producenty. Ujal se jí Jim Steinman, famózní skladatel a producent, který se proslavil jedním z největších evergreenů rockové historie, metalově pompézním albem Bat Out of Hell se zpěvákem Meat Loafem. Ani v případě Bonnie Tyler Jim Steinman nesklamal a napsal pro ní dvě alba plné vznosných, patetických, dramatických písní, které útočí na duše a city žen. Mimořádně se jim povedla hlavně píseň Total Eclipse of the Heart, úplné zatmění srdce. V roce 1983 byla první jak v britském, tak v americkém žebříčku nejprodávanějších singlů.

Píseň Total Eclipse of the Heart pochází z alba Faster than the Speed of Night, rychlejší než rychlost noci. Napsal ji a produkoval ji dnes už zmíněný Jim Steinman. Ten je rovněž autorem následujícího mohutného dramatického duetu Loving You is a Dirty Job, but Somebody's Gotta Do It. Milovat tě je špinavá práce, ale někdo ji dělat musí, který Bonnie Tyler naspívala s americkým vokalistou, skladatelem, instrumentalistou a producentem Toddem Rundgrenem. Při nahrávání se oběma zpěváků museli doslova trhat plíce a to samé se podle mne dodnes děje se srdci vděčných posluchaček. Tak si teď tuhle brilantně vygradovanou píseň s fantastickými pěveckými výkony obou protagonistů dopřejeme i my.

80. léta byla pro Bonnie Tyler mimořádně úspěšná. Byla třikrát nominována nejen na výroční americkou hudební cenu Grammy, ale rovněž třikrát i na cenu Brit ve své vlasti. Dařilo se rovněž jejímu duetu A Rockin' Good Way, Hezky se kolébáme, který naspívala se svým krajanem, britským rock'n'rollovým zpěvákem Shakin' Stevensem. Právě tuhle píseň teď uslyšíte v české verzi v podání Václava Neckáře a Věry Špinarové, zpěvačky, která už několikrát úspěšně sahla do zpěvníku Bonnie Tyler. Textař Eduard Krečmar skladbu nazval Nádherný den.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Bonnie Tyler, které se od začátku její pěvecké kariéry přezdívá Rod Stewart v sukních, po léta úzkostlivě tajila datum svého narození. Až v posledních letech s tím přestala dělat tajnosti, a proto víme, že je ročník 1953. Na téma svého věku nedávno prohlásila. Rozhodně, ale ještě nejsem žádná vykopávka. Baladu nebo rock umím vypálit jako málo která dvacítka. Ty současné načančané holčičky z hitparád pořád přespívám levou zadní. Bonnie Tyler se v 70. letech provdala za někdejšího trenéra juda Roberta Sullivana, ale manželům se nikdy nepodařilo mít potomka. Přes svého muže je Bonnie Tyler v příbuzenském vztahu s velšskou herečkou Catherine Zeta-Jones. Když si před 14 lety brala v New Yorkském hotelu Plaza za manžela amerického herce Michaela Douglase, Bonnie jim na svatbě zaspívala svůj velký hit, který jste dnes už slyšeli, píseň Total Eclipse of the Heart. S manželem, který doprovází na všech cestách, žije Bonnie Tyler střídavě ve vile na jeho portugalském pobřeží a v Německu. Honoráře, které získala za své nahrávky, vložila Bonnie především do nákupu nemovitostí. A tak dnes vlastní pozemky a reality nejen v Portugalsku, ale třeba na Novém Zélandu a také 22 domů v Londýně. Abych nezapomněl také kamenolom nedaleko královského zámku Windsor či 65 stájí, které nabízejí zájemcům pronájem koní na projížďky malebnou krajinou.

Bonnie Tyler dospívala píseň Islands, ostrovy, kterou ve druhé polovině 80. let natočil s britským rockovým impresionistou, kytarovým mágem a multiinstrumentalistou Mikem Oldfieldem, který pro ní píseň složil. Začátkem 90. let vydala Bonnie Tyler mimořádně úspěšné album Bitter Blue, hořko smutná, na kterém se podílel tým velkých hvězd v čele s Royem Bittenem, mimochodem klávesistou doprovodné skupiny Bruce Springsteena. Bitten celé album také produkoval.

Bonnie Tyler se nikde nedočtete žádné bulvární drby nebo skandální informace. O to víc je jí však stále slyšet v rozhlasových stanicích celého světa. Jako osobnost je totiž pro svět hlavního proudu světové populární hudby naprosto neodmyslitelná. Jakékoliv aféry jsou jí cizí a, jak nedávno prozradila, nikdy jí ani ve snu nenapadlo řešit problémy tak, jako to často dělají jiní zpěváci a herci, tedy alkoholem a drogami. A co dělá Bonnie Tyler po těch letech v showbiznisu největší radost? To, že se její písničky vždycky líbily její mamince, která byla velkou milovnicí opery. A také to, že v publiku na svých koncertech vidí rodiče s dětmi. Nade všechny Grammy světa a další trofeje je skutečnost, že je stále zpěvačkou pro celou rodinu. Dokázalo to i album Heart Strings, struny srdce, které natočila před 11 lety v Praze s pražským filharmonickým orchestrem a na kterém se pustila do hitů z repertoáru Phila Collinse, Bruce Springsteena, Bona Voxe ze skupiny U2 nebo Roye Orbisona.

Pokud vám píseň It's Over je povšem, kterou jste slyšeli v osobitém podání Bonnie Tyler, připadala povědomá, nemýlíte se. Už v roce 1965 se mi totiž naspíval s českým textem Jiřího Štajdla a pod názvem Tak zůstaň. Vodky tkám ještě dej a potom se tedy měj. Od roku 2013 si Bonnie Tyler mnoho slibovala. V mece světové country music v americkém Nashvilleu nahrála s tamními muzikanty album Rocks and Honey, Skály a med. Na něm se objevila i píseň Believe in me, Ve mně věř, kterou složil dnes už zmíněný Desmond Child. A právě s ní Bonnie Tyler loni reprezentovala Velkou Británii ve švédském Malmö na 58. ročníku Velké ceny Eurovize. A jak dopadla? Neslavně. Dostala se sice až do finále, ale nakonec skončila 19. Tak to jsem dopadl tenkrát vlastně lépe. Skončil jsem 13. Ale na rozdíl ode mě jí tento neúspěch tak znechutil, že byť se její soutěžní písni slušně dařilo v evropských hitparádách, rozhodla se ji nikdy neuvádět na svých koncertech.

0: Believe in me. A po loňském eurovizním příspěvku Bonnie Tyler je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Kdo neví, co znamená nebych, je to chudák, smolař, neúspěšný, bezmocný, ztracená existence. Nebych zaparkoval v Rušné ulici v Tel Avivu. Právě když šel kolem strážník, zeptal se, smím si tady zaparkovat? Tady se nesmí parkovat, odpověděl strážník. Jak to? Podívejte se, co jich tady parkuje. Ti snad smějí? No, ty se mě neptali.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: A to je pro dnešek z mého rozhlasového seriálu úplně všechno. Ze studia odcházím s vírou, že se za týden s vámi se všemi opět sejdu ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se krásně, váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: léta běží, vážení.
1: Prosím, připraví se Saturnin, pan Zima. Připraví se pan Zima na jeviště.

Poznáváte? To zpívá Josef Zíma. Hraje Saturnina Bramboru v lidové operetě Pod Skalák. S úspěchem ji dávají v pražském hudebním divadle v Karlíně.

0: A jaká je silnice bílá v životě tohoto známého herce a zpěváka? Takže i za naše posluchače prosíme. Pane Zimo, na scénu, i když máte dnes ty narozeniny.
1: V tom Karlíně, to mě právě moc těší, že jsem tu příležitost dostal, protože já jsem se tam vlastně po mnoha letech zase vrátil. Já jsem tam už hrával před více než 25 lety. Hrál jsem tam ku příkladu v Divotvorném hrnci Woodyho, pak jsem tam hrál D'Artagnana ve Frimlových třech mušketýrech. Takže pro mě vlastně to byl takovej návrat zase do těch míst, která jsem tak dobře a důvěrně znal.
2: A diváci, jak vás přijali v Karlíně?
1: No, zaplať pánbů, musím říct, že přijali celé to představení jako takové, celou tu hru, tu inscenaci, všechny herecké výkony. Bylo to něco takového, co už jsem dlouho na divadle nezažil. Takový ohlas, takovou atmosféru, jako kdyby tam najednou začali chodit lidi, kteří prostě přijdou do divadla bez nějakých těch takových aspektů kritických, nebo no, ukažte nám, to jsme zvědaví, co nám dneska předvedete, že prostě přijdou a chtějí se bavit, chtějí prostě něco vidět.
2: Co vám dalo to období? Ta léta, kdy jste byl přijat Janem Verichem do divadla v ABC?
1: No tak ještě musím připojit, že já jsem tam vlastně nastoupil do hry Husaři, do Brálových husarů v roce 1957, kdy mi Jan Verich nabídl jaksi pohostinské účinkování v této hře. Ta už byla na repertoáru a já jsem do ní vlastně vstoupil. A hned ten první večer, když jsem měl za sebou to první představení, tak mi Jan Verich nabídl angažmá. A když jsem dostal tuhle tu ideální nabídku od Jana Vericha, tak jsem prostě byl šťastný, že jsem se do divadla, do dnešního divadla ABC tedy dostal. A pro mě to bylo pokračování školy, protože já jsem si nejvíc vážil a to jsem se snažil naučit od Jana Vericha. On totiž neuměl říct na jevišti nic falešně. Všechno, co on tam řekl, všechno to byla pravda, myslím jako v tom hereckém projevu.
2: A Jan Verich jako ředitel byl přísný?
1: Byl přísný. Já si vzpomínám, jednou jsme se dostali do takové svízelné situace, že byla nějaká premiéra, v které jsem třeba já nehrál a chtěl jsem se na tu premiéru jít podívat a spolu se mnou i všichni další mnozí kolegové a kolegyně. A nějak z administrativních důvodů, nebo jak známo, hlavně se museli ty lístky dávat všem možným výborům a ministerstvům a já nevím, a oni tam třeba mnohdy ani nepřišli ty lidi, nebo tam poslali někoho jiného, i když ve Verichově případě no, většinou vždycky všichni šli. Jo. Ale a my jako herci z toho divadla jsme třeba dostávali lístky, pokud jsme je vůbec dostali až někam do předposlední řady, a tak jsme z toho byli takový nešťastní. A jednou to někdo prostě Verichovi řekl. A Verich se tenkrát strašně rozčílil na toho svého kolegu, který to měl jako na starosti, a vydupal si a nařídil, že prostě herci z jeho divadla, jeho kolegové, musí mít na jeho premiéru ty nejlepší lístky, a to se nám strašně jako líbilo, protože on si skutečně herců nesmírně vážil. Ovšem nějaké takové třeba věci kázeňského charakteru, víte, nebo tak, kdyby jako někdo to přehnal třeba s alkoholem, tak to stíral, to velice tvrdě pronásledoval a byl ochoten se na místě z těchto důvodů třeba s tím kolegou navždycky rozloučit. V tom byl zase jako opravdu ředitel, ale nakonec, jak se patří, tak to má být.
2: Také se přihlásili filmaři s rolí prince v pohádce Princezna se zlatou hvězdou na čele. A hrál jste s takovými osobnostmi, jako byl Smolík, Kohout, Pištěk, Neumann?
1: Ano, já jsem byl hrozně rád, že jsem měl taky možnost se seznámit s lidmi, který jsem si strašně vážil. Byl to především režisér toho filmu McFridge a potom ti, o kterých jste se zmínil, to byla pro mě zase taková obrovská podsta a zároveň tedy zase, jak se říká, šprajc. Když člověk byl před kamerou s panem Neumannem a s panem Pištěkem a s panem Kohoutem, no tak to musel Safra teda se snažit a přidat, aby jaksi vedle nich nezanik, protože to byly takové osobnosti, že to nebyla legrace. To skutečně člověk musel vydávat nebo se snažit vydávat to nejlepší, aby byl aspoň rovnocenným protihráčem.
2: Byli aspoň na vás chovývaví tyto spoluherci?
1: Oni byli strašně zlatí. Skutečně, oni byli tak strašně laskaví, tak strašně pomáhali při té práci, že za chvilku člověk jako vůbec neměl pocit nějakého kandrdase, nějakého začátečníka, a bylo mi prostě s nima strašně fajn. A oni taky, oni se dokázali bavit, oni byli vám někdy jako malí děti. A tam byla taková situace, já nevím, jestli si vzpomínáte, když já se tam poprvé vlastně objevím na plátně, přijdu do té kuchyně a ten kuchař, který ho hrál právě Stanislav Neumann, mi tam přináší v míse šlehačku, protože jsem vždycky už jako od dětství, když jsem do té kuchyně přišel, tak jsem tam ochutnával a ochutnával jsem tu šlehačku z té mísy. No a on mi tam taky skutečně přines a já jsem tou sběračkou nebo s tou vařečkou jsem si tam nabral a jsem to olizoval. Ale když jsme tuto scénu připravovali, tak pan režisér Frič musel tu mísu s tou šlehačkou nechat odnést a přines to až na skutečně takzvané ostré natáčení, když už se jelo na ostro, protože...
2: Už by nic nezbylo.
1: Pan Pišček, pan Neumann, pan Kohout, ty našli v té šlehačce takové zalíbení při těch zkouškách, že tam pořád těma prstama v tom hrabali. Pan Pišček už měl šlehačku všude na fousech. No byla to krásná taková situace. Frič jim říkal, ale kluci, teď vy jste jako opravdu jako malí caparti, což bylo takový krásný, když těmhle těm bardům už v pokročilém věku, že jo, těmhle těm hvězdám českého divadla, on takhle říkal, tak kluci, už neblbněte, já to musím nechat odníst tu šlehačku, nebo nám tam nic nezbyde na to natáčení.
2: Ale z rádia a zejména z televize vás známe jako zpěváka. Zpěvák Josef Zíma.
1: No tak byl jsem z takové hudební rodiny, že u nás se muzicírovalo doma, maminka hezky zpívala s tatínkama, ještě s dvěma pány jsme třeba dělali takový rodinný kvartet komorní, i na housle jsem hrál jeden čas, ne příliš dlouhý, na klavír samozřejmě, takže já jsem k tomu měl vztah. Já jsem ovšem samozřejmě jako každý kluk tenkrát v té pováleční době, tak jsem byl fanda do jazzu, do swingu, do té, jak se tomu říká dnes, taneční hudby. No a já jsem tedy jako už, když jsem přišel na tu školu, na tu dramatickou konzervatoř, později na DAMU, tak jsem třeba tam účinkoval v uměleckém souboru Pražské konzervatoře, jo, takže tam už jsem zpíval třeba i tak něco povídal, no jako na té vojně později, takže jsem pořád jako byl u toho. A když jsem se vrátil potom do Prahy po tom jednoročním působení v Městském oblastním divadle v Benešově, tak za mnou přišel Alexej Fried, dirigent, který založil tenkrát orchestr, který nesl název nebo jméno Jaroslava Ježka. To byl takový nový orchestr, který chtěl jako pokračovat v té tradici nebo aspoň jako posunovat tu naší taneční muziku kousek zase dál. Víte, ona v té době celkem ta situace nebyla příliš příznivá pro takovou tu muziku vyloženě americkou. Jo? To se tvrdě proti tomu šlo. A tohle to byl trošku kompromis, že my jsme v tomhletom souboru zpívali jak Ježkovy písničky, tak i písničky našich současných skladatelů a tak i třeba písničky tenkrát v té době ještě po válce, spoustu ruských písniček hezkých, tak to se tam všechno v tomhletom tělese, v tomhletom souboru se tam to všechno hrálo a zpívalo. Tak mě opět ten Alexej Fried zavolal jednou a říkal mi, jestli bych neměl chuť natočit s ním gramofonovou desku. Byla to tenkrát jeho písnička, kterou on napsal a jmenovalo se to, myslím, Ostýchavý ta skladba, ten název teda její, a to byla vlastně moje první nahrávka v rozhlase někdy v roce 1953 nebo tak nějak, já už to ani snad dokonce tu desku nemám, ale myslím, že v rozhlase tam je...

0: To byla moje první nahrávka. No a pak už to, by se dalo říct, šlo jedno za druhým, že? Ale to jsem se dlouhá léta věnoval té muzice taneční. Já ji mám teda, abych pravdu řekl, do dneška rád. Rád ji poslouchám, hlavně tu swingovou muziku z této éry. A měl jsem právě tu možnost těch muzikálových představení, ať už to bylo v ABC nebo v těch pohostinských divadlech, pořád jako se tomu, i v době, když už jsem dělal úplně jiný žánr, jako tu lidovku by se dalo říct dneska, tak pořád jsem byl v kontaktu i s touhletou muzikou. No, ale abych se vrátil k tomu zpívání samotnému, tak takhle to prakticky probíhalo pořád. Pak jsem vlastně přišel do divadla, který se zabývalo hudbou, že jo, do Werichova divadla. No a i když potom už tato éra Wericha skončila, nebo bylo nutno ji skončit tenkrát na základě těch politických poměrů, politických časů, které byly, a pan Werich byl vlastně odstaven velice tvrdě a krutě odstaven od veškeré práce, a my jsme sfúzovali s městskými divadly pražskými, s panem ředitelem Ornestem, který měl dál to pochopení pro to, aby se v tom divadle ABC ta tradice hudebního divadla udržovala, takže tam jsme ty muzikály od Řeka Zorby až po Aleluja Dobří lidé a po další a další Expresso Bongo, a to bych jich mohl jmenovat celou řadu, tak jsme to tam pořád dělali a já jsem pořád měl tu možnost se tomu zpívání i hraní dohromady, i vlastně tancování věnovat jaksi kompletně.
1: Ale víme, že jste také sám skládal písničky.
0: Ano, taky jsem se pokoušel právě v té taneční éře, jsem se pokoušel, pár těch písniček dokonce i vyšlo na gramofonových deskách nebo byly natočené v rozhlase, tak mohl bych jmenovat třeba Džinu, že jo, takový z těch nejznámějších, tak to byla taková písnička, která tenkrát vyhrála jedno to kolo těch televizních písniček pro všední den, nebo tak nějak se to přibližně jmenovalo, co uváděl Vladimír Dvořák, že jo, před těmi lety mnoha. Takže pouštěl jsem se do toho, dělal jsem převážně texty, jsem textoval písničky třeba i cizí provenience, že ono, na který tady text nebyl zrovna, a taky jsem se pokusil napsat svých pár melodií i textů dohromady. Potom samozřejmě v době tak před 70. rokem přišel režisér Podskalský, pokud si dobře vzpomínám, na to, že by se mohly trošku oživit lidové písničky a mnohdy i národní, kterým doba příliš nepřála, protože i pro ty odborníky na svazu skladatelů a tak dále ta dechovka, bylo to pro ně něco méně cenného, něco prostě takového, jako nechci říkat odpad, ale takového to něco přízemního, co jako nemá příliš veliké kvality. No a zásluhou toho Zdeňka Podskalského, který začal dělat v televizi Babičinu krabičku, na tu si jistě dobře vzpomínáte, a angažoval nás tam vlastně všechny, i ti, kteří dělali taneční muziku, tam v tom účinkovala zrovna tak Eva Pilarová, jako Karel Gott a Valda Matuška. A my jsme to dělali s obrovskou chutí, protože to byla změna. Protože tak jako herec má touhu mít co nejširší výrazový rejstřík, co nejširší paletu těch různých rolí, od komika až po toho největšího tragéda, tak i nakonec v té muzice i ten zpěvák nebo ten hudebník má touhu se vyjádřit i třeba v jiném žánru. A nejenom pořád třeba, když dělá jazz, tak pořád jenom jazz, a když je symfonik, tak jenom symfonie a tak dále a tak dále. Takže my jsme si tenkrát s obrovskou chutí zaspívali tyhle ty lidové písničky, které byly v té Babičině krabičce. A z toho potom jsem vlastně já, a to už se přiblížil 70. rok, kdy začala ta prosluhá vlachovka, a z toho já jsem prakticky tak nějak úplně logicky přešel už k té dechovce a k té lidové tvorbě jako takový. Pak jsem se jí už vlastně začal věnovat naplno.
1: Z těch takzvaných lidovek jste udělal skutečně dobrou písničku, že jste tomu dal něco svého.
0: No víte, já jednak jsem k těmhle těm písničkám měl vztah ze svého útlého dětství, protože to jsem dost prožíval v jižních Čechách. U těch mých strýčků a u babiček a dědečků a na těch chalupách a na té vesnici, kde jsem jako malý kluk už koukal přes ty okna do té hospody, kde byla ta tancovačka o pouti, a kde už jsem jako malý kluk vlastně nasával, to bylo vlastně moje první setkání s tou spotřební muzikou, při který lidi tancujou, a už tenkrát mě ty melodie, který byly krásný, už tenkrát jako jsem si jich spoustu zapamatoval, tak to nebylo nic tak úplně pro mě nového. Řekl bych, že jsem v tom svým srdíčku kousek místa už proto měl připravenýho. A já i tyhle ty věci, kdyby se dalo říct, že to má takovou jednoduchou melodii a většinou velice jednoduchý text, někdy až takový archaický text, poč pravda, kdy ty písničky byly napsané na začátku století nebo i na konci minulého století, takže nemůže člověk očekávat, že tam budou nějaké i hlubokomyslné věci, i když já jsem vždycky měl takovou potřebu, vyloženě potřebu, jako z toho svého hereckého hlediska, i ty nejprostší texty nejenom odspívat, ale nějak je tomu posluchači nebo tomu divákovi podat. Mít i ten svůj citový komentář, pokud se tam nejednalo o nic jiného, než o třeba o nějakou tu lásku, že jo, nebo zase stesk po domově třeba, nebo léta minulá uplynulá, že jo, stáří tady nastupuje, takové ty melancholické věci, ale vždycky jsem se snažil trošičku malinko to povznést. A kde byla příležitost třeba epická, kde bylo možnost, kde ta písnička měla třeba i nějaký příběh nebo nějakou poentu, no tak tam jsem byl vždycky nejvíc doma. Protože tam jsem mohl využít toho, že jsem herec a mohl jsem skutečně tu věc vyprávět a i charakterizovat třeba a poentovat. A to se mně líbilo nejvíc vždycky při té práci. I dneska téměř ve svém každém programu, s kterým třeba jezdím po vlastech českých a slovenských, mám nějakou aspoň takovou směs nebo jednu písničku nebo dvě, jo, které se týkají jižních Čech.

0: písničky tohoto druhu, já bych řekl, to jsou skutečné evergreeny, to jsou skutečně ty věčně zelené písničky, který si vždycky, když jsem já k vám chodívával, široký, hluboký, jo, to jsou vesměs skutečně lidové písně, nikoliv umělé, a ty si zrovna tak rád zaspívám v hospodě s harmonikou, nebo u táboráku, nebo doma u piana, když se tady sejde nějaká parta příbuzných nebo známých, tak to je takovej ten grunt, z kterého vlastně se to všechno vychází a dál se to tedy odvíjí.
1: Váš způsob zpěvu i výběr písní, které máte, vyvolává u mnoha posluchačů takovou pěknou, dobrou, optimistickou náladu. Jste optimistou i v těch běžných, každodenních dnech?
0: Jsem. Víte, já jsem v životě prožil nejenom hezké věci, i když samozřejmě těch hezkých bylo víc. A prožil jsem některé smutné věci, nebo prožili jsme společně i s mojí paní. A myslím, že jsem to já dokázal vždycky překonat.

0: Optimismu také zůstává stále dál.
1: Já si myslím, že nejdůležitější alespoň pro mě bylo vždycky, abych měl dobrou práci, co dělat, a to takovou práci, aby mě bavila, abych měl vedle toho taky dobré tedy životní zázemí, jak se říká, abych měl ten svůj přístav, to zní trošku nadneseně, ale je to tak, aby měl člověk kam přijít, kde je u sebe, kde je doma, kde je mezi svými. Víte, a to skutečně, to jsem si ověřil i v těch trošku horších dobách životních, že tam skutečně, když teče do bod, když jde do tujího, jak se říká, když se jedná o velice vážné věci životní, tak tam se člověk tak trošku jako upevňuje. Tím, že musí překonávat tyhle ty problémy, tak prostě tím bych řekl, že získává strašně moc. To byla taková škola, která mě dala hodně i pro ten dnešek. A já hrozně, jak už jsem se zmínil, potrpím si na to, abych měl to zázemí, to naštěstí teda mám, mám tu rodinu a mám dítě a mám už praděti, jo, vnoučátka, už vnoučata, už jsou to dneska pomalu slečny, a takový ten rodinný život, že je tady mám kolem sebe, pač my bydlíme vlastně v jednom domě pohromadě, a i tamhle toho kocoura, co tam spí na židli, a i ten pes, co teďka zrovna vyje venku, jo, protože nechce být vouděn, jo, tak i tohle to všechno jsou věci, kterými ten optimismus, ten výhled do té budoucnosti, jak si usnadňujou.
0: Kdo vás vidí, tak si jistě pomyslí, jak to, pane Zima, děláte, že tak stále dobře vypadáte. Je to také důraz na tu vaši fyzičku, kterou určitě potřebujete?
1: Samozřejmě, že fyzičku člověk potřebuje po celý život, i kdyby nebyl zpěvákem a hercem. Já si myslím, že základní, bez ohledu na tyto profese, základní motivace je, že já osobně jsem vždycky chtěl dobře vypadat, mít sílu, mít jakousi páru nějakou takovou. Jo. Já se k tomu klidně přiznám, že to je prostě taková věc, kterou snad by mužský měli jako v sobě si nést v celý život. Že už jenom z toho důvodu, aby se zase ženským líbili. Takže samozřejmě, že přichází profese, která to taky vyžaduje. Že člověk, aby mohl na jevišti dělat různé věci, i dalo by se říct v pokročilém věku, tak jako na to musí prostě mít. A to někde se musí nabrat. A já mám tu kliku, že jsem začínal už od mládí, že jsem za mlada běhával, jezdil na kole, plaval, hrál volejbal, že jsem prostě pořád jako v tom pohybu nějak byl. No a když jsem se přestěhoval před více než 10 lety, před více než 11 lety už vlastně jsem na tu Bílou horu, a tady jsem objevil opět hvězdu, kterou jsem naposled zažil jako skautík nebo jako kluk ze školy, jsme sem chodili na celodenní výlety a hráli jsme tady různé hry v té hvězdě, že? Takové ty lesní. A když jsem se sem přistěhoval a když jsem to viděl, co to je za krásu, a když jsem se tam šel poprvé v hluboké zimě a v hlubokém sněhu, jsem se tam šel projít ve vysokých botách a v kožichu, a najednou kolem mě přefrčela holka jen tak v bundičce, jo, a pak zase pán, který tam supěl a už byl v lete, tak jsem si říkal, no Josef, to přece, když ty jsi to dělal, tady máš ideální příležitost. A já měl k tomu strašnou chuť. No a tak jsem začal pomalonku, opatřil jsem si nějaký to oblečení na to, nějaký ty boty, no a velice skromně ze začátku, kousek běžet, kousek jít, kousek běžet, kousek jít, jako ten indiánský pochod, jak se tomu říká, tak jsem takhle začal. No a když jsem tu hvězdu poprvé oběh celou, ona má po obvodě kolem té zdi asi 3700 nebo 3600 metrů. Když jsem ji poprvé bez zastavení skutečně poctivě oběhl, tak jsem si připadal, no to snad žádný divadelní nebo filmový role jsem neměl takovou radost jako z toho, že jsem překonal sám sebe. Sice jsem supěl, že jo, udejchanej, že jo, spocenej, ale měl jsem takový prostě pocit úplně obrození lidskýho. No a od té doby prakticky to dělám pořád. Jednak teda pro tu fyzickou kondici, že člověk jako něco zmákne, jednak pro dech je to důležitý i pro zpěváka, protože je to zajímavý, ale mně se za tu éru toho běhání rozšířil hrudník o 4 cm. To jsme poznali u Krejčího. On říkal, poslyšte, já si vás musím znovu přeměřit. Tady hlavně přes ten hrudník, jo. No a já jsem se nadechal, ale tady je rozdíl 4 cm. Já jsem mu jako říkal, že chodím běhat, on říkal, no tak to je logicky. to vám přece jenom se trošku rozšířilo, ty plíce prostě se zvětšily tím tréninkem.
0: I pro zpívání.
1: Takže ano, je delší dech.

0: že člověk s tím dechem úplně jinak může pracovat. To je výborná věc.
1: Byl jste rád tím, čím jste byl? Budete si dělat takovou bilanci?
0: Víte, díky těm narozeninám, který bych si snad ani jinak příliš nepovšiml nebo nechtěl všímat, jo? Díky tomu, že jsem byl nucen se proto, abych vyhověl redaktorům a reportérům, začít hrabat ve fotografiích, tak to mě jedině trošičku vrátilo k tomu ohlédnutí. Já jsem se tedy doslova a do písmene ohlížel, protože jsem bral ty fotografie do ruky a říkal jsem si, Ježíši Kriste, tak tady, no jo, tak tohle je v tom Benešovském divadle. No a tady jsem ještě, když jsem chodil do Michle, do gymnázia, jo, s klukama, už jsem ani nevěděl, kteří to kluci jsou, protože to už zase jsem je neviděl strašný desítky let. A tak jako jenom díky tomu jsem se přinutil se tou minulostí trošku zabývat, jenom díky tomu, že jsem byl k tomu vyzván. Jinak, já vám to řeknu takhle, já se nerad ohlížím dozadu, nikdy jsem se teda moc nerad ohlížel dozadu, ale dneska se vám přiznám, že už taky nerad vyhlížím moc dopředu. Víte, protože když je tady ta šedesátka na krku a začal by člověk přemýšlet, co bude za 5 let, za 10 let, jestli vůbec něco bude, že jo, to si kolikrát říkáme, manželka taky kolikrát přijde a řekne, čoče, my už jsme starý, doví, jak tady dlouho ještě budem. A jí vždycky říkám, my? 100 let. Když se člověk teda musí ohlídnout naspátek, tak jistě by byla řada věcí, který by, kdyby měl tu možnost, který by udělal jinak nebo líp. To je, i když se dívám třeba na některé svoje role, nebo i když se dívám na nějaký ten film, nebo prostě na nějaký ten televizní stařičkej pořad, tak pochopitelně s těmi lety člověk, i když nerad používám to slovo, zraje a nabírá zkušenosti a ví, že už by třeba mnoho věcí se dalo udělat. Jako říkají herci, proč já v těch 60 nemohu hrát toho Romea? Já bych ho tak bezvadně zahrál, jenomže 60-letý Romeo to bohužel jako nelze. Ale tak z tohoto hlediska člověk si říká, mohlo by se, dalo by se ten život ještě třeba prožít mnohem bohatěji, ale jinak zásadně já si nedovedu představit, že bych žil nějak jinak nebo dělal něco, nebo chtěl dělat něco jiného, než to, co jsem celý život dělal a co dělám.
2: Prosím, připraví se pan Zima na jeviště.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Choulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Choulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

0: Tak jako je pozdní sběr zaručenou kvalitou pro všechny milovníky vína, platí v podstatě totéž pro muziku stejnojmenné brněnské party. Country rockový pozdní sběr otevřel naše dnešní setkání v Sobotní dvoreně jako na horské dráze písničkou Roll On, kterou světu naděl současný fenomén téhle muziky Kid Rock ze svého časně jarního alba Pohlednice z Paříže.
1: Že černá tma v noci nad Paříží má svatozář. První byla ona,

zase znovu podlehnou. Tajuplný svět kaváren a krámků napikanou

mohu zase podlehnout. Hrdý kabaret, červený mlýn česky, je mu len růst.

Pohlednice z Paříže z dílny zakladatele trpělivého kormidelníka a ostříleného kytaristy pozdního sběru Jury Pařeza, který prošel dlouhou hudební cestu od bluegrazové sestavy Uhlák přes spolupráci s country beatem Jirky Brabce, folkový projekt Nebo tak, krokovým třetím zubům a ryze countryovým hráčům. Právě on si celý tenhle country rockový hudební projekt vymyslel a přivedl na svět v roce 2000. Právě letos tedy oslavuje pozdní sběr 15. narozeniny s bilancí řady zdařilých písniček.

Přeji si, co chceš, z druhého alba pozdního sběru, které vyšlo před 6 lety a je stále stejně populární jako Jižanský kraj, který provází tuhle sympatickou partu už od prvního alba Moudrej tabák, které otevíralo její gramofonovou cestu v roce 2003. Dnes nefalšovaně živé nahrávce z koncertu v populárním jazzovém klubu U kouřícího králíka, která vyšla na jejím třetím albu Výběr z bobulí před 3 lety.

Pokud se vám snad zazdálo, že do naší cesty s brněnským pozdním sběrem vstoupil Roman Horký, nezmýlili jste se ani trošku. Dlouholetý kumpán Jury Pařeza byl před 2 lety exkluzivním hostem Alba na trati a přivedl jsem i svého anděla. A zpátky k tomu nejnovějšímu, v pořadí 5. albu pozdního sběru. S písničkou s podivným názvem VNAKAK, což není nic jiného než ve zkratkách písnička o dívce, která věří na anděly, karty a kameny.

je holkou pro všechno s pramalým ziskem. Pohladí krucifix, než padne na kutě, trochu se pomodlí,

My kočky budeme pro tebe swingovat. We cats will swing for you. S touhle sympatickou nabídkou vstoupila do dnešní dvorany černá vokální skupina Cats and the Fiddle, která se na zámořské scéně objevila už v roce 1937, ale teprve 27. června 1939 poprvé vstoupila do nahrávacího studia filmy Bluebird a na jeden zátah naspívala 10 písniček. 7. prosince téhož roku se sem vrátila a právě tehdy se narodil její nejúspěšnější snímek Tak moc mi chybíš, I miss you so.

Raději bych pil kalnou vodu, I'd rather drink muddy water, bluesová klasika v nahrávce první studiové seance kvartetu Cats and the Fiddle se solovým Austinem Powellem, kterému dokonale sekundovali tenorista Jimmy Henderson, druhý tenorista Ernie Price a dokonale probarvený bas Chucka Barksdale'a.

Pro dnešek se s vámi čtyřka Cats and the Fiddle rozloučila uprostřed snu, tedy písničkou solového Austina Powella, která se na deskách objevila na jaře roku 1940.

0: veselý.
1: Obrazně i fakticky konečně veselý blues nás vrátil zpátky do letošní novinkové pohlednice z Paříže brněnského pozdního sběru, který se tu představuje opět v mírně obměněné sestavě. Vedle kapelníka tady jsou dobře zakotvené klávesy Štěpána Balouna, baskytara Jirky Meissnera, navrátila zpívačka Petra Jonášová, poměrně čerstvý bubeník Tomáš Hanke a mandolinista a multikytarista Michal Vašíček. A nakonec jsem si nechal další brněnskou muzikantskou legendu, kytaristu, který prošel dlouhou cestu přes AG Flek Bokomaru, každý den jinak Vlasty Rédla, kotví už 3 roky v pozdním sběru a nejspíš ještě okrapánek déle se stavě Rangers Karla Macálku. Můžete ho potkat i na nejnovějším albu Budějovických Nezmarů s textem na písničku Anděl.

radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že dík.

Tak tohle byl před chvílí avizovaný Karel Macálka ve společnosti současných Rangers Mirka Řihoška s písničkou Mám radost, vytrvale připomínající nejšťastnější dny pod diktaturou Tondy Hajka. A ještě na skok do Brna za pozdním sběrem právě teď na konec světa.

Naši dnešní symbolickou oslavu 15. narozenin brněnské country rockové formace Pozdní sběr právě uzavřela písnička Jirky Pařeza Na konci světa. Pokud po ní budete pátrat, nezapomeňte, že je z alba Pohlednice z Paříže. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka. A už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country Evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, začíná Tandem. Od mikrofonu vás opět zdraví Jan Rosák. Hostem dnešního Tandemu je mladá dáma, která z Itálie, kde vyrůstala, každý rok jezdila na měsíc do Čech za svým otcem. Když v roce 2010 přijela jako každý rok na Vánoce do Čech, napadlo jí, že by tu možná mohla zakotvit. Měla dostudováno, tak pustila v Itálii byt a nebylo nic, co by tam drželo. Zůstala. Rozjela si tady pěveckou kariéru a odstartovala po všech stránkách svůj nový život. Hostem Tandemu je Petra Habková. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Všem posluchačům přeju samozřejmě u Tandemu hezkou chvilku u rádia.
0: Tandem Jana Rosáka. Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Takže hostem Tandemu je Petra Habková. No, to, že jste pustila v Itálii byt, tak to samozřejmě jaksi byl už až důsledek, ale to, co vás přivedlo sem, to hlavní, co to bylo?
2: Já jsem si řekla, proč ne? Ne, celý život od dětství jsem říkala, že tu Prahu miluju a že bych chtěla jednou zkusit tady žít a najednou byla ta správná chvilka. Fakt mě tam nic netáhlo zpátky.
1: To je zajímavý. A cítila jste, že patříte sem?
2: Ne, ale už to cítím.
1: A kdy to přišlo, ten pocit? S čím přišel takhle?
2: Tak pár měsíců to trvalo, několik měsíců to trvalo, tak než jsem si našla nějaký kamarády, tu kapelu, než jsem se tady porozhlídla trochu.
1: Já si říkám, že třeba s tím, že se vám začalo dařit tady.
2: Taky asi, ale tak potřebovala jsem najít nějaký zázemí, což je pro mě hrozně důležitý. A když jsem ho našla, tak už jsem si řekla, tak jo, tak tady je hezky.
1: A mimochodem do té Itálie se vracíte občas?
2: Jasně. Jo. Teďka jsem přijela minulý týden.
1: No a cítíte, že tam tak trošku patříte pořád ještě?
2: Tam je domov, tam je dětství, tam je mládí, tam je všechno, tam prostě se vracím domů. Ale tady už je taková ta jiná etapa toho života.
1: A to je hezký mít dva domovy takhle.
2: To jsem vždycky měla, no. Jenom jo? To bylo naopak.
1: A to je pravda. Ano. No, ale myslím si, že hodně ve vaší kariéře znamená, a taky myslím, že vám to hodně pomohlo, že jste vydala album Petrových coverů. Mm-hmm. Je to tak, že jo? Nedá se říct, že byste přespívala ty jeho největší hity, to ne. Vy jste si vybrala spíš písničky podle toho, co
2: no,
1: vám
2: tak
1: asi
2: zaprvé,
1: seděl,
2: já vím prd, co jsou jeho největší hity, já tady
1: to?
2: Nebyla.
1: No tak počkejte.
2: No počkejte, ale já tady nebyla.
1: To znáte, ne?
2: No tak, ale já znám všechny ty desky.
1: No.
2: Protože znám všechny ty písničky, buď jsem u nich byla, anebo jsem je poslouchala doma, ale já nevím, co tady bylo v rádiu, protože já jsem tady nebyla.
1: Aha, to je pravda.
2: No.
1: A už to víte teď, ale.
2: Tak teď už to vím a... Ale víte co, hit se dělá podle toho, nebo hit se pozná podle toho, že jedete v autě a slyšíte ho 8x za den. Tohle jsem já neměla, takže já jsem si vybrala ty, co mám nejradši a pak producent a třeba kapelník řekli, že by bylo dobrý tam mít ještě tohleto. A tak jsem řekla, jasně, samozřejmě, tak poslední slovo jsem neměla, takže nic jiného nezbývalo, ale že bych věděla, jaký byly hity, to fakt ne.
1: Mimochodem, kterou písničku o táty máte nejradši vůbec?
2: Jejich víc, to se nedá.
1: Nemáte nějakého jednoho favorita?
2: Buřty, pivo a nenávist. A tu zpívat nemůžu.
1: To jsem nečekal, to je pravda.
2: Tu zpívat nemůžu, to by mě nikdo nevěřil, ale když mám špatnou náladu a chci se rozesmát, tak si ji pustím.
1: A nepřespíváte si ji takhle?
2: Ne, to nejde. To bych si nevěřila.
1: No jasně, no. Ale tak jako několik říkáte, že jich je v takových favoritů.
2: Jo, víc, hejno.
1: Mm-hmm. No, tak já si myslím, že bychom si teď mohli pustit některou z těch písniček, které jste si vybrala, a aniž jste věděla, že jsou to třeba jaksi ty hity tady u nás v Česku. Tak kterou byste navrhovala?
2: Tak která? Já bych navrhla Stín stíhá stín. Tu mám fakt ráda.
1: Jo, a co vás na ní tak jako zrovna bere? Jako vycházelo z nějaké vaší nálady, to, když jste ji zpívala?
2: Spíš vycházelo z mojí nálady, když jsem ji poslouchala od dětství, no. A je to takový něco, co mě vždycky prostě praští. A furt objevuju nový a nový věci v té písničce a je to taková ta pochmurná nálada. Teď jsem se zbudila ráno a venku tma a zima. Tak to je no. Dnešní, no.
1: To právě jsem se chtěl zeptat, jestli vás taková ta, jak říkáte, pochmurná nálada nebo malinko nostalgie, trošičku smutek, trošičku taková sevřenost, jestli vás to jako na těch Petrových písničkách vzrušuje tohleto.
2: Jo.
1: Ano.
2: Jo.
1: To já si myslím, že ano, že jste docela dobře pochopila a teď si to můžou ověřit i naši posluchači.
0: Tandem Jana Rosáka.

půl sedmí světlo rázně cuklo drapery. Proč chtít znát příliš, z čaje začne stoupat pára, v ní se skryje.

0: Mám takový pocit, že mi dáte za pravdu, milí posluchači, že Petra Hapková vzala tu svou hudební kariéru za ten správný konec. Ostatně, myslím, že o tom svědčí taky jako úspěchy i na koncertních scénách. Ale když už bych já chtěl vás za něco pochválit a myslím si, že byste na to mohla být pyšná, tak to, že prostě nezůstáváte u té muziky, jenom u té muziky, ale že třeba jste vystudovala, tuším, s magisterským diplomem, je to tak, jo, jazyky a literaturu.
1: Uh-huh. No. To byla moje rebelie oproti rodičům.
0: Cože to byla? Vy jste studovala z rebel?
1: No jasně, protože ani jeden z rodičů nedodělal ani Gimple. A bylo jim to v podstatě úplně jedno. Jako když, tak máma je herečka, táta byl muzikant. A říkal...
0: Petr nedostudoval? Počkejte, když studoval operní zpěv potom, ne?
1: No jo, jenom, že ho vyhodili.
0: Jo, takhle, aha. No. Aha.
1: A takže to ani jeden nemá maturitu. A oba mě naučili, že je to v podstatě úplně jedno, že když něco umíš, tak to nepotřebuješ. A já jsem, no zaprvé od malička hrozně čtu. A samozřejmě, že na škole jsem byla lempl a nic jsem nedělala a prostě jsem vždycky prošla odřenýma učima. A pak najednou v 18 jsem si řekla, že možná ty zadní dvířka bych měla mít někde otevřený, kdyby náhodou nevyšlo. Já jsem totiž vůbec nevěděla, co chci dělat. A tak jsem si říkala, že než si to vymyslím, nebo než mě to napadne, takže bych měla něco vystudovat a co jiného než literatury, protože mě bavěj a jazyky mě jdou. No.
0: Kolik jich umíte? Bylo?
1: Pět.
0: Pět jazyků. Mm. A dá se říct tak, že dotyčný příslušník toho národa nepozná, že jste cizinka?
1: Ne, to nepozná jenom Čech.
0: Tak který jsou to jazyky?
1: Ne, tak italština je můj jazyk samozřejmě. Je jasné, čeština je druhý jazyk, anglicky umím velmi dobře a pak jsem se učila ještě francouzsky a španělsky. Což přeložím, přečtu, klidně i napíšu, ale na to, abych mluvila, potřebuju pár panáků. No.
0: Ano, znám to. Tak. Já to mám s angličtinou, takhle musím se taky odvázat. No. Ale... To, že jste se ty jazyky učila, vycházelo z toho, že jste prostě jenom chtěla, nebo to byla nějaká nutnost, že jste tam třeba pracovala v té zemi?
1: Ne, já jsem pracovala a žila jenom v Anglii na chviličku a to byl teda otřesná zkušenost.
0: Jak to?
1: No, já jsem tam odjela, než jsem se zapsala na tu vejšku. Teda, já jsem byla zapsaná na vejšce v Itálii a vybrala jsem si FAMU. A chodila jsem tam asi rok, nedodělala jsem vůbec nic, nějak mě to nebavilo, prostě nebylo.
0: Učíte
1: to...
0: FAMU tady nebo FAMU v Itálii?
1: Tam. Já tomu říkám FAMU, ale byla to prostě filmová vysoká škola.
0: Je to obdoba naší FAMU prostě.
1: Ano, tak. Jmenuje se to trochu jinak, ale to je jedno. A tam mě to nebavilo, něco prostě mě na tom nesedělo a jsem pracovala na diskotékách jako barmanka a měla jsem najednou velký peníze, jako v 18, znamená 100 euro na týden, jo. A co jsem říkala, že vlastně mají pravdu ty rodiče, že vůbec ta vejška je na nic a že pojedu do Londýna a tam uvidím. No tak jsem tam jela a brečela jsem 3 měsíce, každý večer má mě do telefonu, že se chci vrátit. Tam se mnou zacházeli jako s hadrem na podlahu. A máma ale byla skvělá tenkrát a říkala, ty jsi tam chtěla odjet. Pěkně si tam zůstaň, pracuj.
0: Co jste tam dělala?
1: Servírku. No, ale to bylo fakt hrozný. A teďka, jak jsem vždycky celý život jsem byla rozpůlená s tím, že mám půl rodiny v Čechách, půl rodiny v Itálii a najednou jsem tam byla úplně sama. A to jsem hrozně těžce nesla. No, takže než jsem se vrátila, já jsem to mamě samozřejmě nemohla říct, já jsem se jednou objevila u dveří. Máma otevřela a já jsem říkala, nic neříkej, už jsem zapsaná na jiný vejce, už to mám všechno vyřízený.
0: A tam jste to v té Anglii zapíchla konec.
1: Zapíchla konec, rychle pryč.
0: A to jako v restauraci s váma zacházeli jako ten šéf jako špatný.
1: No zaprvé jsem vystřídala strašně moc restaurací, protože nevím, jestli to je teďka ještě, ale to byl rok 2004. Tak jsem se zapsala do nějaký agentury a to jsem byla ještě vlastně vyšší level, protože jsem tu angličtinu uměla. Ale tam byly Italové, kteří neuměli nic a kteří strkali do italských restaurací, do kuchyně, aby se vůbec domluvili. No a tam vlastně si vás posílali na zkoušky a třeba jste udělali za týden 7 neplacených zkoušek. A takhle vlastně jezdili na tom personálu. Takže oni vám nikdy nezaplatili a pak vždycky si našli jeden důvod na konci večera, proč vás nenajmout.
0: A to je tam běžná praxe takhle?
1: Já nevím, jestli to je ještě dneska, ale tenkrát to tak bylo.
0: A to je ohavný, ale...
1: No je to strašný, právě. A než jsem si všimla, že takhle je ten systém, tak jsem prostě s velkou vůlí a prostě odhodlaná tu práci mít, tak jsem tam chodila každý večer a pak, když jsem si všimla, tak se říká, to fakt nemá smysl.
0: Tak já mám takový pocit, že asi ten jediný výstup pozitivní bylo, že jste se zdokonalila v angličtině.
1: To jo.
0: Jo, jasně.
1: No, už jsem to samozřejmě zapomněla taky. Ale no, to bylo fakt hrozný.
0: No tak, vrátila jste se do Itálie a s velkou radostí, že nemusíte být servírka v anglické restauraci, jste se vrhla na studium.
1: Ano, ano. A během 4,5 roku, takže bleskovou rychlostí, jsem vystudovala s vyznamenáním. Dostala jsem stipendium za nejlepší známky.
0: To je úžasné. Tak studovala jste jazyky a literaturu. Mm-hmm. To znamená literaturu... jaksi celosvětovou nebo italskou?
1: Ne, literatury se studovaly podle jazyků, co jste si vybral, takže já jsem samozřejmě měla češtinu, italštinu, anglickou literaturu, pak jsem měla španělskou literaturu a pak jsem si vybrala ze světové literatury i perskou moderní. Ona byla strašně zajímavá.
0: Moderní perskou literaturu?
1: Mm, jo.
0: Studovala jste třeba i tam, v Iránu?
1: Ne. Já jsem zkusila studovat ten jazyk, ale zaprvé jsem na to měla rok a řekla jsem si, že za rok se nenaučím. A za 3 měsíce jsem se nenaučila pořádně ani tu abecedu, tak jsem řekla ne, tak zůstanu u té literatury.
0: Ale jinak máte asi předpoklady na učení jazyku, ne?
1: Říkám, že mě to jde.
0: A to máte po mamince nebo po tátovi?
1: To vůbec netuším, ale v Itálii ten klasický gimpl, na který jsem chodila, má povinný učení latiny a řečtiny. A když umíte tu latinu a tu řečtinu, tak všechny ostatní jazyky vám přijdou opravdu snazší.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Když jsem se ptal Petry Habkové před chvilkou, před písničkou, kdo byl v podstatě tím, že jí zasel takové to, ten talent pro jazyky, tak mě napadlo, že se taky musím zeptat, nebo chci se

okna první elektriky, poslala známé cukrbliky, záclona mého pokoje.

0: Ani dnes nepřijdete, vážení a milí posluchači, o písničku na přání našeho hosta, tedy tím hostem je samozřejmě Petra Habková. Já jsem si myslel, že to bude třeba něco z Itálie, nějaký Toto Cutugno nebo Eros Ramazzotti. Jak se jmenuje taková ta úžasná zpěvačka italská s tím chráplavým hlasem. Nanini se jmenuje?
1: Gianna. Mm-hmm.
0: Nic takového to nebude?
1: Ne.
0: Nic. Tak co ne, to bude teda?
1: Bude to z bluesový klasiky, což je moje zamilovaná záležitost, a bude to Etta James At Last.
0: A tak to si myslím, že si přijdou na své, jak si naši posluchači, kteří mají rádi zrovna blues, já miluju taky blues. Blues je muzika, která jak si vychází z vás, jako z vaší duše?
1: Jo. Řekla bych, že jo.
0: Řekla bych, že cítíte jo. Se bluesově takhle?
1: No.
0: No, tak výborně. Tak teď se tak můžou cítit i naši posluchači.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Když jsme v tandemu, tak samozřejmě si i s Petrou Habkovou popovídám o té spolupráci. A já jsem si přečetl takovou zajímavou noticku, že když váš táta Petr Habka skládal písničku Píšu vám, pane, v rozpacích, tak prý jste mu k tomu zpívala text, aby ho nemusel číst. Je to pravda? Jo,
2: jo, jo, jo. Je to pravda.
1: Jak to vypadalo?
2: To vyprávím na koncertech.
1: No.
2: Jak to vypadalo? No, já jsem vždycky přijela a pokud táta zrovna neměl práci, tak se mě věnoval naplno. A pokud zrovna měl práci, tak to bylo tak po večerech mezi filmama, že si k tomu sednul a říkal, jo, teďka mi něco napadlo. A hrál tu melodii a když ji zahrál po pátý, tak už jsem ji věděla, teda uměla, tak jsem si pobrukovala a on mě podal ten text a říkal, hele, víš co, prosím tě, pomož mi s tím. No. A když jsem byla menší, tak jsem třeba to video vždycky, když dělal muziku pro filmy, tak tenkrát se to ještě dělalo z video, že člověk musel dát pauzu a přetočit. No a já jsem seděla u toho videa třeba celý večer a táta vždycky říkal, vrať to na 2 minuty 65 vteřin, 55 těch. A já jsem si připadala strašně důležitá.
1: No ale to by si připadal každý, ježiši, být u zrodu muziky takového mistra jako Petr Habka a v podstatě u něčeho, co potom sledují jaksi miliony diváků v kinech třeba. To je strašně zajímavé, jak jste říkala, jako to video, on si pustil prostě vždycky nějakou sekvenci, pak si zároveň seděl u piana.
2: Zároveň seděl u piana.
1: A to, co bylo na obraze, tak toho inspirovalo k týmu.
2: Přesně tak. A zkoušel. On to třeba zkoušel několikrát.
1: Několikrát.
2: Tak říkal,
1: variaty.
2: Stop, vrať to, zkusíme to jinak, nebo stop, vrať to, je to dobrý, tak si to nahraju na to elektrický piano.
1: To je dobrý.
2: No.
1: Tak to vám už nikdo nevezme, tuhle tu úžasnou zkušenost. To je, co vám můžeme jenom závidět. Jak skládal vlastně? On skládal, Petr, podle toho, jakou měl zrovna náladu? Nebo,
2: on dělal všechno podle toho, jakou měl náladu.
1: Všecko vycházelo z té nálady.
2: To dělám bohužel taky. Ale on třeba, kolikrát jsem zažila, že druhý den ráno měl zamluvený studio nebo práci a to říkal, já nic nemám. Já prostě nic nemám, mě nic nenapadlo, nebo se mi nechtělo, nebo prostě nic. Tak byly dvě varianty. Buď si k tomu teda sednul a za celou noc napsal všechno, protože musel.
1: Ano.
2: To na mě taky funguje.
1: No tak, jasně.
2: Tak diplomovou práci jsem napsala za týden.
1: Ten byť, co vám práská nad hlavou.
2: No. A ten je jako opravdu fungující. No a nebo přišel tam a něco ho napadlo během práce. A nebo ho nenapadlo nic, u toho jsem teda nebyla, ale znám historku, jak poslal pryč celý symfoniák, že prostě běžte na pivo, protože já něco musím
1: nic
2: mezi
1: nemám.
2: Tím napsat.
1: No, ale on byl taková studnice, že ho asi něco napadlo vždycky.
2: Jo, a nebo nevím. Sám sebe vykrádal taky občas.
1: No a když jsme u té spolupráce, tak jaká je spolupráce s českými muzikanty? Jste
2: skvělá.
1: Myslíte si, že čeští muzikanti jsou vůbec jaksi, třeba dejme tomu, na evropské světové úrovni? Jako myslím, i muzikanti, nejenom samozřejmě symfoničtí, ale...
2: Za prvé se to nedá takhle generalizovat, protože znám mnohem víc muzikantů tady, než jsem znala v Itálii. Jak jsem tam měla plno jiných věcí a nevěnovala jsem se úplně hudbě. Ale já mám takový dojem, a teďka mě třeba maminka by mě praštila, kdyby mě slyšela. Já mám takový dojem, že tady děláte všechny věci mnohem serióznější. Třeba, já nevím, italská dnešní televize je plná hezkých holek, který s prominutím neumějí vůbec nic, ale jsou hezký a stávají se z nich herečky a moderátorky a tak. Tady si nikdo nelajsne dělat nějaký řemeslo, pokud ho neumí. Jo, a to mě teda opravdu fascinuje. Tady skoro všichni herci vycházejí z nějakého studia. Prostě mají konzervatoř nebo se učili to hrát a tak dále. A ty muzikanti taky. A mně to přijde tak trochu na jiný úrovni. No,
1: kež byste měla pravdu. Já malinko s vámi nesouhlasím v tom, že tady totiž taky občas narazím někde na nějakém serveru, někde na nějakou kvazimoderátorku, která včera jaksi vyhrála nějakou soutěž Miss a už je z ní moderátorka, takže ty pokusy jsou tady taky.
2: Jasně, ale tady jde třeba o pokusy a je to jedna z 20, když to tam je jich 19 z 20. Jo, já opravdu nechci nikoho kritizovat, ale mně přijde, že tady vychází ročně, nevím, já to můžu plácnout, třeba 6 filmů, dejme tomu, a 6 filmů je kvalitních.
1: A víte, co je zajímavé, že jsme se nedávno bavili, to jsem rád, že jste na to narazila, nedávno jsme se bavili s kamarády o tom, jak jsme byli fascinováni v těch 60. 70. letech italskou kinematografií, anebo i francouzskou. Dneska, aby člověk zavadil o dobrý italský film, já si nepamatuju.
2: Tak musí sakra hledat.
1: Že no, ano.
2: Ano.
1: Taková ta doba, ty vlny těch neorealistických filmů, ale i filmů třeba Vittoria De Sica, Antonioni, Visconti, že jo.
2: Ta doba je pryč. Ta doba je pryč, ale to si myslím, že je pryč úplně všude. Ale jak jsem říkala, tady vyjde 6 filmů ročně a 5 je velmi kvalitních. No. Jo, tam jich vyjde 35, 3 jsou kvalitní, 1 je geniální a 29 jich je odpad.
1: A řeší se to nějak, jako třeba, dejme tomu, v nějakých jako odborných kruzích, to, že italská kinematografie kdysi bývala někde a už tam není?
2: No ne, tak naštěstí ty tři velmi dobrý a ten jeden geniální pak skončí v Berlíně, v Benátkách a
1: vyhrajou soutěž,
2: mluví se o nich, takže jako samozřejmě tam jsou furt strašně kvalitní věci. Ale právě těch 29 odpadů mě prostě nějak znepokojuje.
1: Ale to já se vůbec nedivím, no. No, já si myslím, že máte pravdu, že tady se prostě točí vesměs kvalitní filmy, no. Ale abychom zase nebyli příliš optimističtí, sem tam se nějaký takový ten jaksi film, který má ambice být velké umělecké dílo. A
2: není, ale tak není. To taky má svoje publikum, teď to je pravda. I v Itálii. Jako samozřejmě, když chci strávit v sobotu večer s kamarádama, tak si pustím Srágoru, a abych nemusela přemýšlet a jenom se zasmála. Jo, třeba ty americký úžasný filmy, já tomu říkám humor třetí třídy, ten já zbožňuju.
1: Co máte teď na mysli konkrétně?
2: Třeba Scary Movie.
1: Jo, takhle, no, ale to není s prominutím, jak jste hezky řekla, Srágora. moc dobrá kategorie. I to já miluju.
2: No to je skvělý.
1: No jasně.
2: To je právě třetí až pátá třída.
1: Dejme tomu, ale ten humor není špatný.
2: No to je... To, na to bych koukala teda opravdu každý den.
1: Tak vidíte.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Když se zeptám Petry Habkové, na co se v současné době nejvíc těší, tak já mám takový pocit, že jestli to nebude něco, nějaký přírůstek. Co říkáte?
2: No, těším se na miminko.
1: Do rodiny.
2: No. No a předevčírem jsem se dozvěděla, že to bude holčička.
1: To už víte, jo.
2: No.
1: A vy jste ten typ, který mu to nevadí, že to ví, protože jsou takové maminky, které to nechtějí vědět.
2: Ne, já chci vědět všechno. Jako, jo. A no jasně. Bůh zdar moderní technologii, teda
1: no, tak opravdu. Dobře, ale no, jestli to není už jako jedno takové úžasné tajemství, jako zodpovězený dopředu, ale tak máte taky něco do sebe. Tak ale už vybíráte jméno třeba?
2: Už vybírám jméno. A my jsme si hlavně přáli holčičku, protože manžel má syna 8letýho z předchozího vztahu, takže chlapečka už má. Mm-hmm. A já jsem si, tak já nevím, tak doma mám muže a psa a jsou to oba chlapy a ještě manželova syna, Františka.
1: Tak takže, abyste to trochu srovnali.
2: My jsme to trochu srovnali, tak já jsem si přála holčičku, no a manžel mě dělá, co mě na očích vidí.
1: Musí.
2: Tak se to nějak povedlo.
1: Tak jaký jméno? Povídejte nějaký varianty.
2: No já právě ještě nevím, ale hlavně ono to musí fungovat i v italštině.
1: No právě, tak.
2: Takže manžel má rád starý, krásný český jména, což jako v žádném případě, on říkal třeba Aneška. Říkám, no a přijede do Říma za kamarádama a všichni budou říkat Aneska, jako to fakt ne. Takže něco, co by se hodilo všude. No a
1: no Petra je zrovna takový jméno, který by se hodilo, ale
2: ono to dělá. Ne, já bych nikdy nedala stejný jméno dceři nebo synovi, protože to dělá nepořádek v diářích.
1: Aha. No a potom, když někdo volá telefonem, chci mluvit s Petrou, že jo?
2: No, a s jakou?
1: S kterou, ano.
2: No, to nemám ráda, no, to nemám ráda.
1: Tak dobře, tak který jsou varianty, abychom věděli, na koho máme těšit?
2: Tak mi se třeba líbila Matilda.
1: Matilda, a to by se v italštině říkalo taky Matilda.
2: Jo, Matilda. Jako s tím dlouhým i. Ale jako to by šlo všude. A zase manžel říká, no, ale teď si vzpomeň na tu paní Wassermanovou, si jak utopit doktora Mráčka, která byla zlá.
1: To byla zlá Matilda, to je pravda. No. Ta, co potom byla obrovská.
2: Přesně. Ale já ten film zbožňuju, tak jako já nevím, no. Pak jsem chtěla třeba Mája a manžel zase říká, v žádném případě to jí budou říkat bzbz a včelka a ne.
1: No, ono to všecko má nějaký konotace. Všecko už tady bylo a někdo nesl to jméno. Že jo, už, no, nemáte to lehký. Teda,
2: Nemáte to lehký. No.
1: Tak ale máte zase hezký takový úkol před sebou.
2: No, jo, jasný. Tak máme ještě, teďka začínám 6., tak máme ještě ty
1: jo.
2: Skoro 4 měsíce na to.
3: Poslyšte strašlivou píseň o dívce jménem Sejdy.

0: omluvte, pane, ale jak se stalo, že jsem vám zřejmě špatně rozuměl, netrefil jsem.
1: Ještě jednou. Těmahle dveřma rovnou doleva.

0: obávám se, že teď už mě nebudete mít asi rád. Ale na chodbě se nesvítí, já to nenašel.
1: Ještě jednou a naposled. Těmahle dveřma. Rovnou doleva. 20 kroků přes dvůr a tam to každej musí najít.
0: Děkuji vám z celého srdce.

0: Kterej darebák znečistil zborovnu.
1: Tandem Jana Rosáka.
2: Ještě chviličku si budu povídat s Petrou Habkovou a samozřejmě, že mě zajímá, jaké umělecké cíle jsou teď před vámi, to znamená, co máte jaksi v diáři, jestli něco natáčíte, skládáte, je před vámi nějaká zajímavá cesta. Povídejte, koukněte do diáře takhle virtuálně.
3: Ne, tak natáčet zrovna ne, vlastně teď jsem teďka dotočila, tak před půl rokem. Ne, pořád je otevřená ta otázka té mojí autorské desky, ale já neskládám a nepíšu. Já mám jenom dobrý nápady na texty a pak čekám, až někdo,
2: no to
3: co
2: jsem
3: to
2: si myslel,
3: umí.
2: Že ty texty píšete, jsem si myslel.
3: Ne, já jsem napsala asi 3 italské texty, ale zaprvé v češtině si nelajsnu, teď v češtině ani nečtu. A hlavně, jako, teď jsou na to skvělí lidi. No a jak jsem furt říkala, že tady ty řemesla a to, já jsem ta, která nemá konzervatoř, já neumím noty a tak já se přiznám takhle veřejně.
2: No, a co takový muzikantů je, jejde.
3: No, to je pravda, já si vždycky vzpomenu na B.B. King, který je jeden z idolů. No, právě.
2: No, ale vy jste v podstatě vlastně ani nestudovala jaksi češtinu?
3: Ne.
2: Mluvnici třeba?
3: Ne, vůbec.
2: Čili tam byste mohla mít určité rezervy, jak se hezky říká.
3: No tak hlavně ještě jsem nepochopila rozdíl mezi tvrdým a měkkým i, a to asi nepochopím nikdy.
2: Což se v hovoru tolik nepozná,
3: no,
2: to je pravda.
3: Díky bohu. No, ale ne, jako psát nechci. Ale furt jako hledám, píšete texty náhodou?
2: Tak napsal jsem asi 2, ale...
3: No tak můžete poslat 3.
2: Jsou jiní, že jo, renomovaní textaři určitě.
3: Ne, furt hledám kvalitní věci, které bych mohla natočit.
2: Ale máte nápady?
3: Nápady mám. Nápady a témata mám, no. Vždycky si to rychle napíšu někam, aby se to nestratilo.
2: To je základ. Co třeba zrovna vás napadá teď poslední dobou? O čem byste chtěla, aby vám napsal někdo text?
3: A tak vždycky to jde, to je o životě. Ale třeba se koukám na film, nebo někdo něco vtipného řekne a já si poznamenám tu frázi. A podle té fráze, která může být vtipná nebo smutná, tak pak se dá s něčím pracovat. No.
2: No tak možná, že třeba dejme tomu, vás bude i ten dnešní rozhovor tady v Tandemu inspirovat k tomu, že třeba napíšete, teda takhle, budete inspirovat textaře, aby napsal hezký text o rádiu třeba.
3: No, mě v rádiu je strašně dobře, já se tady cítím jak doma.
2: No tak to jsem rád, že jste si tady cítila i dneska. Petra Habková se dnes cítila hezky v Tandemu a já jsem na to vděčný a přeju vám samozřejmě samý úspěch.
3: Děkuju.
1: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
4: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Lidová polka v úpravě Josefa Tumse uvedla dnešní pořad Muziky muziky, zahrála nám ji malá dechová hudba Vrchovanka. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Dnes se budeme pomyslně toulat v okolí Pňovan, obce nedaleko přehradní nádrže Hrachlusky. První písemná zmínka o vsi je z roku 1205 a obec je dnes známá hlavně jako rekreační oblast. Rozhodně stojí za návštěvu, ať už pěšky nebo na kole. Okolí Pňovan je totiž velmi příhodné pro obojí turistiku. K tomu jsou připraveny písničky o hájích a háječcích. Tu další zpívá Jiří Langmajer za doprovodu malé dechové hudby Plzeňačky.

Po směsi písní s názvem Lístečku dubový v podání krajanky Václava Hlaváčka se zase vraťme do Pňovan. Známou stavbou spojovanou s touto obcí byl blízký železniční most přes přehradu Hracholusky na železniční trati z Pňovan do Bezdružic, známý jako Pňovanský most. Jeho stavba začala ještě v 19. století, v roce 1899, a dokončena byla ve století 20. v roce 1901. Původně byl most postaven nad řekou Mží a jeho výška byla asi 47 metrů, jenže v roce 1963 bylo údolí zatopeno přehradou Hracholusky a výška mostu tak klesla na 37 metrů. Most je ale už minulostí, v roce 2019 byl vyměněn za nový.

Směs známých písní nám zahrála Podhoranka. Milí posluchači, vydáte-li se do Pňovan, počítejte s tím, že to může být výlet na celý den. Pňovany jsou chatová oblast. Trvale je tu obydleno asi 120 domů, ale chat je 640, takže v létě se z Pňovan stává město. Přes Pňovany vede cyklistická trasa z Plzně do Stříbra, osvěžit se můžete ve vlnách nedaleké Hracholuské přehrady, můžete si prohlédnout také místní kulturní památku České republiky, Pňovanský židovský hřbitov a povzdechnout si nad devastací místního barokního zámku. A tady končí má pozvánka k výletu do Pňovan a jejich okolí. Ještě si poslechneme písničky o hájích v podání malé dechové hudby Lesanky a malé dechové hudby Úslavanky. Závěr patří Polce Františka Maňase Háječek. Jaroslav Kopejtko se loučí, přeji vám krásné zážitky při vašich výletech do přírody. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Píseň Jen se hádej, která naše dnešní setkání zahájila, jsem si v roce 1978 našel v repertoáru velšské zpěvačky Bonnie Tyler, interpretky s hlasem jako struhadlo. V originále se skladba jmenuje It's a Hardy, je to srdcebol. O rok dříve se vyšplhala až na třetí příčku amerického a čtvrté místo britského žebříčku, zatímco v zemích jako Austrálie, Kanada, Francie, Švédsko a Německo obsadila dokonce místo první. A právě univerzální poprokové zpěvačce Bonnie Tyler, která ve svých písních zdařile spojuje disco, hard rock a elegantní pop, jsem věnoval dnešní díl své rozhlasové diskotéky.

prodavačka bonbonů v supermarketu začínala zpívat po večerech v hospodách a barech pod pseudonymem Shireen a žádný velký úspěch vlastně ani nevěřila. Když navíc talentovaná rodačka z velšského města Swansea, Gaynor Hopkins, jak zní její rodné jméno, přišla v polovině 70. let o hlas. Vypadalo to na definitivní konec se zpěvem. Posledním pokusem byla operace uzlíků na hlasivkách, neboli noduli cantatorum, která se sice zdařila, ale její zpěv už pak zdaleka nezněl jako skřivánčí árie. Možná to bylo její štěstí. Z reprobeden se linul hrubý syrový chraplák, s nímž se mohla měřit snad jenom Janis Joplin blahé paměti. A právě onen jakoby vypitý hlas se stal nejtypičtějším rysem pro novou kariéru zpěvačky, která si zvolila umělecké jméno Bonnie Tyler. V polovině 70. let ji v jednom nočním klubu objevili známý jazzový tenor saxofonista a majitel londýnského jazzového nočního klubu Ronnie Scott a kytarista a skladatel Stevie Wolfie. Okamžitě si uvědomili, jak cenou devizou taková barva hlasu je. V klubu, kde na ní Scott s Wolfiem náhodou narazili, zpívala už 8. rokem a neměla doposud žádnou gramofonovou nahrávku. Začali tedy pro ní chystat repertoár. První single sice propadl na celé čáře, ale píseň Lost in France, ztracená ve Francii, už byl trefou do černého. Díky ní měla Bonnie Tyler v rodné Británii první hit a uspěla rovněž v hitparádách na evropském kontinentu. Paradoxem je, že tahle píseň dlouho nevyšla ve Francii, byť má v názvu zemi galského kohouta. A je to právě Francie, kde Bonnie Tyler pak sklízela jeden úspěch za druhým a kde se těší dodnes mimořádné oblibě.

V roce 1982, kdy jí bylo 29, změnila Bonnie Tyler gramofonovou firmu, stejně jako své ústřední skladatele a producenty. Ujal se jí Jim Steinman, famózní skladatel a producent, který se proslavil jedním z největších evergreenů rockové historie, metalově pompézním albem Bat Out of Hell se zpěvákem Meat Loafem. Ani v případě Bonnie Tyler Jim Steinman nesklamal a napsal pro ní dvě alba plné vznosných, patetických, dramatických písní, které útočí na duše a city žen. Mimořádně se jim povedla hlavně píseň Total Eclipse of the Heart, úplné zatmění srdce. V roce 1983 byla první jak v britském, tak v americkém žebříčku nejprodávanějších singlů.

Píseň Total Eclipse of the Heart pochází z alba Faster than the Speed of Night, rychlejší než rychlost noci. Napsal ji a produkoval ji dnes už zmíněný Jim Steinman. Ten je rovněž autorem následujícího mohutného dramatického duetu Loving You is a Dirty Job, but Somebody's Gotta Do It. Milovat tě je špinavá práce, ale někdo ji dělat musí, který Bonnie Tyler naspívala s americkým vokalistou, skladatelem, instrumentalistou a producentem Toddem Rundgrenem. Při nahrávání se oběma zpěváků museli doslova trhat plíce a to samé se podle mne dodnes děje se srdci vděčných posluchaček. Tak si teď tuhle brilantně vygradovanou píseň s fantastickými pěveckými výkony obou protagonistů dopřejeme i my.

80. léta byla pro Bonnie Tyler mimořádně úspěšná. Byla třikrát nominována nejen na výroční americkou hudební cenu Grammy, ale rovněž třikrát i na cenu Brit ve své vlasti. Dařilo se rovněž jejímu duetu A Rockin' Good Way, Hezky se kolébáme, který naspívala se svým krajanem, britským rock'n'rollovým zpěvákem Shakin' Stevensem. Právě tuhle píseň teď uslyšíte v české verzi v podání Václava Neckáře a Věry Špinarové, zpěvačky, která už několikrát úspěšně sahla do zpěvníků Bonnie Tyler. Textař Eduard Krečmar skladbu nazval Nádherný den.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Bonnie Tyler, které se od začátku její pěvecké kariéry přezdívá Rod Stewart v sukních, po léta úzkostlivě tajila datum svého narození. Až v posledních letech s tím přestala dělat tajnosti, a proto víme, že je ročník 1953. Na téma svého věku nedávno prohlásila. Rozhodně, ale ještě nejsem žádná vykopávka. Baladu nebo rock umím vypálit jako málo která dvacítka. Ty současné načančané holčičky z hitparád pořád přespívám levou zadní. Bonnie Tyler se v 70. letech provdala za někdejšího trenéra juda Roberta Sullivana, ale manželům se nikdy nepodařilo mít potomka. Přes svého muže je Bonnie Tyler v příbuzenském vztahu s velšskou herečkou Catherine Zeta-Jones. Když si před 14 lety brala v New Yorkském hotelu Plaza za manžela amerického herce Michaela Douglase, Bonnie jim na svatbě zaspívala svůj velký hit, který jste dnes už slyšeli, píseň Total Eclipse of the Heart. S manželem, který doprovází na všech cestách, žije Bonnie Tyler střídavě ve vile na jeho portugalském pobřeží a v Německu. Honoráře, které získala za své nahrávky, vložila Bonnie především do nákupu nemovitostí. A tak dnes vlastní pozemky a reality nejen v Portugalsku, ale třeba na Novém Zélandu a také 22 domů v Londýně. Abych nezapomněl také kamenolom nedaleko královského zámku Windsor či 65 stájí, které nabízejí zájemcům pronájem koní na projížďky malebnou krajinou.

Bonnie Tyler dospívala píseň Islands, ostrovy, kterou ve druhé polovině 80. let natočil s britským rockovým impresionistou, kytarovým mágem a multiinstrumentalistou Mikem Oldfieldem, který pro ní píseň složil. Začátkem 90. let vydala Bonnie Tyler mimořádně úspěšné album Bitter Blue, hořko smutná, na kterém se podílel tým velkých hvězd v čele s Royem Bittenem, mimochodem klávesistou doprovodné skupiny Bruce Springsteena. Bitten celé album také produkoval.

0: O Bonnie Tyler se nikde nedočtete žádné bulvární drby nebo skandální informace. O to víc je však stále slyšet v rozhlasových stanicích celého světa. Jako osobnost je totiž pro svět hlavního proudu světové populární hudby naprosto neodmyslitelná. Jakékoliv aféry jsou jí cizí a, jak nedávno prozradila, nikdy jí ani ve snu nenapadlo řešit problémy tak, jako to často dělají jiní zpěváci a herci, tedy alkoholem a drogami. A co dělá Bonnie Tyler po těch letech v showbiznisu největší radost? To, že se její písničky vždycky líbily její mamince, která byla velkou milovnicí opery. A také to, že v publiku na svých koncertech vidí rodiče s dětmi. Nade všechny Grammy světa a další trofeje je skutečnost, že je stále zpěvačkou pro celou rodinu. Dokázalo to i album Heart Strings, struny srdce, které natočila před 11 lety v Praze s pražským filharmonickým orchestrem a na kterém se pustila do hitů z repertoáru Phila Collinse, Bruce Springsteena, Bona Voxe ze skupiny U2 nebo Roye Orbisona.
1: Your

Pokud vám píseň It's Over je po všem, kterou jste slyšeli v osobitém podání Bonnie Tyler, připadala povědomá, nemýlíte se. Už v roce 1965 se mi totiž naspíval s českým textem Jiřího Štajdla a pod názvem Tak zůstaň. Vodky tkám ještě dej a potom se tedy měj. Od roku 2013 si Bonnie Tyler mnoho slibovala. V mece světové country music v americkém Nashvilleu nahrála s tamními muzikanty album Rocks and Honey, Skály a med. Na něm se objevila i píseň Believe in me, Ve mně věř, kterou složil dnes už zmíněný Desmond Child. A právě s ní Bonnie Tyler loni reprezentovala Velkou Británii ve švédském Malmö na 58. ročníku Velké ceny Eurovize. A jak dopadla? Neslavně. Dostala se sice až do finále, ale nakonec skončila 19. Tak to jsem dopadl tenkrát vlastně lépe. Skončil jsem 13. Ale na rozdíl ode mě jí tento neúspěch tak znechutil, že byť se její soutěžní písni slušně dařilo v evropských hitparádách, rozhodla se ji nikdy neuvádět na svých koncertech.

0: Believe in me. A po loňském eurovizním příspěvku Bonnie Tyler je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Kdo neví, co znamená nebych, je to chudák, smolař, neúspěšný, bezmocný, ztracená existence. Nebych zaparkoval v rušné ulici v Tel Avivu. Právě když šel kolem strážník, zeptal se, smím si tady zaparkovat? Tady se nesmí parkovat, odpověděl strážník. Jak to? Podívejte se, co jich tady parkuje. Ti snad smějí? No, ty se mě neptali.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: A to je pro dnešek z mého rozhlasového seriálu úplně všechno. Ze studia odcházím s vírou, že se za týden s vámi, se všemi opět sejdu ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se krásně, váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Na Pohodě v tento den nabízíme pořad nazvaný Jen se nesmířit s ničím, co je nespravedlivé. Uslyšíte portrét novináře, publicisty a rozhlasového reportéra doktora Františka Kocourka. Jedná se o ikonu rozhlasového vysílání, a to zejména díky jeho reportážím a komentářům v počátcích druhé světové války. A bohužel také o muže, kterému se obrana pravdy a demokracie staly osudnými.
3: V dravém přílivu událostí pomějících zastavme se na několik chvíl u jedné z věčných záležitostí. U slova, které bylo na počátku všeho. U slova, s jehož dozněním zanikne i celý lidský svět. Zaslouží si toho zvláště dnes, když z dosavadních pokladů nám zůstává řeč jako poklad nejcennější. Co všechno pro nás znovu znamená? Co všechno v sobě zahrnuje a ukrývá, jakou postilu a přístup do budoucna dává naše řeč.
4: Celkem 3 plné archivní krabice s literární pozůstalostí obsahují rukopisy novináře a reportéra Františka Kocourka. Vedle stovek článků a dokumentů také 3 různé začátky jeho životopisu. A žádný konec, což je vlastně symbolické.
5: Mé rozhlasové dobrodružství má také více začátků, i když bylo mým úmyslem, aby je nemělo. Jenomže to nejde a tak se prostě nějak začne.
6: Zdravíme vás ze Soukenické ulice v Praze 2, ze slavnosti pěvecké obce Československé v Praze, která dnes odhaluje pamětní desku hudebnímu skladateli Karlu Bendlovi. Tato slavnost je pořádána pod protektorátem Rady hlavního města Prahy na paměť z tého výročí Bendlových narození.
4: František Kocourek, český novinář a prozaik, ročník 1901. Od roku 1933 spolupracoval s rozhlasem jako hlasatel a komentátor. V éteru zněl jeho hlas jen 7 let, ale přesto se stihl významně zapsat do rozhlasové historie. Franta Kocourek, jak se sám hlásil posluchačům, měl ale především odvahu vyslovovat myšlenky, které se nemohly líbit mocným tehdejšího světa. Jeho čas u mikrofonu byl proto příliš krátký.
6: Je chladné, ale větrné, nikoli deštivé ráno, sešla se tam spousta lidí ze široka a z daleka a při této příležitosti je třeba zdůraznit radost, kterou všichni můžeme mít z těchto nových dvou děl.
4: Doktor Franta Kocourek z rukopisu nadepsaného Rozhlasové dobrodružství.
5: Jsem si jist, že už jste spěchali při různých příležitostech. Jednou šlo o chycení rychlovlaku nebo parníku, jimž musel někdo za každou cenu odjet, jindy to byl napínavý závod směrem k cíli, kolikrát jste spěchali, abyste odvrátili katastrofu. To všechno a jiné podobné momenty nelze přirovnat k situaci, když člověk spěchá k mikrofonu. Je to záležitost, jejíž napínavost se nedá dostatečně vylíčit. A to přesto, že vás čeká jen malý kus kovu. Mikrofon nehybně visící na svém stojanu. Deset vteřin na odpíchnutí ve vrátnici. 20 vteřin na úklonu v kanceláři významně nemluvného inspicienta. 30 vteřin na prolétnutí 3 pater a chodby vedoucí k hlasatelnám. A už stojím připraven. Levou ruku na páčce již se dává znamení k zapnutí mikrofonu. Oči na velké ručičce elektrických hodin poskakující po vteřinách.

0: jistý, ačkoliv je smyčkou zabezpečen cestě, kozí třetí magra spolku, tak se kormorán brání. A zase do krát zimy, tentokrát do okolí Innsbrucku.
1: Tento technicky nekvalitní snímek není ve skutečnosti žádnou reportáží doktora Kocourka. Budoucí reporterská hvězda právě porovnává své schopnosti s dalšími účastníky konkurzu. Poslední část zkoušky spočívá v úkolu zrekapitulovat v jedné minutě průběh konkurzu, zhodnotit svůj výkon a sformulovat názor na případné působení uživé.

přijímacích zkoušek, kterých jsem prodělal ve svém životě už hodně, ale přiznám se, že ta dnešní nebyla ze všech nejlehčí. Sešli jsme se tři, když jsme nejdřív na chodbě a teprve, když byla zařízení příslušná učiněna v ateliéru, jeden po druhém jsme vstoupili a vyprávěli to, co vidíme před sebou na plátně. A znovu jsem si potvrdil zkušenost, že je něco docela jiného. Dívat se na věc a myslit si pro sebe představovat anebo být postaven před mikrofon a líčit to tak, aby každý, kdo není přítomen, měl názornou představu o tom, co se právě děje. Krátké snímky žurnálů různých, které jsme zde viděli, obsahovaly skutečnost stylizovanou, kondenzovanou a je skutečně velice těžké podchytit v tom malém časovém rozpětí tuto skutečnost a podat několika slovy tak, aby divák, aby posluchač měl stejně dobrý klasický dojem jako divák, který se v těch několika vteřinách docela dobře informuje o události, když ji vidí na filmu. Tato zkouška mě nikterak osobně neuspokojila. Představuji si, že když budu před mikrofonem jindy a když budu mít před

0: Moje první reportáž v rozhlase? Tu jsem podstoupil na podzim roku 1933, málem v den svých 32. narozenin. Připravoval jsem se na svůj křest u reportážního mikrofonu předcházející noci a od rána toho dne tak důkladně, že jsem přijel k muzeu, kde bylo dějiště reportáže, teprve minutu před začátkem vysílání. A než jsem zaplatil taxík, propletl jsem se kordonem policie a řadami krojovaných spolků, uplynula minuta po programovém začátku. Dobrák Pour stál už místo mě u mikrofonu a zahájil reportáž. Sotva mě uviděl, otřel si s úlevou šátkem svou tvář a udělal mi místo. Přistoupil jsem poprvé v životě v poslání reportérském k mikrofonu, kolem něhož svítil stříbrný kruh jako svatozář, a začal jsem líčit své dojmy nakláněje se k rampě, kde byl zahajován Napoleonský kongres pražský. Je pravda, že jsem vyjmenoval několik hostí a funkcionářů, ale daleko víc mě zajímal Napoleon sám, že jsem mu věnoval v reportáži 9/10 času. Snažil jsem se přitáhnout ho do Prahy živoucího, provedl jsem ho trochu moderní Prahou za hodinu. Až když jsem se začal obávat, že by to mohlo velkého císaře nudit, jsem ho doprovodil zpět pod kupoli pařížského Panteonu do jeho pyšného hrobu a řekl do mikrofonu: tím končíme reportáž ze zahájení Napoleonského kongresu. No poprvé to bylo dobré, prohlásil úředník rozhlasové společnosti. Ale zapomněl jste se zmínit o tom, že tam byla krojovaná delegace obce Baráčnické. Rány Kristovi, mocná silueta korzického velikána se rázem zcvrkla vedle baráčnických postav, jež vyrůstali před mým provinilým zrakem z muzejní rampy do nadlidských rozměrů.
1: V 10 hodin 45 již se shromáždili hosté na prostranství, v 11 hodin pak přijel jmenovaný již ministr obchodu Rudolf Mlčoch jako zástupce vlády a vstoupil s hlavobránou, na níž bylo napsáno vítáme vás a willkommen do ohraženého prostranství.
0: Ačkoliv jsem se dávno spřátelil s mikrofonem, přece jsem nikdy před ním nestratil dojem, že jde o obřad, o dějství, jehož rozsah a význam v té chvíli nemůže jedinec ani dohlédnout. Nad mikrofonem zazářilo červené světlo. To znamená, že mi rozhlasoví technikové dali slovo.
1: Onen prapor je historický prapor, pod nímž pěší pluk 2 se zúčastnil bojů v Rusku a byl vyznamenán československým válečným křížem a řádem Štefánikovým s meči. Přítomen byl také divizní generál Melichar, který je nyní velitelem 3. divize, a jeho pobočník, štábní kapitán Bauše.
2: Hovoří inženýr Josef Cincibus, syn někdejšího Kocourkova reportérského kolegy.
3: Ze vzpomínek svého otce, který do rozhlasu nastoupil v roce 1935, jsem četl záznam, že právě v tom roce 1935 Franta Kocourek, on se jmenoval František Kocourek, doktor František Kocourek, to bylo v dokumentech, ale z důvodu jakési popularizace používal to umělecké novinářské jméno Franta. Čili tento redaktor, velmi kvalitní a vzdělaný člověk, v roce 35, 18. května, dělal přenos nebo zabezpečoval přenos z pohřbu polského státníka maršála Pilsudského. Linky tady v Praze přijímaly tu reportáž nebo ten popis událostí, ale pak se to nevysílalo. Dokonce k tomu je poznámka, že Franta Kocourek ve chvíli, kdy selhal francouzský reportér a nedostavil se včas, reportoval i francouzsky. On najednou zjistil, že ten francouzský reportér někde se zadrhl, nepřišel. Ti, kteří za to nesli pro francouzský rozhlas odpovědnost, tam stáli prostě stvrdlí, nevěděli co. A on začal francouzštinou, velmi dobrou, říkat, že kolega se nedostavil, ale že nechce, aby francouzští posluchači nevěděli, co se odehrává, a tak jim to popsal. No ti Francouzi byli nadšeni. Nejen to, že prostě kdesi v jakési zemi, o které nevěděli kde a jak, v Československu je muž, který jejich jazykem jim zabezpečí rozhlasový přenos ve chvíli, kdy selže jejich vlastní reportér. Tak to už ukazuje, co to bylo za rozhlasáka. Nejen rozhlasáka.
2: V roce 1934 měl náš rozhlas přenášet slavnostní nástupní řeč belgického krále Leopolda a reportáž z této události. Technikům se ale nepodařilo včas zapojit zvukovou modulaci z Bruselu, a tak reportér ve sluchátkách zaslechl jen tři poslední královy věty a francouzské volání Ať žije král. František Kocourek si však poradil a situaci popsal v článku Reportér skládá trůní řeč.
0: Představa, že si mohu zaimprovizovat na námět královské nástupní řeči, byla neobyčejně lákavá. Vzal jsem 3,5 věty královské, zaslechnuté v Bruselu, a složil jsem nad nimi a kolem nich trůní řeč, která měla sice v některých vteřinách své svízele, ale jindy plynula docela hladce, takže se mi zdálo, že by to ani nebylo tak těžké být králem. Mluvil jsem jenom o tom, co v oněch drahocených 3,5 větách skutečně řekl král Leopold, ale každou z jeho myšlenek jsem rozvedl. O povinnostech nástupce tak dobrého krále, o lásce k celému národu, jemuž chci ze všech svých sil být dobrým otcem, o nutnostech neustálého bdělého zřetele k zájmům celku, o pevném odhodlání nezapomenout na žádnou vrstvu národa. Za 8 minut jsem skončil. Když jsem sestoupil z trůnu, mezi prvními, kdo mi blahopřáli, byl doktor Miloš Kareš a tajemník Vladimír Šimáček, který uschoval kapesník. A jistý pohotový pražský odpoledník otiskl mou trůní řeč na první stránce.
2: Franta Kocourek byl brilantní řečník i glosátor. Reportér, který okamžitě odhadoval situaci a reagoval na ni, ale také reportér dokonale připravený na svůj úkol a improvizaci jen obratně předstírající. Mezi nepochybně nejúchvatnější výkony reportéra Kocourka u mikrofonu pražského rozhlasu patří reportáž z 10. sletové scény na Strahově v létě 1938. Franta Kocourek se s plnou vervou ponořil do poselství Sokolů ve skladbě evokující národní cítění Hrdost na mladé svobodné Československo ohrožované nacismem. Sletová scéna měla tehdy jediné myslitelné motto Dobudujeme a ubráníme.
4: A tam, nad skladbou, kde vedle kamene stojí muž a vedle muže kamen, zavzpitili se a zalesli meče a nad hlavami množství žen a dívek připravených boji zdvihli se hlavně ohromných děl, aby se připojili k obraně hranic a celistvosti Republiky Československé. Tanky se přiblížily skoro k hradbám. Slyšeli jste jich výstřely, ale to nebyly jenom výstřely tanků, byly to také výstřely o něch obraných děl, jejíž hlavně se zdvíhají a pátravě krouží vysoko nad hradbami a nad četami a šiky obránců. Po několika ranách a po usilovném boji, po statečné obraně občanů a občanek, zaváhaly tanky, jejich řady zakolísaly a jejich hlavice podobné obrovským hlavám smrti hlavu s rozšklebenými ústy a dvěma otvory v ruce rozsvícených očí se dali na ústup stejně jako předtím hordy barbarů. Jak mírní, jak malební byli tito barbaři první, kteří sem přišli za jekotu svých hord, za válečného tančení proti těm ocelovým hlavním matematickým neúprosným válečným strojům moderního věku, našeho století, které nejsou bohužel jenom vymýšleností a pohádkou, ale které skutečně existují a které i nedaleko nás v těchto dobách vraždí nejenom vojáky, ale obracejí se i proti civilnímu obyvatelstvu.
2: Doktor Franta Kocourek toho času patrně netušil, že jeho zápal pro českou věc sledují a velmi pečlivě evidují ti, kteří se brzo mají dostat k moci. Je ale téměř jisté, že i kdyby to tušil, neubral by nic ze svého strhujícího líčení sletové scény. Tehdy už však stejně bylo asi pozdě. Kocourek se ve spisech německé tajné policie objevil zřejmě už dříve, už v období úvah o mobilizaci.
3: Přijelo tenkrát do republiky mnoho reportérů, zpravodajů a táta tam má napsáno žurnalistů, špionů i jejich mix. Do Nového Strašecí doprovázel otec francouzského novináře pana Descharma, účastnil se všech těch akcí velmi aktivně i Franta Kocourek, vojenské přehlídky československé armády, a objevil se tam i jakýsi pan Rudel z francouzské agentury Havas. Všichni si mysleli, že to je francouzský novinář. Objížděl s oficiální československou delegací naše tehdejší pohraniční opevnění, měl o to velký zájem. Nejen zaznamenával slovem, ale i fotografoval. Potom se věci nějak proměnily a koncem roku 1938 ten pan Rudel, který se velmi zajímal taky o Frantu Kocourka, projevil dokonce zájem pracovat v československém rozhlase. Tvrdil, že byl vyslýchán gestapem, že hledá jakýsi azyl, ale přijat nebyl. No a pak jsem se dočetl, že v roce 1939, koncem tohoto roku, se tento pan Rudel, který se vydával za oběť gestapa, objevil v našem českém rozhlase s odznakem hákového kříže a to byla velká výstraha, protože začal se projevovat velmi politicky ve smyslu nacistické ideologie.

0: prezident doktor Edvard Beneš.
1: Drazí spoluobčané, mluvím k vám ve chvíli mezinárodních těžkostí, největších od světové války, které zachvátily nejen státy evropské, ale i význačné části jiných světadíl. Mluvím k vám v této kritické chvíli o nás, o našem postavení uprostřed tohoto rozrušeného světa a mluvím k vám všem, k Čechům a Slovákům, k Němcům i k národnostem ostatním a mezi nimi zase ke všem stranám, ke všem skupinám a ke všem táborům.
2: Deníku doktora Franty Kocourka.
3: Naslouchám-li při cestách po českomoravských vlastech řečem a útržkům rozhovorů našich lidí, napadá mi často biblická otázka. Čeho se bojíte, malověrní? Nebo jste už viděli, že by zahynul národ, který neopustil sama sebe a zůstal si věren?

0: Mimořádný posluchačský ohlas vzbudil Franta Kocourek v letech 1938 a 39 ve večerních komentářích zvaných Okénka. Málo jeho okének se dochovalo ve zvuku, o něco více v textu. V říjnu 1938 hovořil doktor Kocourek samozřejmě o Mnichovu.
1: Nikdy se nesmíříme s tak potupným jednáním velmocí. Nikdy nezapomeneme, co se stalo. Jsme pevně rozhodnuti nepovolit za žádnou cenu dalšímu tlaku nacismu. Potvrzuje se stará pravda, že ani nejlepší hráč neumí včas přestat ve hře, protože doufá, že i ta příští mu musí přinést zisk. Jednou z chyb Hitlera je víra, že se počase neprohlédne jeho technika zastrašování se skandováním mordýřských hesel a zpěvem divokých písní. My v Československu jsme už tisíckrát dokázali, že nejsme nikdy tak dobří, jako když se nám vede špatně. Dokážeme to znovu, opření jednou.

0: 10.10.1938. Po vyklizení posledního pásma Sudet předstupuje doktor Franta Kocourek opět před mikrofon Pražského rozhlasu.
1: Občané a občanky, po třetí se setkáváme, abychom se večerním okénkem politicky, ale nestranicky podívali na to, jak vypadáme. Řeknete, raději nemluvit, a mávnete rukou. A budete mít pravdu. Jenomže to není pravda, z které by se mohlo dále žít, budovat a sílit. Je krajně těžké nalézt slova, která by mohla opravdu utěšit a povzbudit. My všichni zažili sami na vlastní kůži, jak slabá jsou všechna slova, zvláště tam, kdy i při nejlepším úmyslu zůstávají slova na povrchu a nesestupují až na dno dnešní naší pravdy, až ke kořenům zla a chyb, které nás přivedly do dnešního stavu věcí. My všichni v těchto dnech pocítili, jak i nejlépe míněná slova útěchy zůstávají nejen bez moci nad naší bolestí, ale jak mohou dokonce působit i zcela opačným směrem. A přece nesmíme pohrdnout slovem. Zvláště ne slovem, jemuž rozhlas dává křídla dosud nevídané rychlosti a možnosti, které u nás dosud nejsou doceněny. Nesmíme pohrdnout slovem, které už tolikrát v naší historii nejenom národ utěšovalo, ale i upevňovalo, posilovalo, burcovalo a vedlo k vítězství i z poměrů mnohem horších, než jsou dnešní. Musí to být ovšem slovo pravdivé a upřímné. Nemůže to být ani jiné slovo, neboť takové by nenalezlo víry a nikdo by je nenásledoval. O vojácích bych vám v dnešním okénku vojenském rád řekl aspoň několik slov. Ať v činné službě nebo v záloze stojí vojáci na svých místech s neotřesenou morálkou a vědomím, že vlast potřebuje teď víc než kdy jindy jejich služeb, úsilí a obětavosti. Úkol vojáků v posledních dnech vzrostl do šířky i do hloubky a bude potřeba velkého vypětí, aby naše armáda ve spojení s četnictvem, policií, finanční stráží, oddíly SOS a všemi ostatními národními celky, již proorganizovanými, zvládla všechnu práci, která čeká. Zvláště však přechod a převod emigrantů z vlastního státu do nitra vlastního státu, jejich ubytování, stravování, odsun nemocných a podobné záležitosti nejnaléhavější.
0: Kdo nám to mluví do rozhlasu? Objevují se v té době titulky v některých proněmecky orientovaných tiskovinách. Existuje dokonce Kocourkův dopis z tohoto období, v němž reportér děkuje veliteli četníků, že tito během své služby, ač to už není jejich rajon, pokaždé pro jistotu zajdou až k místu, kde doktor Kocourek bydlí.
1: Slíbili jsme si tu posledně několik důležitých věcí. Řekli jsme si, že si musíme především ujasnit chyby, kterých jsme se dopouštěli, protože jinak bychom se nemohli dostat dál, před a výš. Známe konečně pravdu, řekli jsme si posledně. Ale byl by velký omyl, kdybychom si myslili, že ta pravda nemůže být ještě horší. Nedáme-li se všichni dohromady? A jestliže každý z nás si nedá dobrý pozor. I když není vyhlášena válka, i když se nestřílí, nesmíme propadnout dojmu, že je mír a že může kdokoliv z nás v jakémkoliv směru složit ruce v klín. Většina z vás to cítí. Ale musíme to vědět všichni, že žijeme uprostřed dlouhéjž války okolo nás v Evropě a na samém prahu války, vnitřní války o nové Československo. Budeme-li nejen stateční, ale také moudří a obratní, nebo statečnost sama nestačí, dáme-li se poučit chybami a zkušenostmi minulých 20 let, může se nám podařit to, co v dané situaci nutno pokládat za nejlepší možnost, to jest soustředit všechny síly k dílu přestavby tak hrozně operované republiky tak, aby mohla co nejdříve normálně žít. Jestliže nám události ponechají čas k přebudování státu a k vyléčení celého jeho organismu a jestliže uvnitř v jednocení budeme dělat zdravou a střízlivou zahraniční politiku malého státu, moudře neutrálního a

samostatného, pokud nám to vůbec dovoluje naše zeměpisná poloha a hospodářské spojitosti, může se stát, že se ještě sami netknuti budeme dívat na to, jak se povalí dál vlna, proti níž jsme byli ochotni být rozhodnou hrází s obětavostí, jaké v současném světě není příkladu. Vy víte, že jsme to dávno předpovídali. Víte, že jsme se tu posledně usmívali nad prostoduchostí víry na západě, že ústupky Československa je zachráněn na dlouho mír. Ještě ani neskončilo obsazování našich krajů říšsko-německým vojskem, jehož poslední den byl dnešní, jak víte. A už říšský kancléř včera ze Saarbrückenu, zcela blízko francouzských hranic, vysílal nový mírový zpěv, dosti srozumitelný, a tentokrát na adresu Anglie. I když se budeme na další představení jen dívat, a možná, že to nebude ani dlouho trvat, nezbude nám mnoho času na zábavu nebo úsměšek, neboť škodolivost je našemu člověku cizí. Ve všech dnech příštích budeme plně zaměstnáni sami sebou. Budeme pracovat. Není ovšem práce jako práce. Práce, která nás čeká teď, od této chvíle, od zítřejšího rána, musí být v mnohem směru odlišná od způsobu, kterým se pracovalo dosud. Musí být rychlejší, přitom solidnější, musí být účelnější.

0: On si ten kocourek nedá pokoj. Kdybychom se mohli podívat do tehdejších hlav sympatizantů nacismu, či dokonce do nějakých tajných složek, nepochybně bychom tam našli variace na toto zlověstné téma. Jenomže ani teď už by doktor Kocourek nenašel spásu v mlčení. Podle Josefa Cincibuse bylo na problémy zaděláno opravdu už od jara 1938.
1: V osudu Franty Kocourka, doktora Františka Kocourka, velmi kvalitního, vzdělaného a tvůrčího člověka, podle mínění mého otce sehrála svou roli reportáž, která se jmenuje Třásničky dějinných dnů rakouských, s podtitulkem Rakousko pod hákovým křížem, která vyšla v českém týdeníku Pestrý týden 26. března 1938. Franta Kocourek, jak zřejmě bylo jeho zvykem, se s takovou lehkou ironií a s nadhledem vyjadřoval o těch chvílích obsazování Rakouska nacistickými vojsky, proto se to také jmenuje Rakousko pod hákovým křížem, a můj táta se domníval, že právě to vyvolalo pozornost německých, řekněme, tajných služeb, zřejmě gestapa, kdože to ten Franta Kocourek vlastně je. A ten osud ještě potom, tak jak jsem o tom hovořil, ten osud se rozvíjel zřejmě, to jsou samozřejmě dohady, nebo to byly pohledy na situaci, o kterých mě můj otec vyprávěl, tím působením a tím velkým v uvozovkách zájmem toho člověka, který se představoval jako Rudel, který mluvil plynně francouzsky, německy, česky a který měl velký zájem se s panem Kocourkem seznamovat, hovořit s ním na bázi jakési novinářské tvůrčí diskuse. No a asi pan Kocourek nedocenil, jak nebezpečná to je chvíle a jak nebezpečné jsou ty snahy, řekněme, získat jeho názory, získat jeho pracovní pohledy na situaci a jak z hlediska té Třetí říše ten Franta Kocourek se jim nezdál, řečeno tedy také v uvozovkách, neboť neprojevoval jakousi úctu, obdiv a oni na to byli velmi citliví.

0: Je 19. března 1939 a na Václavském náměstí v Praze se schyluje k přehlídce Wehrmachtu, který před 4 dny okupoval Prahu a zbytek našeho území. Reportér Kocourek to patrně ještě netuší, ale během příštích hodin vysílání se proslaví, bohužel tragicky. Jeho jméno se sice později ocitne v učebnicích žurnalistiky, ale mezi tím mu jeho řečnická brilance přinese další zápis do už zmíněné tajné složky.
1: Je to všechno trochu jako sen. Kdo z nás byl by si pomyslel, že uvidíme takovou přehlídku v Praze na Václavském náměstí ještě před Praze na Václavském náměstí ještě před týdnem, ještě v neděli, týden před touto nedělí. Kolo dějin, o kterém jsme hovořili naposled v relaci ještě Československé tiskové kanceláře, kolo dějin točí se dál. Protože další oddíly ještě nenastoupily, dovolte, abych vám řekl reminiscenci z jedné z posledních návštěv Německa. Jel jsem se dívat na státní návštěvu italského vůdce Benito Mussoliniho do Berlína v září 1937. Ze slavnostního hluku tohoto města vypravil jsem se do Potsdamu, čili Postupimi v našem jazyku, a procházel jsem tímto známým a krásným parkem, jehož idyličnost budí přímo úsměv na rtech, srovnávána s dnešní dobou. A tam právě jsem viděl u Neues Palais, které všichni v Potsdamu znáte, jakým způsobem nacvičují vojenské německé hudby pochody. Je to něco pro nás až neuvěřitelně a nepochopitelně strojového, automatického, až příšerně přesného. Dovolte, abych předušil tuto větu. V tomto okamžiku projíždějí další oddíly, a to motorizované. Prosím, zeptejte se laskavě pana rytmistra, jaké jsou to oddíly. To je motorizované oddíly výzvědné, říkáme. Výzvědné. Jsou to jednak auta, maskovaná zeleně-hnědě, a dále jsou to motorky, solo motorky vždycky, po dvou vedle sebe, vojáci s karabinami přes plece. Dovolte, abych se zmínil o podrobnosti čistě nevojenské. Odkud si zdaleka přiletěla nad Prahu také velká černá vrána, která se spustila a plachtila od muzea nad letícími světlomety a odposlouchávacími přístroji německé armády dolů k můstku. Divila se asi tomu hluku, který zde slyšela, a obrazu, který uviděla pod sebou.
2: Otec mě vyprávěl, že doktor Kocourek byl člověk se smyslem pro humor, velice vstřícný, přátelský, a tak si v některých situacích zřejmě neuvědomoval ten podlý přístup lidí, kteří se k němu chtěli nějakým způsobem přiblížit, aby ho následně poškodili. Měl prý pocit, to vím, když jsme si o tom před mnoha lety s otcem vyprávěli, že to je něco jako rakouská policie, rakouští policajti s tím federpušem, s tím kohoutím ohonem na klobouku. A ono to bylo něco daleko horšího, a varování, že jsou to lidé, řekněme, podlí a úskoční, bral jen z poloviny. A zároveň byl to člověk velké tvůrčí fantazie, takže když hovořil v té osudové reportáži o těch černých ptácích na obloze, kteří jaksi kroužili nad německou armádou, tak možná, že tam ta situace opravdu byla. A on ji prostě popsal, ale neměl v sobě ten filtr, tu brzdu, ten blok, aby si uvědomil, za jak hrozných situací, v jaké strašné konstelaci to nastává a co z toho může někdo se zlým úmyslem vyvodit.
0: Kocourkově literární pozůstalosti je nástin reportáže.
2: Ano.
0: A tady je
3: Taková zvláštní poznámka v červeném rámečku.
2: To psal otec, to poznávám písmo.
3: A tady se píše: Franto, prosím, aby se zdržel tohoto textu a improvizoval co nejméně. To je vážná prosba, tvůj Cincibus. Čili to je zjevné varování.

Zjevné varování, já nechci si k tomu vytvářet jakési fabulace, ale zřejmě mnoho lidí chápalo, jak kalné vody tečou rozhlasem, a Franta Kocourek to pořád bral, že se o tak moc zas nejedná.

0: Ale pak je tu ještě jedna eventualita, totiž, že se byl velmi dobře vědom toho, co dělá a co tím riskuje. Z Kocourkových deníkových záznamů vyplývá, že své rozhlasové promluvy dovedl velice dobře kontrolovat a byl schopen i jistého odstupu od sebe sama. Byl pozorovatelem situací, kterých se sám účastnil jako jedna z hlavních jednajících postav.
1: Mluvím rychle a rozmanitě, většinou s náhlými vsuvkami, zrozenými z okamžitého nápadu nebo události, jež se právě vynoří. Mluvím v dlouhých větách s odstíněným hlasem a rytmikou, takže i nejdelší věty vyvolávají v posluchačích zmatek. Tato technika přednesu měla však i své důvody politické. Cenzoři se v takto postavených větách orientovali s obtížemi a smysl komplikovaně postavené věty se dal vykládat různě. Záleželo nejen na tom, co se řekne, ale jak se to řekne. Jak víte, přijel dnes dopoledne do Prahy říšský protektor šlechtic von Neurath. Pověřen rozhlasovou reportáží z jeho příjezdu na Pražský hrad, stál jsem s mikrofonem liblické vysílačky před Mřížovým prvního nádvoří, obklopen říšsko-německými generály a představiteli úderných i ochranných oddílů. Když skončil přehlídku čestného batalionu, zamířil říšský protektor v doprovodu vrchního velitele německé branné moci ke skupině mikrofonů, u nichž jsem za brán dostal náhodou sám. Říšský protektor se zastavil na dva kroky od našeho mikrofonu, obrácen tváří ke mně. Nepochopil jsem, že mám ustoupit, a pokračoval jsem nezeslabeným hlasem v líčení historického jeviště. Sledoval jsem velikou postavu říšského protektora a díval jsem se do jeho tváře. Náhle jsem si uvědomil, že naslouchá mým slovům pro něj nesrozumitelným, a zazdálo se mi, že svá vlastní slova neslyším svým, ale jeho sluchem. Měl jsem dojem, jako by se ty české věty lámaly u jeho tváře a od jeho prsou s vůdcovou šerpou a od pásma medailí, jako by slova padala hluchá a významu zbavená na dláždění Hradčanského náměstí. Bylo to setkání dvou řečí a dvou světů, které se do sebe těsně zaklínily.
2: Já myslím, že on měl velkou schopnost popsat události a popsat je s určitým poetickým nadhledem, že já, když to řeknu těmi rozhlasovými pracovními termíny, on dovedl včas a hezky ulítnout nad věc a tímto přibližovat těm posluchačům, což se mu zase stalo osudným. On byl trochu romantik v tomhletom. Ta reportáž pro něj byla dobrodružstvím, hezkým, krásným. Věděl, že musí říct od kdy, do kdy, kde, proč, jak, ale poetizace té reportáže, která byla obrovsky pozitivní z hlediska dopadu na posluchače, přinesla osobní tragédii, které můžeme jen litovat.
3: Hlásíme se vám z Bilzonova nádraží v Praze. Stojíme v tomto okamžiku se svým reportážním mikrofonem ve veliké nádražní hale na druhém nástupišti. Před námi asi 3-4 metry stojí vagóny tohoto vlaku dlouhého, je to asi 20 nebo 25 vagónů, který jsem prošel před chvílí od lokomotivy až po poslední vagón, abych shlédl to divadlo, o němž bychom vám rádi nyní řekli aspoň několik slov, abyste si také vy vzdálení tam u svých amplionů a roztroušení po Čechách a Moravě dovedli učinit obrázek o této události. Užívám-li slova událost, myslím to opravdově, neboť v životě dělníků a pracovníků je jistě událostí, jestliže opouštějí za prvé své území Čechy a Moravu a za druhé, jestliže mění dosavadní stav nezaměstnanosti za nový stav práce. Práce, která je čeká tam za hranicemi v Německé říši. Dovolte, abych vám vylíčil aspoň několik obrázků. Především vagony jsou již téměř úplně obsazeny. Za druhé na peroně stojí ti, kteří se přišli rozloučit se svými drahými a nejbližšími. Viděli byste vážné maminky, manželky i milenky, které se přišli sem rozloučit. Viděli byste i to nejmenší pokolení, i to mládí, děvčátka a chlapečky, kteří jsou v náručí svých rodičů a jež zdvíhají, připadá mi to jako monstranci, do oken těm nejdražším. Sestry v hnědém rozdělují zatím od vagónu k vagónu sáčky s potravinami. Přistoupil jsem právě v okamžiku, kdy sestry v hnědém podávali sáčky do vagónu a požádal jsem jednoho z našich dělníků, aby otevřel, abych se podíval, co tam je. Nevím, jsou-li obsahem všechny sáčky totožné, ale jisté je, že v tom sáčku, který jsem viděl, byly jednak dva nebo tři pomeranče, na ten počet vám nemohu přísahat, potom tam byl salám, potom tam byl ještě špek, v jiném sáčku jsem viděl uzené maso a kromě toho cigarety, chleba a housky. Tady někdo si napovídá, že tam byly pomeranče, ale o těch já už jsem mluvil. Musím vám k tomu říci, že v tomto okamžiku jsem i se svým německým kolegou, doktorem Schneiderem, obklopen tady většinou účastníky odjezdu, kteří se chystají, ale vědí, že mají ještě asi 20 minut času na to, aby nastoupili do vagónu.

0: Reportáž z odjezdu dělníků na práci do Říše je posledním zvukovým záběrem s hlasem doktora Kocourka v našem archivu. V roce 1939 mu byl zakázán přístup k mikrofonu, ale protože lidé volali a psali do rozhlasu s podezřením, že byl doktor Kocourek zatčen, vrátil se ještě na krátký čas zpět. 19. září 1939 chtěl doktor Kocourek opět promluvit, ale zazněla jen znělka a po ní hudba. Frantu s komentářem do studia nepustili. Svěřili mu jen uvádění operního přenosu. Vrchní cenzor SS Hauptsturmführer Wolfgang von Vollmar konstatoval později, že ani to neměli dělat. Poručík pěchoty Franta Kocourek si totiž i o přestávce operního představení prostor pro poselství českému národu našel.
1: Zdravíme vás všechny, kteří s námi nasloucháte dnešního večera z nitra Zlaté kapličky nad Vltavou, která se stala v posledních dnech jevištěm pohnutého až tragického odchodu ledů. Zdravíme vás srdečně nejen jménem rozhlasových pracovníků, kteří se přičinují, aby smetanovská zpěvná a hudební krása pronikla až k vám.
0: Poznámka v rámečku. Tady několik konkrétních podrobností, jmen herců a hereček s nejstručnější charakteristikou, osvětlující trochu zákulisí opery a lidskou tvář herců. Poznámka velkým písmem. Improvizace.
1: Jsme lidé, kteří tvrdí, že nahlédnutí do zákulisí znamená rozčarování při srovnání s účinem na diváka, sledujícího hru z hlediště. Nikdy jsem neměl takový dojem. Naopak, vždycky při pohledu do zákulisí nám nepůsobilo dílo ještě silněji, protože teprve tam odtud se nám objasní, jaký ohromný výkon je vlastně každé představení, kolik dovednosti a píle předpokládá takový jediný večer. Zatímco se mezi rampou dole a zlatým nápisem Národ sobě nahoře uzavírá strojově přesně postupujícím pohybem kovová opona, rozloučíme se s herci a herečkami, inspicienty a členy orchestru a kulisáky, kteří v modrých kombinézách s lehkostí vpravdě stvořitelskou staví světy. Rozlučme se s těmi, kdo zavěšeni po stranách a ve výškách provaziště čarují u svých osvětlovacích těles soumrak i tmu, mlhu i bouři, ale také svítání nadějně vzcházejícího dne. Ještě několik pohledů do obecenstva při přestávce, která právě končí. Tady sedí jednotlivci, z nichž se skládá ona zázračná obec, která nikdy nesmí zůstat jen frází, pohodlným heslem a mlhavým pojmem, ale vždy musí být pro každého z nás živoucí, nekonečně složitou, ale přece zákonitě určenou a nadevše závaznou skutečností hodnou našeho úsilí, naší lásky a zápasu o pevné a ušlechtilé, statečné a lidské ryzí češství.

0: Podle svědectví jeho rozhlasových kolegů se nacisté pokoušeli Kocourka koupit. Nabízeli mu vysoké funkce a ještě vyšší plat. Odmítl. A tak mu vstup do rozhlasu v roce 1940 definitivně zakázali. Ve svém deníku však Franta Kocourek ještě i o rok později pevně trvá na svém.
1: Jen se nesmířit s nespravedlností a hledat nejméně nápadný a nejméně pobuřující způsob, jak udělat něco pro spravedlnost, hlavně těch nejslabších, nejbezbranějších a nejzatemněnějších. Přerušil jsem na chvíli psaní, abych vyslechl rozhlasem zprávy Četky o nových leteckých útocích na Londýn a jiná místa Anglie, o vstupu italských vojsk do Egypta. Válka přichází do vyšších obrátek. Kdo ví, možná, že začínám.

0: Doktoru Kocourkovi nebylo souzeno, aby válku přežil. Byl zatčen a odvlečen do koncentračního tábora Osvětim. O jeho poslední osudy se ve své práci zajímal publicista Stanislav Motl.
1: Nezvládl to v tom roce 42 zdravotně, samozřejmě, doby to taky jen tak zvládnul. Dostal vysoké horečky a tam se ho zmocnili 3 dozorci, jestli se chtěli bavit. A oni ho vlastně polivali vodou. Fakt těžké a hrůzné chvíle. Tam stačí prostě, když je 70 stupňů a když je člověk oslabený. Takhle se to aspoň traduje v rodině. Takže ten konec byl teda opravdu jako strašlivý.

Sebe sama může najít jen člověk sám. Aby našel člověk sama sebe, musí mít nejen tvrdou palici a odvahu, ale měl by umět naslouchat vnitřnímu hlasu, který dovedl Johanku až na hranici. Nikdy jsem se v pravém slova smyslu nebál smrti a vždycky jsem si byl vědom její existence, její postavy, kdesi tam na konci. Pracoval jsem se zběsilou vášní, ze které vyzařovala radost vědomí, že je zase uděláno něco, co by tu zůstalo, i kdybych zemřel. Cítil jsem se nevyhladitelnou součástkou vesmírného koloběhu.

0: Poslouchali jsme portrét novináře a rozhlasového reportéra doktora Františka Kocourka. Pořad připravili Tomáš Černý a Bronislava Janečková. Spolupracovali inženýr Josef Cincibus a Stanislav Motl.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezký den všem posluchačům Tandemu přeje Jan Rosák. Kdykoliv se v kalendáři objeví nějaké volné dny, tak se snažím trávit je dvojím způsobem. Jednak sportem a jednak také návštěvou galerií u nás i v cizině. Nejsem vůbec žádný odborník na výtvarné umění, nýbrž laik, který ale za to rád objevuje a obdivuje. Dneska mám jedinečnou příležitost dozvědět se o umění něco víc. Pozvání do Tandemu totiž přijal odborník pro obor dějiny a teorie umění, pan profesor doktor Vojtěch Lahoda. Vítám a zdravím vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jestli byla vaše cesta za uměním přímá, tak třeba i to prozradíme posluchačům hned po písničce.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj host, profesor doktor Vojtěch Lahoda, narodili si se nepletu v Praze, vidíte?
2: Ano.
1: No a jestliže jsem se ptal před písničkou, tak jaksi řečnicky, jaká byla vaše cesta za uměním, jestli byla přímá nebo ne, tak předpokládám, že začínala stejně jako u nás u všech. To znamená, první setkání s uměním bylo asi nějaké Leporello.
2: To asi jo, to určitě. Leporello, knížky samozřejmě, obrazové a tak dále. Ale taky je to prostředí Prahy, pochopitelně, poněvadž Praha je velmi sugestivní a když jste trošku vnímavý, tak se do vás zatne. A já jsem vyrůstal na Ořechovce, což je takové to jedno z prvních zahradních měst, které vyrostlo za první republiky a podíleli se na tom významní čeští architekti. A to město vlastně tenkrát, když jsem trávil mládí, tak ještě, nebo to vlastně ta čtvrť měla takový ještě kolorit trošku periférie, poněvadž my jsme třeba mohli si hrát na ulici fotbal, hokej, tam nejelo jediné auto, což samozřejmě dneska pravda vůbec
1: ne, když si představím Ořechov dneska, tak to teda opravdu, to by bylo zdravý.
2: No, ano, přesně tak.
1: No ale to blízko Hradčan, blízko Malé Strany už, že jo?
2: Přesně tak, je to i vlastně z hlediska pěší distance je to dostupné do všech jako zajímavých koutů Prahy, ale hlavně mě tam fascinovala taková ta trošku kulisovitá a scénografická architektura, která místama se podobá té anglické architektuře, místama se holandský a tak dále. A mělo to takový lidský rozměr, vlastně samozřejmě ty domky tam nejsou ještě tak jako přebujele veliký. To se tam začaly postupně stavět ty vily, samozřejmě včetně losovy vily ve 30. letech, ale to byla pozdější kapitola. A já si tam pamatuju na to, že jsme chodívali ještě do kina Ořechovka. To byla ta centrální budova Vondráková, taková v tom trošku stylu jakoby art deco maličko, takový ten veselý národní styl dekorativní. No a tam v kině si pamatuju, že jsme dělali takové zlotřilosti, že prostě tam ještě byla freska na stropě a to byl takový nějaký neobarok, takové dámy polonahé. A my jsme vždycky vzali trubičky od Verzatilky a s takovým tím upláceným chlebem jsme stříleli potom a teďko samozřejmě jsme se chlubili, které ty rány jsou čí a tak dále. Takže to bylo ještě opravdu takový, jako člověk má z toho potom dojem ex post, když třeba četl i nějaké Hrabalovy věci, takže že to bylo ještě taková ten poklidný středostavovský jako život, který člověk jako zachytil. Tak to byla jedna část vlastně toho dětství a ta druhá část byla spojena zase s jiným městem a ne s lokalitou, protože sestra maminky, která, po níž jsem asi dostal jméno, jsem byla Vojtěžka, takové jako zajímavé jméno pro ženu, tak jsme jezdívali za ní do Brna. A to Brno zase bylo trošku jiný město. To je město, které nemá takovou usazenou polohu jako Praha. Není to tak třeba na první pohled historicky zajímavé, ale má ohromnou moderní architekturu. A my jsme tam právě bydleli v té Masarykově čtvrti, kde poblíž jsou zase ty brněnské funkcionalistické domy, Krohovy a Wiesnerovy a tak dále.
1: Takže tohle vás už všechno v tom dětství, jak
2: si zasáhlo? Jako to si člověk spíš takhle...
1: Spíš jste to tušil, že to tam je.
2: No, spíš jste to tušil. A spíš je takový ex post trošičku jakoby nějaký reflektování ty věci. Je to nějaký primární podnět a to vás vede vlastně k nějaký profesní činnosti.

0: Tandem glosuje.
1: Už v úvodu jsem naznačil, že mám takovou zálibu trávit volné dny, hlavně před koncem roku, kdy se opravdu jaksi ten život trošičku zvolní a zpomalí. I třeba návštěvou galerii u nás i v cizině. A když mám teď takovou příležitost a ve studiu je se mnou odborník pro dějiny teorie umění, pan profesor Vojtěch Lahoda, tak teď před vás předestřu takový problém, který u mě nastal. Víte, snažili jsme se s naší partou, jaksi se kterou jezdíme za uměním a za vínem taky, do Vídně, ale taky do Prahy, tak trošičku tak porovnat, jo, tu předvánoční Prahu a předvánoční Vídeň. A zatímco v Praze jsme kolem toho staroměstského náměstí narazili na jedinou takovou velkou výstavu, Reinkovu, tak ve Vídni přece jenom tam bylo teda opravdu těch příležitostí mnohem víc. Mangriče, Šíle, Krimt, Kokoška. Tak čím to je, že ta třeba Vídeň nabízí toho mnohem víc než Praha?
2: No, ta odpověď je asi velice složitá, ale na druhou stranu je velice jednoduchá. To má dvě stránky. Samozřejmě, že to je prostě v institucích a v tom, jak instituce jsou schopny takovéto velké projekty dělat. Faktem je, že tyhle projekty vlastně musí dělat nějaká instituce, která je schopna je zafinancovat. A k tomu je potřeba taková podpora finanční, kde si nejsem jistý, jestli u nás jsou třeba takové jako finanční instituce, jako třeba je Kunstforum Austria v Rakousku, která sama pořádá vlastně té banka a pořádá sama výstavy toho typu, jako je právě Magritte, když tohle to bylo v Albertíně, tuším, ale prostě tam dělali výstavy třeba Maleviče a tak dále. To je jedna věc, vlastně ta finanční, ale druhá věc je i taková ta, řekl bych, personální a nějaká otázka výhledu do budoucnosti. Ve světě dneska je běžné, že se dělají kooperativní výstavy, že prostě jedna výstava jde na tři místa ve světě a každá ta instituce se na tom nějakým způsobem podílí. A samozřejmě, že to přináší výhody pro každou z těch, řekněme, dvou nebo tří institucí, pokud je to ve třech místech. A to si myslím, že je bohužel věc, která se u nás vlastně vůbec nedělá. To prostě z nějakého důvodu, který mi není úplně jasný, existuje velice málo spoluprácí tohoto druhu. Já jsem jako nedávno spolupracoval na výstavě, která byla v Tate Liverpool. Odnož vlastně té Tate Modern v Londýně, tak mají tak velkou vlastně galerii v Tate Liverpool. Bylo to o Picassovi v 50. letech, Picasso a Levice. A ta výstava právě šla do Albertiny jakožto výměna záležitost. Čili oni, a pak šla ještě do Kodaně, do Louisianie. Čili samozřejmě tímhle přesunem se i určité věci jaksi zlevní. Jsou výhodné samozřejmě pro ty instituce, třeba ta Vídeň má dodané prostě dodané texty už, které se přeloží jenom do němčiny a tak dále. Čili vlastně je tady daleko větší možnost flexibility a prostě té kooperace.
1: No, čím to, že se Praha do takového řetězce zajímavého a přínosného nezapojí?
2: To je opravdu spíše otázka na vedoucí těch institucí. Třeba jako určitou výjimkou možná byla výstava Decadence Now, která byla v Rudolfinu a která, pokud si pamatuju, byla možná jednou z prvních výstav za posledních, řekněme, nechci přehánět, ale 20 let, která byla vytvořena českým kurátorem a shromáždila věci ze zahraniční, většinou ze západu. Což je vlastně jako ten standardní běžná internacionální práce jako kurátora samozřejmě a té instituce. To znamená, že to byla mezinárodní výstava, která byla jedinečná, která měla svůj vlastně jako určitý dopad nejenom v tom našem prostředí, ale v celé střední Evropě a tak dále. A to si pamatuju, že pokud vím, tak byla jediná věc vlastně.
1: Určitě, my jsme třeba loni s velikým nadšením konstatovali, že v obecním domě je Modigliani, zašli jsme tam, bylo tam pár obrázků, takže to bylo spíš tristní, než pozbuzující.
2: To je právě to, že občas se objevují výstavy takového jako zvláštního charakteru, kde vlastně na to jméno se nalákají diváci, vystaví se tam desítky fotografií, pár obrazů, z nichž možná u některých zase odborníci si nejsou ani jistí, jestli je to pravé, nebo není pravé. A to je takový zase, tím se to zase trošku znevažuje vlastně ta kategorie toho mezinárodního umění, které by k nám mělo přicházet v nějaké skutečně jako kvalitnější podobě. Že jo?
1: Je to škoda, protože si myslím, že na to by se do Prahy přilákala zase velikánská suma návštěvníků, kteří by pod dojmem toho, že uvidí úžasné umění, tak by přijeli i do Prahy. Jako
2: já si myslím, že jo, ale je to, co je to práce na dlouhou trať, je to práce vlastně, musí to začít nějakýma třeba menšíma krokama, protože asi to není úplně jednoduchý, ale skutečně je to práce na desetiletí. Není to otázka změny během jednoho roku, si myslím.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No a dostáváme se zpátky k osobnosti mého dnešního hosta, odborníka přes dějiny a teorii umění, pana profesora Vojtěcha Lahodu. K vaší osobnosti, tím mám na mysli tedy, jak jste se propracoval vlastně od mladého hocha, který sice byl utvářen zajímavým podhoubím Prahy a Brna, ale kde potom vykrystalizovalo vaše už téměř profesionální zaujetí pro umění. Mm.
2: No, tak to bylo asi někdy na tom gymnáziu, prostě na konci základní školy.
1: Jste chodil v Praze nebo?
2: Jsem chodil v Praze, ano, na Keplerovo gymnázium. Tam ani to zase nebylo nějak vlivem té školy, možná, že to bylo, že třeba doma jsme měli docela relativně slušnou knihovnu, ale tam mě zajímala historie. A pak mě zajímalo výtvarné umění, ale spíš z hlediska té aktivní stránky, to znamená skoro jako každý historik umění, který se dostal na dějiny umění, tak jsem kreslil a maloval. Že jo? To jako se říká, že historici umění jsou vlastně nesaturovaní umělci. A neplatí to samozřejmě vždy a všude, ale něco na tom bylo. Takže já jsem prostě měl zájem o to výtvarné umění z hlediska té praxe. Jako četl jsem si prostě nějakou literaturu, třeba mě fascinovaly dopisy Vincenta van Gogha a takovej ten mesiářský trošku až to poslání umělce, kdy vlastně můžete být málem až takovým jako knězem, jako což u van Gogha, že on se tím chtěl stát dokonce, ale pak to převedl do toho umění, že vlastně tak nějaký poselství, tak to mě jako tak strašně, to mě vábilo. Pak mě fascinoval právě ten, s tím hovořil o tom Magritovi, tak mě začal strašně fascinovat surrealismus a za první brigádu jsem si koupil monografii Magrita z nakladatel Svítejím sen Hudson, takovou ještě do dneška, Suzy Gablik to napsala, takovou docela slavnou. No a tak jsem měl, ale byl jsem zaměřený skutečně, že jsem si myslel, že prostě třeba mám nějaký talent, takže budu malovat. No a dělal jsem zkoušky na akademii, které jsem neudělal a jako druhou školu jsem tam napsal dějiny umění, tam jsem se dostal, takže tím to bylo naprosto potom rozhodnuto, protože já jsem samozřejmě tohle to nepřehodnocoval, to bylo prostě už daný z hůry a nakonec vlastně musím říct, že pak taková ta teoretická reflexe, ta slovní reflexe umění mi asi vyhovovala jako víc než samozřejmě to kreativní tvoření, protože možná jsem proto měl o něco větší buňky.
1: Já si myslím, jestli jste nebyl jaksi příliš psychicky v pořádku, protože pochopil jsem po několika zhlédnutých výstavách, teda v poslední době hlavně, no. Abych zase nebagatelizoval, že takový ti opravdu veliké zjevy, jaksi avantgardy a třeba si realizace, a vždycky museli být trošičku jaksi malinko vyšinutí, ať už se jedná o Šíleho nebo Margarita.
2: No to je jasně, no tak to je dobrá poznámka. Jako to možná, až jsem byl, ano, máte pravdu, že jsem byl jako až moc...
1: Příliš v pořádku,
2: ano. Příliš moc normální.
1: Ano.
2: Moc normální.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host, profesor doktor Vojtěch Lahoda, je v současné době na katedře pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je to pravda, víte? Ve vašem, dá se říct, jaksi centru zájmu je především česká moderna a avantgarda, ale spolupracujete s nejrůznějšími galeriemi, třeba děláte komentované výstavy a podobně, taky publikujete. Co byste teď třeba v současné době mohl, jaksi z těch výstav, i když jsme o nich mluvili, takže prostě Vídeň to není, ale přece jenom se tady pořád něco děje, naštěstí. Co byste tak třeba mohl doporučit, co vás opravdu zaujalo a co by neměl milovník umění u nás opomenout?
2: Ano. Tak já bych ještě jenom doplnil, že současně ještě pracuji na Akademii věd, Ústav dějin umění, takže vlastně to přednášení je součástí samozřejmě profese, ale je to částečný úvazek na té univerzitě. Já to mám hrozně rád, tu práci se studenty, protože to neustále vás to udržuje v jakési aktivitě a musíte být vlastně připraven, není to o tom, že prostě tam můžete přijít a vychrlit to ze sebe.
1: Navíc je to obor, který určitě je jaksi hodně tedy navštěvovaný.
2: Ty počty jsou docela velké. V ročníku tam, do prvního ročníku se třeba bere až 40 lidí, ale samozřejmě pak je otázka, co ti chudáci teda pak budou dělat.
1: No co budou dělat, to je otázka.
2: No tak, ale oni jsou dneska nastaveni opravdu už tak, a to jsem se bavil s pár studenty, že vlastně dneska je pro ně podstatný spíš ten titul, než aby měli přesnou jasnost, že budou pracovat v tomhle vymezeném úzkém oboru. Ale abych se ještě vrátil k té otázce toho těch nějakých aktualit současných, tak já bych tady zmínil asi dvě věci, které jsou, jedna je taková spíš jakoby regionální, ale já to považuji za stejně důležité, jako jsou takové ty velké prostě výstavy. A sice jsem se podílel na otevření stále expozice malíře, který se jmenuje Jan Autengruber. Není tak u nás v Čechách příliš známý, on zemřel v roce 1920, působil na Mnichovské akademii a vlastně většinou působil v zahraničí, v Itálii a tak dále.
1: Je to Čech,
2: narodil se v Pacově a ten Pacov jako se ukázal být natolik vstřícný a takový vlastně si váží jeho odkazu, poněvadž má ve svých sbírkách to tvorbu, takže teďko renovovali za evropské peníze zámek krásný v Pacově a tam jedno celé velké křídlo je věnováno tomuto Janu Autengruberovi. Takže kdo pojede o vánočních svácích kolem Pacova, mělo by to být otevřeno i o Vánocích, tak bych doporučoval se na to podívat, protože je to skutečně výborný malíř takového akademického a jemně expresionistického jako ladění. Mohli bychom možná některé jeho věci, takový ty radikálnější, srovnat třeba se skupinou Osma u nás, ale on se do toho českého kontextu vlastně nedostal. On byl úplně jako vyřazen, takže není, říkám, příliš známý. Tak to je jako jedna věc, kterou jsem tady chtěl nabídnout, a ta druhá, na tom jsem se teď také podílel s kolegy a to jsem pracoval pro Galerie výtvarného umění v Ostravě a to je výstava českého modernismu, která se jmenuje tak trošku záhadně Černá slunce a podtitul je Odvrácená strana modernity 1927 až 45. A je to přehlídka zejména 30. let, ale jak ta data ukazují, jsou tam i

je tam přesun vlastně z toho konce 20. let a potom do poloviny 40. let. A je to vlastně o tom, že v této v 30. letech ten modernismus a avantgarda vlastně už jako ztráceli takový ten etos toho objevení nového světa, nové utopie, nového životního stylu. A stále více se začíná zasekávat do vědomí a psychy těch umělců jakési něco, co se je metaforicky nazváno černé slunce, jakési černé skvrny, to znamená prvky melancholie, nostalgie, těžkomyslnosti, smrti, a vlastně jako lakmusový papírek to umění začíná reflektovat tu dobu, která se začíná, mraky se začíná stahovat, že jo, a jeden obraz nazval Josef Čapek z těch 30. let těžko, takže začíná být těžko. A právě o tom motivu, o tom těžku je vlastně de facto ta výstava, protože tam je to vlastně založeno na dvou obrazech, kde ten motiv černého slunce skutečně je. Jeden obraz je to Františka Hudečka z roku 1932, jmenuje se Zatmění slunce. A další obraz je od Karla Černého, je to z roku 1945, jmenuje se Naříkající ženy, a to černé slunce je tam vlastně zase výrazem takové té negativní stránky doby války, vraždění a tak dále. A to černé slunce je samozřejmě jako básnická metafora, která byla velice často používaná v romantismu, Gérard de Nerval to používal, je to vlastně ta negace toho svítivého životodárného slunce, něco, co se přetáhne, nějaký háv temný, který se přetáhne přes to slunce, a vlastně ten pocit je tím pádem dán jako do nějaké této polohy.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vojtěch Lahoda, odborník v oboru dějiny a teorie umění, je dnes hostem tandemu. Povídáme si o některých výstavách, na nichž spolupracuje a spolupracoval, ale řekl bych, že nedílnou součástí a důležitou součástí vaší kariéry a vaší činnosti je také publikační činnost, čili publikujete věci ohledně českého malířství, zrovna té české moderní avantgardy. Řekněte, zacitujte pár tedy jaksi titulů.
2: No tak z toho českého jsem tak... Je to monografie třeba Karla Černého, je to velká výstava věnovaná Zdeňku Rikrovi, která měla katalog z roku 2000, je to monografie Emila Fili, monografie Český kubismus z roku 1996, potom taková velká kniha byla věnována Vincenci Kramáři a jeho sbírkové činnosti, to byla výstava v Národní galerii v roce 2000 a pak tam ta výstava měla být přesunuta a reprízována v Musée Picasso v Paříži, ale bohužel Národní galerie se nedohodla tenkrát o zápůjčce svých Picassů do Musée Picasso, takže výstava nebyla, ale Francouzi byli natolik velkorysí, že vydali francouzský katalog neexistující výstavy.
1: To je zajímavé.
2: Takže ta kniha existuje. No a pak jsem ještě, jako mě vždycky zajímá nejenom to české umění, ale mě to zajímá v nějakém kontextu, a buď je to středoevropské nebo střední a východní Evropy, tak já často spolupracuji s některými institucemi nebo galeriemi ve východní nebo v střední Evropě. Zejména třeba v Litvě, kde jsem měl nějaké přednášky na univerzitě a kde jsem také byl spolukurátorem takové zajímavé výstavy o Čurlionisovi malíři, který zase u nás není příliš známý, ale pro Litvu je to takový ikonický malíř, takový jako u nás Kupka, jako zakladatel takového abstraktnějšího symbolického stylu. On je výborný hudební skladatel, tak on propojoval vlastně hudbu a vizuální sféru.
1: No, vy jste zmínil taky osobnost Vincence Kramáře. Já se pamatuju, protože jsem bydlel v ulici Československé armády, kde je galerie Vincence,
2: nebo byla. Ano, byla. Už byla. Tam není, už tam autosalon.
1: Takže tam už byla autosalon. No. Galerie Vincence Kramáře, a chodila jsem kolem ní a říkala jsem si, kdo pak to ten Vincent Kramář byl asi. To byl veliký mecenáš, myslím.
2: Samozřejmě, no, tak to byla ohromná postava, která jako byla výjimečná nejenom tím, že měl neobyčejný čuch, aby se tak řeklo, na výtvarné dílo. Ta sbírka jeho Picassova, kterou on začal sbírat zhruba od roku 1910 do roku 1914, to je vlastně několik let před první světovou válkou, tak ta je považovaná za jednu z nejkvalitnějších vůbec, jako když přijedou zahraniční, na západě už je to celkem velmi dobře známo, ta jeho sbírka, ale ta schopnost opravdu vytáhnout v době, kdy se něco rodí, kdy to není ještě jakoby zažité, kdy to není nějak konstituované, tak vytáhnout tu kvalitu, tak to byla prostě úžasná. No a on samozřejmě podporoval i ty místní umělce, kteří byli na ten kubismus nějak napojení, takže zapůjčoval ty svoje věci na výstavy skupiny výtvarných umělců, která byla kubisticky zase orientovaná a tak dále. Takže a pak je tam vlastně ještě jeden moment, který u toho Kramáře bych zmínil, a to je to, že on byl sice měl ten vkus a cit a schopnost vybrat si kvalitní věci, ale současně on byl profesionálním historikem umění, což je vlastně skoro jediný případ v tom dějinách sběratelství tohoto typu moderního, kdy vlastně sbírá historik umění. A on byl ale zaměřen na staré umění navíc ještě. Zpracovával disertaci o vztahu novogotiky ke gotice staré, ke gotice středověké. A pak měl takovou tezi, která mě naprosto fascinovala, a tam jsem si říkal, že ji občas rozšiřuji i mezi studenty. A on říká, že aby člověk pochopil staré umění, tak musí nejdřív pochopit současné umění, to, co tepe tím životem, což byl pro něj ten kubismus tenkrát.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když už jsme si tak společně v dnešním tandemu s mým hostem, profesorem doktorem Vojtěchem Lahodou, postěžovali, že těch výstav není tolik, kolik by mělo být, tak co nás čeká? Připravujete něco zajímavého a vůbec připravuje se něco pro milovníky umění, takový nějaký, jaksi, taková nějaká, no skoro jsem řekl bomba, ale možná by stačila bombička nebo bombónek.
2: Ne.
1: Na příští sezónu, na příští rok.
2: Tak já zatím neparticipuju v nějakém velkém projektu na ten příští rok, ale participuju v projektech mezinárodních, které jsou jako pro mě stejně významné jako ty domácí, a dokonce to člověk považuje i za takové jako vyjádření nějaké si schopnosti, že můžu promluvit třeba do něčeho, co není tak úplně jako blízký. Teďko bude velká výstava v Van der Heijt muzeu ve Wuppertalu, což je relativně malé muzeum, ale s výbornou sbírkou, založenou právě na tom sběrateli Van der Heijtovi, které se bude zabývat tématem Herwart Walden a Der Sturm. Herwart Walden byl galerista, hudebník, literát, který na konci prvního desetiletí 20. století založil časopis Der Sturm a hned v zápětí na to založil galerii Der Sturm, která vlastně poprvé v Německu vystavovala nejradikálnější kubistické, expresionistické a futuristické umělce. Takže to byla taková nejprogresivnější jako vlna zájmu o to, co bylo nejaktuálnější v té době. A on ovšem těsně komunikoval s českými umělci, takže v roce 1913 tam měla výstavu skupina výtvarných umělců a v témže roce na ohromné výstavě takové přehlídce mezinárodního modernismu, které se jmenovalo první berlínský podzimní salon, tak tam opět vystavili čeští umělci. A ten můj příspěvek se tam bude zabývat právě vztahem českých umělců k té galerii Der Sturm Herwarta Waldena. Je to takové téma skutečně mezinárodní, protože u něj vystavoval potom Paul Klee a prostě Kandinsky a Kokoška a řada dalších men, Adolf Loos byl jeho přítelem. Takže prostě nejde jenom o ty vlastní výstavy a o tu aktivitu, ale jde o takový ten, je to takový ten energetický bod, který vtahuje ostatní samozřejmě do sebe.
1: Popřejem tedy nám, milovníkům umění, aby, to vlastně si dáváme tak pod zítřejší stromeček, aby těch zajímavých výstav i u nás, nejenom v zahraničí, bylo dost, abychom nemuseli jaksi vážit tak dlouhou cestu, abychom to měli tak trošičku u nosu, ale my samozřejmě rádi zajdeme. Rádi zajdeme i příští rok. Moc děkuju mému dnešnímu hostovi, profesoru doktoru Vojtěchu Lahodovi, za jeho návštěvu a milá slova a samozřejmě, ať se i vám příštím roce daří.
2: Já děkuju.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám, aby ne.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Osvobození Prahy bývá tradičním tématem květnových rozhlasových pořadů. Protože Československý rozhlas sehrál v posledních dnech druhé světové války významnou úlohu, ale jak rovněž bylo zvykem, tradoval se jen určitý jediný pohled na vše, co se v těch dnech v Československém rozhlase dělo. Dokonce přímí účastníci bojů o rozhlas byli zpětně kádrováni a zřejmě bylo rozhodnuto, že někteří si nezaslouží, aby byli v této souvislosti vůbec jmenováni. Takový osud postihl hlasatele Zdeňka Mančala i jednoho z předválečných programových ústředních ředitelů, profesora doktora Otakara Matouška. A přitom právě profesor Matoušek řídil rozhlasové vysílání těchto dnů na známé vlně 415. A právě Zdeněk Mančal to byl, kdo byl ilegální skupinou Bílá hora pověřen prací v Československém rozhlase s úkolem být v pravý čas na pravém místě. A tento úkol v květnových dnech splnil. Protože Zdeněk Mančal už nežije, uslyšíte jeho hlas z archivního záznamu. Spolu s ním bude hovořit i další hlasatel z doby pražského povstání, Stanislav Kozák.
1: Začínal jsem ráno v 6 hodin a začínal jsem tím česko-německým hlášením toho času. Jak jsem řekl, je 6 hodin. A to už byl takový první počátek toho, jak si lidé začali všímat, že se něco skutečně asi připravuje a bude něco dít v rozhlase. A tak postupoval jsem stále dál v tom dalším hlášení, abych byl jistý, že se nepřeřeknu, že nebudu říkat něco německy, tak v tom sendeplánu jsem si vyškrtal všechno červeně, co bylo německé. Takže jsem měl jistotu, že už budu skutečně hlásit česky, přestože jsem k tomu neměl od nikoho povolení. No, začalo to v 10 hodin a trvalo do 10:26. Byl to rozhlas pro školy hlavní a nižší střední. Vysílali jsme řeckou báji Daidalos a Ikaros. Když jsem ohlásil poprvé tento školský rozhlas česky, za mnou přibíhali do hlasatelny a trošku mi hrozili, abych hlásil německo-česky, a také pak za mnou přišla ta německá hlasatelka, kterou tam poslal tenkrát ten intendant Thürmer. To byla taková velká německá veličina, která nepodlehala v protektorátě nikomu než přímo Goebbelsovi, říšskému ministru propagandy. No a tak jsme pak pokračovali dál v dalším ještě pořadu, který probíhal až do doby, kdy mělo být zapojeno na zpravodajství. A to už přišel tady Standa do služby a já jsem říkal: Stando, prosím tě, až budeš mít tu četku teď.
2: Máš na to dvě minuty.
1: Tak to setři, aby tomu nikdo nerozuměl a nestačil zachytit, aby každý viděl, že se něco už tak přiblížilo, že už je něco skutečně ve vzduchu.
0: Profesor Otakar Matoušek byl v roce 1942 gestapem suspendován a zbytek války prožil jako dělník mimo Prahu. V posledním týdnu války se však vrátil do Prahy.
3: Jenomže v tom rozhlasu to byli všechno už noví lidi. Ne všechno, ale spousta, kteří tam nastoupili za okupace, kteří mě neznali, já je neznal, neviděl jsem, kdo to je. No, byl jsem jediný z těch ředitelů, který měl, řekněme, skutečně čisté ruce, protože jsem tam tu okupace nebyl. Já jsem se musel prostě od toho rozhlasu dostat a nějak ho vést. Jenomže šel jsem k rozhlasu a to zrovna začalo. To bylo to poledne 5. května. Jen jsem k němu přišel zrovna, bo tam ty bouchaly první rány a před dům, před ty vrata vyšli už vojáci německý. Ono to selhalo. Oni si to představovali v rozhlase, co tam zůstali. Ty slušní a velmi slušní lidi, trošičku moc jednoduše. Oni si smluvili s českou policií, že tam vtrhnou na znamení, obsadí rozhlas a bude to. No, oni tam sice vtrhli, jenomže ta doba zdála už tak, že nacisti, ty okupanty, tam neměli už jenom tu hrsku normálních lidí, nebo s kulometama a s velikým obsazením. Čili začala ta bitva a to zoufalé volání.
4: Všichni do českého rozhlasu jsou cílení ze čeští lidé. Přijďte co nejdříve. Voláme české vojsko, české četníky. Přijďte i hned do českého rozhlasu. Přijďte nám pomoct.
3: Já jsem poznal v těch dobách opravdu hrdiny. Ale poznal jsem taky zbabělce. Bohužel hodně bylo takových těch příliš opatrných a ty se objevují v každé takovéhle situace. Ani sem, ani tam, ono to nějak dopadne a my budeme tady v pořádku.

0: Dříve. Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. Voláme všechno, co je české, na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi. Pozor, chod z Balbínovy ulice je volný.
1: Já jsem se musel do toho rozhlasu dostat. Tady se nešlo, tady byly kulomety a střílelo se. Tak jsem šel tou vedlejší Balbínovou ulicí. Tam bylo celkem volno, krz domy, obytné domy, nahoru, že polezu po střeše. Tam byly domy dvou, třípatrové, které přilehaly zezadu k budově rozhlasu, dneska jsou zbořené. A po té střeše, že se musím dostat zezadu do rozhlasu. Jenomže ono pršelo, klouzalo to, já jsem vylezl na tu střechu. Já byl dosti spotovně založený, ale to bylo, to patří k nejhrůznějším chvílím mého života, tohleto. Po té klouzavé střeše jsem věděl, nemůžu, musel jsem si zout boty, ty jsem dnes v ruce, pač v ponožkách. Jsem se snažil šoupat se po té šikmé střeše v budově rozhlasu. Protože jsem věděl, jakmile klouznu, tak je zle, tak sletím z toho třetího poschodí. To opakuju, nejhroznější chvíle, tím spíš, že najednou ze spoda ještě někdo začal střílet. Nevím, jestli po mně nebo tím směrem někam, co jsem já byl.
2: Rozhlas tenkrát byl podminován, to jsme věděli, jasně, pomoc nám nemohla přijít, tak jsme si něco řekli mezi sebou, že vydržíme a že se vynasnažíme. Kdyby se někomu z nás podařilo tuto chvíli přežít, že podáme poslední svědectví o tom, kdo tam zůstane z nás. A tak jsme se drželi chlapsky kolem krku a dívali se přímo do očí, tak jak bylo vždycky naším zvykem. A byla to chvíle, na kterou ani jeden, ani ty, Stando, ani Ivan, ani já nezapomenu.
1: Naštěstí mě potom viděli technici z rozhlasu, z toho nejvyššího poschodí rozhlasu, ty mě poznali a pustili mě nějaký žebřík a poněvadž nestačil z toho nejvyššího poschodí. Přibázali ho na kabel, já jsem se doplazil tomu žebříku a oni mě i s tím žebříkem mě vytáhli nahoru do budovy rozhlasu. Tam se střílelo, mě byl tam raněný, umírající, ten chtěl, abych mu vytáhl kulku. Teď jsem tam byl a nemohl jsem nic dělat, poněvadž byl jsem v nejvyšším poschodí, pod tím byly dvě poschodí, se střílelo a mikrofony, ty byly dole. Tam jsem se nemohl absolutně probít. Tak nakonec nezbylo nic, než mě poradili technici. Technici tady znamenali daleko víc než hlasatelé. Ty si udělali tu slávu, jak si páče lidi slyšeli a techniky nikdo neviděl. Ty dělali zázračné věci. Ty mě postali, zkuste se dostat na Klárov. Tam jsou dva vozy rozhlasové, nějak odtamtud bude možný to řídit. No tak jsem poté šel zpátky, šel jsem směrem do Prahy, to nebylo snadné, ale šlo to. Šel jsem k Národní radě, tady byly ampliony uliční v Nové radnici, že musím dostat ty do ruky nejdřív. Šel jsem dovnitř, tam jsem viděl jednoho pozdějšího vojenského vlivného činitele, zasloužilého ale kariéristu, který chtěl taky, aby mu vydali rozhlas. Oni neměli rozhlas, oni měli jen tyhle, ty mu to odmítli. Tak on udělal nešťastnou věc, že vytáhl na ně revolver. To byl nesmysl hrozný, poněvadž zezadu dva kluci ho chytli, sebrali mu revolver a vyhodili ho samozřejmě. Já jsem s ním ukázal legitimaci rozhlasu. On řekl, my vám ho vydáme, vám ano, na telice, ale s podmínkou, že to schválí Národní rada nynější, která je teďka někde v Staré radnici. No tak jsem se tam vydal, jenomže to se pohybovalo sem tam, tam jsem znal plno lidí. Prostě nebylo možné zastihnout.
0: Československá armádo, vytrvej, vytrvej. Každá minuta odboje je budoucím vítězstvím. Vítězstvím, které se již blíží každým okamžikem. České ruce hájí stanoviště rozhlasu. Jsme s vámi, buďte v duchu s námi, hájíme Prahu,
3: uhájíme! Praha je! Praha zůstane svobodná!

0: Dostal jsem se nakonec do velitelství policejního v té Bartoloměské ulici, ty tři poschodí pod zemí, odkud se jako důvěrně řídil. Tam sice stáli vojáci a nikoho tam nepustili. Já jsem ukázal legitimaci, rozasekl jsem navíc ještě dopis Benešův, ručně psaný, který chtěl, měl nějaké pokyny, co mám udělat ještě dřívějška. No, prostě jsem se dostal dovnitř a teď jsem tam byl. Seděl trvale od té soboty až do toho 9. ve dne v noci. Já nemohl spát. Živil jsem se kofeinem, který jsem měl u sebe.
1: Znovu vyzýváme obyvatelstvo Prahy a okolí, aby pokračovalo ve stavbách barikád a překážek na všech cestách a silnicích vedoucích ku Praze.
0: No jo, byl jsem uvnitř, tam bylo vojsko a policie tehdejší. Tam bylo všechno zařízení, ale nikdo tam nebyl, kdo by s tím uměl zacházet, a já také ne. Tak jsem se dovolal do rozhlasu prostřednictvím ženy, která potom fungovala přes Cibulku, tam celkem byl volný telefon, aby to zařídila, že mě poslali dva techniky, který opravdu se dostali velmi těžko až tam ke mně. Já nebudu jmenovat, pač nechci jmenovat žádná jména, ale ty chlapci zasloužili by vyznamenání ještě dneska. Poněvadž ty se tam probili nezištně, dali to do pořádku a my jsme mohli fungovat. Ovšem do toho vnikalo ze všech stran do mikrofonu, kde kdo se k jakému mikrofonu dostal, mluvil. Tomu nešlo zabránit, pač dejme tomu odnikud se vysílala mše. V obecním domě se vysílali koncerty a tam byly mikrofony a když se k tomu někdo dostal, tak mluvil. V Karlíně to měli obsazené nacisti, taky mluvili. A teď jak tohle to zvládnout?
1: Občané Prahy a Čech, přesto, že německé vedení kapitulovalo, pokračují zbytky německé armády v Praze v dalším zabíjení českých žen a dětí. Občané, vojáci, braňte ještě neúprostněji a tvrději každý dům, každou barikádu. Doveďte k vítěznému konci náš spravedlivý boj za svobodu. Vytrvejte.
0: To byly hrozné chvíle. V té Národní radě byly bitvy vzájemně, levice a pravice. Znáte ta jména. Víte, že dva členové té Národní rady potom byli popraveni. A každý chtěl na mě, jakožto řídícím rozhlasu, abych vysílal to, a než jsem došel k mikrofonu, druzí chtěli opak. Přičem byla neschoda s Kutulvašem, ten chtěl také svoje vojenské bitvy, ale taky byl jediný, který měl pár vojáků, když nikdo neměl vojsko tady v Praze. Nešli těch několik lidí. No, všechno, co o té době víme, známe z knihy od jinak hodného referenta Hovoří Praha a tak dále. Obsal příliš svýma osobníma očima. Nechal sepsat vzpomínky těch lidí a dal to dohromady. Jenomže to je naprosto jenom jedněma očima to, co udělalo se potom z toho kostela protestantského a to, co se dálo ve skutečnosti tady v Národní radě, ve vojenském velitelství, o tom dohromady nevědí ani slovo, než poznámku tehdejší šéf rozhlasu, profesor Matoušek, připravuje, napíše, já jsem to nikdy nepublikoval, napsáno mám hodně. Zkrátka mu se to, co máme, bohužel je neúplné. A navíc i to, co napsal jeden historik, ovšem ultramarxistický, takže vybíral jenom to, co vyhovovalo. My jsme volali potom o pomoc Sověty, Rusko, že ano, volali jsme Ameriku, Eisenhowera, já volal například Eisenhowera, anglicky, tak to je tam vynecháno, tam vždycky stojí totéž, teď nám to české, voláme o pomoc, bojujeme o život svých žen, svých dětí, nemáme zbraně, pošlete zbraně, to, co tam se pořád opakuje. A já to ve variantě mluvil anglicky také. Buď neuměli anglicky a vynechali to, nebo je tam prostě napsáno, totéž následovalo potom anglicky. A není, ale ono to nebylo tak úplně totéž.
2: Германские войска в большом количестве танков и самолетов нападают на Прагу. Посылаем пламенный призыв доблестной Красной Армии. Нам нужна ваша помощь. Нам нужна поддержка вашей воздушной авиации против германских войск, подвигающихся по направлению к Праге. Прага не сдается оружию, Прага не сдастся.
3: There's Prague, there's Prague. Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans. Send us airplanes and tanks. The Americans before Pilsen, send us airplanes too. The Germans are coming from south, north, west and east. Help us, help us.
0: Zkrátka mu se tak je trošku smutné, že tento 45. rok, o tom dneska najednou nikdo vůbec už neví a to, co máme napsáno, co se sezbíralo, my jsme udělali taková vypravování, vždycky se to stahlo, poněvadž to nevyhovovalo. Něco mají ten vojenský archiv, ale je to neúplné a je to zkreslené. Řadu věcí jsem byl já jediný, který toto viděl, poněvadž všecko nakonec ty rozkazy Národní rady a vojenského velitelství museli projít mýma rukama, anebo je obejít ovšem, aby to přišlo do mikrofonu. To byla zoufalá situace. Já jsem říkal, dohodněte se v té neschodě, dohodněte se, nebo já nemohu toto vysílat. A když se nedohodnete, tak já nechám odpojit to zapač. Tam mě už byli lidi, kteří mě začali poznávat. A můj hlad. Začal řekl, tak tě postavíme ke zdi. Jeden z těch vojenských pánů právě ten s tím revolverem, to nebyl Kukulašo, ten byl velmi slušný. Já jsem řekl, postavit ke zdi mě můžete, ale rozhled mít nebudete. A co budete dělat, když jste tady zavřený, nemáte nikoho venku. Já jsem tohleto řekl našim. Ti mě řekli, uděláme to tak, že pustíme dál jenom to, co půjde vaším hlasem. Jenomže já jsem za chvíli už tak sípal, že jsem nemohl mluvit. Takže promluvila jedna paní manželka jednoho z těch důstojníků. Řekl jsem, podívejte, já vám ji představuji hlasem, ta bude mluvit, pač mě byste neslyšeli. Faktum je, že i když každou chvilku tam pronikl od někud nějaký hlas, připojili se ke mně a vydrželi jsme to.
4: Pozor, pozor! Upozorňujeme posluchače a všechny bojové jednotky, že jedině zprávy a rozkazy velitele československých vojsk vysílané na vlně 415 metrů jsou právoplatné. Některé zprávy budou vysílány po uličními slampači. Ostatním zprávám nevěřte, protože stanice Liblice a Mělník jsou v německých rukou.
0: No, takhle to trvalo až do toho 9. května. Jednali jsme i s Vlasovci. Ty Vlasovci, nám se to moc začátku kód nelíbilo, ale ty zachránili Prahu. Ty lidi neměli žádné zbraně. Ty drželi Prahu, i když potom odešli. A drželi dost dlouho. Bez těch si nedovedu představit. To by byli prostě nezbytně. V tomhle tom se pohybujte. A notabene, já nemůžu vynechat, že potom už nám začali lidi utíkat i z toho budovy rozhlasu. Přes noc. My jsme ji museli držet. Ano, ale mě drželi hrdině, opravdu hrdině, ale taky plno lidí už ten druhý, třetí den prostě už nepřišli. A ten rozhlas už jsme neměli dost lidí, pač neměli zbraně, nic nebylo.
1: Poslouchejte jedině zprávy a pokyny naše, které vysíláme na vlně 415. Znovu vyzýváme obyvatelstvo Prahy a okolí, aby pokračovalo na stavbách barikád a překážek na všech cestách a silnicích vedoucích ku Praze.
0: No, přišel 9. květen, mě převezli ráno do budovy rozhlasu. Tam ovšem bylo plno lidí, kteří mě nadšeně přivítali, bylo plno lidí, kteří nevěděli, co si mají myslet, poněvadž měli jiné plány. A bylo plno lidí úplně, který jsem v životě neviděl, který prostě za nacistů nastoupili a o kterých jsem nevěděl nic. A takhle přišel večer, ten večer 9. května, 7 hodin. Já jsem dal zrušit to vysílání z toho kostela na Vinohradech. Stáhli jsme se do budovy rozhlasu, pobořené, zasažené, tam bylo všechno rozbité dole. A že večer v 7 hodin zahájíme odtud vysílání. Poslali mě do jedné takové místnostky někam na chodbu, jenomže bylo zrovna za minutu 7, hned přiběhli, řekli, tady odtud to nejde, oni sem střílejí, někdo z protějšího domu tam střílel ze střechy ještě nějaký z těch nacistických kluků. Tak mě převedli vedle na chodbu, kde ovšem byla hrozná tma. A to se potom filmovalo, to je filmovaný, jenomže je to značně temný. Já bohužel ten film sám těch pár bět bych chtěl mít a ty nemám. Ale s nimi to do dneška je 7 hodin. Ono bylo 7 hodin a několik minut, to jsem neřekl. Je 7 hodin večer 9. května. U mikrofonu profesor Matoušek. Československý rozhlas. Zdraví prezidenta republiky doktora Eduarda Beneše. Zdraví československou vládu v Košicích. Zdraví naše lidi doma i za hranicemi.

0: vstupujem do hlavného mesta Slovenska. Zrušený a dojatý. 6,5 roka som čakal na túto chvíli s istotou, s pevnosťou a presvedčením a nikdy som nezaváhal. Dnes ráno bolo v Prahe uzavrené prímerie, keď bol už podpísaný rád prímery čiastočný v Itálii, v severním Nemecku, v Norsku, v južnom Nemecku a celkové prímerie všetkých spojencov s generálem Eisenhowerem v Remeši. Jedno z posledných, keď nie posledné, bolo podpísané v Prahe a bola tak ukončená jedna z najstrašnejších válek histórie. V Prahe válka začala, v Prahe skončila.
1: Slyšeli jste revoluční příběhy dvou přímých účastníků bojů o Československý rozhlas. Jejich jména jsou však dnes téměř zapomenuta, jejich zásluhy bagatelizovány. Proč? To je odpověď pro politologa. Já uvedu jen fakta. Profesor Otakar Matoušek, který byl v Československém rozhlase v nejvyšší funkci od roku 1931, přednášel předtím na amerických, japonských a australských univerzitách dějiny přírodních věd a lékařství se zvláštním zřetelem k dějinám střední Evropy a netajil se svou důslednou apolitičností. Před válkou i po ní. A Zdeněk Mančal? Hovoří paní Ludmila Mančalová.
2: V 48., když ještě Gottwald mluvil na Staroměstském náměstí, tak přišel Zdeněk do rozhlasu a tam mu bylo řečeno, že Essenbacher teda zastavil, že má zákaz vstupu do rozhlasu. No, on se tomu hrozně divil, říkal, že já přeci musím mít, mám hlášení tu a tu hodinu, že on na tu tam šel. No a on říkal, aby šel domů, že to dostane písemně a druhý den, nebo kdy dostal vyřízení, že je propuštěný z rozhlasu. Nic jiného. No potom pracoval různě. Nemohl se nikde uchytit. Nejdřív koloroval fotografie jezulátka, se posílal někam, já nevím, do ciziny. To byl nějaký jeho známý, který se tím zabýval. No a potom pracoval jako zemědělský dělník. No a tam v roce 49 ho zatkli a s tím, že měl říct, že v případě zvratu, že bude na svém místě v rozhlase. Za to byl odsouzen, měl navržený do životí a na odvolání byl potom propuštěn za 3 roky domů. Pracoval v Jáchymově, na dolech a tak dále, kde teda mu to podlomilo zdraví samozřejmě. No a když se vrátil, tak se uchytil jako dělník, jezdil do Spolany, do Neratovic, dělal betonáře, pak tady byl v PSO, Pražská stavební obnova, no a tam byl až potom do invalidního důchodu, protože byl potom nemocný a zemřel v roce 1975. Ta písmenka z hlasatelny, co sundal, aby se Němci tam neorientovali, nenašli hlasatelnu, tak ty dosud mám v krabičce na památku schovány.

0: kulaté narozeniny s číslovkou 85 slaví v těchto dnech herečka Iva Janžurová. Absolventka DAMU byla přes 20 let v angažmá v divadle na Vinohradech, odkud odešla do Národního divadla.
1: Do srdcí diváků se zapsala svými rolemi v řadě filmů a svůj jedinečný hlas využila samozřejmě i v rozhlase. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
0: Ve čtvrtek 14. května se vrátíme do roku 2007, kdy Iva Janžurová přijala pozvání Jiřího Suchého a Jiřího Anderleho do pořadu Dva v Africe.
1: V sobotu 16. května nebude chybět pohádka Tulácká na motivy pohádky Karla Čapka.
0: Se svou dcerou Sabinou Remundovou si bude povídat v neděli 17. května Iva Janžurová v tobogánu Tomáše Slámy a týžden uslyšíme taky rozhlasovou hru Zahrádkáři aneb Až se jaro zeptá.
1: A samozřejmě pro vás Ivu Janžurovou vyspovídal i Jan Rosák. Jejich tandem uslyšíme v úterý 19. května.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jedna válka, dva osudy. Tak zní název pořadu, který za okamžik uslyšíte na Pohodě. O historii své rodiny nám budou vyprávět účastnice odboje proti nacismu na Plzeňsku Anna Wirtová a také německý novinář, scénárista a režisér Helmut Kopecky spolu se svou ženou Heidrun.
3: Jedna válka, dva osudy. To je společný název pro dvě samostatná vyprávění. V tom prvním osobě a historii své rodiny vypráví paní Anna Wirtová z Prahy. Ve druhém mluví o sobě a svých rodinách manželé Helmut a Heidrun Kopecky z Berlína. Jsou to odlišné příběhy. Společný je čas a události, kterých se týkají. Vzpomíná inženýrka Anna Wirtová z Prahy.
4: Tatínek od první třídy mě učil němčinu, ačkoliv byl elektromontér, tak si pamatuju, jak jsem se naučila trochu číst, tak vzal starou takovou knížku, naučil mě Švabácha. Velice takový inteligentní rodiče to byli. No potom jsem poměrně byla nadaná, tak jsem šla studovat do Plzně na obchodní akademii. Tam nakonec jsem skončila s vyznamenáním, no ale přišla válka, okupace, velice těžké doby. No a ve 42. roce, když jsem ukončila maturitu, to bylo po Heydrichiádě, a když jsme viděli, jak odvlékají židovské občany, to byly, měla jsem mezi nimi kamarádky, tak nenávratně odešly. Byla to taková nepříjemná, těžká doba. Moje první místo bylo ve Škodovce, ve Škodových závodech na zbrojním oddělení. A já si pamatuju, jak ti dělníci tam byli vychrtlí, podvyživeni. No a teďko, jak se to začalo, jak to všechno se germanizovalo u nás. Zapojila jsem se do odboje s celou rodinou. A doma jsme schovávali 4 vojenský ruský zajatce, sovětský. Tak to bylo jako velice nebezpečné. No potom nějaké lidi, co žili ilegálně. A já právě měla známost s mládencem, který byl vedoucí odbojové skupiny na Chrástecku a tam byl velice silný odboj. Já si pamatuju, moje námluvy byly trochu divné, že jsme jezdívali na kole a dívali jsme se, jak jsou zapojeny flaky. To byla protiněmecká obrana proti letadlům. Pač on byl konstruktérem, rozuměl tomu, tak to zanášel pečlivě do mapy a podávali se zprávy do Anglie, jak to chodí. Ta maminka jeho vždycky říká, děvče, ty máš námluvy, pač to věděla. Tak.
3: A to bylo v roce a vám bylo kolik?
4: 42 a 20 let, když jsem začala pracovat v odboji. Dostával jsem takový menší úkoly, taky si pamatuju, jednou mě taky uložili, abych poslouchala Stalinovu řeč a zastenografovala ji a rozmnožila. A to ten jeden mladen, co byl taky odbojář, tak Václav Erec se jmenoval, tak on byl radiomechanikem a to byl takový vesnický chalup, já si pamatuju, že on to zapnul, že to bylo slyšet daleko, že se to musel utlumit. A když jsem to pečlivě zachytila, přepsala, tak si pamatuju, že já byla úřednicí ve Škodovce ve zbrojním oddělení, že jsem to nesla právě do té konstrukce a ztratila jsem to cestou. No byla jsem úplně, krve by se nebyl dořezala, ale když jsem se vracela, tak jeden dělník ke mně přišapá, slačinko, tady jste něco ztratila. Dal mi ty desky. Tak jsem si říkala, mlčela jsem, nikdy jsem neřekla, to už říkám teďko, že jsem to tenkrát ztratila. Viděla jsem, že lidi jsou velice poctiví, nebo že pač tam pořád byli verkšusáci, kteří sledovali ten chod, jak to chodí. No a nakonec potom v té skupině bylo na 200 lidí, z těch významnějších tam byl zapojen taky profesor Skupa, národní umělec. Nezávisle na něm taky bývalý ministr zahraničí Kamil Krofta. jako potom dodatečně jsme se dozvěděli.
5: A to bylo v Plzni?
4: V Plzni, no Chrast u Plzně, ta odbojová skupina byla velká. No a potom začalo zatýkání, stala se zrada, Němci totiž velice věnovali pozornosti různým konfidentům a začalo ohromné zatýkání na Zbyrošku, Hozovicku, Plzni a také v tom Chrastě. A moje rodina, já byla zatčená s maminkou, tatínkem a bratrem 13. nebo 16. ledna 1944. Osud naší rodiny byl hrozný. Já totiž myslela, že nikdy se z toho nedostanu. Byla jsem asi v 10 kriminálech a vyslýchal mě, to byl komisař Oskar Fleischer, velice zkušený gestapák, který už měl na svědomí Morávka, kapitána Morávka, potom odhalil i toho Himmla, jejich agenta, takový bezohledný. A ten, když mě vyslýchal, tak se mě ptal, proč pracuji v odboji. Tak jsem říkal, no protože zavíráte, popravujete u nás nevinné lidi, tak s tím nemůžeme souhlasit. A při jednom tom výslechu mě tak nafackoval, že mě otekly takhle žlázy na krku. Ovšem na celé jsem to nikdy neřekla, pač člověk nikdy nevěděl, z koho tam dali nebo s kým tam jsme. A právě když jsem byla v té Plzni na té celé, tak tam byly takové ženy, které mě velice zaujaly a velké vlastenky. Jedna z nich například byla přidavačka od Zedníků, paní Nováčková. Druhá, paní Ženíšková, tak ta byla zavřená s manželem, se švagrem, doma měla dvě malá děcka. A obě dvě ženy byly popraveny. Popravena byla taky paní doktorka Chrastecká, která ošetřila ty zajatce. No takže...
5: A kdo je udal, nebo jak se dostali do toho vězení?
4: Taková skupina... Nevím, jak to, poněvadž vím, že než jsme byli začeni, ten můj snoubenec říkal, byli jsme zrazeni. No ale potom, jako po válce jsem potom pátral, ono je těžko se dopátrat. Oni totiž ty metody gestapa byly tak strašné, že někteří lidé to nevydrželi a potom prozradili. Někoho chytli kvůli něčemu jinému, no tak ho mlátili až. Já si totiž vzpomínám, když byl napřed zavřený ten můj snoubenec, tak jeho maminka byla taková statečná žena a on byl zavřený v listopadu ve 43. A tak na Vánoce řekla, půjdem na to gestapo. Tak jsme šli spolu a když ho přivedli, tak byl tak zboulovaný a takhle modrý, jak tady ten obal. Oči vytřeštěný, no hrozně. Jenže tam cesta nebyla marná, pač on, když jsme se políbili, tak on mi šeptnul, že má schované seznamy a aby je zničil jeho bratr, v tu busu říkal. Čili zachránila jsem tímto způsobem velice mnoho lidí, pač když už jsem byla potom vyšetřovaná, tak ten Fleischer porad na mě chtěl, abych mu domluvila, aby řekl, kde jsou seznamy. No ale seznamy jako zmizel. Já potom jsem mluvila s tím jeho bratrem, říkal, že dlouho hledal, ale jak byl tu bus na zvětšování fotografií, že to nějak tam objevil, ale že se na ně nedíval, že to všechno zničil z toho důvodu, že nevěděl, kdyby nahoru byl také začený, tak aby, když nic neví, nemůže se nic povědět. Setkala jsem se s mnoha ženami, které byly popraveny. Například si spal na tu paní Nováčkou, přidavačka od Zedníků a ona říká, oni mě říkají, že jsem byla politicky činná, ale my jsme ani politiku nebrali, my brali nějaký večerník nebo co. Taková velice prostá žena.
5: Za co se dostala do toho vězení, proč ji zatkli?
4: Oni podporovali Burdu. Burda byl nějaký ilegální člověk, kterého tam na Plzeňsku schovávali. Ta paní Ženíšková, to ani nevím. A nevěděla jsem její osud, až jednou jsem byla na Špilberku a tam byla takhle ta červená vyhláška v muzeu a tam právě bylo uvedeno. No ale to jich bylo, ta chlastecká paní doktorka, ta byla popravena v únoru 44 na Pankraci rychlým staným soudem. A když nás zatkli, tak já pak jsem věděla, že máme na svědomí ty Rusy a to bylo hroznýho něco, tak jsem myslela, že se z toho nikdy nedostanu. Ale díky tomu, že lidská solidarita velká, no tak nějak jsem měla to štěstí, že jsem se s bratrem zachránila. Ovšem rodiče maminku popravili v Drážďanech a tatínka umučili v Golnově. Souzení jsme byli v Drážďanech a předtím jsme byli v Lipsku ve vězení. A když jsme tam přišli, tak jsme šli takhle přes Haldy Trosek. To bylo na Moltke Štráse, si vzpomínám. A předtím byl popraven náš soused, to byl doktor Hlinka. Ale oni napsali, té jeho paní, to byl Plzeňák, že zahynul při náletu. A maminka říká, vzpomínáš si na doktora Hlinku? Myslím, že nás stihne stejný osud. No a když jsme přišli do toho kriminálu, tak oni mě říkali, pěkný obrázek matka s dcerou v kriminále.
5: A oni vás nechali spolu teda od toho zatčení?
4: Ne, rozdělili to na těch transportech, jsme se setkali, ale jinak ne, to vždycky velice dbali na to, abychom se nemohli nikdy setkat. No ale potom ty české ženy, bylo nás tam, já nevím, asi 10 Češek z různých krajů, tak udělali vysoký dojem. Já si pamatuju, vždycky, když jsme chodili na takzvané Freistunde, to je asi 10 minut, tak jsme nahodili ramena a hrdě jsme šli a že se, to jsme viděli, jak se dívají z toho soudu, jak si to Češky vykračují. A tam jsem se taky, tam vězení bylo rozbombardované, já si vzpomínám, že tam opravovali čeští zedníci. A my jsme takhle na chodbách, myslím, přebírali hrách nebo navlékali nějaký kůže a tam byla ještě jedna Věruška Hamáčková, tak jsme se spolu bavili a ten jeden slyšel, že mluvíme česky, tak říkala, děvčata, chcete buchty? A přinesla nám buchty. A tak jsme mu potom říkali buchtička. Jak jsme byli na té celé, to nás bylo 6. Ačkoliv cela byla jenom pro jednoho nebo pro dva, tak jsme leželi na madracích a já si vzpomínám, že jsme měli 2 deky a to jsme leželi 4. A 4 madrace a vždycky jsme museli ležet na štorc, na bok, abychom se... A to jsme byli jako nejmladší a na těch dvou lůžka, 2 lůžka, které tam byla, to leželi 2 staré paní. A tady to jsem byla s francouzskou, cikánka tam byla, Věruška Hamáčková a Vida, to byla Srbka, která byla partizánka. A ta vždycky, já si pamatuju, jak měla jako černé oči, velice smutné. A vždycky říká, že lepší být v hrobě, nežli v porobě. A velice zbožňovala Tito. A ta francouzská, ta by tam byla kvůli tomu, že milovala nějakého Němce. A ta potom dostala vši a od ní jsme to dostali všechny, co jsme tam byli na té celé. A potom tam s náma byla paní Šimicová, to byla taková stará paní, taky od nás... Ta byla z Dýšiny a ta nám každý večer přednášela pohádky. A já zase uměla ještě ze školy hodně básní, tak jsem recitovala básně a další jsem se naučila. A ty, vlastně ta poezie nás velice povzbuzovala. Já si pamatuju Seifert a různé takové, co jsme tam měli, Volkra jsme měli rádi. A já vím, že ta Věruška Hamáčka říká, ty máš nejradši verše o lásce a pomladice mladá, tak co jiného bych recitovala. Potom přišly obžalovací spisy a jeli jsme do Drážďan. A já si pamatuju, že když přišly ty obžalovací spisy, tak co byla vrchní v tom kriminále, takže říkala mamince, že válka brzy skončí a že se snad toho dostaneme. A na rozloučení podala ruku. Tak jsme řekli, jak se změnili jako vztahy těch Němců vůči nám, že předtím jako nás velice přehlíželi, no a potom 2-3měsíčním pobytu, tak jako se velice změnili a pač maminka byla dělnická žena jako dcera, tak oni řekli to, že je podfuk, to, že není pravda, že to není dělnická rodina. Nechtěli nám to věřit. No, když jsme jeli do toho Lipska, tak maminka říkala, abych mluvila. A já nemohla, já měla úzkosti stažený hrdlo, že mě nemohl nikdo dostat ani slovo. Pak jsem věděla, když jedeme k soudu, že je to nejhorší, co může nastat. No a u soudu nás bylo 6 lidí. To jsem byla já, maminka, potom výpravčí vlaku pan Šmádl, učitel Václav Eret, truhlář Josef Tuma a Pasáček, to byl bývalý náčelník Sokola. A když jsme zasedli, tak najednou odhoukal nálet, tak zase jsme museli, potom soud pokračoval. Byl to ten lidový soud Drážďanek, který odsoudil mnoho lidí našich trestu smrti. Tam, co se dělá ta porota, ty soudci, tak mně to připadalo, jako když se otevřelo samo peklo, pač oni byli v těch talárech, teď mi tam hubení vychrtli. No ale ty naše lidi byly velice stateční. A já jsem se hájila tím, že Hitler prohlásil, že nepovede válku proti ženám a dětem. A že je to v rozporu, že jsem tam já s maminkou, že to je v rozporu, co tvrdil. No a když potom vynesli ty rozsudky, tak já jediná dostala 4 roky káznice a těch 5 Čech, včetně mojí maminky, rozsudky smrti. Bylo to strašné, moje maminka mě řekla, Bůh mě opustil. A ten Pasáček, který byl náčelníkem Sokola, tak mě říkal, půjdu na popravu nezlomen jako Sokol i jako komunista. Pač ono se to potom byl jako komunistický odboj dohromady. No ty ostatní, ačkoliv měli spočítané chvilky života, se mi snažili potěšit. A když jsem přišla potom, to nás na to, mě hned spoutali ty odsouzence k trestu smrti, dali jim okovy. A když jsem přišla do té věznice, tak ke mně přišla hlavní dozorkyně a říká, je to něco strašného. Ale já vám dám adresu na advokáta do Berlína a napište mu a žádejte obnovu procesu. Potom říkala, napište žádost o milost na Hitlera, přinesla mi papír. No tu jsem napsala a když jsem žádala žádost o obnovu procesu, tak se mi strašně třásla ruka. Říkala jsem si, jestli se obnoví proces, tak spadnu do toho i já. No ale napsala jsem to. To jako prvně, kdy jako jsem se nějak strašně bála. Maminka byla, myslím, na jednom tom patře, já teď nevím, jestli byla na 5. a já na 1. nebo obráceně, a každý den jsme měli takzvanou 10-minutovou freistundu, to se chodilo jako na procházku. A ten dvůr byl obdélníkový. Pod těmi okny, co byla maminka, tak jsem plakala. Na druhé straně jsem slzy utírala a na té třetí, kde mě mohla vidět, to vždycky jsem viděla, že modrý kapesník tam byl s těmi spoutanýma rukama, jako na mě mávala, tak jsem jako na ní mávala s úsměvem. A tak jsem porád chodila tak do toho kola. Potom jedna známá říká, že jsem tam byla jak zlámaná květina. Já jsem odmítala jídlo, dávala jsem si porád mokrý ručník na hlavu a myslela, pořád jsem kombinovala, jak bych mohla mamince z toho hrozného osudu pomoci. Ke konci srpna nebo v polovině srpna přišla ke mně dozorkyně, že půjdu do jiného vězení. Tak když nás vedli na tu freistundu, tak jsem zaskočila k celé, kde byla maminka. A tak jsem tam zašeptala mamince, maminko, já odcházím. A ona říká, poslední potěšení mě berou. No ale potom, když jsem se měla odjet, tak dozorkyně, nebo nevím, kdo to zařídil, že maminku přivedli k té vrchní dozorkyni a mě taky, aby jsme se rozloučili. Já jsem poklekla, děkovala. Maminka taky klečela a ty Němky brečely, ty dozorky. I ty tvrdé ženy, které tak jako viděli, že je to hrozný. No a když jsem šla ten transport, tak ta jedna říkala, že já nedojedu, pak jsem byla velice zbědovala. A první zastavení bylo v Hofu, ne v Hofu, v Plavně. To je v horách a tam jsme spali na nějaký chodbě. A ten horský vzduch, kde po dlouhý době zase jsem spala, já předtím nikdy nespala, tak tam jsem usnula. No a šla jsem na ty další transporty. Potom to jsem se dostala do Ajchachu a dostala jsem se na celu, kde byla dlouho vězněna už paní Katarína Kuba, to byla odbojářka z Vídně, slovenského původu, a potom Anička Drtinová. To byly obě dvě velice hodné paní a když jsem jim říkala svůj osud, tak byly z toho zdrcené. A já každý večer jsem se modlila 500 očenášů za svoji maminku, aby byla zachráněna. A já vím, že vždycky, že jsem umdlévala, ale počítala jsem to na hřebenu. Jak jsem měla hřeben, tak to jsem věděla, to, že byla, nevím, 25, a kolikrát to musím. A teď, když se blížil datum popravy, tak přišla ta paní Kuba a říkala, že přišel nový transport vězeňkyň z Drážďan a že říkají, že viděli maminku a že maminka dostala milost a jede, je na transportu k Baltu. No já byla jako, měla jsem radost, ale byla jsem jako, a porád jsem se ptala, aby mi ukázali, kdo jsou ty z toho. Byla to milosrdná lež, kterou na mě vymysleli. A no tak jako jsem se schopila, pač předtím už byla jsem na pokraji sil zkrátka. A z toho Ajchachu, to byl takový Zuchthaus, oni říkali, tam které ženy byly další, tak dostávali zvláštní výraz tvrdý káznice. A jednou jsem potkala už tady v republice ve Svobodný jednu ženu, která tam byla dlouho a měla takový zvláštní tvrdý výraz. Říkalo se jim Zuchthaus Pflanze. Květinka z kriminálu, že to nesli ti ženy chudáci sebou. Potom mě přeřadili na práci do Schrobenhausenu a vezl mě tam ještě se čtyřma Češkama, nebo sám ředitel káznice. A on říkal, odkud jste? A já jsem říkala, Československa. On pa, ale to kdysi bylo. Já jsem říkala, no ale musí být zase, proto tady sedíme. Tak mě odvezl v tom Schrobenhausenu, to byly tam asi 28 Češek, nás pracovalo v takových zavšivených barácích a dělali jsme v tírně lnu a konopí, 12 hodin denně. A akorát, to se pořád prášilo, akorát bílé zuby nám byly vidět. No a tam zase děkuji takové té solidaritě těch našich žen, které se mi snažily podpořit, když viděli, jaký mám hrozný osud, pak jsem nevěděla o tatínkovi, nevěděla o bratrovi, nevěděla o mamince, jestli je to pravda, a věděla jsem, že ten můj snoubenec byl odsouzený, pokud byl souzený, takže nepřežije. To jsem věděla. A byla jsem z toho zoufala. Maminka toho mého snoubence se mnou vedla korespondenci, pokud jsme mohli jednou za dva měsíce nějak, tak mi psala, že dostal také milost. Tak jsem říkala, no tak snad jsou zachráněni. Ovšem stalo se potom, že maminka byla popravena 17. listopadu a psala dopis na rozloučenou, který mě došel. A tam bylo, končila to tím, mé drahé děti, buďte hodny oběti, které jsou přinášeny pro náš národ a pro naši vlast. Mamince bylo 49 let a tatínkovi 64. A tomu snoubenci, co ho popravili, to bylo 23. Ale popravili 29 lidí tam od nás.
5: Toho chrastu.
4: A nejtragičtější taky byla rodina pana mlynáře Jílka. To byl takový statečný mlynář a ten měl dva syny a oba dva syny mu popravili.

Když jsem byla, tam byla knihovna a že jsem si četla Goethovu knihu Aus meinem Leben, života pravda. A když jsem byla odsouzena, tu knihu jsem sklapla a 20 let jsem nečetla beletry. A nebo si vzpomínám, že jsem byla jednou tady v divadle, dávali Johanku z Arku a já musela odejít. Že jsem nemohla jako, čili a divila jsem například, obdivovala jsem lidické ženy, které mohly mluvit o utrpení. Že plno lidí nemohla, teprve já, to už je strašně dlouhá doba, kdy mohu o tom mluvit a podat svědectví, ale předtím jsem nikdy nemohla. Ani dětem svým jsem o tom nemohla vyprávět nebo nevyprávěla, pač to, jak se lidově říká, otvírají se hroby, ale ta hrůza byla tak velká, že mě svírala hrdlo a... A to je plno lidí takových, který do dneska, když se mluví o koncentračních táborech, tak odejdou. Pořád to prožívají a nikdy totiž nemůže být zachyceno a nebylo ta hrůza, kterou lidé prošli. Poněvadž bylo to strašné. A právě jsem vždycky přemýšlela o tom, jak takový národ, který dal na světu Goethe různé genie, se mohl snížit k tomu. Je vidět, že když lidé nejsou dobře vedeni, že potom velice klesají. Tu první dobu, tak to jsem byla ve vyšetřovací komisi v Plzni. A tam pak jsem, mám obchodní akademii, měla jsem těsnopis, měla jsem psát na stroj, tak jsem tam ty protokoly. No to jsem dělala asi měsíc a půl. Ale bylo to pro mě strašně drastický, pač tam přicházeli ti pozůstalí a podobně. A já předtím byla zaměstnána ve Škodovce, tak ti škodováci mě zase přijali. A potom přišla za mnou jedna kolegyně, kterou jsem studovala v Plzni, říká, hele, je třeba, seš chytrá a je třeba vzdělaný národ. Pojď studovat do Prahy. Tak jsem se rozmýšlela. Potom jsem šla za jednou známou, to byla maminka mé kamarádky, paní Továrníková, taková suchá, velice rozumná paní. Já šla za ní, co mám dělat. A ona říká, kdyby byla tvoje maminka, tak by udělala všechno, abys mohla studovat, kde studovat. No tak jsem odjela do Prahy, nechala se zapsat na vysokou školu ekonomickou, vysoká škola obchodní, potom se to trochu přejmenovalo. Tady jsem se začala učit, další řeč byla angličtina, potom o prázdninách 1946, tak to jsem studovala na Sorboně. Mezitím jsem se seznámila se svým manželem, který byl olympionikem a ten se mi snažil vynahradit všechno to utrpení, co jsem prožila.

0: O historii svých rodin vyprávějí manželé Helmut a Heidrun Kopecky z Berlína.
1: Also die sind ja verschieden, unsere beiden Familiengeschichten. Also unsere gemeinsame Familiengeschichte fängt natürlich auch.
2: Historie našich rodin je odlišná, ale oba naše rodinné příběhy, můj i mé ženy, začínají v Sudetech. Moje žena pochází z Červené Vody a já jsem se narodil v roce 1940 v Šumperku. Později jsme zjistili, že mezi těmito dvěma místy je vysoká hora, přes kterou vede příkrá silnice. Kdybychom tam zůstali, tak bychom se třeba nikdy nepotkali. Ale my jsme se seznámili ve Fuldě v Německu, v tehdejším západním Německu. Do Fuldy byly obě naše rodiny vysídleny v roce 1946. V těch poválečných letech se lidé často setkávali, vzpomínali, vyprávěli si, vzájemně si pomáhali. Moje matka i matka Heidrun byly členkami pěveckého sboru France Schubert.

0: A tak jsme se i my děti potkávali a hráli si společně. Zrovna nedávno jsme na nějakých starých fotografiích z roku 1948, snad šlo o nějaký výlet toho pěveckého sboru, objevili, že na té fotografii sedíme vedle sebe, aniž bychom tušili, že se jednoho dne vezmeme. Byli jsme tehdy velmi malí, mně bylo 8, Heidrun 6.
1: Ohne zu ahnen, dass wir später mal heiraten würden, natürlich. Also als ganz kleine Kinder. Sie war 4 und ich, nein, wie war das? 48 war ich 8 Jahre und Heidrun war 6 Jahre alt.
0: Ja, nechceš ty teď povědět něco o své rodině, Heidrun?
2: Moje rodina, jak už bylo řečeno, pochází z Červené Vody. Rodiče mého otce byli ještě rodilí Češi, moje dívčí jméno je Brožek. Celou dlouhou dobu se to jméno v rodině psalo se ž. Teprve později se postupně poněmčovalo. A na západě nám už nikdo neřekl jinak než Brožkovi se š. Můj dědeček byl sedlák. Měl v Červené Vodě grunt. Moje matka a její rodina pocházejí z okolí Znojma. Matka začala studovat učitelský ústav a dokončila ho. Ale kvůli válce a taky proto, že se vdala, nikdy jako učitelka nepracovala. Pak porodila rychle za sebou 3 děti a s těmi malými dětmi pak musela i ona odejít do Německa. To nebyla samozřejmě lehká věc, především pro ženy s dětmi. Tatínek byl v té době v zajetí v Itálii. On pracoval jako prokurista v loděnici u Prahy. Myslím, že šlo o nějakou textilní továrnu. Tatínek jako voják začal bojovat ve válce až dost pozdě. Snažil se vyhnout vojenské službě, jak to jen šlo, a usilovat o to, aby byl označen jako pracovně nepostradatelný. Neřekla bych, že byl vyslovený pacifista, ale válku odmítal, takže mohl zůstat relativně delší dobu s námi. Já sama se na Červenou Vodu pamatuju nezřetelně, útržkovitě. Když jsme tam asi před 10 lety přijeli a pokoušeli se najít místo, kde jsme žili, věděla jsem najednou přesně, jak musí to místo vypadat a kudy vedla cesta. Ale když jsem před tím domem stála, tak jsem ho nepoznala. Byl najednou o patro vyšší a moje vzpomínky se popletly. Když jsme pak fotografii ukazovali matce, také ho nemohla poznat. Stromy byly mnohem vyšší a ona měla potíže poznat v pozměněném okolí svůj bývalý domov.
0: Co je také zvláštní na našich vzpomínkách, když jsme opouštěli svůj tehdejší domov, byli jsme ještě velmi malí a teď v dospělosti nejsme sto odlišit své vlastní vzpomínky od vyprávění a vzpomínek těch starších. Neumíme ani rozlišit vzpomínky od fotografií, které jsme tak často vídávali. A přesto, jakmile přijedeme, ať už do míst našeho rodiště nebo do Prahy, působí na nás to prostředí jako důvěrně známé. Je nám to tady bližší než třeba v Berlíně nebo i ve Fuldě, kde jsme vlastně vyrůstali. Cítíme se tu domáčtěji. Chování lidí, způsob jejich vyjadřování. Dokonce se nám automaticky vybavují některé německé obraty, které se na západě nepoužívají. To je velmi zvláštní věc. Vždyť přece v 5 nebo 6 letech si ještě člověk nevytváří tak hluboké vazby k určitému místu. Nevím, snad je to opravdu tím, že naše vzájemné kontakty jdou hluboko do historie. Já například, pokud jde o rodinný původ, jsem naprosto typická směs rakousko-uherského ražení. Z otcovy strany pocházejí moji předkové z Rakouska, někde z Tulenu v Podunají. Kdy přišli do Sudet, to já sám už nevím. Ale ještě po válce jsem měl obě občanství, rakouské i německé. No a pak jsme se museli rozhodnout, které si ponecháme. Rodina mé matky pocházela z okolí Hanušovic. Hansdorf se tehdy to městečko jmenovalo. Také jsme je před 10 lety navštívili. Když jsme tehdy dorazili do Šumperka, našli jsme ještě dokonce zbytky vývěsního štítu se jménem rodiny mého otce. Ta totiž vlastnila v Šumperku kožešnictví. No, třeba by to bylo i moje zaměstnání. Šil bych kožešinové čepice a prodával je, kdyby se všechno neodvíjelo jinak.
1: meine Erinnerung besteht eigentlich in einer Momentaufnahme, als wir dann zum Bahnhof...
0: Moje vzpomínka na Otsony je vlastně takovou momentkou. Když jsme museli na nádraží, to znamenalo, když bylo oznámeno, dnes se ti a ti lidé musí dostavit k transportu, vypravili jsme se s celou rodinou, kterou tvořili dědeček, babička, matka a já, jako jediný syn. Můj otec ve válce padl, nepoznal jsem ho. Potom se matka znovu vdala, ale i její druhý muž padl v Rusku. Věci jsme naložili na takový malý vozík, mohli jsme si sebou vzít 20 kilo majetku a já si vzpomínám, jak pro mě připravili na vozík velký hrnec mléka. Byl jsem ještě hodně malý a matka se obávala, že by mi mléko mohlo chybět, tak asi 2 nebo 3 litry svařila a vzala ho sebou. Na nádraží už čekalo asi 200 rodin, pak přistavili nákladní vlak. Do jednoho nákladního vagónu bylo přiděleno 5 až 8 rodin se zavazadly, balíčky a všelijakými ranci. V určitých časových intervalech jsme zastavovali, pamatuju se ještě, na improvizované latríny. Směrem na západ směřovali tisíce a tisíce lidí. A ještě jedna historie, typická pro tehdejší dobu. Náš transport měl namířeno do Bavorska, tak nám bylo aspoň oficiálně sdělováno. No, samozřejmě jsme si pod tím neuměli nic konkrétního představit. Protože však byly ještě železniční tratě značně poničené válkou, cestovaly vlaky různými oklikami směrem na sever či na západ a nikdo přesně nevěděl, kudy určitá cesta povede. No a tak se stalo, že náš vlak náhle zastavil ve Fuldě, v malém městečku asi s 30 tisíci obyvateli v Hesensku, 100 kilometrů na sever od Frankfurtu. A tehdy začal kdosi z pomocníků při transportu křičet všichni vystoupit, všichni z vlaku ven. A tak nás všech 200 rodin se svými balíčky, ranci a dětmi vystoupilo z vlaku. A moje matka tehdy zaslechla útržek rozhovoru mezi 2 zaměstnanci drah zodpovědnými za transport. Jeden tvrdil, ale vždyť tihle patří do Bavorska, co pohledávají tady ve Fuldě. A ten druhý mu odpověděl, no to máte pravdu, ale co teď s tím, tak když už jsou tady, ať tady zůstanou a do Bavorska pošleme příští vlak. Jak by se asi odvíjel náš příští život, kdyby nedošlo k této malé chybičce. Třeba jenom rozdíl v tom, že Bavorsko je katolické a většina jeho obyvatel volí setrvale křesťanské demokraty a naproti tomu Hesensko bylo převážně protestantské a tehdy rudé, zaměřené spíš sociálně demokraticky. No a tak jsme se tedy octli ve Fuldě. V průběhu příštích 2 let dorazilo do tohoto malého městečka kolem 10 000 běženců. Poměr nových přistěhovalců k počtu původních obyvatel byl 1:3. A všichni tu museli žít, někde bydlet, a většina jich tu zůstala až do smrti. Našli tu nový domov, vychovali děti.
1: Es war aber am Anfang, es ist verschieden. Heidrun wird Ihnen etwas anderes erzählen. In meiner Familie war es so, oder meine Familie bestand ja aus meiner Mutter.
0: Soužití s původními obyvateli Fuldy se rozvíjelo různým způsobem. Jinak v mém rodinném prostředí, jinak v rodině mé ženy. Má rodina, tedy dědeček s babičkou a matka, se snažili žít naprosto odloučeně, bez jakýchkoliv kontaktů s místními starousedlíky. Moje matka mi například léta zakazovala hrát si s hesenskými dětmi. Na druhé straně se někteří hesenští Němci také těžko zžívali s vyhnanci. Označovali je za cikány. Ne všichni, ale dost často. Byli jsme prostě cizinci. Někdy nám nadávali také bitschön, protože sudečtí Němci v dialektu často říkali bitschön, dankschön, nebo nám říkali sudečtí gauneři. Odlišovalo nás hodně věcí. Sudecké ženy například chodily ještě po venkovsku šácích. Muži zase s oblibou nosili pod nosem knírek, něco takového ve Fuldě neznali. Byli zkrátka jiní, jinak se oblékali, vařili jiná jídla A když vezmeme tohle všechno v úvahu, tak vlastně to soužití probíhalo docela hladce. Dnes už absolutně není možné rozlišit sudetského Němce od starousedlíka. Už v naší generaci se ten rozdíl naprosto setřel, vymizel.
3: Bei uns ist es etwas anders gelaufen. Meine Mutter, Helmut ist als Einzelkind aufgewachsen und meine Mutter, die brachte also.
2: V naší rodině to probíhalo trošku jinak. Helmut jednak vyrůstal jako jedináček, kdežto naše matka přivážela sebou do Německa 3 děti. A o 10 let později se ještě narodil náš 4. sourozenec. Naše matka tehdy dbala o to, abychom dobře vycházeli i s ostatními dětmi, abychom se neseparovali. Můj bratr sice občas trpěl tím, že jeho oblečení se tak úplně nepodobalo tomu, co nosili jeho spolužáci. Byli jsme mnohem chudší a nosili všechno většinou po domácku upletené a ušité. Ale mě už to tolik nevadilo, protože když jsem začala chodit do školy, tak třetina třídy byly děti vyhnanců a mně už ani nepřišlo, že nejsem tak perfektně oblečená jako ostatní. A můj otec okamžitě po návratu ze zajetí začal prohlašovat: zpátky se už nikdy nebudeme moci vrátit. Nevadilo mu vzpomínání, ale zřetelně si uvědomoval, že svou bývalou vlast už neuvidíme. V tomhle ohledu byl velmi realistický. A uvědomoval si i to, že se mnoha lidem začalo vést na západě lépe. Společnost ve Fuldě byla líp ekonomicky strukturována než ve staré vlasti. Tam řada z nich sedlačila nebo pracovala ve službách sedláků, což samozřejmě nebyl jednoduchý život. Otec byl prostě tehdy přesvědčen, že náš odsun je definitivní. A protože jsme byli početnější rodina, rozhodl se velmi brzy využít nabídky hesenské vlády a její podpory při řešení bytových problémů a pustil se do stavby vlastního domku na sídlišti pro vyhnance. Potom samozřejmě dlouhá léta ve městě platilo, že tam nahoře bydlí utečenci a tady v centru bydlíme my, starousedlíci.
0: Ještě pořád máme v tom sídlišti dům, proto se tam objevujeme dost často. Ulice se tam ještě i dnes jmenují například Šumperská, Litoměřická. Náš dům stojí v Litoměřické ulici. Ale mladí lidé, kteří tam bydlí dnes, vůbec už nevědí, co je Šumperk nebo Litoměřice. Někdy dokonce ani netuší, že toto sídliště má s těmi jmény něco společného a že to bylo kdysi sídliště sudeckých Němců.
2: Ono to vlastně už nikoho nezajímá. Kdyby mladí lidé chtěli znát odpověď, jistě by ji získali. Jenže už je to nezajímá. Podstatné je, že domy stojí ve velmi příjemné krajině, kde se hezky bydlí. Staří usedlíci už většinou zemřeli. Moje matka už zemřela a tak už vlastně ani nikdo o Šumperku a Litoměřicích nehovoří. Domovem lidí naší generace je Fulda.
0: Možná bych měl přece jenom dodat, že po jistou dobu hned po válce přece jen existovaly určité třecí plochy mezi vyhnanci a starousedlíky. Sudečtí Němci totiž projevovali nesmírnou pracovní aktivitu. Patrně museli, vždyť začínali od nuly, ale nejenom ve Fuldě, i v jiných místech. Proslýchalo se, že první malé továrničky vybudovali sudečtí Němci a většinou šlo o dobře prosperující podniky. Ve Fuldě šlo například všechno trošku ospalým maloměstským tempem. Všechno mělo svůj čas, nebyla tu dálnice. Sudečtí Němci naproti tomu byli nuceni být aktivní. Vystavěli si poměrně brzy i vlastní domky. Později dostali finanční vyrovnání od západoněmecké vlády na základě místopřísežných prohlášení.
2: Což bylo samozřejmě ověřováno. Znám člověka, který předkládal dokumenty posílané z tehdejšího Československa. Ale i tak bylo samozřejmě možné maličko manipulovat informace. Dokonce se tvrdilo, že kdyby sudečtí Němci skutečně vlastnili všechen ten majetek, který nahlásili, muselo by jim patřit celé střední i východní Německo. No, já nevím.
0: Šlo tehdy o státní podporu, která vyhnancům značně pomohla. Ale starousedlíci samozřejmě nedostali nic a to dělá zlou krev. Člověk si začne říkat, proč vlastně, my jsme je tady přijali a co z toho máme. A ono to tehdy opravdu nebylo nic jednoduchého. My jsme například čtyřčlenná rodina, dva postarší lidé, dědeček s babičkou, matka a já, nás přidělili do rodiny, se kterou jsme se dělili o vodovod i toaletu 6 let. Skladovali jsme sice vodu ve velkých vědrech přímo v bytě, abychom je nemuseli neustále obtěžovat. Dokonce jsme v bytě skladovali i uhlí, ale přesto jsme jim celých 6 let značně zasahovali do života. Probíhalo to tak, že hned po příjezdu nás ubytovali v tělocvičně. A pak bylo vždycky několik rodin postupně nákladními auty rozváženo po městě a někdo podle určitého seznamu ohlásil například: rodina Kopeckých vystoupí tady. Tak jsme vystoupili a ta určitá rodina nás musela volky nevolky přijmout pod svou střechu.
2: U nás to bylo trošku jiné. U nás už bylo možné spolehnout se trošku na vlastní iniciativu. Společně s matkou a námi dětmi byl v transportu i jeden starší strýc a ten prohlašoval: musíme se postarat o to, abyste bydleli aspoň v trochu slušných podmínkách. Nechal si tedy předat určité adresy a postupně je společně s matkou, když jsme ještě byli v záchytném táboře, navštěvovali a vybírali vhodné bydlení v rámci možností. Podařilo se. A ve 4. patře v podkroví jsme získali velikou ložnici, kam jsme se dostávali přes byt jiné rodiny a ostatní místnosti byly v 1. patře. Velká, alespoň viděno mýma tehdejšíma očima, kuchyně s polním lůžkem, možnost použít koupelnu nebo toaletu, které byly na chodbě téhož patra. No a tak se náš život odvíjel mezi 1. a 4. patrem. Po nějaké době, asi 2 nebo 3 letech, jsme se přestěhovali do 4. patra k té rodině, která mezitím přišla o jednoho ze svých členů, myslím o babičku, a nájem byl pro ně užitečným příspěvkem do domácnosti. Tehdy byli totiž nezaměstnaní i mnozí starousedlíci. Můj otec získal relativně brzy po návratu práci u Američanů, což znamenalo, že nejenom získal pravidelný výdělek, ale i možnost nákupu potravin. Díky tomu jsme si mohli dovolit platit nájem za tento relativně velký 3-pokojový byt.
0: Zvláštní taky je, že jsme se z jedné pohraniční oblasti ze Šumperska dostali do další pohraniční oblasti. Fulda byla téměř na hranicích západní a východní zóny. V období studené války měli Američané ve Fuldě velké letiště, cvičiště pro vojenské vrtulníky, dělali kontrolní lety na zóně, pořádali vojenská cvičení a podobně. Později byly postaveny celé řady vojenských zařízení a skladišť, včetně atomového. Později jsem o tom dokonce dělal reportáž.
3: Da kann ich vielleicht noch hinzufügen, dass wir in eine Jugendorganisation.
2: Náš vztah k Čechům a Československu. Tady bych možná měla připomenout, že jsme byli v dětství posíláni a zúčastňovali jsme se akcí organizace, která si říkala Německá mládež východu. Deutsche Jugend des Ostens. Byla to organizace pro děti a mládež nejrůznějšího věku. Ti nejmenší tam společně zpívali, četli knížky, vyprávěli si pohádky. Ti starší byli rozděleni do skupin a mohli být třeba členy tanečního kroužku. Kromě toho se každý týden konaly různě zaměřené vzdělávací programy, přednášky o Sudetech, dějiny, tak abychom mohli v sobě dál rozvíjet pocit domova. Dobře si ještě pamatuju, jak třeba sestra Gundel říkala: moje vlast jsou Sudety. Já jsem na ní vždycky nechápavě koukala a říkala si v duchu: to je snad praštěná nebo co? Vždyť byla jen o 2-3 roky starší a já bych to nikdy tvrdit nemohla. Můj domov byla Fulda. Takže všechno, co se v tom sdružení odehrávalo, bylo zábavné nebo zajímavé. Pořádali jsme výlety, stanovali, dělali táboráky, zpívali s kytarou a my mladší jsme to nespojovali s žádnou politikou. Ale když jsem byla starší, tak 17, 18, začala jsem mít pocit, že nás vlastně i politicky zneužívají a přestala jsem se s tou skupinou scházet. Samozřejmě jsem se stále cítila s těmi lidmi určitým způsobem spojená, ale politické ideály toho spolku jsem sdílet nemohla. Pro mě se má ta věc tak. Němci celou tuhle válku začali. V důsledku toho jsme pak válku prohráli a museli tenhle kraj opustit. Tak jsme se dostali do Fuldy a už to tak musí zůstat. Podle mě nikdy nelze vracet historii zpět. Ty jsi k tomu chtěl taky cosi dodat.
3: So sind wir nach Fulda gekommen und so muss das eigentlich auch bleiben, nach meiner Auffassung, denn man kann ja nicht immer die Geschichte wieder rückläufig machen. Denn, du willst was dazu sagen?
1: Ich meine, diese deutsche Jugend des Ostens war mir natürlich, sobald ich anfing...
0: Mně totiž byla německá mládež z východu, jakmile jsem se začal trošku politicky orientovat, krajně podezřela. Heidrun to všechno zažila z té nevinnější stránky, ty výlety, turistiku, táboření, písničky. Ale brzy po válce se k těmto záměrům připojily i politické tendence. Samozřejmě se i v této organizaci od samého počátku její existence vyskytovali funkcionáři. Zpočátku velmi pomáhali s praktickými problémy, se zabydlováním a podobně, ale pozvolna se začaly v čím dál větší míře objevovat revanšistické tendence a tito funkcionáři se čím dál víc odtrhávali od skutečného života. A dnes lze říct, že jsou od reálného dění totálně izolovaní. Když se dnes sudetoněmečtí politikové rozkřikují, musíme konstatovat, že mezi sebou neznáme člověka, který by stál za nimi a podporoval je. Hovoří naším jménem, ale ve skutečnosti je to docela jinak. Samozřejmě se také začaly pořádat takzvané sudetoněmecké dny. Moje babička tam taky občas jezdila, aby se uviděla se starými známými. Ale této kulisy bylo zneužito a je zneužíváno ještě i dnes. Faktem zůstává, že my oba nechceme mít s lidmi onoho funkcionářského ražení nic společného. Já osobně si myslím, že taky hodně záleží na tom, jakého smýšlení byl kdo z nich před válkou. Moje matka byla například v nacistické éře ještě velmi mladá a navíc dost naivní. Její druhý muž byl majorem v armádě, toho ona přímo zbožňovala mnohem víc než mého otce. Pro ní to byl hrdina, který zahynul v Rusku hrdinou smrtí. A její vztah k Čechům je taky poznamenaný válkou. Já bych neřekl, že přímo sdílela nacistické názory, to bych přeháněl, ale přetrvával v ní od té doby k Čechům pocit nenávisti a na toto téma se my dva téměř nemůžeme bavit. Neustále je přesvědčená, že jí bylo ublíženo. Kdežto rodiče Heidrun byli i před válkou úplně jiní, liberálnější, otevřenější, měli pružnější názory na život kolem sebe a v tom je jádro problému. Jak vidí člověk svět kolem sebe, jaký je, a nebo ideologicky zjednodušeným pohledem. V nové Evropě, jak říkáme, sjednocujícím se evropským státům, už budou naše vztahy zcela jiné a otevřené. Samozřejmě bude třeba překonávat řadu problémů. I vaše země bude muset samostatně vyřešit nejrůznější problémy, ale naše vztahy se budou podobat vztahům s jinými západoevropskými zeměmi. Ale přitom jsou nám Češi mnohem bližší než třeba Srbsko, které je mnohem těžší duchovně nebo emocionálně pochopit. A tím nemyslím ani současný válečný stav. Česká kultura byla pro Němce vždycky přitažlivá a německá zase pro Čechy. Praha je toho nejlepším dokladem. A těch několik revanšisticky smýšlejících jedinců visí na něčem, co už dávno neexistuje. Kdo by to chtěl zpátky, ten by chtěl také válku. Mladá generace už myslí docela jinak.
2: Kdysi jsme četli o nějakém literátovi nebo spisovateli, který se jmenoval Jan Kopecký. A když jsem otěhotněla, uvažovali jsme o nejrůznějších jménech, ale tohle jméno se nám zalíbilo. Spojení Jan Kopecký nám připadalo nejlepší. protože to dobře doplňovalo jméno Kopecký.
0: Z mé strany šlo ovšem především o vědomou schválnost vůči matce. Byla to jakási forma protestu proti jejímu postoji vůči Čechům. Já jsem se snažil s ní o tomhle tématu diskutovat, ale bylo to marné. A tak jsem si řekl, tohle je přece nádherná příležitost. Kopecký je jméno, které vlastně patří do Čech, i když naše rodina prochází z Rakouska. A Jan Kopecký je přece tak nádherně česky znějící jméno. Vlastně to byl jakýsi druh osvobození se z matčina područí. A navíc se mi ještě dnes tohle jméno velice líbí.
2: My jsme tehdy samozřejmě nevěděli, jestli se narodí chlapec nebo děvče. Tak jsme si říkali, kdyby to bylo děvče, bude to Jana. Komické bylo, že ve stejnou dobu, co jsem já byla v porodnici a porodila syna Jana, byla tam jiná žena, které se narodila holčička a té dali jméno Jana.
0: Samozřejmě i v Německu se jméno Jan vyskytuje dost často. Také v Holandsku existuje, v Dánsku. Bylo to svým způsobem i módní jméno, ale já jsem přesně věděl, že vybírám jméno české a taky jsme spolehlivě věděli, proč.
2: Čeho já skutečně lituju, je, že jsme se nikdy doma neučili česky. Sice jsme se často jako děti otce pokoušeli přimět, aby nás začal učit, ale on nás vždycky odrazoval těmi jazykolami, strč prst skrz krk a tvrdil, vidíte, čeština je strašně těžký jazyk, tu se nikdy pořádně nenaučíte.
0: A nebyl on náhodou trošku líný vás učit česky?
2: Myslím, že byl. A navíc vždycky říkal, že to vlastně nemá žádnou cenu učit se v tehdejší době česky. Existovala železná opona. Ale moje sestra, ta nejmladší, která se narodila už v Německu a je o 11 let mladší než já, ta nakonec otce přiměla k tomu, aby s ní některé obraty probral a dokonce studovala češtinu i na jazykové škole. Taky jsme jí v rodině vždycky říkali sluníčko. A nakonec vystudovala slavistiku. Její zájem o češtinu už od dětství byl vlastně prvním popudem k její profesionální dráze lingvistky. Myslím, že takhle by se vlastně měly překonávat i různé napjaté vztahy mezi národy. Proto pro nás bylo naprosto samozřejmé, že s národy žijícími na východ od Německa, s Čechy, Poláky, Rusy, budeme přátelsky vycházet. A to je podstata našeho smýšlení. Und auch müssen, das ist ganz einfach auch unsere Lebensgrundlage.

0: Slyšeli jste vyprávění paní Anny Wirtové z Prahy a manželů Helmuta a Heidrun Kopecky z Berlína. Jsou to odlišné příběhy. Společný je čas, kterého se týkají. A jak napsal historik Petr Becher, všechny příběhy, které se tohoto času týkaly, měly jedno společné. Bylo to utrpení.
1: Slyšeli jste rozhlasový pořad Jedna válka, dva osudy. Připravili ho pro vás Jitka Šestáková a Karolina Brátková. Hovořili inženýrka Anna Wirtová, Helmut Kopecky a jeho žena Heidrun. Režii měl Jan Tůma.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
1: Vladimír Nef, Královny nemají nohy. Vybrané kapitoly z historického románu Vladimíra Nefa čte František Filipovský.
4: Vladimír Nef, Královny nemají nohy. Zasloužilý umělec František Filipovský čte na pokračování vybrané kapitoly ze stejnojmenného románu. Připravili Ludmila Pokorná a Jana Kopecká, režie Jana Bezdíčková. Část 6.

Kam dál a co teď? Vyhovět příkazu vévody Tankréda a zmizet ze Stramby znamenalo opustit přítele v nouzi, zůstavit ho jeho truchlivému osudu, a to je hanebné a pro člověka ryzího charakteru, jak každý musí uznat, nepřijatelné. Ale bylo-li by to hanebné, bylo by to naproti tomu svrchovaně rozumné, neboť Petr, bezbraný a bezmocný cizinec, nemohl pro Giovanniho záchranu ani hnout prstem. Ale bylo-li by to rozumné, bylo by to naproti tomu spozdilé a nedůstojné Petra kukaně a malodušné. Neboť vyrazit prach z obuvi a opustit Strambu znamenalo opustit příběh, do něhož vložil tolikeré naděje, a zahodit veškeré dohady a perspektivy a plány. Okolnost, že vévoda ho, Petra, nechal na svobodě, že s ním vlídně a dokonce s patrným zájmem hovořil, to přece bylo, karamba, obrovské vyznamenání. Něco většího a úžasnějšího, než kdyby ho Petra byl pasoval na rytíře. Vévoda má dlobný odpor před malostí a průměrností lidských činů a slov. Nuže není vyloučeno, že od Petra teď čeká něco, co by ho vévodu posadilo na zadek a před čím by v němém ustrnutí smekl svůj baret pošitý perlami. Co se Petr trápil těmito bezvýchodnými otázkami? Na Piazza Monumentale, ač slunce teprve vycházelo, nastal hluk i na italské poměry přílišný. Krásná fineta, když Petrovi přinesla do postele bohatou snídaní, kterou, jak zdůraznila, připravila vlastnoručně, sdělila mu pravděpodobný, to jest všeobecně předpokládaný důvod tohoto dopuštění. Stramská justícia prý pracuje rychle. Povídá se, že se zatčeným mladým hrabětem se konal soud 12 už dnes v noci a on má být ještě předpolednem popraven na náměstí. Okolnost, že poprava bude provedena uprostřed města a ne na pahrubku za branou, zřejmě nasvědčuje tomu, že mladý hrabě nebude ani oběšen, ani lámán kolem a že mu byl uchystán konec zajímavější a pro obecenstvo atraktivnější. Možná, že mu svléknou kůži, možná, že bude rozštvrcen. Když fineta odešla, Petr vstal a jel se pečlivě čistit výtečnou pušku Brocardo. A když ji vyčistil, naládoval do ní ne broky, nýbrž jednu z kulí, jež zesnulý hrabě Gambarini choval ve své schránce na střelivo k lovu vysoké zvěze. Jeho úmysl byl prostý. Nemůže-li Giovanni ho zachránit, alespoň ho nenechá trpět. A než se ho kat dotkne, vpálí Giovanni mu výtečnou puškou Brocardo kulku do srdce. Bylo to smělé a velké rozhodnutí, hodné pravého muže, ale mělo se rozplynout v dým, neboť hodný strýček Tankréd Giovanni mu uchystal něco daleko onačejšího. Tak onakého, že Petrův proponovaný zákrok se tou onakostí stal zbytečným a marným. Giovanni Gambarini bude zaživa sežrán lvem, rozsápán jeho děsnými drápy a rozkousán jeho příšernými tesáky tak, jak se to kdysi dělo prvním křesťanům. A toto pomyšlení rozrušilo Strambu nad všechno očekávání a nad všechnu představu. Že vévoda Tankréd, přesně jeho ďábelský kapitáno di Giustizia, neboť Strambané, jak už bývá, věřili, že vévoda v podstatě je dobrý, ale je celé pod vlivem svého šéfa policie, že tedy vévoda Tankréd si troufl sáhnout k tomuto prostředku, aj toť bylo příliš. To přesahovalo všechny meze, to volalo výš než k nebesům. A Stramba, město pokojných rukavičkářů, se rozhoučela. A kdo dosud nevěřil, že neslýchané se stane skutečností, uvěřil, když asi o 10. hodině dopolední se otevřela vrata paláce a vyjela z nich, tažena párem vyděčených valachů, klec, a v této kleci ležel sám lev Brutus, plavý, nesmírný, pohrdavý, a olizoval si tlapy. Dav stichl. Lidé uvolňovali cestu, tlačili se nazad, s hrůzou vdechujíce ostrý lví pach. Kat s dvěma pacholky vybudovali v bezprostředním sousedství klece prostranné pódium a přikryli je štučkami černého sukna. Krvavá paráda mohla začít.
Pak se dlouho, snad hodinu, ne-li déle, nedělo nic. Asi čtvrt hodiny popolední, ne-li ještě o několik minut později, objevil se na schodišti svého domu sám Capitano di Giustizia, jehož osobnost stanula tolika lidem na mysli, luskl na popravčí četu, dal přivést odsouzence, sestavil průvod a už to jelo, jako když se louská ruženec, šupito presto, alou, alou, žádné okolky. Zjev Giovanniho vyvolal údiv a pohnutí. Tenhle blondětý mládeneček, tohle hezoučké tintítko, to, že je vévodův nepřítel, jehož jméno jsme povídě proklínali a plivali před ním. Vždyť ten konspirátor sotva plete nohama, vždyť vypustí duši ještě než dojde ke kleci, takže na něj bude třeba postat ne lva, ale krkavce. Vždyť je to dítě, zosobněná nevinnost, vždyť je to jehňátko. Kdož pak je schopen tvrdit, že vévoda je dobrý člověk a za všechno, že může Capitano? Oba dva jsou blázni a ďáblové. A je-li tu nad námi jedna šlechetná duše, pak je to vévodkyně. A ta nic nezmůže, leda to, že vévodovi nedovolí, aby vykoukl z okna, jakže pokračuje jeho proklaté dílo. Postrkován byzici, jal se Giovanni stoupat po schůdkách na černé lešení, na němž už zaujali místa soudcové a Capitano di Giustizia, a jeho modré oči, pomatené strachem, se upírali k oknům hostince upavýho chvostu, ale tato okna byla zavřená. Kat a jeho pomocníci ožili a připravili se k dílu. Dav se ozval, ale stačilo, aby se Capitano di Giustizia rozhlédl kol dokola svými pichlavými očky a bylo utrum. Ticho jako v kostele. Pak si nasadil okuláry, rozvinul listinu a ostrým hlasem, podbarveným silným janovským přízvukem v strambě nenáviděným, jel se čísti stručný nález soudu, podle něhož řečený Giovanni Gambarini, jehož jméno budíš prokleto, narozený v strambě před 16 roky, byl po bedlivém šetření a zkoumání s boží pomocí shledán vinným z pokusu o úkladnou vraždu, již hodlal provést z návodu svého otce na osobě nejvyššího vládce stramby, jeho výsosti, vévody Tangreda, jehož jméno budíš velebeno. To je lež, přerušil náhle čtoucího silný hlas odkud si z hůry. Kapitánovi úžasem spadly okuláry a vyjeveně se zahleděl k mladému muži, stojícímu v okně světnice číslo 5, upavýho chvostu, nyní otevřenému. Petře, zachraň mě, Petře, zalkal Giovanni zlomeným hlasem. Pro něj, zaječel Capitano di Giustizia, obklíčit dům, sebrat, spoutat, odvést, dát do želez, načechrat na skřipci, než tady budu hotov. Popravčí konat svou povinnost. Súbito, súbito! A v záchvatu dětinské zuřivosti jal se dupat svýma pavoučíma nohama, až se lešení otřásalo. A Petr Kukaň z Kukaně, dosud stojící v otevřeném okně, i ve svém rozšílení citlivě vnímaje divoké vzrušení lidu, jež se k němu vzdouvalo jako rozběsněný mořský příboj, s uspokojením postřehnul, že mrzutě mrtvá fasáda vévodského paláce naproti ožila otevřením dveří vedoucích na balkón, na nějž vyšel ve společnosti dvou dam, jedné starší, jedné mladíčké, sám vévoda, aby se stal svědkem činu, jejíž hodlá provést onen jinok z Bohemie, s nímž se včera seznámil. A Petr každou žilkou, ba možno-li tak říci každým chloupkem na těle prožívaje, ať to dopadne, jak to dopadne, historičnost této chvíle, jejímž hlavním aktérem je on, který před maličkem ještě ležel bezvládně na posteli, zoufalý svou marností, zvedl svou výtečnou pušku Brocardo, opřel si ji o rameno, zamířil ji na žabí prsíčka muže, jejíž právě byl obvinil ze lži a o němž nepochyboval, že je to onen Capitano di Giustizia, před nímž se třese celá stramba, a stiskl spoušť. A znamenitá zbraň, možná, kdo ví, očarovaná kouzlem, jež do ní vdechl Petrův otec,
Uspokojila ho i tentokrát. Našla přesně svůj cíl. A Capitano di Giustizia se skácel s prostřeleným srdcem dříve, než měl čas pochopit, co se mu stalo a že na tomto světě dohrál svou bídáckou roli. Na Piazza Monumentale nastala chvíle mrtvého ticha naprostého ohromení. A zatímco Petr Hrdina odložil svou kouřící pušku Brocardo a s úsměvem vykročil na náměstí vstříc strážím, řka: jsem vám k dispozici, pánové. Kdo měl hubu, už řval, a kdo měl nohy, dupal a někam se dral, nemohl zůstat na místě, neboť jednak nechtěl, jednak byl postrkován a valen odzadu a odprava a odleva, a do této vřavy lidských hlasů vplynuly kovové hlasy všech zvonů, jež město vlastnilo. Od obrovského Petronia píchy velechrámu svatého Pavla až po menší cinkátka a klimbátka. Přitom však kati vlekoucí Giovanniho na smrt nepřerušili svou činnost. Vytáhli Giovanniho na žebřík, podchytili mu obě ramena provazy a spustili ho bezmocně se zmítajícího do klece. Ale Brutus, zděšený kraválem, jaký dosud nikdy neslyšel, a tuše svým bystrým zvířecím instinktem, že se děje něco zcela výjimečného, dbal o vše jiné než o oběť a řval a dorážel na mříže a zmateně pobíhal k lecí, obloukem se vyhýbaje Giovannimu, který ležel na zemi v mdlobách. V tom moudrý apatikář Gerbino, chtěje zmatek pokud možno ještě zvýšit, vytáhl ze svého exotického krámku bedničku prskavek a petard a rachejtlí a jal se je zapalovat a s mocnými detonacemi je vysílat nad hlavy rozhemženého davu. A tato ohňostrojová improvizace moudrého apatikáře způsobila konečný rozvrat Brutova lvího rozumu. Šílený úzkostí, roztřesený chladem, zdivočelý lidským pachem, nešťastný berberžan se vzchopil k největšímu, žel poslednímu skoku svého ubohého života a vymrštiv se do výše, vznesl se nad hroty, jimiž mříže klece byly posázeny, ale místo, aby je přeletěl, dopadl na ně vší vahou svého ohromného plavého těla. Situace byla zcela a nadobro nepřehledná, neboť všichni se objímali se všemi a všichni se se všemi rvali. Petr byl uchvácen desítkami paží a zdvižen na ramena a vynesen na černé lešení u klece. Všichni volali sláva a hamba a ať žije a ať zhyne a plakali a smáli se, navzájem se mlátili a řezali a bušili a dusali a do toho pršeli petardy a hučeli zvony. Petr stanul otřesen, ale celý, nad tělem mrtvého Capitana di Giustizia, s napětím čekaje, co se bude dít dále, přesněji, co učiní a jak se zachová vévoda, který dosud stál na balkóně posupný a nehybný. Hra dosud ani zdaleka nebyla vyhrána, neboť panovník měl za zády celou vojenskou posádku, které by bylo hračkou, kdyby zakýval prstem, skrotit a zdecimovat povykující strambany a utopit jejich pozdvižení v krvi, což by i pro Petra bylo osudné. Ale četl-li vévoda, uvažoval Petr, dobře svého Machiavelliho a vzal-li si k srdci jeho rady, neučiní nic podobného, nýbrž smíří se s hotovou věcí, totiž se smrti svého Capitana di Giustizia, a bude předstírat, že si sám nepřál nic lepšího, než aby Capitano di Giustizia odtáhl do nebytí. Petr se jal úpěnlivě mávat a gestikulovat, jako by hodlal promluvit a prosil o ticho. A když zvoucí zástupy počali zmlkat, s úsměvem se otočil k vévodovi, dávaje mu prastarým způsobem najevo, že jeho věrní podaní si žádají jeho slov stejně dychtivě, jako žíznivci na poušti touží po vláze nebeské. Následoval hromadný pískot a volání na protest, protože lid si nepřál slyšet vévodu, jehož řeči slyšel už nesčetněkrát, nýbrž hrdinu dne, spadlého s nebe. Ale když Petr nedal a nepřestával vzývat panovníka, aby promluvil, zástupy se pozvolna počali uklidňovat. Nuže ukázalo se, že vévoda dobře četl svého Machiavelliho.
Není pro vladaře radostnější události, prohlásil vévoda Tancred, než když může se tváři v tvář postavit svému lidu a oznámit mu, že skončení jsou dnové zármutku a bídy a že nastává čas světlejší a radostnější. Byla sňata kletba, kterou jakožto důsledek božího hněvu Stramba snášela po dobu více jak 6 let. Byl to trest boží a jeho vykonavatelem byl sám papež, který jakožto boží zástupce na zemi a lení pán Stramby dosadil do úřadu kapitána di Giustizia. A my, pokračoval vévoda, nejen pán Stramby, ale též věrný služebník jeho svatosti, jsme kapitána v jeho řádění podporovali, ovšem se smutkem a bolestí v srdci. Dnes mladiství hrdina jediným pohnutím jediného prstu zachránil před strašnou a nezaslouženou smrtí nevinného potomka hraběte Odorika Gambariniho, jemuž jsme již odpustili jeho hanebný čin a současně nás zbavil jednou provždy ďábla, který až příliš svědomitě plnil své poslání. Majetek, který se uvolnil kapitánovou smrtí, bude vrácen rodině, již náležel původně, nyní zastoupené mladým hrabětem Giovannim Gambarinim, jejž srdečně vítáme ve svém středu. Hle, tu stojí, volal vévoda na plné hrdlo, symbol nevinnosti a čistoty, aby se ujal jak svého majetku, tak i úřadu, jejž zastával jeho otec blahé paměti, úřadu vrchního kustoda našich uměleckých sbírek. A po jeho boku spatřujeme hrdiného Pietra Cucana da Cucan, mladíka obdařeného tolika skvělými vlastnostmi, že ho můžeme uvést a také ho uvedeme do několika důležitých úřadů najednou. Jest výtečný latiník, pročež jej jmenujeme arbitrem lingue latíny, vybroušený řečník, pročež jej jmenujeme arbitrem rétorice. Ale to není všechno, drazí podaní, volal vévoda. To hlavní teprve přijde, neboť nám jde především o spravedlnost. Jmenují hrdiného Pietra Cucana da Cucan čestným občanem Stramby a jakožto takového jej pověřují úřadem Golfoniera di Giustizia, korouhevníka spravedlnosti, což jej opravňuje k tomu, aby při velkých příležitostech, zejména při procesích, třímal vlastní rukou nejvyšší symbol toho, co nám všem je nejdražší, prapor ozdobený obrazem váhy a meče. Laskavým pohybem odmítaje projevy slávy a vděčnosti, jimiž ho věrní podaní zahrnuli, vévoda se konečně odmlčel a s úsměvem se obrátil ke své ženě, známé jako nejkrásnější a nejpověrčivější žena Stramby. Vévodkyně zářivě se usmívajíc odepjala si malou brož, ozdobenou kamenem ze všech nejvzácnějším, zvaným kámen orlí, neboť se nalézá jen v orlích hnízdech a daří svého nositele mohutným vzletem a širokým rozhledem. A když připěla tento skvost na vévodu v baret, nebylo bezmála v Strambě oka, jež by bylo zůstalo suché. Tou dobou Gerbino, moudrý apatikář, odnášel naspět do svého krámečku bedínky s nepoužitými petardami. Co o tom soudím, odpovídal na dotazy svých sousedů. Nic víc, než že toto není konec, nýbrž začátek. Vévoda se z toho vytáhl jako hád, ale má to marné. Dny jeho moci a slávy jsou sečteny.

Mladiství hrabě Gambarini se ujal svého stramského majetku, zmnoženého hotovostmi, jež bídný Capitano di Giustizia po sobě zanechal. A to první, co učinil, bylo, že přikázal nejlepšímu uměleckému kameníkovi města, aby ozdobil průčelí jeho domu novým erbem Gambariniu. A to první, co učinil jeho zachránce a přítel Petr Kukaň z Kukaně, když se přestěhoval se svými chudými svršky, především s výtečnou puškou Brocardo, která jaksi samozřejmě přešla do jeho vlastnictví, když Giovanni o ní nejevil zájem, kdežto on, Petr, s ní už provedl zázraky zázraků. Nuže to první, co učinil, když se přestěhoval ze světnice číslo 5 Upavýho chvostu do nádherného apartma v jižním křídle vévodského paláce, jež mu vévoda přidělil, bylo, že se zamiloval do vévodovy dcery princezny Izoty. Princezna Izota byla asi 15letá dívka s tváří dítěte, a to dítěte hýčkaného a zhýčkaného, neboť si byla dobře vědoma své výjimečnosti a jedinečnosti, jakož i toho, že úcta, kterou jí všichni vzdávají, jí plně a právem přináleží. Ta dětskost, nakonec blíže uváženo, vůbec nebyla dětská. Souc naopak velmi sexy. Tak svrchovaně sexy, že bylo až na podiv, jak je možno být tak sexy a zůstávat přitom řádnou decentní princezničkou. Na vévodském dvoře se o ní říkalo, že je namyšlená, až Bůh brání, drzá jako opice, zlá, hubatá, sobecká, svéhlavá, vzpůrná, střeštěná, ale přece jenom anděl. Neboť to jsou vesměs vlastnosti, které si taková vévodova dcera může dovolit a které k ní patří. Žádná společnice s ní nevydrží a každý preceptor, kterého jí přidělí, uteče. Její poslední učitel hudby se dokonce oběsil. Nikdo neví proč, možná, že se do ní pitomec zamiloval, ale jisto je, že ho jednoho rána našli oběšeného na klice. Zvyklý si nic nepředstírat a nenamlouvat, uvědomoval si Petr, že to, co ho postihlo, je klasický případ tak řečeného coup de foudre, neboli lásky na první pohled, a že od této chvíle veškerý lidský svět kolem něho je rozdělen na dva tábory. Prvních z nich je zastoupen jen jednou jedinou osobou, princesnou Izotou, jedinečnou a nenahraditelnou a neopakovatelnou. A věděl také, že on, Petr, je povinen své mužné cti směle a bez skrupulí kráčet za hlasem svého srdce. Bylo mu jasné i to, že okolnost, že jde o samu dceru panovníkovu, je na dobro fatální. I když všechno půjde jako na drátkách a jemu, Petrovi, se podaří získat princezninu přízeň, bude mu těžko přesvědčit závistivý a nepřející svět, že on, Petr, jedná nikoli z vypočítavosti, ale z čisté a nezištné lásky. Bude to věru těžké, tím těžší, že ani on sám si není jist, že by se do princezny Izoty zamiloval tak, jak se do ní zamiloval, kdyby náhodou nebyla princeznou, nýbrž například hezkou pokojskou. Zajisté je to fatální, osudné a neblahé, ale naproti tomu je to také výsostně šťastné a nadobyčej příznivé, neboť chce-li on, Petr, dospět k výšinám a stát se chloubou a požehnáním lidského rodu, nemůže hrát jinou hru než tu nejvyšší. A když už se zamiluje, nemůže se zamilovat než do princezny. Petrův vstup do nejvyšší stramské společnosti, jenž se udál na vévodském plese, byl sice brilantní a památný, avšak měl velmi překvapivé následky. Hned na zítří nasedli vévodkyně Diana a její dcera Izota do mamutího cestovního kočáru a odcestovali neznámo kam, prý na návštěvu příbuzných. Odjezd obou prvních dam z tramby se udal tak náhle, tak nepřipraveně, tak nečekaně, že dvořané, kteří povětšině ještě vyspávali po včerejším plesání, ani neuspěli je, jak se patří, vyprovodit. Ti, jim se to přece poštěstilo,

klevetnému dvořanstvu věru nebylo zatěžko zařadit tyto okolnosti do příčinné souvislosti. Bylo nad slunce jasné, že princezna Izota se do mladého arbitra po uši zamilovala, zapomněla na svou výjimečnost, na svou vzácnost i bylo nutno ji odvést za hory, za doly a počkat, až se osvědčí pravost přísloví, sejde z očí, sejde z mysli. Bylo to řešení klidné a milosrdné, tak milosrdné, že až to překvapovalo, neboť zajisté bylo možno sáhnout k celé řadě ráznějších a radikálnějších prostředků. Prostá skutečnost, že se to nestalo a že vévodkyně se sama obtěžovala odklizením své dcery, ještě zvýšila Petrovu prestiž v kruzích dvořanstva. Vévoda zajisté, tak to se uvažovalo, dobře ví, co dělá. A jestliže s Petrem z Kukadě nezatočil, jak by si to ten mladý Lazaro nezasloužil, bylo to proto, že si to krátce a dobře zadané situace nemohl dovolit. Vévoda se zřejmě nemůže odvážit činu tak nepopulárního, aby odpravil nebo krátce zneškodil člověka po vší strambě tak známého a oblíbeného, jako je Petr Kukaň z Kukaně. Okolnost, že vévoda se něčeho, ať je to cokoliv, nemůže odvážit, potvrzovala správnost odhadu moudrého místa Džerbína, když pravil, že sláva a moc vladařské rodiny je na ústupu. Ale proč se ta dotyčná sláva a moc tak náhle dala na ústup? Bylo by naivní tvrdit, že příčinou této změny je to, že na strampské jeviště se z ničeho nic objevili, jako by z nebe spadli dva mládenci. Vévoda zcela prostě už nemohl stupňovat svou tyranii a nechtěl-li si poštvat na krk veškeré obyvatelstvo Stramby, byl nucen provést svůj slavný kotrbelec. Ostatně Capitano di Giustizia byl nastrčená figura a měl už na mále, protože kradl více, než jeho úřadu příslušelo a vévoda se začal bát i jeho. A protože papež marodil a byl zapleten do války s Benátkami, byla právě ta nejpříhodnější doba, aby Petr Kukaň z Kukaně vypálil svůj památný výstřel. Nože, ať je tomu, jak je tomu, šeptali si mezi sebou dvořané, jisto je, že hrabě Gambarini a Pietro da Kukan jsou zcela mimořádně zajímaví a dá se čekat, že jeden nebo druhý nebo oba dva se pokusí využít o něch zmíněných změn ve svůj prospěch na svůj vrub a konto.

0: Na Pohodě jsme vám dnes četli z knihy Vladimíra Nefa Královny nemají nohy. Příběh šlechtice Petra Kukaně z Kukaně, zasazený do rudolfínské doby, v režii Jany Bezdíčkové v roce 1979 načetl František Filipovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a Muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky
1: také mezi 6. a 7. hodinou ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: kulaté narozeniny s číslovkou 85 slaví v těchto dnech herečka Iva Janžurová. Absolventka DAMU byla přes 20 let v angažmá v divadle na Vinohradech, odkud odešla do Národního divadla.
1: Do srdcí diváků se zapsala svými rolemi v řadě filmů a svůj jedinečný hlas využila samozřejmě i v rozhlase. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
0: Ve čtvrtek 14. května se vrátíme do roku 2007, kdy Iva Janžurová přijala pozvání Jiřího Suchého a Jiřího Anderleho do pořadu Dva v Africe.
1: V sobotu 16. května nebude chybět pohádka Tulácká na motivy pohádky Karla Čapka.
0: Se svou dcerou Sabinou Remundovou si bude povídat v neděli 17. května Iva Janžurová v tobogánu Tomáše Slámy a týžden uslyšíme taky rozhlasovou hru Zahrádkáři aneb až se Jaro zeptá.
1: A samozřejmě pro vás Ivu Janžurovou vyspovídal i Jan Rosák. Jejich tandem uslyšíme v úterý 19. května.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

kultovní rockovou píseň Johna Fogertyho Proud Mary, hrdá Máňa, která naše dnešní hudební setkání zahájila, jsem do svého repertoáru nepřibral jenom já, ale také například Tina Turner nebo Bruce Springsteen. A právě tomuhle americkému zpěvákovi, skladateli, textaři a kytaristovi přezdívanému The Boss, šéf, bych rád věnoval naše dnešní hudební setkání. Od roku 1973 naslouchají posluchači doslova po celém světě jeho písňovým vyprávěním o typických symbolech Ameriky, nekonečných dálnicích, nadějích i nedostižných cílech a rukách rozedřených tvrdou prací. Podání Bruce Springsteena, všechno to vlastenectví a romantické rebelství, kde nejsou obvyklá klišé, vzniká pocit vzácné sounáležitosti, kterou dělníci v Monterkách třeba někde v Texasu potřebují mnohem víc, než u nás můžeme pochopit. V přetechnizované současnosti Bruce Springsteen se svou chlapáckou stylizací správného amerického hocha drží nad vodou ideály generace 60. let. Ošoupané džíny, boty, kovbojky a bílé tričko už 40 let symbolizují tohoto chlápka s kytarou, který letos vydal kritikou a posluchači vysoce ceněné album High Hopes. Velké naděje.

0: I got high hopes.
1: Bruce Springsteen, rodák z amerického státu New Jersey, odkud je to přes most George Washingtona jen kousek do New Yorku, vyrostl v italsko-irské rodině bez lásky a vzdělání. O tom, jakými cestami se bude jeho život ubírat, rozhodl rok 1956, kdy Bruce sledoval tehdy populární televizní show Eda Sullivana s hostujícím Elvisem Presleym. Bruceovi tenkrát bylo 7 a o 6 let později mu máma koupila první kytaru. Takže to asi tak úplně bez lásky nebylo. Veřejně začal Bruce Springsteen vystupovat už v 15 a traduje se, že byl tak velkým fanouškem Elvise Presleyho, že mu dokonce vlezl do zahrady. Ochranka ho sice chytila, ale policii nevolala, protože v něm spatřila jen zapáleného a neškodného fanouška. Hvězdu v Bruceovi nikdo nehledal a nikoho ani ve snu nenapadlo, že ten kluk v džínách a černé vestě přes bílé tričko jednou dobude svět. Netušil to, jak mi osobně vyprávěl, ani filmový režisér Miloš Forman. Na konci 70. let totiž dělal rozsáhlé konkurzy na obsazení hlavních rolí ve filmové verzi slavného muzikálu Hair, tedy Vlasy. A jeho přísným sítem tehdy neprošly například Madonna a Bruce Springsteen.

Titulní píseň alba Bruce Springsteena Born to Run, zrozený k útěku, které nahrál se svým E Street Bandem v roce 1975. Mnozí právě tohle album považují za Springsteenovo nejlepší a americký hudební časopis Rolling Stone ho dokonce vyhlásil 18. nejlepším albem všech dob. Na tomto albu se poprvé naplno projevila sugestivnost a životaschopnost Springsteenova zemitého pěveckého projevu, který je stylový, přesvědčivý a zároveň velice sdělný. Na co Bruce Springsteen v té době sahl, to se mu dařilo. V roce 1977 dokonce vyhrál soudní při se svým manažérem Mikem Applem, který se postavil proti Springsteenově producentské spolupráci s hudebním redaktorem Johnem Landauem. Autorem proslulé věty spatřil jsem budoucnost rock'n'rollu a její jméno je Springsteen. V roce 1984 vydal Bruce Springsteen své komerčně nejúspěšnější album Born in the USA. Narozen ve Spojených státech, kterého se na celém světě prodalo více než 30 milionů exemplářů. Tohle Springsteenovo v pořadí 7. album je navíc dodnes považováno za triumf rockové věrnosti a přímočarosti. Po letech plných hudebních změn v podobě diska, punku, nové vlny, rapu či hip-hopu se nejzářivější hvězda běložského roku Bruce Springsteen jednou provždy zapsala do dějin světového roku.

Alba, born in the USA, narozen ve Spojených státech amerických, právě dozněla titulní píseň. Springsteen tohle album věnoval těm, kteří se nevrátili z války ve Vietnamu, tedy také svému prvnímu bubeníkovi Bartu Haynesovi, stejně jako těm, kteří se sice vrátili, ale už nikdy nebyli takoví jako dřív. V době vzniku byla tahle Springsteenova píseň tak populární, že ji ve svých kampaních chtěli použít i dva tehdejší kandidáti na funkci amerického prezidenta, demokrat Walter Mondale a republikán a tehdejší prezident Ronald Reagan. Automobilka Chrysler Springsteenovi nabídla $12 milionů, pokud bude moci píseň Born in the USA komerčně využívat. Všechny nabídky ale Springsteen zdvořile odmítl. Může si to dovolit, protože například v roce 1998 inkasoval za 4 album The Tracks, stopy, $75 milionů a když se vydá na koncertní turné, vydělává $1 milion denně. Celkem štědře také prostřednictvím nejrůznějších nadací své peníze rozdává. Když v roce 1989 na motorce nečekaně dorazil k jednomu arizonskému lokálu, hned si tam také zahrál a barmance Brendě pak poslal $100 000, aby mohla zaplatit své účty z nemocnice. Springsteenovu mimořádnou melodickou nápaditost dokazuje i jeho velký hit My Hometown, moje rodné město. S českým textem Michaela Žantovského se píseň jmenuje Můj rodný dům a natočili Pavel Bobek. Pro úplnost ještě dodám, že nepřeslechnutelný vokál do této Pavlovy verze naspívala Lída Nopová, má někdejší vokalistka a dnes vedoucí pěveckého oddělení populární hudby a jazzu na Pražské konzervatoři.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
3: V roce 1993 se díky své písni Streets of Philadelphia, ulice Philadelphia, Bruce Springsteen zapsal i do dějin světové kinematografie. Tato skladba zazněla v americkém filmovém dramatu Philadelphia s Tomem Hanksem, Denzelem Washingtonem a Antoniem Banderasem v hlavních rolích. Tom Hanks díky tomuto filmu získal Oscara v kategorii nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Zatímco Bruce Springsteen si do svého portfolia připsal Oscara za nejlepší filmovou píseň roku. Navíc píseň Streets of Philadelphia Springsteenovi přinesla Zlatý glóbus a 4 z jeho dosavadních 20 cen Grammy.

vzhledem k našim zcela odlišným zpěvníkům nespojuje vůbec nic, ale je to trochu jinak. Kromě toho, že oba si nešetříme na jevišti hlasivky, obdivujeme bohužel už zesnulého amerického krále zlomených srdcí, zpěváka, skladatele a kytaristu Roye Orbisona. A zdaleka nejsme sami. Elvis Presley nazýval Roye Orbisona nejlepším zpěvákem na světě a pro Paula McCartneyho byl Orbison zase jednou z největších osobností rock'n'rollu. Jak Bruce Springsteen, tak já jsme naspívali velký Orbisonův hit Oh Pretty Woman, který vám teď zaspívám s českým textem Miloše Skalky. To, abych vyhověl vám všem, kteří mi píší, že v tomto pořadu zaznívá málo písní v mém podání. A ostatní, co mají jiný názor, mi snad pro tentokrát prominou.

V roce 1987 byl Roy Orbison uveden do Nashvillské skladatelské dvorany slávy a Bruce Springsteen inicioval v témže roce Orbisonovo uvedení do síně slávy rock'n'rollu. Svou řeč pak Springsteen uzavřel následujícími slovy. Rád bych nahrál píseň s textem jak od Boba Dylana, která by zněla, jako by ji produkoval Phil Spector. Ale ze všeho nejvíc bych chtěl zpívat jako Roy Orbison, protože každý ví, že nikdo jako on zpívat neumí. Nebylo to poprvé, co se Bruce Springsteen veřejně vyznal ze svého obdivu ke zpěvákovi, který své písně o odříkání a zklamaných citech zpíval takřka jako operní árie. V písni Thunder Road, Hromová ulice, kterou teď uslyšíte, vzdal Springsteen Orbisonovi hold následujícím veršem. Rádio hraje a Roy Orbison zpívá pro osamělé.

V roce 1987 uvedla televizní stanice HBO speciální pořad Roy Orbison and Friends. A Black and White Night. Roy Orbison a přátelé Černobílá noc. Jde o černobílou technikou pořízený záznam z koncertu Roya Orbisona, na kterém ho doprovázela hudební skupina složená z jeho fanoušků a příznivců z řad špičkových hudebníků a zpěváků, kteří mu takto vzdali hold. Na klavír hrál Glenn Hardin, který po léta doprovázel Buddyho Hollyho a i Elvise Presleyho. Kytarista James Burton zase doprovázel kromě Presleyho i Rickyho Nelsona. V doprovodném sboru zpívali a někteří také hráli na kytaru nebo na klavír Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello, Jackson Browne, zpěvačky Jennifer Warnes, K.D. Lang či Bonnie Wright. Tento pořad přivedl do řad příznivců Roya Orbisona mnoho příslušníků mladší generace a my si teď poslechneme, jak jim to šlapalo v Orbisonově velkém hitu Dream Baby, Vysněná láska.

0: Už jako teenager měl Bruce Springsteen mezi vrstevníky přirozenou autoritu a už tehdy se mu říkalo boss, tedy šéf. Na rozdíl od běžných zvyklostí neoslňoval svými písničkami děvčata, ale kamarády. Mimořádný skladatel a kytarista Steve Van Zandt nedávno uvedl, že Springsteen byl už v pubertě tak skvělý, že by z toho nejradši něčím majzli. To, čemu se říká vážná známost, potkalo Springsteena poprvé ve 20 letech. Sportovec, nekuřák, téměř abstinent, rocková hvězda bez nočního života, drog a skandálů se oženil až v 36. Takhle ve věku. No, jak je to možné? Oregonu si v květnu, jo, to bylo 1985, vzal modelku a herečku Julianu Phillips. Ta ale po 3 letech požádala o rozvod, kdy se jí do rukou dostali Bruceovi kompromitující fotky se členkou jeho E Street Bandu, zpěvačkou a kytaristkou Patti Scialfou. Manželský spor se vyřešil mimo soudně, ale Julian nesmí nikdy prozradit intimní detaily z jejich společného soužití. V roce 1989 se manželkou Bruce Springsteena stala právě Patti Scialfa, která tehdy čekala jejich první dítě, dceru Jessicu. Mají spolu ještě 2 syny, Evana a Sama. Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Potíže s cizím jazykem vyjadřuje tato příhoda, když pan Goldberg z Finska jel do Ameriky, sdílel v lodní restauraci stůl s Francouzem. Pan Goldberg neuměl ani francouzsky, ani anglicky a Francouz neuměl ani rusky, ani jidiš. Když prvního dne přišel Francouz na snídani, uklonil se a řekl bon appétit. Pan Goldberg se na chvilku ocitl v rozpacích, ale pak se rovněž uklonil a řekl Goldberg. Tato ceremonie se pak odehrála každý den u každého jídla. 5. dne si odvedl jiný cestující Goldberga stranou. Poslechni, ten Francouz se ti nepředstavuje, říká ti dobrou chuť. To je francouzsky bon appétit. Před příštím jídlem se pan Goldberg na Francouze zářivě usmál a řekl bon appétit. A Francouz rovněž zářivě se usmívaje, odpověděl Goldberg.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Mějte se krásně. A za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

0: Baba sussurruje.
1: To si radši zaspíváme.

Ještě jednou hezké odpoledne z pravidelné sobotní a dnes tak trochu roztoulané dvorany Českého rozhlasu Dvojka. Roztoulané nejen díky úvodnímu Tulákovi z klasického zpěvníku Rangers, ale především proto, že právě dnes po delší přestávce si připomeneme další z našich vynikajících pikujících bandžistů. Asi vás nepřekvapím, že začneme s nejdéle sloužícím plavcem Mirkem Řehoškem.

Klasika nenapodobitelných folkových legend 60. let skupiny New Christy Minstrels Deep Blue Sea, slavná u nás díky Tvým snům zlým. V dnešní dvoraně nikoli s Rangers, ale na české hudební scéně dokonale zakotveným Rangers bandem, který po odchodu Milana Dufka pohotově a moudře zakódoval rock'n'rollový veterán Jirka Kaleš a angažoval zpívajícího banjistu Milana Černého i jako zpívajícího novodobého Robinsona.

to si líbit dám, zpíval už před dálkou let banjista Milan Černý s pražským ryze bluegrazovým blanketem. Ten se dnes objevuje v koncertní nabídce už jen sporadicky a Milan se snaží seč to jde být co nejčastěji u toho. A když mu to náhodou nevyjde, pikuje v blanketu Michal Novák. Ten je ovšem doma na jihu Čech, v sestavě dnes už báječně sehraného kvintetu Písek.

Déšť ztracených snů Antonína Frťaly z třetího alba, chvíli folkového, chvíli bruglezového, chvíli countryového, ale skoro vždycky bezvadného kvintetu Písek, který se po naší scéně toulá už 22 let. Jeho dominantní členové jsou už nějaký pátek v podstatě tu a tam, podle vzoru doktora Jekylla a pana Hyda, převtělují do ještě o hezký kousek odlehčenějších otvíráků. I tady řádí pikované banjo Michala Nováka, třeba v písnice Cowboy Billy Colt.

letmý návrat do poslední dubnové dvorany oznámila černá vokální čtyřka Cats and the Fiddle příjemným tvrzením, že nikdo není nikdy tak starý, aby si nedokázal zaswingovat. One is never too old to swing, která se na deskách objevila v roce 1941.

Písnička Někdy jindy another day z úvodu roku 1942. Po válečné přestávce se Cats and the Fiddle ještě několikrát do studia dostali, ale protože nakýžený výsledek čekali marně, v roce 51 se pánové v naprostém klidu rozešli. Snad jen s výčitkou, že osud jim příliš nepřál, když je poslal na svět ve stejné době jako firmu Inkspots.

Adresát neznámý v nahrávce, která v roce 1939 otevírala prvním vítězstvím hitparádový účet vokálního kvartetu z Indianapolis, který se tehdy už 5 let proplétal kabaretní i koncertní scénou státu Indiana a získal zejména díky solovému Billu Kennymu mimořádnou popularitu jak mezi černými, tak i bílými Američany. Právě Bill Kenny se mimo jiné výrazně zasloužil o úspěch písničky My tři, má ozvěna Můj stín a já, s níž se v roce 1940 Ink Spots dostali podruhé na vrchol hitparády.

Vokální kvartet Ink Spots v originální verzi vítězné nahrávky z roku 1940 V3. Tak a rychle zpátky, protože co nevědět, přijedou do dnešní dvorany Blaničtí rytíři a společně s nimi jejich autor, jeden z nejosobitějších představitelů folkového hnutí 70. let, Šafrán Vlastimil Třešňák. Zítra mu bude přesně 65.

Vzpomínka plíživá nás zavedla až k začátkům neuvěřitelně dlouhé cesty olympiku. Na jeho prvních úspěších se výrazně podílel zpívající baskytarista Pavel Chrastina, který má právě dnes na svém narozeninovém dortu přesně 75 svíček. K jeho zdá se nesmrtelným kouskům patří už od roku 1967 stále zelená a nádherně živá

Klasický olympik Petra Jandy s basovou kytarou právě dnes čerstvého 75-tníka Pavla Hrastiny a Želva s jeho textem.

Další měsíc letošního roku neúprosně míří ke svému konci a co nevidět se na kalendáři objeví poslední duben. Přesně tak se jmenuje i tahle písnička z nejnovějšího alba brněnského pozdního sběru, která právě uzavřela dnešní Dvoranu. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové Dvorany Mirka Černého. Vzhledem k tomu, že příští sobotu vysíláme živě z Plzně, až za 14 dní, tedy 9. května, hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás v Českém rozhlase Brno vítají spolu s režisérem tohoto seriálu
4: Jaromírem Ostrým
1: na 270. schůzce naplánované podle knížky Petra Hory Hořejše Toulky českou minulostí. Před týdnem jsme se s vámi rozloučili těmito verši.
2: Čeští páni se s ním chtěli být.
1: Letopisec má na mysli uherského krále Matyáše, který si zrovna válečně vyšlápl na svého bývalého tchána Jiřího z Poděbrad a armády obou panovníků se potkali pod kopečky Železných hor.
2: Čeští páni se s ním chtěli být, neboť ho zde chtěli porazit. Král Matyáš chtěl vyjednávat. Neodhodlal se k bitvě král Jiří a dal přednost tomu, že se s Matyášem smíří. Pak v Uhrově na společné schůzce podali si oba vládci ruce a v jednom domku sami dva rozmlouvali mezi čtyřma očima.
1: A my se právě teď do té polorozpadlé, vypálené chalupy v Uhrově, neboli Ouhrově, osadě to obce Vilémova, onoho nevlídného 27. únorového dne, léta páně 1469. vypravíme.
2: Výsledky jednání nebyly nikomu známy. Král Matyáš pak jel do Příbramy, kam za ním přijel český král a Matyáš se vymlouval a k schůzce na Moravu ho zval. Když tam oba přijedou, tam, že se ovšem dohodnou. Co nasliboval tam uherský král, ale zatím to všechno jenom lhal. Nakonec Jiří ho přemluvil, aby uherské vojsko z Čech propustil, které by jinak sotva vyšlo ve zdraví z té neslavné válečné výpravy.
3: Zpočátku vypadala situace pro českého krále velice hrozivě.
0: Byla krutá zima se spoustami sněhu, cesty byly nesjízdné.
3: Bleskový pochod uherské armády z Moravy do Čech zapůsobil dojmem přímo omračujícím.
0: Dokázala urazit cestu z Brna až k Čáslavi v 6 dnech.
3: Bylo to ovšem za cenu toho, že se voje prvního sledu odtrhly od svých zásobovacích oddílů.
1: Co čekalo na Uhry před tou Čáslaví?
0: Obrovitá vozová hradba a za ní asi 12-tisícová armáda.
3: Situace se během pár dní obrátila o 180 stupňů. Kvůli nedostatku proviantu a hlavně píce pro mrznoucí koně nenalezl Korvín odvahu zaútočit.
0: Rozhodl se raději pro taktický ústup.
3: Jeho vojsko zamířilo podél Železných hor přes Žleby, Ronov a Chotěboř.
0: A najednou bylo v pasti.
2: Pohyby vojsk obou nelze určitě podle času a místa. Jen to jisté jest, že Jiří obklíčil Matyáše u Vilémova, neboť prý ten odtamtud nikam nemohl pro Železné hory. Zima byla ukrutná, sněhu mnoho a Jiří dal v horách, kdekoliv se jen zdál jakýsi průchod, dělati záseky. O síle a poměru vojsk obou nemáme zpráv určitých a věrohodných. Víme jen tolik, že Čechové předčili Uhry počtem a že jich přibývalo každou hodinou. Bylo toho dosti, aby Matyáš seznal veliké nebezpečí postavení svého uprostřed země nepřátelské, bez jakékoliv tam přirozené podpory. Proto skrze Albrechta Kostku, kterého na cestě do Čech, nevím kde a která kjal, požádal Jiřího o pokoj. Není známo, jaké řeči vedl a jaké důvody přednášel osobní tento přítel obou králů, ale to jisté jest, že Jiřího, když nepřesvědčil, aspoň ho přemluvil, takže, jak vypravuje souvěký letopisec český, král ten milostivý vydá Matyáše ztraceného a moha jeho míti tu po své vůli i se všemi pány svými nepřáteli a jim odplatiti zlým za zlé, podal se ke smlouvě. Ta pak stala se ze strachu a bázně, když viděl Matyáš, že toho času veliké množství Čechů přibylo k vojsku krále Jiřího, žádostivý soudce nepřátele své skrotiti a jim rohy srážeti.
1: Představuju si, že by se na místě krále Jiřího ocitl jeho královský kolega Matyáš. Zdali by on měl taky nějaké zábrany, ohledy, velkorysost?
3: Určitě ne. Bezohledně by té situace využil a otce své někdejší manželky by srazil bez pardonu na kolena.
0: Český král však zase jednou prokázal velkodušnost.
1: V okamžiku, kdy měl vítězství na dlani, souhlasil s nabídkou na vyjednávání.
0: V uhrovské chalupě se sešel s Matyášem, načež oba se trvali spolu v několika hodinovém rozhovoru mezi čtyřma očima.
2: Toho dne ráno ve vsi Ouhrově, přivítavše se spolu, vešli do jedné velmi špatné jizébky, v ty časy spálené, a tam jsou mezi sebou rokovali. Co jsou rokovali, to žádný nevěděl.
1: Mikoláš Aleš tuto scénu pojednal na velikém plátně.
3: Každý ten obraz zná. Poražený Matyáš na něm chmurně očekává ortel vítěze, velkomyslného krále Jiřího.
0: Uherský král sedí, hlavu nachýlenou. Český král nad ním stojí, majestátný, svrchovaný a přitom velkorysý.
3: Alšův obraz však přesně skutečnému průběhu událostí neodpovídá.
0: Kolem Jiříkova a Matyášova setkání je pořád ještě plno záhad.
1: Ano, kromě těch dvou tam žádný další svědek nebyl.
0: Zdá se, že iniciativa vzešla od Matyáše. Netušil, že ho v zasněžených kopcích uprostřed zimy překvapí mocná, dobře ozbrojená česká armáda, která zná velmi dobře terén a způsobila už předsunutým uherským oddílům hodně škod.
3: Proto asi král Matyáš vyslal k Jiříkovi svého zajatce, proslulého českého diplomata Albrechta Kostku z Postupic, a nabídl jednání o příměří.
0: Možná, že už tehdy Matyáš spekuloval s míru milovností svého někdejšího tchána.
3: Snad se už předem chystal zneužít dobré vůle Jiříkovi.
1: Dokázat mu to ovšem nemůžeme.
3: Jiří návrhy přijal.
0: Vždycky dával přednost dohodě před krvavým bojem a byl vždycky realistou v odhadu možností a daného stavu věcí.
2: A tak toliko oznámilo se, že král Jiří přijal pozvání Matyášovo, aby toho dne obědvali spolu a Jiří, aby byl u něho hostem. Stalo se tak v Uhelné Příbrami.
1: To je ona Příbram z veršů letopiscových, aby si snad nikdo nemyslel, že si od Chrudimě odskočili až někam k Brdům.
2: Tam pak brzy za Matyášem přijel i Jiří se syny svými. Když pak podával ruce před ním u Matyáše osobám, Zdeněk ze Šternberka řekl nahlas, že on nedá ruky své tomu kacíři, leda k jeho smrti. Surovost tu obracel Matyáš hned v žert a smích. Jiří dělal se, že ji neslyšel. Z toho jest se domysliti, jaká tudíž panovala při tabuli srdečnost a upřímnost i jaké bylo mezi hodovníky veselí, ačkoliv Matyáš mluvil prý nahlas, že má krále českého vše rovné potkati.
1: Ano, v skutku si poměrně lehce představíme, jaká uvolněná atmosféra v Uhelné Příbrami vládla.
3: Jak jsme slyšeli, samá srdečnost a upřímnost.
1: Že se ještě vracím, co myslel král Matyáš tím, že...
3: Krále českého vše rovné má potkati?
1: Ano.
3: No tak to ukázala nejbližší budoucnost.
0: Právě tady v Uhrově a v Uhelné Příbrami v debatě s někdejším zetěm se Jiří dopustil osudové chyby.
1: Jaké?
0: Takové nádherné, velkolepé, rytířské chyby.
1: Ještě jednou, co to bylo za chybu?
0: Když se z Uhrova, neboli z Ouhrova, vrátil, tak rozkázal uvolnit průchody, aby Matyáš i s celou svou armádou mohl beze vší škody odejít.
3: Uhři se potichu z Čech vypařili. Nepadl přitom jediný výstřel.
2: Matyáš zavázal se Jiřímu rukoudáním, slovem i ctí svou, že smíří ho dokonale s papežem, a to na základě kompaktát, když jen Čechové na tom základě poslušní budou stolice apoštolské a legátů jejich. Jakmile uvěřil král Jiří, že se tak stane, neměl arci oč bojovati ani čeho žádati více a vrátil se mu blahý pokoj a žádoucí smíření s celým křesťanstvem. ale že nežádal žádné garancie ani zástavy podstatnější nežli ruku, slovo a čest člověka, od kterého již nejednou byl krutě oklamán, dá se jen nesnadně mluviti o veliké jeho opatrnosti, jakož i o chytrosti, o níž obecné domnění bylo.
4: Když už i František Palacký pochybuje o Jiříkově opatrnosti, jakož i chytrosti.
3: U Vilémova mohla být křížová výprava proti Čechům rozdrcena.
0: Jiřík však triumf vědomně propásal.
4: Můžeme se jenom domýšlet, jak to, že se český král dal oblafnout.
0: Ino, zřejmě podlehl iluzi, že nepřítel, kterému vyjde maximálně vstříc, se bude cítit mravně zavázán.
4: Taková iluze se ovšem zpravidla nevyplácí.
0: Dělá nám opravdu značné problémy pochopit, jak mohl prohnanému Matyášovi uvěřit.
3: Jakoby zapomněl na tehdy běžnou praxi.
4: A to?
3: Kacířům, a Jiřík byl oficiálně prohlášen za kacíře, tak tedy kacířům bylo možné slíbit dočista všecko, cokoliv. Závazky kacířům neměly žádnou platnost.
0: Uherský král se zkrátka z porážky vysliboval.
3: Zaručil se Poděbradovi rukoudáním, slovem a ctí, že napomůže dohodě s Římem a s českou opozicí.
0: Jiřík zase na oplátku slíbil Matyášovi, že souhlasí s jeho kandidatúrou na říšský trůn.
3: Ti dva se rozešli jako nejlepší přátelé.
2: Uzavřeno bylo mezi tím všeobecné stání v koruně české,
4: tedy příměří,
2: až do velikonočního pondělí, které mělo se i prodloužiti, kdyby dotud pokoj celý sjednán nebyl. Mezitím pak měli oba králové dne 24. března sjeti se do Olomouce i s radami svými, aby tam pokoj konečný uzavřen byl. Král Jiří rozpustil vojsko své již 1. března.
4: Tedy pouhé 2 dny po jednání v Uhrovské Pastoušce.
2: Král Matyáš a Zdeněk ze Šternberka téhož nepsali spolné Slezanům a Lužičanům, že pokoj jest a nemá dále válčeno býti. Zle český král učinil, že lstivým slovům uvěřil. Pak na to těžce doplatil. Teď znovu prokáže se lehce, co je dobře známo všem. Když člověk mohl by, tak nechce. A kdyby chtěl, už nemůže. Též český král učinil tu chybu, že věřil Matyášovým slibům.
3: Psal se duben roku 1469. a nedaleko Olomouce se konalo nové kolo rozhovorů nejvyšších představitelů zemí koruny české a uherské, králů Jiřího a Matyáše.
4: Oni spolu nejednali ve městě?
3: Ne, král Jiří pobýval už předtím nějakou dobu na moravském Šternberku u Olomouce.
0: Sem mu došlo pozvání, aby se pro větší pohodlí usadil se svou delegací na klášteře Hradišti. Ten měl v moci Matyáš.
3: Natolik Jiří zase důvěřivý nebyl.
0: A tak byl zvolen kompromis.
4: Kde?
0: Pod širým nebem, na poli, na poloviční cestě mezi Olomoucí a Šternberkem.
4: Ale dubnové povětří nebývá pro piknik v trávě zrovna nejpříhodnější?
0: Oni si tam postavili stany.
2: První schůzka, která se stala 7. dubna v poledni ve stanech na poli, byla z obou stran slušná a přátelská. Králové oba mluvili spolu dlouho sami beze svědků, aniž mohl kdo vědět, jaký byl obsah řeči jejich. Podvečer, když se vrátil Matyáš do Olomouce, přivedl sebou osoby, které měly vyjednávat s legáty papežskými. Matyáš choval se k hostům těmto velmi laskavě a ctil je tak, že strana jeho nad tím horšila se i děsila. Legáti však odepřeli se každého vyjednávání s kacíři a položili i celé město Olomouc pod interdikt, pokud oni se v něm zdržovali. Takže s nepořízením a hanbou k veliké nepřátel radosti museli odjeti zase.
4: Za to snad ale Matyáš nemohl.
3: No pokud ovšem nebyl předem s legáty na tomto postupu domluven.
0: On totiž, ten práskaný uherský král, současně jednal s exponenty panské jednoty.
4: O čem? Kterak docílit smíru s Jiříkem?
0: Kterak ho srazit na kolena.
4: No, což je ovšem něco zcela jiného, než to, na čem se oba králové dohodli.
2: Takovýmto způsobem nemohlo se pokračovat i v jednání dále a Matyáš donutil legáty, aby aspoň přítomní byli u konferencí, které se u něho s vyslanci českými počaly.
3: Češi žádali, aby Matyáš, jak slíbil, když byl v úzkých, vymohl Jiřímu papežské slyšení a přičinil se o smír mezi Římem a Prahou.
0: Po vzrušené debatě došlo k dohodě, že Češi musí sepsat své požadavky písemně.
4: Pořádek musí být.
0: A on, Matyáš, jim zase pěkně dopisem odpoví.
3: Nic z toho se nedochovalo. Pouze jedna cedule podepsaná papežským legátem Vavřincem Rovarelou.
0: Byl to takový jakýsi soupis požadavků vůči králi Jiřímu.
3: V dnešním jazyce bychom použili slova diktát.
2: Tyto dolepsané věci žádají se od krále českého, chceli aspoň umříti co král a pokoj míti v zemi.
4: Povzbudivý začátek s tou připomínkou královy smrti. Co bylo dál?
2: Za prvé, aby on sám s domácími svými obrátil se ke svaté katolické víře a církvi všeobecné a opustil všechny články, jež svatá máti církev zavrhuje. Za druhé, aby vydal statky církevní a navrátil je k předešlému stavu. Za třetí, aby král Uherský ustanovil v Praze arcibiskupa, opaty, probošty a sluhy boží, aby skrze ně vzmáhala se podsta božská a vypleno bylo kacířství. Za čtvrté, aby Jiří ve spojení s králem naším přičinil se a způsobil obrácení lidu zavedeného i bludného. Za páté, aby arcikacíře Rokycanu vydal nám do rukou. Za šesté, aby krále Uherského hned přijal za syna. Za sedmé, aby král Uherský podržel vše, co má. Za osmé, aby Jiří hned nyní všem svým kázal přísahati králi Uherskému. Za deváté, aby pokud živ jest, byl a slul králem a požíval titulu i důchodů. Za desáté, aby císař měl pokoj. Za jedenácté, aby statky katolíků odejmuté navráceny byly.
4: Když by král tyto podmínky přijal,
0: tak by v Čechách mohla proběhnout v pořádku normalizace.
4: Dokážu si představit, jak byla tato jednání složitá.
3: Velice složitá. Už proto, že ke každému jednání je zapotřebí přinejmenším dvou, kteří by jednali.
0: Jenomže když Jiří požádal legáta Rovarelu, že by s ním chtěl sám se sejít a debatovat, tak ten odmítl, že nikam nepojede.
3: Jak velice králi záleželo na pokojném vyřešení situace, o tom svědčí, že se zapřel a poslal 13. dubna ke Zdeňkovi ze Šternberka.
4: K tomu zrádci, ba vlasti zrádci Zdeňkovi ze Šternberka.
3: Poslal dva vyjednavače.
0: Byli to Petr Kdůlinec z Ostroměře.
3: Podobojí.
0: A Beneš z Vajtmíle.
3: Katolík.
0: Ti dva pana Zdeňka navštívili v jeho domě v Olomouci.
3: Žádali ho, aby pomohl opět uvést království české ve svornost a vzal si k srdci obecné dobré koruny a národa českého jako dřív.
2: Víte dobře,
4: začal pan ze Šternberka,
2: že já se starával o čest a obecné dobré koruny nade všechny jiné lidi a nelitoval v tom ani práce, ani úsilí.
4: Slovo si pak vzal pan Kdůlinec.
3: Pokud jste tak činili, milostivý pane, stálo království dobře a vaše milost byla považována za místo krále a za otce říše. Ale když jste se odvrátili a postavili proti království, uvedli jste na ně skázu a záhubu.
2: Kdůlinče, já neuvedl záhuby na zemi, ale pán váš a vy. Vím, že jste obehnali hrady mé a počali jste válku a já se musel bránit násilí. Však to vše způsobil zlořečený pán váš svou křivou přísahou a spravedlivý Bůh dopustil na vás to pro něho, neboť s pomocníky svými nešlechetně připravil o život milostivého pána našeho krále Ladislava, jak známo jest celému světu.
4: Ano, podle pana Zdeňka ze Šternberka způsobil Jiří z Poděbrad Ladislavovu akutní leukémii, již mladý král podlehl.
2: A pokud stačí hrdla naše, nezůstane to Bohdá bez pomsty.
3: Milostivý pan, neračte tak těžce a náruživě počínati sobě proti pánu vašemu i našemu, ale račte být raden a pomocen, aby přišlo k pokoji a k jednotě opět.
2: Má-li být i pokoj a jednota, musíte vy nejprve věřit jako jiní křesťané a být i papeže poslušní. Sice bude veta po pokoji zase. Všecky ty zápisy, sliby a přísahy, kompaktáta a co z toho více, nic nebudou na plat. Kdo mluví o pokoji s kacíři a nechává jim vír jejich, je nešlechetný skurvisin.
4: Ano, jazyk politiků nám občas nápadně hrubne.
0: Pan Beneš z Vajtmíle, na rozdíl od Gdulince katolík, tedy Štenberkův souvěrec, se chtěl zapojit do rozhovoru, ale pan Zdeněk ho tvrdě okřikl.
2: Styď se v hrdlo své, Beneši, že pomáháš sám proti své víře. Vždyť si ty horší než žid nebo kacíř.
4: Žid a kacíř byli tehdy u nás zřejmě synonyma skurvisina.
0: Vzteklá nenávist, nezná snášenlivost.
4: A nesnášenlivá domýšlivost, ta chce krev.
0: Pan Beneš se odvážil namítnout, on, že proti víře nemluvil ani nejednal, že mluvil a jednal o dobré pána svého.
2: A neslyšíš-li, že o víře je zřeč?
0: Beneš už raději neřekl ani slovo.
4: Takže to bylo zase na Gdulincovi.
3: Pravíte, pane, že nebude pokoje v zemi, pokud my nesrovnáme se s vámi ve víře. Ale nežli toho dovedete, octnete se dávno i se mnou buď v nebi nebo v pekle.
2: Gdulinče, odvážím se za to přísahy i víry, že stačí mi jen 2 léta. Budu-li mocen vší té pomoci, kterou nyní máme pohromadě, pán náš milostivý i jiní páni a města, aby všichni byli mne poslušni. A nedovedu-li toho za 2 léta, že vaší víry v celém království nikdo veřejně ani jmenovati nebude směti, pak mne třeba zupalte.
0: Mezitím přinesli do místnosti pití. Zdeněk, aby dal hostům najevo, že by se už měli zvednout, zvolal nahlas.
2: Otče nebeský, odpust mi, že piji s kacíři těmi zlořečenými.
4: Hezká tečka nakonec.
0: Žádná tečka. Na nejvýš středník.
2: Když králové rokovali spolu v poli, sešli se v Olomouci údové spolku katolického u druhého z legátů Rudolfa Riedesheima a počali mluvit i o potřebě, aby měli krále a pána zase. Našli se sice někteří, jež radili odložiti ještě péči tuto, pokud by se jednalo o valnou pomoc od knížat německých, proti tomu ale horlila zvláště města, která nechtěla být déle bez pána, i žádala legáta, aby ta věc vzata byla v uvažování.
0: Uplynulo pár dní a všichni opoziční údové se sešli opět a tentokrát si vzal okamžitě slovo pan Zdeněk ze Šternberka.
2: Důstojní otcové, urození páni, stateční rytíři, moudří a opatrní poslové z měst.
4: Kudrlinky a komplimenty necháme stranou, přejdeme s panem Zdeňkem rovnou k jádru věci.
2: Neodkážeme nic platného, aniž podaří se nám vyhladit i kacířství. Nebudeme-li šetřit lepšího pořádku. To pak zdá se nemožné, pokud nebudeme opatřeni hlavou společnou všickni. Přejasný král uherský jest sice ochráncem naším, ale jest se obávati, aby snad přinucený sa vrátiti se do království svého, neopustil nás opět. My za to dobrodění, že vzal nás v ochranu svou, nemůžeme vynaděkovati se, aniž mu jaké náhrady jiné podati, nežli když podáme se mu sami a prositi ho budeme, aby ráčil uvázati se v královské nad námi důstojenství. Býti nám pánem milostivým a zachovati nás při právech a svobodách našich. Takové jest mé zdání a celá vůle má. Co u vás přitom za úmysl jest, dejte mi prosím věděti.
4: Co na to přítomný legát Rudolf?
3: Rudolf byl všemi 10 pro. Jakože nic prospěšnějšího, než s čím přišel pan Zdeněk, stejně nikdo nevymyslí, takže skoro, aby se už hlasovalo.
0: Ale ještě se nehlasovalo. Ještě s troškou do mlýna přišel olomoucký biskup Tas, který plasticky vylíčil, jak veliké byly oběti, které Matyáš učinil pro svaté církve obranu, a že by tedy bylo slušné a spravedlivé, aby z toho dotyčný taky něco měl.
4: Ku příkladu České království.
0: No, například.
4: Takže už se tady zvedali ruce?
3: Zvedali.
0: Pro Matyáše, co by českého krále, byl Jan z Rožmberka a ještě další korouhevní páni čeští a moravští.
3: Po nich čeští preláti a taky preláti a páni radní vratislavští.
4: Ti samozřejmě nemohli chybět.
0: A rovněž páni svídničtí.
3: Jakož i města moravská, která panu Zdeňkovi vyslovila za ten návrh obzvláštní díky a hned zatepla žádala, aby prosím vás z kacíři už nikdy žádné příměří nebylo.
0: Konec hlasování udělali plzeňští a budějovičtí.
4: Takže jednomyslně?
0: Jednomyslně.
4: 99,5% hlasů?
0: Tak nějak.
4: Vida, už tenkrát.
2: Zavázali se však všichni přítomní pod kladbou nejvyšší, že zachovají v tajnosti skutek ten a prošeni byli pan Zdeněk, papežský legát Rudolf a páni starší, aby především vyzvěděli o tom vůli jeho královské milosti.
4: Jakože co Matyáš na to?
2: Poněvadž však proskakovalo, že Matyáš nechtěl korunu českou, ale chtěl pokoj, byli volitelé jeho dlouhý čas v nemalé úzkosti.
4: Kdo by nebyl? Řekněte sami, v jejich situaci.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: kulaté narozeniny s číslovkou 85 slaví v těchto dnech herečka Iva Janžurová. Absolventka DAMU byla přes 20 let v angažmá v divadle na Vinohradech, odkud odešla do Národního divadla.
1: Do srdcí diváků se zapsala svými rolemi v řadě filmů a svůj jedinečný hlas využila samozřejmě i v rozhlase. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
0: Ve čtvrtek 14. května se vrátíme do roku 2007, kdy Iva Janžurová přijala pozvání Jiřího Suchého a Jiřího Anderleho do pořadu Dva v Africe.
1: V sobotu 16. května nebude chybět pohádka Tulácká na motivy pohádky Karla Čapka.
0: Se svou dcerou Sabinou Remundovou si bude povídat v neděli 17. května Iva Janžurová v tobogánu Tomáše Slámy a týžden uslyšíme taky rozhlasovou hru Zahrádkáři a neb až se jaro zeptá.
1: A samozřejmě pro vás Ivu Janžurovou vyspovídal i Jan Rosák. Jejich tandem uslyšíme v úterý 19. května.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písně

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Klasická 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Hezký den všem posluchačům Tandemu přeje Jan Rosák. Kdykoliv se v kalendáři objeví nějaké volné dny, tak se snažím trávit je dvojím způsobem. Jednak sportem a jednak také návštěvou galerií u nás i v cizině. Nejsem vůbec žádný odborník na výtvarné umění, nýbrž laik, který ale za to rád objevuje a obdivuje. Dneska mám jedinečnou příležitost dozvědět se o umění něco víc. Pozvání do Tandemu totiž přijal odborník pro obor dějiny a teorie umění, pan profesor doktor Vojtěch Lahoda. Vítám a zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jestli byla vaše cesta za uměním přímá, tak třeba i to prozradíme posluchačům hned po písničce.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj host, profesor doktor Vojtěch Lahoda, narodili si se nepletu v Praze, vidíte?
2: Ano.
1: No a jestliže jsem se ptal před písničkou, tak jaksi řečnicky, jaká byla vaše cesta za uměním, jestli byla přímá nebo ne, tak předpokládám, že začínala stejně jako u nás u všech. To znamená, první setkání s uměním bylo vlastně nějaké Leporello.
2: To asi jo, to určitě. Leporello, knížky samozřejmě, obrazové a tak dále. Ale taky je to prostředí Prahy, pochopitelně, poněvadž Praha je velmi sugestivní a když jste trošku vnímavý, tak se do vás zatne. A já jsem vyrůstal na Ořechovce, což je takové to jedno z prvních zahradních měst, které vyrostlo za první republiky a podělili se na tom významní čeští architekti. A to město vlastně tenkrát, když jsem trávil mládí, tak ještě, nebo to vlastně ta čtvrť měla takový ještě kolorit trošku periférie, poněvadž my jsme třeba mohli si hrát na ulici fotbal, hokej, tam nejelo jediné auto, což samozřejmě dneska pravda vůbec
1: ne, když si představím Ořechov dneska, tak to teda opravdu, to by bylo zdravý.
2: No, to bylo, ano, přesně tak.
1: No ale to blízko Hradčan, blízko Malé Strany už, že?
2: Přesně tak, je to i vlastně z hlediska pěší distance je to dostupné do všech jako zajímavých koutů Prahy, ale hlavně mě tam fascinovala taková ta trošku kulisovitá a scénografická architektura, která místama se podobá té anglické architektuře, místama se holandský a tak dále. A mělo to takový lidský rozměr, vlastně samozřejmě ty domky tam nejsou ještě tak jako přebujele veliký. To se tam začaly později stavět ty vily, samozřejmě včetně losovy vily ve 30. letech, ale to byla pozdější kapitola. A já si tam pamatuju na to, že jsme chodívali ještě do kina Ořechovka. To byla ta centrální budova Vondráková, taková v tom trošku stylu jakoby art deco maličko, takový ten veselý národní styl dekorativní. No a tam v kině si pamatuju, že jsme dělali takové zlotřilosti, že prostě tam ještě byla freska na stropě. A to byl takový nějaký neobarok, takové dámy polonahé. A my jsme vždycky vzali trubičky od verzatilky a s takovým tím upláceným chlebem jsme stříleli potom a teďko samozřejmě jsme se chlubili, které ty rány jsou čí a tak dále. Takže to bylo ještě opravdu takový, jako člověk má z toho potom dojem ex post, když třeba četl i nějaké Hrabalovy věci, takže že to bylo ještě taková ten poklidný středostavovský jako život, který člověk jako zachytil. Tak to byla jedna část vlastně toho dětství a ta druhá část byla spojena zase s jiným městem a ne s lokalitou, protože sestra maminky, která, po níž jsem asi dostal jméno, jsem byla Vojtěžka, takové jako zajímavé jméno pro ženu, tak jsme jezdívali za ní do Brna. A to Brno zase bylo trošku jiný město. To je město, které nemá takovou usazenou polohu jako Praha. Není to tak třeba na první pohled historicky zajímavé, ale má ohromnou moderní architekturu. A my jsme tam právě bydleli v té Masarykově čtvrti, kde poblíž jsou zase ty brněnské funkcionalistické domy, Krohovy a Wiesnerovy a tak dále.
1: Takže tohle vás už všechno v tom dětství, jak si
2: no, tak jako to si člověk spíš takhle...
1: Spíš jste to tušil, že to tam je.
2: No, spíš jste to tušil a spíš je takový ex post trošičku, jakoby nějaký reflektování ty věci. Je to nějaký primární podnět a to vás vede vlastně k nějaký profesní činnosti.

0: Tandem glosuje.
1: Už v úvodu jsem naznačil, že mám takovou zálibu trávit volné dny, hlavně před koncem roku, kdy se opravdu jaksi ten život trošičku zvolní a zpomalí. I třeba návštěvou galerii u nás i v cizině. A když mám teď takovou příležitost a ve studiu je se mnou odborník pro dějiny teorie umění, pan profesor Vojtěch Lahoda, tak teď před vás předestřu takový problém, který u mě nastal. Snažili jsme se s naší partou, jaksi se kterou jezdíme za uměním a za vínem taky, do Vídně, ale taky do Prahy, tak trošičku tak porovnat, jo, tu předvánoční Prahu a předvánoční Vídeň. A zatímco v Praze jsme kolem toho Staroměstského náměstí narazili na jedinou takovou velkou výstavu, Reinkovu, tak ve Vídni přece jenom tam bylo teda opravdu těch příležitostí mnohem víc. Margrit, že? Šíle, Klimt, Kokoška. Tak čím to je, že ta třeba Vídeň nabízí toho mnohem víc než Praha?
2: No, ta odpověď je asi velice složitá, ale na druhou stranu je velice jednoduchá. To má dvě stránky. Samozřejmě, že to je prostě v institucích a v tom, jak instituce jsou schopny takovéto velké projekty dělat. Faktem je, že tyhle projekty vlastně musí dělat nějaká instituce, která je schopna je zafinancovat. A k tomu je potřeba taková podpora finanční, kde si nejsem jistý, jestli u nás jsou třeba takové jako finanční instituce, jako třeba je Kunstforum Austria v Rakousku, která sama pořádá vlastně té banka a pořádá sama výstavy toho typu, jako je právě Magritte, když tohle to bylo v Albertíně, tuším, ano. Ale prostě tam dělali výstavy třeba Maleviče a tak dále. To je jedna věc, vlastně ta finanční, ale druhá věc je i taková ta, řekl bych, personální a nějaká otázka výhledu do budoucnosti. Ve světě dneska je běžné, že se dělají kooperativní výstavy, že prostě jedna výstava jde na tři místa ve světě a každá ta instituce se na tom nějakým způsobem podílí. A samozřejmě, že to přináší výhody pro každou z těch, řekněme, dvou nebo tří institucí, pokud je to ve třech místech. A to si myslím, že je bohužel věc, která se u nás vlastně vůbec nedělá. To prostě z nějakého důvodu, který mi není úplně jasný, existuje velice málo spoluprácí tohoto druhu. Já jsem jako nedávno spolupracoval na výstavě, která byla v Tate Liverpool. Odnož vlastně té Tate Modern v Londýně, tak mají tak velkou vlastně galerii v Tate Liverpool. Bylo to o Picassovi v 50. letech, Picasso a Levice. A ta výstava právě šla do Albertiny jakožto výměna záležitost. Čili oni, a pak šla ještě do Kodaně, do Louisianie. Čili samozřejmě tímhle přesunem se i určité věci jaksi zlevní. Jsou výhodné samozřejmě pro ty instituce, třeba ta Vídeň má dodané texty už, které se přeloží jenom do němčiny a tak dále. Čili vlastně je tady daleko větší možnost flexibility a prostě ty kooperace.
1: No, čím to, že se Praha do takového řetězce zajímavého přínosného nezapojí?
2: To je opravdu spíše otázka na vedoucí těch institucí. Třeba jako určitou výjimkou možná byla výstava Decadence Now, která byla v Rudolfinu, ano. A která, pokud si pamatuju, byla možná jednou z prvních výstav za poslední, řekněme, nechci přehánět, ale 20 let, která byla vytvořena českým kurátorem a shromáždila věci ze zahraniční, většinou ze západu. Což je vlastně jako ten standardní běžná internacionální práce jako kurátora samozřejmě a té instituce. To znamená, že to byla mezinárodní výstava, která byla jedinečná, která měla svůj vlastně jako určitý dopad nejenom v tom našem prostředí, ale v celé střední Evropě a tak dále. A to si pamatuju, že pokud vím, tak byla jediná věc vlastně.
1: Určitě, my jsme třeba loni s velikým nadšením konstatovali, že v obecním domě je Modigliani, zašli jsme tam, bylo tam pár obrázků, takže to bylo spíš tristní, než pozbuzující.
2: To je právě to, že občas se objevují výstavy takového jako zvláštního charakteru, kde vlastně na to jméno se nalákají diváci, vystaví se tam desítky fotografií, pár obrazů, z nichž možná u některých zase odborníci si nejsou ani jistí, jestli to pravé, nebo není pravé. A to je takový zase, tím se to zase trošku znevažuje vlastně ta kategorie toho mezinárodního umění, které by k nám mělo přicházet v nějaké skutečně jako kvalitnější podobě. Že jo?
1: Je to škoda, protože si myslím, že na to by se do Prahy přilákala zase velikánská suma návštěvníků, kteří by pod dojmem toho, že uvidí úžasné umění, tak by přijeli i do Prahy. Jako
2: já si myslím, že jo, ale je to, práce, je to práce na dlouhou trať, je to práce vlastně, musí to začít nějakýma třeba menšíma krokama, protože asi to není úplně jednoduchý, ale skutečně je to práce na desetiletí. Není to otázka změny během jednoho roku, si myslím.
0: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No a dostáváme se zpátky k osobnosti mého dnešního hosta, odborníka přes dějiny a teorii umění, pana profesora Vojtěcha Lahodu. K vaší osobnosti, tím mám na mysli tedy, jak jste se propracoval vlastně od mladého hocha, který sice byl utvářen zajímavým podhoubím Prahy a Brna, ale kde potom vykrystalizovalo vaše už téměř profesionální zaujetí pro umění.
2: No, tak to bylo asi někdy na tom gymnáziu, prostě na konci základní školy.
1: Jste chodil v Praze nebo?
2: Jsem chodil v Praze, ano, na Keplerovo gymnázium. Tam ani to zase nebylo nějak vlivem té školy, možná, že to bylo, že třeba doma jsme měli docela relativně slušnou knihovnu, ale tam mě zajímala historie. A pak mě zajímalo výtvarné umění, ale spíš z hlediska té aktivní stránky, to znamená skoro jako každý historik umění, který se dostal na dějiny umění, tak jsem kreslil a maloval. Že jo? To jako se říká, že historici umění jsou vlastně nesaturovaní umělci. A neplatí to samozřejmě vždy a všude, ale něco na tom bylo. Takže já jsem prostě měl zájem o to výtvarné umění z hlediska té praxe. Jako četl jsem si prostě nějakou literaturu, třeba mě fascinovaly dopisy Vincenta van Gogha a takovej ten mesiářský trošku až to poslání umělce, kdy vlastně můžete být málem až takovým jako knězem, jako což u van Gogha, že on se tím chtěl stát dokonce, ale pak to převedl do toho umění, že vlastně tak nějaký poselství, tak to mě jako tak strašně, to mě vábilo, pak mě fascinoval právě ten, s tím hovořil o tom Magritovi, tak mě začal strašně fascinovat surrealismus a za první brigádu jsem si koupil monografii Magrita z nakladatelství Svítejmsen Hudson, takovou ještě do dneška, Suzy Gablik to napsala, takovou docela slavnou. No a tak jsem měl, ale byl jsem zaměřený skutečně, že jsem si myslel, že prostě třeba mám nějaký talent, takže budu malovat. No a dělal jsem zkoušky na akademii, které jsem neudělal a jako druhou školu jsem tam napsal dějiny umění, tam jsem se dostal, takže tím to bylo naprosto potom rozhodnuto, protože já jsem samozřejmě tohle to nepřehodnocoval, to bylo prostě už daný z hůry a nakonec vlastně musím říct, že pak taková ta teoretická reflexe, ta slovní reflexe umění mi asi vyhovovala jako víc než samozřejmě to kreativní tvoření, protože možná jsem proto měl o něco větší buňky.
1: Já si myslím, jestli jste nebyl jaksi příliš psychicky v pořádku, protože pochopil jsem po několika zhlédnutých výstavách, teda v poslední době hlavně, no. Abych zase nebagatelizoval, že takový ti opravdu veliké zjevy, jaksi avantgardy a třeba surrealismus, a vždycky museli být trošičku jaksi malinko vyšinutí, ať už se jedná o Šíleho nebo Margarita.
2: No to je jasně, no tak to je dobrá poznámka. Jako to možná, že jsem byl, ano, máte pro mě, že jsem byl jako až moc...
1: Příliš v pořádku,
2: ano. Příliš moc normální.
1: Ano.
2: Moc normální.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svého

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host, profesor doktor Vojtěch Lahoda, je v současné době na katedře pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je to pravda, víte? Ve všem, dá se říct, jaksi centru zájmu je především česká moderna a avantgarda, ale spolupracujete s nejrůznějšími galeriemi, třeba děláte komentované výstavy a podobně, taky publikujete. Co byste teď třeba v současné době mohl jaksi z těch výstav, i když jsme o nich mluvili, takže prostě Vídeň to není, ale přece jenom se tady pořád něco děje, naštěstí. Co byste tak třeba mohl doporučit, co vás opravdu zaujalo a co by neměl milovník umění u nás opomenout?
2: Ano. Tak já bych ještě jenom doplnil, že současně ještě pracuji na Akademii věd, Ústav dějin umění, takže vlastně to přednášení je součástí samozřejmě profese, ale je to částečný úvazek na té univerzitě. Já to mám hrozně rád, tu práci se studenty, protože to neustále vás to udržuje v jakési aktivitě a musíte být vlastně připraven, není to o tom, že prostě tam můžete přijít a vychrlit to ze sebe.
1: Navíc je to obor, který určitě je jaksi hodně tedy navštěvovaný.
2: Ty počty jsou docela velké. V ročníku tam, do prvního ročníku se třeba bere až 40 lidí, ale samozřejmě pak je otázka, co ti chudáci teda pak budou dělat.
1: No co budou dělat, to je otázka.
2: No tak, ale oni jsou dneska nastaveni opravdu už tak, a to jsem se bavil s pár studenty, že vlastně dneska je pro ně podstatný spíš ten titul, než aby měli přesnou jasno, že budou pracovat v tomhle vymezeném úzkém oboru. Ale abych se ještě vrátil k té otázce toho těch nějakých aktualit současných, tak já bych tady zmínil asi dvě věci, které jsou, jedna je taková spíš jakoby regionální, ale já to považuji za stejně důležité, jako jsou takové ty velké prostě výstavy. A sice jsem se podílel na otevření stále expozice malíře, který se jmenuje Jan Autengruber. Není tak u nás v Čechách příliš známý, on zemřel v roce 1920, působil na Mnichovské akademii a vlastně většinou působil v zahraničí, v Itálii a tak dále.
1: Je to Čech,
2: narodil se v Pacově a ten Pacov jako se ukázal být natolik vstřícný a takový vlastně si váží jeho odkazu, poněvadž má ve svých sbírkách to tvorbu, takže teďko renovovali za evropské peníze zámek krásný v Pacově a tam jedno celé velké křídlo je věnováno tomuto Janu Autengruberovi. Takže kdo pojede o vánočních svácích kolem Pacova, mělo by to být otevřeno i o Vánocích, tak bych doporučoval se na to podívat, protože je to skutečně výborný malíř, takového akademického

30. let, ale jak ta data ukazují, jsou tam i je tam přesun vlastně z toho konce 20. let a potom do poloviny 40. let. A je to vlastně o tom, že v této v 30. letech ten modernismus a avantgarda vlastně už jako ztráceli takový ten etos toho objevení nového světa, nové utopie, nového životního stylu. A stále více se začíná zasekávat do vědomí a psychy těch umělců jakési něco, co se je metaforicky nazváno černé slunce, jakési černé skvrny, to znamená prvky melancholie, nostalgie, těžkomyslnosti, smrti, a vlastně jako lakmusový papírek to umění začíná reflektovat tu dobu, která se začíná, mraky se začíná stahovat, že jo, a jeden obraz nazval Josef Čapek z těch 30. let těžko, takže začíná být těžko. A právě o tom motivu, o tom těžku je vlastně de facto ta výstava, protože tam je to vlastně založeno na dvou obrazech, kde ten motiv černého slunce skutečně je. Jeden obraz je to od Františka Hudečka z roku 1932, jmenuje se Zatmění slunce. A další obraz je od Karla Černého, je to z roku 1945, jmenuje se Naříkající ženy, a to černé slunce je tam vlastně zase výrazem takové té negativní stránky doby války, vraždění a tak dále. A to černé slunce je samozřejmě jako básnická metafora, která byla velice často používaná v romantismu, Gérard de Nerval to používal, je to vlastně ta negace toho svítivého životodárného slunce, něco, co se přetáhne, nějaký háv temný, který se přetáhne přes to slunce, a vlastně ten pocit je tím pádem dán jako do nějaké této polohy.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vojtěch Lahoda, odborník v oboru dějiny a teorie umění, je dnes hostem tandemu. Povídáme si o některých výstavách, na nichž spolupracuje a spolupracoval, ale řekl bych, že nedílnou součástí a důležitou součástí vaší kariéry a vaší činnosti je také publikační činnost, čili publikujete věci ohledně českého malířství, zrovna té české moderní avantgardy. Řekněte, zacitujte pár tedy jaksi titulů.
2: No tak z toho českého jsem tak... Je to monografie třeba Karla Černého, je to velká výstava věnovaná Zdeňku Rikrovi, která měla katalog z roku 2000, je to monografie Emila Fili, monografie Český kubismus z roku 1996, potom taková velká kniha byla věnována Vincenci Kramáři a jeho sbírkové činnosti, to byla výstava v Národní galerii v roce 2000 a pak tam ta výstava měla být přesunuta a reprízována v Muse Picasso v Paříži, ale bohužel Národní galerie se nedohodla tenkrát o zápůjčce svých Picassů do Muse Picasso, takže výstava nebyla, ale Francouzi byli natolik velkorysí, že vydali francouzský katalog neexistující výstavy.
1: To je zajímavé.
2: Takže ta kniha existuje. No a pak jsem ještě, jako mě vždycky zajímá nejenom to české umění, ale mě to zajímá v nějakém kontextu, a buď je to středoevropské nebo střední a východní Evropy, tak já často spolupracuji s některými institucemi nebo galeriemi ve východní nebo v střední Evropě. Zejména třeba v Litvě, kde jsem měl nějaké přednášky na univerzitě a kde jsem také byl spolukurátorem takové zajímavé výstavy o Čurlionisovi, malíři, který zase u nás není příliš známý, ale pro Litvu je to takový ikonický malíř, takový jako u nás Kupka, jako zakladatel takového abstraktnějšího symbolického stylu. On je výborný hudební skladatel, tak on propojoval vlastně hudbu a vizuální sféru.
1: No, vy jste zmínil taky osobnost Vincence Kramáře. Já se pamatuju, protože jsem bydlel v ulici Československé armády, kde je galerie Vincence,
2: ano,
1: byla.
2: Ano, byla. Už byla. Tam není, už tam autosalon.
1: No, že tam už byla autosalon. No. Galerie Vincence Kramáře, a chodila jsem kolem ní a říkala jsem si, kdo pak to ten Vincent Kramář byl asi. To byl veliký mecenáš, myslím.
2: Samozřejmě, no, tak to byla ohromná postava, která jako byla výjimečná nejenom tím, že měl neobyčejný čuch, aby se tak řeklo, na výtvarné dílo. Ta sbírka jeho Picassova, kterou on začal sbírat zhruba od roku 1910 do roku 1914, to je vlastně několik let před první světovou válkou, tak ta je považovaná za jednu z nejkvalitnějších vůbec, jako když přijedou zahraniční a na západě už je to celkem velmi dobře známo, ta jeho sbírka, ale ta schopnost opravdu vytáhnout v době, kdy se něco rodí, kdy to není ještě jakoby zažité, kdy to není nějak konstituované, tak vytáhnout tu kvalitu, tak to byla prostě úžasná. No a on samozřejmě podporoval i ty místní umělce, kteří byli na ten kubismus nějak napojení, takže zapůjčoval ty svoje věci na výstavy skupiny výtvarných umělců, která byla kubisticky zase orientovaná a tak dále. Takže a pak je tam vlastně ještě jeden moment, který u toho Kramáře bych zmínil, a to je to, že on byl sice měl ten vkus a cit a schopnost vybrat si kvalitní věci, ale současně on byl profesionálním historikem umění, což je vlastně skoro jediný případ v tom dějinách sběratelství tohoto typu moderního, kdy vlastně sbírá historik umění. A on byl ale zaměřen na staré umění navíc ještě. Zpracovával disertaci o vztahu novogotiky ke gotice staré, ke gotice středověké. A pak měl takovou tezi, která mě naprosto fascinovala, a ta jsem si říkal, že ji občas rozšiřuji i mezi studenty. On říká, že aby člověk pochopil staré umění, tak musí nejdřív pochopit současné umění, to, co tepe tím životem, což byl pro něj ten kubismus tenkrát.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Když už jsme si tak společně v dnešním tandemu s mým hostem, profesorem doktorem Vojtěchem Lahodou, postěžovali, že těch výstav není tolik, kolik by mělo být, tak co nás čeká? Připravujete něco zajímavého a vůbec připravuje se něco pro milovníky umění, takový nějaký, jaksi, taková nějaká, no skoro jsem řekl bomba, ale možná by stačila bombička nebo bombónek.
2: Ne.
1: Tak, na příští sezónu, na příští rok.
2: Tak já zatím neparticipuju v nějakém velkém projektu na ten příští rok, ale participuju v projektech mezinárodních, které jsou jako pro mě stejně významné jako ty domácí, a dokonce to člověk považuje i za takové jako vyjádření nějaké si schopnosti, že můžu promluvit třeba do něčeho, co není tak úplně jako blízký. Teďko bude velká výstava v Van der Heijt muzeu ve Wuppertalu, což je relativně malé muzeum, ale s výbornou sbírkou, založenou právě na tom sběrateli Van der Heijtovi, které se bude zabývat tématem Herwart Walden a Der Sturm. Herwart Walden byl galerista, hudebník, literát, který na konci prvního desetiletí 20. století založil časopis Der Sturm a hned v zápětí na to založil galerii Der Sturm, která vlastně poprvé v Německu vystavovala nejradikálnější kubistické, expresionistické a futuristické umělce. Takže to byla taková nejprogresivnější jako vlna zájmu o to, co bylo nejaktuálnější v té době. A on ovšem těsně komunikoval s českými umělci, takže v roce 1913 tam měla výstavu skupina výtvarných umělců a v témže roce na ohromné výstavě takové přehlídce mezinárodního modernismu, které se jmenovalo první berlínský podzimní salon, tak tam opět vystavili čeští umělci. A ten můj příspěvek se tam bude zabývat právě vztahem českých umělců k té galerii Der Sturm Herwarta Waldena. Je to takové téma skutečně mezinárodní, protože u něj vystavoval potom Paul Klee a prostě Kandinsky a Kokoška a řada dalších men, Adolf Loos byl jeho přítelem. Takže prostě nejde jenom o ty vlastní výstavy a o tu aktivitu, ale jde o takový ten, je to takový ten energetický bod, který vtahuje ostatní samozřejmě do sebe.
1: Popřejem tedy nám, milovníkům umění, aby, to vlastně si dáváme tak pod zítřejší stromeček, aby těch zajímavých výstav i u nás, nejenom v zahraničí, bylo dost, abychom nemuseli jaksi vážit tak dlouhou cestu, abychom to měli tak trošičku u nosu, ale my samozřejmě rádi zajedeme. Rádi zajedeme i příští rok. Moc děkuju mému dnešnímu hostovi, profesoru doktoru Vojtěchu Lahodovi, za jeho návštěvu a milá slova a samozřejmě, ať se i vám příštím roce daří.
2: Já děkuju.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Allô?
1: Allô? Allô, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seule. Et alors, je ne vais plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas, français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon?
0: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas, musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký, od někud povědomý. Odkud jen ten hlas znám? Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný, mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám?

0: ještě jednou zavolal, co bych jí jenom pověděl? Řekl bych.
1: Alo, c'est moi.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.
2: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Jižani s kapelníkem a zároveň mecenášem Miroslavem Dvořákem nám v úvodu dnešního pořadu Muziky muziky zahráli několik šumavských valčíků a uvedli tak půlhodinku s podtitulem Letem světem českou dechovkou. Dnes už po čtvrté. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Jaroslav Hájek z Kaliště na Vysočině napsal už stovky textů a je také držitelem certifikátu o vytvoření českého rekordu jako nejplodnější autor písní věnovaných obcím České republiky. My si ale teď poslechneme jeho text o docela jiném tématu, jejím Polibek. Hudbu napsal Vladislav Suda, hraje Nektarka ze Strakonic.

hraje Jihočeská podhoranka s kapelníkem Františkem Chuchlem. Byla to lidová písnička Kdybych byla ptáčkem v úpravě Jana Lipolda. Jihočeská podhoranka vydala už 4 alba, která jsou jistě ozdobou archivu každého milovníka dechovky. A je tu Jihočeská vlachovka, která vznikla už v roce 1958, založena křídlovákem Janem Vlachem a trumpetistou Karlem Čančurou. Jan Vlach, žák Ladislava Kubeše, od začátku působil nejen jako kapelník, ale i jako hudební skladatel a textař. Tak si jednu z jeho písní poslechněme, jmenuje se Pro Marušku. S jeho českou vlachovkou zpívají Pavel Bartuška a Věra Klimešová.

Slyšeli jsme jihočeskou vlachovku a zpěváky Alenu Dvořákovou a Viktora Porkrystla a známou lidovou polku Jarní špacíry v úpravě Ladislava Kubeše. A ještě na naší cestě za jihočeskými dechovými soubory necháme zahrát a zaspívat nejstarší jihočeskou dechovku Babouci. Je tu lidová písnička s názvem Víc už nic a pak ještě přidají orchestrálku Bošilecký valčík od slavného jihočeského autora Ladislava Kubeše. Jaroslav Kopejtko se loučí, ať je vám s rádiem vašeho kraje příjemně všude tam, kde nás posloucháte, třeba v Cheznovicích, Medovém újezdu, Hloubkově nebo Mýtu. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archivu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Osvobození Prahy bývá tradičním tématem květnových rozhlasových pořadů. Protože Československý rozhlas sehrál v posledních dnech druhé světové války významnou úlohu, ale jak rovněž bylo zvykem, tradoval se jen určitý jediný pohled na vše, co se v těch dnech v Československém rozhlase dělo. Dokonce přímí účastníci bojů o rozhlas byli zpětně kádrováni a zřejmě bylo rozhodnuto, že někteří si nezaslouží, aby byli v této souvislosti vůbec jmenováni. Takový osud postihl hlasatele Zdeňka Mančala i jednoho z předválečných programových ústředních ředitelů, profesora doktora Otakara Matouška. A přitom právě profesor Matoušek řídil rozhlasové vysílání těchto dnů na známé vlně 415. A právě Zdeněk Mančal to byl, kdo byl ilegální skupinou Bílá hora pověřen prací v Československém rozhlase s úkolem být v pravý čas na pravém místě. A tento úkol v květnových dnech splnil. Protože Zdeněk Mančal už nežije, uslyšíte jeho hlas z archivního záznamu. Spolu s ním bude hovořit i další hlasatel z doby pražského povstání, Stanislav Kozák.
1: Začínal jsem ráno v 6 hodin a začínal jsem tím česko-německým hlášením toho času. Jak jsem řekl, je 6 hodin. A to už byl takový první počátek toho, jak si lidé začali všímat, že se něco skutečně asi připravuje a bude něco dít v rozhlase. A tak postupoval jsem stále dál v tom dalším hlášení, abych byl jistý, že se nepřeřeknu, že nebudu říkat něco německy, tak v tom sendeplánu jsem si vyškrtal všechno červeně, co bylo německé. Takže jsem měl jistotu, že už budu skutečně hlásit česky, přestože jsem k tomu neměl od nikoho povolení. No, začalo to v 10 hodin a trvalo do 10:26. Byl to rozhlas pro školy hlavní a nižší střední. Vysílali jsme řeckou báji Daidalos a Ikaros. Když jsem ohlásil poprvé tento školský rozhlas česky, za mnou přibíhali do hlasatelny a trošku mi hrozili, abych hlásil německo-česky, a také pak za mnou přišla ta německá hlasatelka, kterou tam poslal tenkrát ten intendant Thürmer. To byla taková velká německá veličina, která nepodlehala v protektorátě nikomu než přímo Goebbelsovi, říšskému ministru propagandy. No a tak jsme pak pokračovali dál v dalším ještě pořadu, který probíhal až do doby, kdy mělo být zapojeno na zpravodajství. A to už přišel tady Standa do služby a já jsem říkal: Stando, prosím tě, až budeš mít tu četku teď.
2: Máš na to dvě minuty.
1: Tak to setři, aby tomu nikdo nerozuměl a nestačil zachytit, aby každý viděl, že se něco už tak přiblížilo, že už je něco skutečně ve vzduchu.
0: Profesor Otakar Matoušek byl v roce 1942 gestapem suspendován a zbytek války prožil jako dělník mimo Prahu. V posledním týdnu války se však vrátil do Prahy.
3: Jenomže v tom rozhlasu to byli všechno už noví lidi. Ne všechno, ale spousta, kteří tam nastoupili za okupace, který mě neznali, já je neznal, neviděl jsem, kdo to je. No, byl jsem jediný z těch ředitelů, který měl, řekněme, skutečně čisté ruce, protože jsem tam tu okupace nebyl. Já jsem se musel prostě od toho rozhlasu dostat a nějak ho vést. Jenomže šel jsem k rozhlasu a to zrovna začalo. To bylo to poledne 5. května. Jen jsem k němu přišel, zrovna bo tam ty bouchaly první rány a před dům, před ty vrata vyšli už vojáci německý. Ono to selhalo. Oni si to představovali v rozhlase, co tam zůstali. Ty slušní a velmi slušní lidi, trošičku moc jednoduše. Oni si smluvili s českou policií, že tam vtrhnou na znamení, obsadí rozhlas a bude to. No, oni tam sice vtrhli, jenomže ta doba zdála už tak, že nacisti, ty okupanty, tam neměli už jenom tu hrsku normálních lidí, nebo s kulometama a s velikým obsazením. Čili začala ta bitva a to zoufalé volání.
4: Všichni do českého rozhlasu jsou cíleni ze čeští lidé, přijďte to nejdříve. Voláme české vojsko, české četníky, přijďte i hned do českého rozhlasu, přijďte nám pomoct.
3: Já jsem poznal v těch dobách opravdu hrdiny. Ale poznal jsem taky zbabělce. Bohužel hodně bylo takových těch příliš opatrných a ty se objevují v každé takovéhle situace. Ani sem, ani tam, ono to nějak dopadne a my budeme tady v pořádku.

0: Dříve voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. Voláme všechno, co je české, na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi. Pozor, chod z Balbínovy ulice je volný.
1: Já jsem se musel do toho rozhlasu dostat. Tady se nešlo, tady byly kulomety a střílelo se. Tak jsem šel tou vedlejší Balbínovou ulicí. Tam bylo celkem volno, krz domy, obytné domy, nahoru, že polezu po střeše. Tam byly domy dvou, třípatrové, které přiléhaly ze zadu k budově rozhlasu, dneska jsou zbořené. A po té střeše, že se musím dostat ze zadu do rozhlasu. Jenomže ono pršelo, klouzalo to, já jsem vylezl na tu střechu. Já byl dosti spotovně založený, ale to bylo, to patří k nejhrůznějším chvílím mého života, tohleto. Po té klouzavé střeše jsem věděl, nemůžu, musel jsem si zout boty, ty jsem dnes v ruce, pač v ponožkách, jsem se snažil šoupat se po té šikmé střeše v budově rozhlasu. Protože jsem věděl, jakmile klouznu, tak je zle, tak sletím z toho třetího poschodí. To opakuju, nejhroznější chvíle, tím spíš, že najednou ze spoda ještě někdo začal střílet. Nevím, jestli po mně, nebo tím směrem někam, co jsem já byl.
2: Rozhlas tenkrát byl podminován, to jsme věděli, jasně, pomoc nám nemohla přijít, tak jsme si něco řekli mezi sebou, že vydržíme a že se vynasnažíme. Kdyby se někomu z nás podařilo tuto chvíli přežít, že podáme poslední svědectví o tom, kdo tam zůstane z nás. A tak jsme se drželi chlapsky kolem krku a dívali se přímo do očí, tak jak bylo vždycky naším zvykem. A byla to chvíle, na kterou ani jeden, ani ty, Stando, ani Ivan, ani já nezapomenu.
1: Naštěstí mě potom viděli technici z rozhlasu z toho nejvyššího poschodí rozhlasu, ty mě poznali a pustili mě nějaký žebřík a poněvadž nestačil z toho nejvyššího poschodí. Přibázali ho na kabel, já jsem se doplazil tomu žebříku a oni mě i s tím žebříkem mě vytáhli nahoru do budovy rozhlasu. Tam se střílelo, mě byl tam raněný, umírající, ten chtěl, abych mu vytáhl kulku. Teď jsem tam byl a nemohl jsem nic dělat, poněvadž byl jsem v nejvyšším poschodí, pod tím byly dvě poschodí, se střílelo a mikrofony, ty byly dole. Tam jsem se nemohl absolutně probít. Tak nakonec nezbylo nic, než mě poradili technici. Technici tady znamenali daleko víc než hlasatelé. Ty si udělali tu slávu, jak si pač lidi slyšeli a techniky nikdo neviděl. Ty dělali zázračné věci. Ty mě postali, zkuste se dostat na Klárov. Tam jsou dva vozy rozhlasové nějak. Odtamtud bude možný to řídit. No tak jsem poté šel zpátky, šel jsem směrem do Prahy, to nebylo snadné, ale šlo to. Šel jsem k Národní radě, tady byly ampliony uliční v Nové radnici, že musím dostat ty do ruky nejdřív. Šel jsem dovnitř, tam jsem viděl jednoho pozdějšího vojenského vlivného činitele, zasloužilého ale kariéristu, který chtěl taky, aby mu vydali rozhlas. Oni neměli rozhlas, oni měli jen tyhle. Ty mu to odmítli. Tak on udělal nešťastnou věc, že vytáhl na ně revolver. To byl nesmysl hrozný, poněvadž ze zadu dva kluci ho chytli, sebrali mu revolver a vyhodili ho samozřejmě. Já jsem jim ukázal legitimaci rozhlasu. On řekl, my vám ho vydáme, vám ano, na telice, ale s podmínkou, že to schválí Národní rada nynější, která je teďka někde v Staré radnici. No tak jsem se tam vydal, jenomže to se pohybovalo sem tam, tam jsem znal plno lidí. Prostě nebylo možné je zastihnout.
0: Československá armádo, vytrvej, vytrvej. Každá minuta odboje je budoucím vítězstvím. Vítězstvím, které se již blíží každým okamžikem. České ruce hájí stanoviště rozhlasu. Jsme s vámi, pojďte v duchu s námi
3: Hájíme Prahu! Prahu uhájíme! Praha je! Praha zůstane svobodná!

0: Dostal jsem se nakonec do velitelství policejního v té Bartoloměské ulici, ty tři poschodí pod zemí, odkud se jako důvěrně řídil. Tam sice stáli vojáci a nikoho tam nepustili. Já jsem ukázal legitimaci, rozasekl jsem navíc ještě dopis Benešův, ručně psaný, který chtěl, měl nějaké pokyny, co mám udělat ještě dřívějška. No, prostě jsem se dostal dovnitř a teď jsem tam byl. Seděl trvale od té soboty až do toho 9. ve dne v noci. Já nemohl spát. Živil jsem se kofeinem, který jsem měl u sebe.
1: Znovu vyzýváme obyvatelstvo Prahy a okolí, aby pokračovalo ve stavbách barikád a překážek na všech cestách a silnicích vedoucích ku Praze.
0: No jo, byl jsem uvnitř, tam bylo vojsko a policie tehdejší. Tam bylo všechno zařízení, ale nikdo tam nebyl, kdo by s tím měl zacházet, a já také ne. Tak jsem se dovolal do rozhlasu prostřednictvím ženy, která potom fungovala přes Cibulku, tam celkem byl volný telefon, aby to zařídila, že mě poslali dva techniky, který opravdu se dostali velmi těžko až tam ke mně. Já nebudu jmenovat, pač nechci jmenovat žádná jména, ale ty chlapci zasloužili by vyznamenání ještě dneska, poněvadž ty se tam probili nezištně, dali to do pořádku a my jsme mohli fungovat. Ovšem do toho vnikalo ze všech stran do mikrofonu, kde kdo se k jakému mikrofonu dostal, mluvil. Tomu nešlo zabránit, až dejme tomu odněkud se vysílala mše. V obecním domě se vysílali koncerty a tam byly mikrofony a když se k tomu někdo dostal, tak mluvil. V Karlíně to měli obsazené nacisti, taky mluvili. A teď jak tohle to zvládnout?

0: zdrowy w dalszym zawinieniu wszystkich żen a dzieci. Obcane Polacy, brańcie jeszcze nieuprotniej a twardziej każdy dół, każdą barykadę. Dowedźcie k widziewnemu końcu nasz sprawiedliwy boj za swobodu. Vytrvejte.
1: To byly hrozné chvíle. V té Národní radě byly bitvy vzájemně, levice a pravice. Znáte ta jména. Víte, že dva členové té Národní rady potom byli popraveni. A každý chtěl na mě, jakožto řídícím rozhlasu, abych vysílal to, a než jsem došel k mikrofonu, druzí chtěli opak. Přičem byla neschoda s Kutulvašem, ten chtěl také svoje vojenské bytosti, ale taky byl jediný, který měl pár vojáků, když nikdo neměl vojsko tady v Praze. Nešli těch několik lidí. No, všechno, co o té době víme, známe z knihy od jinak hodného referenta Hovoří Praha a tak dále. Obsal příliš svýma osobníma očima. Nechal sepsat vzpomínky těch lidí a dal to dohromady. Jenomže to je naprosto jenom jedněma očima to, co udělalo se potom z toho kostela protestantského. A to, co se dalo ve skutečnosti tady v Národní radě, ve vojenském velitelství, o tom dohromady nevědí ani slovo, nežli poznámku tehdejší šéf rozhlasu, profesor Matoušek, připravuje, napíše. Já jsem to nikdy nepublikoval, napsáno mám hodně. Zkrátka mu se to, co máme, bohužel je neúplné. A navíc i to, co napsal jeden historik, ovšem ultramarxistický, takže vybíral jenom to, co vyhovovalo. My jsme volali potom o pomoc Sověty, Rusko, že ano, volali jsme Ameriku, Eisenhowera, já volal například Eisenhowera anglicky. Tak to je tam vynecháno, tam vždycky stojí totéž, teď nám to české, voláme o pomoc, bojujeme o život svých žen, svých dětí, nemáme zbraně, pošlete zbraně, to, co tam se pořád opakuje. A já to ve variantě mluvil anglicky také. Buď neuměli anglicky a vynechali to, nebo je tam prostě napsáno, totéž následovalo potom anglicky. A není, ale ono to nebylo tak úplně totéž.
2: Германские войска в большом количестве танков и самолетов нападают на Прагу. Посылаем пламенный призыв доблестной Красной Армии. Нам нужна ваша помощь. Нам нужна поддержка вашей воздушной авиации против германских войск, подвигающихся по направлению к Праге. Прага не сдается оружию, Прага не сдастся.
3: There's Prague, there's Prague. Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans. Send us airplanes and tanks. The Americans before Pilsen, send us airplanes too. The Germans are coming from south, north, west and east. Help us, help us.
1: Zkrátka mu se tak je trošku smutné, že tento 45. rok, o tom dneska najednou nikdo vůbec už neví a to, co máme napsáno, co se sezbíralo, my jsme udělali taková vypravování, vždycky se to stahlo, poněvadž to nevyhovovalo. Něco mají ten vojenský archiv, ale je to neúplné a je to zkreslené. Řadu věcí jsem byl já jediný, který toto viděl, poněvadž všecko, nakonec ty rozkazy Národní rady a vojenského velitelství museli projít mýma rukama, anebo je obejít ovšem, aby to přišlo do mikrofonu. To byla zoufalá situace. Já jsem říkal, dohodněte se v té neschodě, dohodněte se, nebo já nemohu toto vysílat. A když se nedohodnete, tak já nechám odpojit toho zaspač. Tam mě už byli lidi, kteří mě začali poznávat. A můj hlad. A řekl, tak tě postavíme ke zdi. Jeden z těch vojenských pánů, právě ten s tím revolverem, to nebyl Kukulašo, ten byl velmi slušný. Já jsem řekl, postavit ke zdi mě můžete, ale rozhlas mít nebudete. A co budete dělat, když jste tady zavřený, nemáte nikoho venku. Já jsem tohleto řekl našim. Ti mě řekli, uděláme to tak, že pustíme dál jenom to, co půjde vaším hlasem. Jenomže já jsem za chvíli už tak sípal, že jsem nemohl mluvit. Takže promluvila jedna paní manželka jednoho z těch důstojníků. Řekl jsem, podívejte, já vám ji představuji hlasem, ta bude mluvit, pač mě byste neslyšeli. Faktum je, že i když každou chvilku tam pronikl od někud nějaký hlas, připojili se ke mně a vydrželi jsme to.
4: Pozor, pozor! Upozorňujeme posluchače a všechny bojové jednotky, že jedině zprávy a rozkazy velitele československých vojsk vysílané na vlně 415 metrů jsou právoplatné. Některé zprávy budou vysílány po uličními slampači. Ostatním zprávám nevěřte, protože stanice Liblice a Mělník jsou v německých rukou.
1: No, takhle to trvalo až do toho 9. května. Jednali jsme i s Vlasovci. Ty Vlasovci, nám se to moc začátku kód nelíbilo, ale ty zachránili Prahu, ty lidi neměli žádný zbraně, ty drželi Prahu, i když potom odešli. A drželi dost dlouho, bez těch si nedovedu představit, to by byli prostě nezbytně. V tomhle tom se pohybujte. A notabene, já nemůžu vynechat, že potom už nám začali lidi utíkat i z toho budovy rozhlasu. Přes noc. My jsme ji museli držet. Ano, ale mě drželi hrdině, opravdu, ale taky plno lidí už ten druhý, třetí den prostě už nepřišli. A ten rozhlas už jsme neměli dost lidí, bač neměli zbraně, nic nebylo.
0: Poslouchejte jedině zprávy a pokyny naše, které vysíláme na vlně 415. Znovu vyzýváme obyvatelstvo Prahy a okolí, aby pokračovalo na stavbách barikád a překážek na všech cestách a silnicích vedoucích ku Praze.
1: No, přišel 9. květen, mě převezli ráno do budovy rozhlasu. Tam ovšem bylo plno lidí, kteří mě nadšeně přivítali, bylo plno lidí, kteří nevěděli, co si mají myslet, poněvadž měli jiné plány. A bylo plno lidí úplně, který jsem v životě neviděl, který prostě za nacistů nastoupili a o kterých jsem neviděl nic. A takhle přišel večer, ten večer 9. května, 7 hodin. Já jsem dal zrušit to vysílání z toho kostela na Vinohradech. Stáhli jsme se do budovy rozhlasu, pobořené, zasažené, tam bylo všechno rozbité dole. A že večer v 7 hodin zahájíme odtud vysílání. Poslali mě do jedné takové místnostky někam na chodbu, jenomže bylo zrovna za minutu 7, hned přiběh, řekli, tady odtud to nejde, oni sem střílej, někdo z protějšího domu tam střílel ze střechy ještě nějaký z těch nacistických kluků. Tak mě převedli vedle na chodbu, kde ovšem byla hrozná tma. A to se potom filmovalo, to je filmovaný. Jenomže je to značně temný. Já bohužel ten film sám těch pár bět bych chtěl mít a ty nemám. Ale s nimi to do dneška je 7 hodin. Ono bylo 7 hodin a několik minut, to jsem neřekl. Je 7 hodin večer 9. května. k mikrofonu profesor Matoušek. Československý rozhlas zdraví prezidenta republiky doktora Eduarda Beneše. Zdraví československou vládu v Košicích. Zdraví naše lidi doma i za hranicemi. A všemi stanicemi zahajuje své vysílání. Tuhle větu bohužel já sám natočenou nemám. Byla důležitější, než se čekalo. Já mám krásné dopisy potom od paní Benešové. Tam bylo velmi takové nejasné, jestli doktor Beneš bude dál prezidentem. A tadyhle mělo nečekanou váhu, to jsme se ani sami neuvědomili, že zdraví prezidenta republiky doktora Eduarda Beneše to ohromně tenkrát zapůsobilo.
0: Vstupujem do hlavného města Slovenska. Zrušený a dojatý. 6,5 roka som čakal na túto chvíli s istotou, s pevnosťou a presvedčením a nikdy som nezaváhal. Dnes ráno bolo v Prahe uzavrené prímerie, keď bol už podpísaný rád prímery částočný v Itálii, v severním Nemecku, v Norsku, v južnom Nemecku a celkové prímerie všetkých spojencov s generálem Eisenhowerem v Remeši. Jedno z posledných, keď nie posledné, bolo podpísané v Prahe a bola tak ukončená jedna z najstrašnejších válek histórie. V Prahe válka začala, v Prahe skončila.
5: Slyšeli jste revoluční příběhy dvou přímých účastníků bojů o československý rozhlas. Jejich jména jsou však dnes téměř zapomenuta, jejich zásluhy bagatelizovány. Proč? To je odpověď pro politologa. Já uvedu jen fakta. Profesor Otakar Matoušek, který byl v Československém rozhlase v nejvyšší funkci od roku 1931, přednášel předtím na amerických, japonských a australských univerzitách dějiny přírodních věd a lékařství se zvláštním zřetelem k dějinám střední Evropy a netajil se svou důslednou apolitičností. Před válkou i po ní. A Zdeněk Mančal? Hovoří paní Ludmila Mančalová.
6: V 48., když ještě Gottwald mluvil na Staroměstském náměstí, tak přišel Zdeněk do rozhlasu a tam mu bylo řečeno, že Eisenbacher teda zastavil, že má zákaz vstupu do rozhlasu. No, on se tomu hrozně divil, říkal, že já přeci musím mít, mám hlášení tu a tu hodinu, že on na tu tam šel. No a on říkal, aby šel domů, že to dostane písemně a druhý den, nebo kdy dostal vyřízení, že je propuštěný z rozhlasu. Nic jiného. No potom pracoval různě. Nemohl se nikde uchytit. Nejdřív koloroval fotografie jezulátka, se posílalo někam, já nevím, do ciziny. To byl nějaký jeho známý, který se tím zabýval. No a potom pracoval jako zemědělský dělník. No a tam v roce 49 ho zatkli a s tím, že měl říct, že v případě zvratu, že bude na svém místě v rozhlase. Za to byl odsouzen, měl navržený do životí a na odvolání byl potom propuštěn za 3 roky domů. Pracoval v Jáchymově, na dolech a tak dále, kde teda mu to podlomilo zdraví samozřejmě. No a když se vrátil, tak se uchytil jako dělník, jezdil do Spolany, do Neratovic, dělal betonáře, pak tady byl v PSO, Pražská stavební obnova, no a tam byl až potom do invalidního důchodu, protože byl potom nemocný a zemřel v roce 1975. Ta písmenka z hlasatelny, co sundal, aby se Němci tam neorientovali, nenašli hlasatelnu, tak ty dosud mám v krabičce na památku schovány. Kdo tu

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Vladimír Nef, Královny nemají nohy. Vybrané kapitoly z historického románu Vladimíra Nefa čte František Filipovský.
3: Vladimír Nef, Královny nemají nohy. Zasloužilý umělec František Filipovský čte na pokračování vybrané kapitoly ze stejnojmenného románu. Připravili Ludmila Pokorná a Jana Kopecká, režie Jana Bezdíčková. Část šestá.

Kam dál a co teď? Vyhovět příkazu vévody Tankréda a zmizet ze Stramby znamenalo opustit přítele v nouzi, zůstavit ho jeho truchlivému osudu, a to je hanebné a pro člověka ryzího charakteru, jak každý musí uznat, nepřijatelné. Ale bylo-li by to hanebné, bylo by to naproti tomu svrchovaně rozumné, neboť Petr, bezbraný a bezmocný cizinec, nemohl pro Giovanniho záchranu ani hnout prstem. Ale bylo-li by to rozumné, bylo by to naproti tomu spozdilé a nedůstojné Petra kukaně a malodušné. Neboť vyrazit prach z obuvi a opustit Strambu znamenalo opustit příběh, do něhož vložil tolikeré naděje, a zahodit veškeré dohady a perspektivy a plány. Okolnost, že vévoda ho Petra nechal na svobodě, že s ním vlídně a dokonce s patrným zájmem hovořil, to přece bylo, karamba, obrovské vyznamenání. Něco většího a úžasnějšího, než kdyby ho Petra byl pasoval na rytíře. Vévoda, mám dlobný odpor před malostí a průměrností lidských činů a slov. Nuže není vyloučeno, že od Petra teď čeká něco, co by ho vévodu posadilo na zadek a před čím by v němém ustrnutí smekl svůj baret pošitý perlami. Co se Petr trápil těmito bezvýchodnými otázkami? Na Piazza Monumentale, ač slunce teprve vycházelo, nastal hluk i na italské poměry přílišný. Krásná fineta, když Petrovi přinesla do postele bohatou snídaní, kterou, jak zdůraznila, připravila vlastnoručně, stělila mu pravděpodobný, to jest všeobecně předpokládaný důvod tohoto dopuštění. Stramská justícia prý pracuje rychle. Povídá se, že se zatčeným mladým hrabětem se konal soud 12 už dnes v noci a on má být ještě předpolednem popraven na náměstí. Okolnost, že poprva bude provedena uprostřed města a ne na pahrubku za branou, zřejmě nasvědčuje tomu, že mladý hrabě nebude ani oběšen, ani lámán kolem a že mu byl uchystán konec zajímavější a pro obecenstvo atraktivnější. Možná, že mu svléknou kůži, možná, že bude rozštvrcen. Když fineta odešla, Petr vstal a jel se pečlivě čistit výtečnou pušku Brocardo. A když ji vyčistil, naládoval do ní ne broky, nýbrž jednu z kulí, jež zesnulý hrabě Gambarini choval ve své schránce na střelivo k lovu vysoké zvěze. Jeho úmysl byl prostý. Nemůže-li Giovanni ho zachránit, alespoň ho nenechá trpět. A než se ho kat dotkne, vpálí Giovanni mu výtečnou puškou Brocardo kulku do srdce. Bylo to smělé a velké rozhodnutí, hodné pravého muže, ale mělo se rozplynout v dým, neboť hodný strýček Tankréd Giovanni mu uchystal něco daleko onačejšího. Tak onakého, že Petrův proponovaný zákrok se tou onakostí stal zbytečným a marným. Giovanni Gambarini bude zaživa sežrán lvem, rozsápán jeho děsnými drápy a rozkousán jeho příšernými tesáky, tak, jak se to kdysi dělo prvním křesťanům. A toto pomyšlení rozrušilo Strambu nad všechno očekávání a nad všechnu představu. Že vévoda Tankréd, přesněji jeho ďábelský kapitáno di Giustizia, neboť Strambané, jak už bývá, věřili, že vévoda v podstatě je dobrý, ale je celé pod vlivem svého šéfa policie, že tedy vévoda Tankréd si troufl sáhnout k tomuto prostředku, aj toť bylo příliš. To přesahovalo všechny meze, to volalo výš než k nebesům. A Stramba, město pokojných rukavičkářů, se rozhoučela. A kdo dosud nevěřil, že neslýchané se stane skutečností, uvěřil, když asi o 10. hodině dopolední se otevřela vrata paláce a vyjela z nich tažena párem vyděčených valachů klec, a v této kleci ležel sám lev Brutus, plavý, nesmírný, pohrdavý, a olizoval si tlapy. Dav stichl. Lidé uvolňovali cestu, tlačili se nazad, s hrůzou vdechujíce ostrý lví pach. Kat s dvěma pacholky vybudovali v bezprostředním sousedství klece prostranné pódium a přikryli je štučkami černého sukna. Krvavá paráda mohla začít.
Pak se dlouho, snad hodinu, ne-li déle, nedělo nic. Asi čtvrt hodiny popolední, ne-li ještě o několik minut později, objevil se na schodišti svého domu sám Capitano di Giustizia, jehož osobnost stanula tolika lidem na mysli, luskl na popravčí četu, dal přivést odsouzence, sestavil průvod a už to jelo, jako když se louská ruženec, šupito presto, alou, alou, žádné okolky. Zjev Giovanniho vyvolal údiv a pohnutí. Tenhle blondětý mládeneček, tohle hezoučké tintítko, to, že je vévodův nepřítel, jehož jméno jsme povinně proklínali a plivali před ním. Vždyť ten konspirátor sotva plete nohama, vždyť vypustí duši ještě než dojde ke kleci, takže na něj bude třeba poslat ne lva, ale krkavce. Vždyť je to dítě, zosobněná nevinnost, vždyť je to jehňátko. Kdož pak je schopen tvrdit, že vévoda je dobrý člověk a za všechno, že může Capitano? Oba dva jsou blázni a ďáblové. A je-li tu nad námi jedna šlechetná duše, pak je to vévodkyně. A ta nic nezmůže, leda to, že vévodovi nedovolí, aby vykoukl z okna, jakže pokračuje jeho proklaté dílo. Postrkován bizici, jal se Giovanni stoupat po schůdkách na černé lešení, na němž už zaujali místa soudcové a Capitano di Giustizia, a jeho modré oči pomatené strachem se upírali k oknům hostince upavýho chvostu, ale tato okna byla zavřená. Kat a jeho pomocníci ožili a připravili se k dílu. Dav se ozval, ale stačilo, aby se Capitano di Giustizia rozhlédl kol dokola svými pichlavými očky a bylo utrum. Ticho jako v kostele. Pak si nasadil okuláry, rozvinul listinu a ostrým hlasem, podbarveným silným janovským přízvukem v strambě nenáviděným, jal se čísti stručný nález soudu, podle něhož řečený Giovanni Gambarini, jehož jméno budíš prokleto, narozený v strambě před 16 roky, byl po bedlivém šetření a zkoumání s boží pomocí shledán vinným z pokusu o úkladnou vraždu, již hodlal provést z návodu svého otce na osobě nejvyššího vládce stramby, jeho výsosti, vévody Tangreda, jehož jméno budíš velebeno. To je lež, přerušil náhle čtoucího silný hlas odkud si z hůry. Kapitánovi úžasem spadly okuláry a vyjeveně se zahleděl k mladému muži, stojícímu v okně světnice číslo 5, upavýho chvostu, nyní otevřenému. Petře, zachraň mě, Petře, zalkal Giovanni zlomeným hlasem. Pro něj, zaječel Capitano di Giustizia, obklíčit dům, sebrat, spoutat, odvést, dát do želez, načechrat na skřipci, než tady budu hotov. Popravčí konat svou povinnost. Súbito, súbito! A v záchvatu dětinské zuřivosti jal se dupat svýma pavoučíma nohama, až se lešení otřásalo. A Petr Kukaň z Kukaně, dosud stojící v otevřeném okně, i ve svém rozšílení citlivě vnímaje divoké vzrušení lidu, jež se k němu vzdouvalo jako rozběsněný mořský příboj, s uspokojením postřehnul, že mrzutě mrtvá fasáda vévodského paláce naproti ožila otevřením dveří vedoucích na balkón, na nějž vyšel ve společnosti dvou dam, jedné starší, jedné mladíčké, sám vévoda, aby se stal svědkem činu, jejíž hodlá provést onen jinok z Bohemie, s nímž se včera seznámil. A Petr každou žilkou, ba možno-li tak říci každým chloupkem na těle prožívaje, ať to dopadne, jak to dopadne, historičnost této chvíle, jejímž hlavním aktérem je on, který před maličkem ještě ležel bezvládně na posteli, zoufalý svou marností, zvedl svou výtečnou pušku Brocardo, opřel si ji o rameno, zamířil ji na žabí prsíčka muže, jejíž právě byl obvinil ze lži a o němž nepochyboval, že je to onen Capitano di Giustizia, před nímž se třese celá stramba, a stiskl spoušť. A znamenitá zbraň, možná, kdo ví, očarovaná

Ze radostnější události, prohlásil vévoda Tancred, než když může se tváři v tvář postavit svému lidu a oznámit mu, že skončení jsou dnové zármutku a bídy a že nastává čas světlejší a radostnější. Byla sňata kletba, kterou jakožto důsledek božího hněvu Stramba snášela po dobu více jak 6 let. Byl to trest boží a jeho vykonavatelem byl sám papež, který jakožto boží zástupce na zemi a lení pán Stramby dosadil do úřadu kapitána di Giustizia. A my, pokračoval vévoda, nejen pán Stramby, ale též věrný služebník jeho svatosti, jsme kapitána v jeho řádění podporovali, ovšem se smutkem a bolestí v srdci. Dnes mladiství hrdina jediným pohnutím jediného prstu zachránil před strašnou a nezaslouženou smrtí nevinného potomka hraběte Odorika Gambariniho, jemuž jsme již odpustili jeho hanebný čin a současně nás zbavil jednou provždy ďábla, který až příliš svědomitě plnil své poslání. Majetek, který se uvolnil kapitánovou smrtí, bude vrácen rodině, již náležel původně, nyní zastoupené mladým hrabětem Giovannim Gambarinim, jejž srdečně vítáme ve svém středu. Hle, tu stojí, volal vévoda na plné hrdlo, symbol nevinnosti a čistoty, aby se ujal jak svého majetku, tak i úřadu, jejž zastával jeho otec blahé paměti, úřadu vrchního kustoda našich uměleckých sbírek. A po jeho boku spatřujeme hrdiného Pietra Cucana da Cucan, mladíka obdařeného tolika skvělými vlastnostmi, že ho můžeme uvést a také ho uvedeme do několika důležitých úřadů najednou. Jest výtečný latiník, pročež jej jmenujeme arbitrem lingue latíny, vybroušený řečník, pročež jej jmenujeme arbitrem rétorice. Ale to není všechno, drazí podaní, volal vévoda. To hlavní teprve přijde, neboť nám jde především o spravedlnost. Jmenují hrdiného Pietra Cucana da Cucan čestným občanem Stramby a jakožto takového jej pověřují úřadem Golfoniera di Giustizia, korouhevníka spravedlnosti, což jej opravňuje k tomu, aby při velkých příležitostech, zejména při procesích, třímal vlastní rukou nejvyšší symbol toho, co nám všem je nejdražší, prapor ozdobený obrazem váhy a meče. Laskavým pohybem odmítaje projevy slávy a vděčnosti, jimiž ho věrní podaní zahrnuli, vévoda se konečně odmlčel a s úsměvem se obrátil ke své ženě, známé jako nejkrásnější a nejpověrčivější žena Stramby. Vévodkyně zářivě se usmívajíc odepjala si malou brož, ozdobenou kamenem ze všech nejvzácnějším, zvaným kámen orlí, neboť se nalézá jen v orlích hnízdech a daří svého nositele mohutným vzletem a širokým rozhledem. A když připěla tento skvost na vévodu v baret, nebylo bezmála v Strambě oka, jež by bylo zůstalo suché. Tou dobou Gerbino, moudrý apatikář, odnášel naspět do svého krámečku bedínky s nepoužitými petardami. Co o tom soudím, odpovídal na dotazy svých sousedů. Nic víc, než že toto není konec, nýbrž začátek. Vévoda se z toho vytáhl jako hád, ale má to marné. Dny jeho moci a slávy jsou sečteny.

Mladiství hrabě Gambarini se ujal svého stramského majetku, zmnoženého hotovostmi, jež bídný Capitano di Giustizia po sobě zanechal. A to první, co učinil, bylo, že přikázal nejlepšímu uměleckému kameníkovi města, aby ozdobil průčelí jeho domu novým erbem Gambariniu. A to první, co učinil jeho zachránce a přítel Petr Kukaň z Kukaně, když se přestěhoval se svými chudými svršky

Především svítečnou puškou Brocardo, která jaksi samozřejmě přešla do jeho vlastnictví, když Giovanni o ní nejevil zájem, kdežto on, Petr, s ní už provedl zázraky zázraků. Nuže to první, co učinil, když se přestěhoval ze světnice číslo 5 u Pavího chvostu do nádherného apartma v jižním křídle vévodského paláce, jež mu vévoda přidělil, bylo, že se zamiloval do vévodovy dcery princezny Izoty. Princezna Izota byla asi 15letá dívka s tváří dítěte. A to dítěte hýčkaného a zhýčkaného, neboť si byla dobře vědoma své výjimečnosti a jedinečnosti, jakož i toho, že úcta, kterou jí všichni vzdávají, jí plně a právem přináleží. Ta dětskost nakonec, blíže uváženo, vůbec nebyla dětská. Souc naopak velmi sexy. Tak svrchovaně sexy, že bylo až na podiv, jak je možno být tak sexy a zůstávat přitom řádnou decentní princezničkou. Na vévodském dvoře se o ní říkalo, že je namyšlená, žbuch brání, drzá jako opice, zlá, hubatá, sobecká, svéhlavá, vzpůrná, střeštěná, ale přece jenom anděl. Neboť to jsou vesměs vlastnosti, které si taková vévodova dcera může dovolit a které k ní patří. Žádná společnice s ní nevydrží a každý preceptor, kterého jí přidělí, uteče. Její poslední učitel hudby se dokonce oběsil. Nikdo neví proč, možná, že se do ní pitomec zamiloval, ale jisto je, že ho jednoho rána našli oběšeného na klice. Zvyklý si nic nepředstírat a nenamlouvat, uvědomoval si Petr, že to, co ho postihlo, je klasický případ tak řečeného coup de foudre, neboli lásky na první pohled, a že od této chvíle veškerý lidský svět kolem něho je rozdělen na dva tábory. Prvních z nich je zastoupen jen jednou jedinou osobou, princeznou Izotou, jedinečnou a nenahraditelnou a neopakovatelnou. A věděl také, že on, Petr, je povinen své mužné cti směle a bez skrupulí kráčet za hlasem svého srdce. Bylo mu jasné i to, že okolnost, že jde o samu dceru panovníkovu, je na dobro fatální. I když všechno půjde jako na drátkách a jemu, Petrovi, se podaří získat princezninu přízeň, bude mu těžko přesvědčit závistivý a nepřející svět, že on, Petr, jedná nikoli z vypočítavosti, ale z čisté a nezištné lásky. Bude to věru těžké, tím těžší, že ani on sám si není jist, že by se do princezny Izoty zamiloval tak, jak se do ní zamiloval, kdyby náhodou nebyla princeznou, nýbrž například hezkou pokojskou. Zajisté je to fatální, osudné a neblahé, ale naproti tomu je to také výsostně šťastné a nadobyčej příznivé, neboť chce-li on, Petr, dospět k výšinám a stát se chloubou a požehnáním lidského rodu, nemůže hrát jinou hru než tu nejvyšší. A když už se zamiluje, nemůže se zamilovat než do princezny. Petrův vstup do nejvyšší stramské společnosti, jenž se udál na vévodském plese, byl sice brilantní a památný, avšak měl velmi překvapivé následky. Hned na zítří nasedli vévodkyně Diana a její dcera Izota do mamutího cestovního kočáru a odcestovali neznámo kam, prý na návštěvu příbuzných. Odjezd obou prvních dam z tramby se udál tak náhle, tak nepřipraveně, tak nečekaně, že dvořané, kteří povětšině ještě vyspávali po včerejším plesání, ani neuspěli je, jak se patří, vyprovodit. Ti, jim se to přece poštěstilo vznešenému odjezdu přihlížet, vyprávěli ještě dlouho, že princezna Izota byla bledá jako plátno a oči měla uslzené. Odjezd podobný útěku, bledá nebo přinejmenším smutná tvář, oči uslzené nebo dokonce slzící, či alespoň zardělé od pláče a nevyspání. To vše po velikém dvorském plese, na němž mladý arbitr rétorice se princezně dvořil více, než se slušelo člověku jeho nepatrného postavení. Klevetnému dvořanstvu věru nebylo zatěžko zařadit tyto okolnosti do příčinné souvislosti.
Bylo nad slunce jasné, že princezna Izota se do mladého arbitra po uši zamilovala, zapomněla na svou výjimečnost, na svou vzácnost i bylo nutno jí odvést za hory, za doly a počkat, až se osvědčí pravost přísloví, sejde z očí, sejde z mysli. Bylo to řešení klidné a milosrdné, tak milosrdné, že až to překvapovalo, neboť zajisté bylo možno sáhnout k celé řadě ráznějších a radikálnějších prostředků. Prostá skutečnost, že se to nestalo a že vévodkyně se sama obtěžovala odklizením své dcery, ještě zvýšila Petrovu prestiž v kruzích dvořanstva. Vévoda zajisté, tak to se uvažovalo, dobře ví, co dělá. A jestliže s Petrem z Kukaně nezatočil, jak by si to ten mladý Lazaro nezasloužil, bylo to proto, že si to krátce a dobře zadané situace nemohl dovolit. Vévoda se zřejmě nemůže odvážit činu tak nepopulárního, aby odpravil nebo krátce zneškodil člověka po vší strambě tak známého a oblíbeného, jako je Petr Kukaň z Kukaně. Okolnost, že vévoda se něčeho, ať je to cokoliv, nemůže odvážit, potvrzovala správnost odhadu moudrého místa Džerbína, když pravil, že sláva a moc vladařské rodiny je na ústupu. Ale proč se ta dotyčná sláva a moc tak náhle dala na ústup? Bylo by naivní tvrdit, že příčinou této změny je to, že na strampské jeviště se z ničeho nic objevili, jako by z nebe spadli dva mládenci. Vévoda zcela prostě už nemohl stupňovat svou tyranii a nechtěl-li si poštvat na krk veškeré obyvatelstvo Stramby, byl nucen provést svůj slavný kotrbelec. Ostatně Capitano di Giustizia byl nastrčená figura a měl už na mále, protože kradl více, než jeho úřadu příslušelo a vévoda se začal bát i jeho. A protože papež marodil a byl zapleten do války s Benátkami, byla právě ta nejpříhodnější doba, aby Petr Kukaň z Kukaně vypálil svůj památný výstřel. Nože, ať je tomu, jak je tomu, šeptali si mezi sebou dvořané, jisto je, že hrabě Gambarini a Pietro da Kukan jsou zcela mimořádně zajímaví a dá se čekat, že jeden nebo druhý nebo oba dva se pokusí využít o něch zmíněných změn ve svůj prospěch, na svůj vrub a konto.

0: Na Pohodě jsme vám dnes četli z knihy Vladimíra Nefa Královny nemají nohy. Příběh šlechtice Petra Kukaně z Kukaně, zasazený do rudolfínské doby, v režii Jany Bezdíčkové v roce 1979 načetl František Filipovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

si radši zaspíváme.

Ještě jednou hezké odpoledne z pravidelné sobotní a dnes tak trochu roztoulané dvorany Českého rozhlasu Dvojka. Roztoulané nejen díky úvodnímu tulákovi z klasického zpěvníku Rangers, ale především proto, že právě dnes po delší přestávce si připomeneme další z našich vynikajících pikujících bandžistů. Asi vás nepřekvapím, že začneme s nejdéle sloužícím plavcem Mirkem Řehoškem.

Klasika nenapodobitelných folkových legend 60. let skupiny New Christy Minstrels Deep Blue Sea, slavná u nás díky Tvým snům zlým. V dnešní dvoraně nikoli s Rangers, ale na české hudební scéně dokonale zakotveným Rangers bandem, který po odchodu Milana Dufka pohotově a moudře zakódoval rock'n'rollový veterán Jirka Kaleš a angažoval zpívajícího banjistu Milana Černého i jako zpívajícího novodobého Robinsona.

to si líbit dám, zpíval už před dálkou let banjista Milan Černý s pražským ryze bluegrassovým blanketem. Ten se dnes objevuje v koncertní nabídce už jen sporadicky a Milan se snaží, seč to jde, být co nejčastěji u toho. A když mu to náhodou nevyjde, pikuje v blanketu Michal Novák. Ten je ovšem doma na jihu Čech, v sestavě dnes už báječně sehraného Kvintetu Písek.

Déšť ztracených snů Antonína Frťaly z třetího alba, chvíli folkového, chvíli bruglezového, chvíli countryového, ale skoro vždycky bezvadného kvintetu Písek, který se po naší scéně toulá už 22 let. Jeho dominantní členové jsou už nějaký pátek v podstatě tu a tam, podle vzoru doktora Jekylla a pana Hyda, převtělují do ještě o hezký kousek odlehčenějších otvíráků. I tady řádí pikované banjo Michala Nováka, třeba v písnice Cowboy Billy Colt.

Letmý návrat do poslední dubnové dvorany oznámila černá vokální čtyřka Cats and the Fiddle příjemným tvrzením, že nikdo není nikdy tak starý, aby si nedokázal zaswingovat. One is never too old to swing, která se na deskách objevila v roce 1941.

Písnička Někdy jindy another day z úvodu roku 1942. Po válečné přestávce se Cats and the Fiddle ještě několikrát do studia dostali, ale protože nakýžený výsledek čekali marně, v roce 51 se pánové v naprostém klidu rozešli, snad jen s výčitkou, že osud jim příliš nepřál, když je poslal na svět ve stejné době jako firmu Inkspots.

Adresát neznámý v nahrávce, která v roce 1939 otevírala prvním vítězstvím hitparádový účet vokálního kvartetu z Indianapolis, který se tehdy už 5 let proplétal kabaretní i koncertní scénou státu Indiana a získal zejména díky solovému Billu Kennymu mimořádnou popularitu jak mezi černými, tak i bílými Američany. Právě Bill Kenny se mimo jiné výrazně zasloužil o úspěch písničky My tři, má ozvěna Můj stín a já, s níž se v roce 1940 Ink Spots dostali podruhé na vrchol hitparády.

Seem like we're living in a memory. That's my echo, my shadow.

Vokální kvartet Ink Spots v originální verzi vítězné nahrávky z roku 1940 V3. Tak a rychle zpátky, protože co nevědět, přijedou do dnešní dvorany Blaničtí rytíři a společně s nimi jejich autor, jeden z nejosobitějších představitelů folkového hnutí 70. let, Šafrán, Vlastimil Třešňák. Zítra mu bude přesně 65.

Vzpomínka plíživá nás zavedla až k začátkům neuvěřitelně dlouhé cesty olympiku. Na jeho prvních úspěších se výrazně podílel zpívající baskytarista Pavel Chrastina, který má právě dnes na svém narozeninovém dortu přesně 75 svíček. K jeho zdá se nesmrtelným kouskům patří už od roku 1967 stále zelená a nádherně živá

klasický olympik Petra Jandy s basovou kytarou právě dnes čerstvého 75-tníka Pavla Hrastiny a Želva s jeho textem.

Další měsíc letošního roku neúprosně míří ke svému konci a co nevidět se na kalendáři objeví poslední duben. Přesně tak se jmenuje i tahle písnička z nejnovějšího alba brněnského pozdního sběru, která právě uzavřela dnešní dvoranu. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého. Vzhledem k tomu, že příští sobotu vysíláme živě z Plzně, až za 14 dní, tedy 9. května, hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Dneska je státní svátek 8. května 2026. Ze studia mimořádně přívětivého, ne pražského, ale jeho českého vás zdraví Honza Macoun. Dnes si dáme i sváteční téma. Předpokládám, že vlastenectví znamená pro každého něco. A mě znamená co? Mě znamená co? Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo? Jak vlastenectví vnímáte vy? Budu moc rád, když se připojíte do našeho společného vysílání, které bude až do 1 hodiny. Děkuji všem předem, volat můžete, psát také, písničky k tomu připravené, tak to pojďme spustit.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: V klidu, pohodě, sváteční náladě s vámi Honza Macoun. Z jihu Čech zdravím i do Prahy Petra Kubalu, který všechno má na starosti ohledně techniky. Tak zmáčkním čudlík a spouštíme.

0: Posloucháte Noční linku, posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Pojďme v tento sváteční večer probrat taky i sváteční téma. Páteční noční linka na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Tak jinými slovy, co to pro vás znamená, když se řekne vlastenectví? Cítíte hrdost, když slyšíte hymnu? Máte doma vlajku nebo vadí vám, když někdo mluví o Česku špatně? Šli byste svou zemi bránit? Nebo je to pro vás přežitek? Spojujete vlastenectví s historií nebo se současností? Je to o emocích, o činech? Projevuje se vlastenectví v běžném životě u vás nějak? A kde je hranice mezi hrdostí a přehnaným nacionalismem? Jak tohle to všechno vnímáte v tento sváteční večer? Na to se vás budu z Jihočech ptát. Volat můžete? Můžete. Tady máte číslo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Můžete také psát na linka@rozhlas.cz nebo do příspěvku pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já když se podívám, tak příspěvek, který prvně na mě vykoukl, tak mě moc těší, už mě hřeje u srdce. Dobrý večer všem vám, Honzo, opět ohromné téma, děkuji. Já se při poslechu naší hymny vždycky dojmu a mám slzy na krajíčku. Vlastenectví by mělo být v srdci všech lidí a já to tak cítím. Dája Jeseníky. Dájo, souhlasím s vámi, kdykoliv slyším státní hymnu. A nemusí to být jen u sportovních přenosů, ale i třeba i u půlnočního vysílání v rámci třeba stanice Dvojka, tak není to pro mě přežitek, není to pro mě vzduch, je to pro mě něco, co je plné emocí a přitom člověk vnímá, že je moc a moc věcí, které vás třeba na té republice rozčiluje a které byste chtěli změnit a ono to nejde třeba z té pozice, kterou máte na druhou stranu. Hoďme kamenem. Každý přece můžeme nějakým způsobem reagovat a postarat se o to, aby nám tady bylo blaze a možná, že si ani neuvědomujeme, jak je u nás krásné žít. Asi jsem dost sentimentální, tak se za to omlouvám.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: i neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Vlastenectví, to je zvláštní věc. Pro někoho je to vlajka v okně a hymna při hokeji, pro jiného spíš takový tichý pocit, že to sem prostě patří. A možná právě Češi jsou v tomhle trochu specifičtí, protože často o své zemi mluvíme kriticky, někdy až příliš, nadáváme na politiky, silnice, úřady i sami na sebe, ale přitom stačí, aby někdo zvenčí řekl, že Češi za nic nestojí a najednou se ozve skoro každý. Takové to dnešní vlastenectví už většinou není o velkých gestech nebo o tom, kdo hlasitěji mává vlajkou nebo kdo výrazněji mává vlajkou. Spíš je to o takových každodenních maličkostech. O tom, jestli se člověk chová slušně, jestli mu záleží na místě, kde žije, jestli po sobě uklízí odpadky v lese nebo pomůže sousedovi. Možná právě proto je moderní podoba vztahu k vlastní zemi. No a zajímavé je ještě něco. Hodně lidí říká, že si Česka nejvíc vážili až ve chvíli, kdy byli delší dobu v zahraničí. Najednou jim chyběla taková ta čeština, humor, obyčejné hospody nebo krajina, kterou doma brali jako samozřejmost. Možná tady to vlastenectví není o tom, že si myslíme, že jsme nejlepší na světě. Možná je to jen vlastně o takovém obyčejném pocitu, že právě tady jsme doma. A na to bych se rád zeptal, co pro vás znamená vlastenectví. A bát se nemusíte, Praha nekouše, ani já tady dnes v rámci vysílání z Jihu Čech. Osmělte se, klidně zavolejte, já budu moc rád. Telefon do studia právě teď 731 800 900. Haló, haló, Český rozhlas, tady Honza, kdo pak nám volá?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí. Já teda samozřejmě, že se dojímám, když slyším hymnu a celkově si hrozně moc jako vážím toho, jakou máme krásnou, sice malou, ale krásnou zemičku. Tak já vám teda něco přečtu, sice je to s předstihem, ale něco jsem tady napsala. Můžu?
1: Povídejte.
2: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasná, že louka je zelená, že se právě zčista jasná první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
1: Tleskám. Jak moc vy milujete naší zem? Jak moc? Haló, slyšíme se? Neslyšíme se a nedozvím se víc od Marcely. Mé srdce pláče, ale třeba se dovolá ještě jednou. Tak zkusíme další telefon, třeba to vyjde. Honza u telefonu. Jste tam? Nevadí, nejste. Zkusíme někdy příště, dáme písničku a pod ní třeba někdo z vás další. Jak jsem říkal, o vlastenectví je to dnes. Pojďte se pochlubit, jak vy tohle slovo vnímáte. A doopravdy.

0: Němci, sokolové vzali pistole, nevím kde, hlídali trať, aby náhodou nepoškodili koleje nebo něco takového. A k ním se přidali jiní lidi, kteří, když přišli k nám do hospody, tak byli náhle vlastenci všichni, já jsem, a nebylo to u všech pravda. A taky to nesla doba. A dneska vlastence si představuju tak, že dokáže vysvětlit chyby naší společnosti, ale které jsou naše chyby. Naše chyby, které nedokážeme hned a rychle odstranit. Chce to čas. Chce to, aby lidi se naučili spoustu věcí a aby se nepřestávalo věřit. A když se věří, že se něčeho dosáhne, tak se toho dosáhne, i když se třeba zpočátku neví, jak do toho. A udělalo se spoustu věcí a já, když si srovnám za mých 88 let, co všechno se udělalo teď, a myslím po revoluci, a nechci zatracovat socialismus. Stavělo se taky, dělalo se spoustu věcí, ale protože to bylo takový podivný samý most nucení, dneska prostě to dělají firmy a ty mají lidi, kteří jsou placený, podle mýho dobře placený, a dělají dobrý věci. Někdy se jim to nepovede, ale musíme to umět hájit. To je český, to je naše a vy to taky v tom Německu nebo jinde nemáte dokonalý. Taky děláte zmetky, taky se vám rozbíjí auta a padnou rakety Američanům a Rusům a všem. Čili říkat o Česku, že jsme prostě dobrý, že máme krásný kraj, řeky, lesy, hory, památky máme skvělý, Praha to je výstavní barák, když se to takhle dá říct. To je prostě nádhera.
1: Řekl vám, takhle jsem nad tím já nikdy nepřemýšlel. Vůbec by mě nenapadlo vlastně to vzít tady z tohoto kousku, tak jak o tom mluvíte vy. A je to milé poslouchat, jako.
0: No, jistě, tak já to taky proto říkám, aby to lidi milé poslouchali a vzali si to k srdci. Protože hájit naše zemi, naší zemi i práci lidí, která momentálně u některých profesí není úplně skvělá, protože se dost lidí naučilo s prominutím flákat a neumějí někteří řemeslo, ale stejně musíme hájit, jsou to naše lidi, jsou to naše stavby a neříkejme, že v Německu mají potraviny dražší nebo levnější. U nás máme benzín lacinější než tam. To prostě, jak se to udělá s daněma a s jinýma věcma, tak to prostě ten stát má. A že jsme dobrý v Evropské unii a doufám, že v ní zůstaneme, že nebude Reichl nebo Okamura dělat nějaký referenda, aby jsme vystoupili, protože to by byl pro nás hrob. To můžou dělat jenom lidi, kteří si neuvědomí, jak bychom prodávali. A my potřebujeme prodávat. Jsme exportní podnik a umíme skvělé věci. Takže to je asi tak všecko. A musím říct, že když se hraje hymna, když někde vyhraje sportovec nějaký, když je úspěšný projev v Evropském parlamentu, brečím, tečou mě slzy jako hráchy a nemůžu to ovládnout.
1: Děkuju vám moc. Děkuju, krásnou dobrou noc. Děkuju, vážím si toho, že jste zavolal. Ať se vám daří. Dobrou noc.
0: Děkuju a vám taky, ať se daří. Naschledanou.
1: Vlastenectví je pojem, který se v čase samozřejmě proměňuje. Pro někoho je to silný pocit sounáležitosti, pro jiného prázdné slovo bez obsahu. Dřív bylo spojené s obětí, taky vlastně s obětí a bojem, dneska spíš s takovou každodenností,

tím, jak mluvíme o své zemi, jak se chováme k lidem kolem sebe a vnímáme společné hodnoty. Někdo ho prožívá při sportu, jiný při státních svátcích, dalšího vůbec neřeší. A právě to dělá z vlastenectví téma, které rozděluje i spojuje zároveň. Budu rád, když nás následující minuty a vlastně hodina a něco spojí dohromady a bez hádek se dokážeme vzájemně pochlubit, jak vnímáme vlastenectví. Ať už je to tím směrem, anebo tím směrem. Tady nikdo nikoho nebude pomlouvat nebo si někoho dobírat. O toho tady nejsme. Ale já budu opravdu moc rád, ať to máme pestré, zavolejte klidně i z té protistrany. Protože pestrost musí být a jinak by to nemělo smysl vůbec. A noční linka taky ne. Tak pojďte do toho, těším se na vás.

0: Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza z Jihu Čech. Zdravím, koho a kam?
1: Jana z Prahy. A tak jsem,
0: ano, zdravím.
1: Jak jste řekli tento pořad, tak se mi moc líbí. Sice jsem přes 80, ale pořád to ve mně je. Já jsem se před 20 lety přihlásila do kurzu k trénování paměti. A měli jsme tam lektorku, která prostě vykládala, nás učila, jak s pamětí zacházet a tak dále. Ale strašně mě naštvala a pak jsem odešla z toho, jak začala nás pomlouvat Čechy. Furt Američani jsou takový chytrý a tohle. A všechno americký bylo dobrý, že ona tam několikrát byla. A já jsem se úplně tak jako i urazila, že jsem se sebrala a z toho kurzu jsem odešla. Prostě jsem to nemohla poslouchat. Já jsem říkala teda, ty jsi vlastenka, jsem se říkala v duchu. Jo. Prostě jsem úplně nesmysla. Když nás někdo takhle pomlouval a hraněl, jsme hloupí a takový. Jo. Tak to je asi moje vlastenectví, no.
0: Takže jakmile se mluví o České republice nebo o Česku nebo tehdejším Československu, když někdo mluví špatně, tak se to ve vás mele, vře to.
1: Ano. A když jsem jezdila na vlaku jako průvodčí a vždycky jsme se zvenčí jako z Čech vraceli do Prahy a viděla jsem, projeli jsme tunelem pod Žižkovem a viděla jsem ty Hradčany. Tak mě bylo tak krásně, co jsem říkala, že bych nikdy, nikdy nechtěla jinde být než tady.
0: Tak tady vám rozumím hodně, protože právě proto, i to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme pouštěli tu první písničku od Karla Gotta Vltava, protože to je vlastně jedna z mnoha skladeb, u kterých mám husí kůži, ale taky tam ta slza do toho oka jde.
1: Ano, bylo to moc pěkné. Já vám moc krát děkuju za to krásné pořady.
0: Já taky děkuju.
1: Kámo leta. A někdy se u vás chytím, ale strašně moc to mám ráda. To je pro starší lidi většinou, protože mladí tomu nemají vztah takovým pořadem. Je to chyba.
0: Jano, děkuju. Přeju dobrou noc, ať se daří, klid, pohoda, úsměv.
1: A vám přeju hodně zdraví. Ať máte sílu.
0: Děkujeme.
1: Mějte se, moc zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: U té hymny ještě zůstaneme. Marie mi napsala, když slyším českou hymnu, vždycky se mi sevře hrdlo. Ne nějak teatrálně, ale uvnitř něco cítím. Možná je to tím, že jsem vyrůstala v době, kdy nebylo samozřejmé říkat nahlas všechno, co si člověk myslí. Tatínek měl doma malou vlajku schovanou ve skříni a vytahovala se jenom při velkých příležitostech. Dnes ji mám doma taky. Nechodím s ní po ulici a nekřičím, že jsme nejlepší národ na světě, ale mám ráda naši řeč, krajinu, písničky i humor. A vadí mi, když někdo mluví o Česku jako o zemi závisti a nadávání. Máme spoustu chyb, ale pořád je to domov.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Pohoda, je tu noční linka dnes s Honzou Maconem. Zdravím z jihu Čech a zdravím koho a kam?
1: Halo, halo, já jsem na cestě zrovna z Krkonoš na Jižní Moravu, jmenuji se Jan a zdravím všechny a moc mě váš pořad zaujal, je krásný, opravdu. Jestli teda můžu mluvit, nebo jestli mě dáte otázku?
0: Nedám vám otázku, ta platí, no, co nedám, dám. Co pro vás znamená vlastenectví? To je jediná otázka, až do jedné hodiny ráno pověste, jak to vnímáte vy v současné době? Je to prázdné slovo, nebo jaký jste vlastenec a jestli vůbec?
1: Rozhodně prázdné slovo to není. Chtěl bych začít tím, že můj 7letý syn za mnou došel, tatínku, rád bych, abys mě vzal na Sněžku a dneska jsme ji zdolali v dnešní svátek, i když počasí úplně nepřálo, ale bylo to super. Mám z toho hrozně dobrý pocit a ten kluk prostě přišel i s tím, že v podstatě o tom určitě nevěděl, že je to nějaké vlastenství. Ale měl jsem radost prostě, že to je tady něco takového českého. Další věc, kterou bych chtěl opravdu říct, kterou jsem, jako není z mé hlavy, ale naprosto se s tím stotožuji. My jsme z Moravského Slovácka a velký takový vlastenecký pocit je vždycky ten, když si dám na sebe svůj kroj. Jo, takový ten pocit obrovský sounáležitosti. A vždycky jsem si trošku myslel, že ti Moraváci jsou ochlup, větší vlastenci, ale potom, když přišlo tornádo a když jsem viděl prostě ten celorepublikový, byli jsme tam hnedka, že pomáhat, nás se to netýkalo, naší vesnice, ale byli jsme tam pomoct hnedka na druhý, na třetí den a když jsem viděl prostě tu neuvěřitelnou pomoc, jako ještě teďka mě to dojímá, těch mladých lidí, které tak často jako jim říkáme, že o nich říkáme, že jsou prostě budiční čemové někteří a tak dál, tak to bylo prostě neuvěřitelné a myslím si, že jsme vlastenci celá republika.
0: Jo, to zase, jste teda říkal... otevřel teďka další část, další možnosti vlastenectví, protože tohle mě taky vůbec nedapadlo a vlastně, jak o tom mluvíte. Tak se mi taky to dere ven ty slzy, protože tam šlo všechno stranou. Všechny pomluvy, všechny narážky, opravdu... všechno. Ne, tady se musíme semknout a zkrátka musíme.
1: Ono lidi to cítí jako zmedializovaně, což samozřejmě v dnešní době je nedílná součást toho, ale to opravdu prostě bylo neuvěřitelné, ta pomoc, jo. Další úhel pohledu, třeba já jsem profesionální muzikant a když hrajeme třeba Antonína Dvořáka ve Filharmonii, tak mě prostě hrajou to po 40. klidně, tu Novosvětskou, tak mě stojí chlupy takovým způsobem, prostě obrovský pocit vlastenectví to je. Obrovský. A poslední teda, abych to tak nebral všechno v superlativech, tak jako zamyslet se nad tím, nebo někdy jsem se zamýšlel nad tím, jako nasadit život za republiku, to je velké téma. To nedokážu říct, že bych, to se mě zajítí Ukrajinci tady v tomto ochlup lepší prostě. Jo, abych jako zase byl jako upřímný úplně a prostě věděl bych, že bych mohl ztratit všechno to, co mám tady a světa jsem pojezdil taky kus a věřte nebo nevěřte, ale tady je jedno z nejlepších životních prostředí na celém světě u nás v České republice.
0: Takže no jo, ale to se tak těžce vysvětluje lidem, kteří třeba v tom zahraničí nebyli nikdy, anebo byli jenom tak naskok na nákup pro kafe.
1: Těžce, jak to myslíte? Těžce, jako myslím celkově tady úžasný sociální systém, školství.
0: To zcela určitě.
1: Bezpečí.
0: To souhlasím, akorát spíš jenom si říkám, že velmi těžce se to vysvětluje lidem, kteří, a já právě nechci, aby to tak jako vyznělo, že jsem všude byl a všechno znám, ale je fakt, že jakmile člověk přejde přes hranice, dál než na nákupy kečupu a levní kávy a levnějšího jídla do prvního supermarketu, který je za hranicema, tak pozná, že vlastně my na tom vůbec nejsme špatně jako Česká republika a že vlastně spíš maximálně... nechci říkat, že ti lidé jsou nevzdělaný, nebo že jsou... Ale má... Ne nadarmo se říká, že kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, ale když vycestuješ a poznáváš, tak potom s tou velkou radostí se vrátíš domů. S velkou radostí.
1: Já bych asi osobně vůbec neřešil tady ten konzum, ten je všude prostě pohodlný, lidi se v žádném případě nenadřou ve většině tady v Evropě na jídlo a na to, to je všechno prostě jakoby taková samozřejmost, které už si ani nevážíme, neuvědomujeme, jo, ale prostě takové to, že nevím, no, tady když mě zhoří barák u nás, tak vím, že prostě půlka dětiny dojde a prostě pomůžou mě všichni. Jo, prostě jsou ten přesvědčený, jo. To jsou takové ty počiny vlastenectví, nevím, možná jsem odbočil už malinko jinam, ale prostě tak, no, co jsem chtěl, to jsem vám sdělil, ale říkám, jakože takové to obrana vlastí, jakoby s nasazením svého života, to nevím, kolik lidí by řeklo, to by mě docela zajímalo, jo, šel bych, nasadil bych život. To je v dnešní době jako si myslím hodně těžké tady toto říct, jako tady tu, jakože to přesvědčení, nebo tak jako asi málo kdo to má, no. Takže tak.
0: Honzo, děkuju.
1: Přeju krásný večer a fakt super pořád. Úžasné. Já si osobně vážím vlastenectví a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeknu vám, nechtěl bych, aby to vyznělo opravdu nějak zlé vůči nám, a to ne, to zase takový přizdi. Vůbec ne. Těžko se někdy některé věci charakterizují anebo tak nějak dávají do jednoduché věty, aby to vyznělo co nejsprávněji, ale předpokládám, že za tu dobu, co se společně známe, tak víte, jak já přemýšlím, jak se vyjadřuji i třeba o nás, o Češích, o lidech, kteří jsou z té sympatické malé zemi uprostřed Evropy. A to jsme ještě nedávno byli Československo. Tam zalovíme i teď. Tam zalovíme i v rámci hudby, protože přichází na řadu písnička, která taky má pro mě takový zvláštní efekt, a to Husí kůži. No, jen to tam, Péťo, pust. Myslím, že ji budete znát a je dost charakteristická. Dost. A myslím, že v tom nejsem sám. Tak schválně.

0: Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Doufám, že vlastně moje slova, která jsem nedokázal úplně přesně najít, jste navnímali z písničky, kterou jste teď slyšeli. To je písnička, která mi přijde fakt od srdce. A hlavně všechno se poznává podle toho, kdy stávají člověkovi nebo lidem chlupy na rukou. A má takový pocit, jako když přeběhne mráz po zádech. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Je to pro mě dnes složité, protože mluvit o vlastenectví a mít toho tolik co říct, nechávám to na vás. Budu moc rád, ať se ozvete vy, kteří to vnímáte velmi hluboce, ale i vy, kteří to dneska tak nevnímáte, že dřívá vějc bylo líp. No, tak schválně, jak to vnímáte vy? Tady Honza, hezký večer.
1: Dobrý večer. Já už můžu tady mluvit?
0: Ano, jenom se nám představte, vypněte si váš rozhlasový přijímač, aby nám to nevazbilo. Tak vás moc zdravím. A kdo jste?
1: Já volám z Jižní Moravy. Z Jižní Moravy, z města Kyjova. A chtěla bych k té otázce vlastenectví si vzpomenout na mého dědečka. Byl to pan řídící Jurek z Žadovic, který tam zakládal Sokol a byl to velký Sokol. A když došlo k rukování do války v 38. roku, tak rukoval samozřejmě v čele Sokolů, že? Okamžitě. A s naprostou hrdostí tihle muži rukovali s tím, že tam položí za vlast život. Protože jediné, co udělal, tak bylo, že mojí mamince a její sestře, teda mojí tetičce, koupil prstínky. A ten prstínek jsem zdědila, já říkám mu váleční prstínek. Je to prostě taková vzpomínka jako na něco, kdy člověk se rozhodne jít položit život za vlast. Takže já jsem tak jako vzpomenul, že to je podle mě vlastenství.
0: No super, to vám moc krát děkuju, protože já být nějakým znalcem v oboru bižuterie, zlato, stříbro, drahé kamení, tak vím jenom půlku té radosti. Jenom půlku. Tam chybí ten příběh.
1: Je to jste mi teďka dodala. S vínovým kamenem a prostě on ho koupil a jak tam čekali na náměstí v Kyjově děvčata, aby mu se zamávali, když šli průvodem Sokoly jako nastoupit a odjet, tak každý dal do ruky ten prstínek, takže pro mě to je spojené s něčím, s obrovskou hrdostí na vlast a s obrovským vlastenectvím.
0: A hlavně taky hodnota nevyčíslitelná v tomto případě.
1: A ten prstínek si považuji, když náhodou se bavíme o nějakých takových věcech s kamarádkama, teda v mém věku samozřejmě dneska, že, tak vždycky říkám, mám tady váleční prstínek po mém dědečkovi a ráda ho ukazuju.
0: Moc děkuju za to, že jste nám ho taky představila v rámci našeho večerního vysílání. To je slovo z Kyjova. A děkuju a dobrou noc.
1: Ano, mějte se moc hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tetelím se úsměvem tady z toho, co mě nabízíte za příběhy do dnešního vydání Noční linky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. A kdo bude další?

0: 12 minut nás dělí od půlnoci, tak kdo bude pravděpodobně posledním, kdo se dovolal do našeho vysílání? Halo, halo.
1: Dobrou předpůlnoc. Radek Mikula.
0: Zdravím vás, Radku, povídejte. Vlastenectví, je to pro vás slovo důležité?
1: Poslouchám vás jako český rozhlas České Budějovice poslední dobou neustále, ať je to humoriáda a tyhle ty pořady mě zajímají tohleto a člověk se dozví velice moudrých věcí a opravdu většinou volají starší lidé tohleto, tak tam je toho moudra samozřejmě víc, tohleto. No, k tomu vlastenství, co bych k tomu řekl, tohleto. Staré latinské úsloví nebo rčení říká ubi bene, ibi patria, kde je dobře, tam je vlast. Takže já jsem takový kosmopolita, tohleto, nebo myslím to, žil jsem v přírodě, pracoval jsem pro přírodu, tohleto a dělám všechno pro přírodu a jsem pracoval v lese, tohleto v zahradnictví, takže pokud má být, ale kde je dobře, tam je vlast, tak to znamená v přírodě, co znamená podle mě aby ta země koule, naše zem, tohleto, myslím tím zem s velkým Z, neskončila tak nějak tohle prostě v tom kopru, protože to, co se dnes děje, to opravdu jako nemá moc období.
0: Jinak, jste na něco hrdý vy konkrétně v rámci našeho žití a bytí v České republice?
1: No jistě, že na jednu stranu, že se dokážem bránit, ale když tam teče do bod, tak někdy zase, ať, když to beru z, podle mě teda z historie, někde srazíme podpatky tohleto a říkáme si staré dobré české švejkovství, nějak bylo, nějak bude, tak no.
0: Nějak bylo, nějak bude, no je fakt, že tohle slýchávám v poslední době taky poměrně docela dost často a je to podle mě signál nějakého rezignování, a už mi dejte pokoj. Takhle to vnímám já, aspoň ze svého okolí, nevím jak vy, ale rezignace, to je to slovo.
1: Jako vy jste mě říkal, ať vám dám pokoj?
0: Ne, vůbec ne. Já jsem jenom říkal, že mě tohle to připomíná spíš jako právě jako něco jako a už mi dejte pokoj, rezignace, rezignování no vůbec na všechno.
1: Jak jste mi to řekl tohleto, tak jsem si řekl v duchu tenhle v hlavě tohleto, tak už tam nikdy volat nebudu.
0: Ne, ježiš, jenom to ne, to jste neslyšel celé.
1: Máme další humoriáru asi.
0: No, v rámci dnešního svátečního vysílání to teda. Ale každopádně je pravda, že spoustu lidí kolem nás je dost rezignovaných z toho, co se děje kolem nás, vůbec ano, z politického směru.
1: Ano, mě to mrzí tohleto. Já si tady dost často píšu tohle, dívám se na ty komentáře na internetu, tohle na různé články a tam se to vlastně se smíruje tohle na 4 smajlíky. Jeden je srdíčko, druhý je tohle kyselý ksift, tohleto, další je tohle úsměv a pak je tam ten plačící smajlík tohleto, nebo nějak tak tohleto. A tam, když čtu tyto příspěvky, tohle, nebo ať jsou to příspěvky, anebo tohleto, tak je smutné tohleto, jak se lidé kvůli jednomu slovu dokáží nenávidět.
0: No, je taky názor samozřejmě. Každopádně já doufám, že vlastenectví, to slovo, které dnes probíráme, úplně nevzbudí takové emoce, že to vytočí do běla. A když, takže nám to zavolají a vysvětlí, přiblíží proč, tak vám poděkuju z Jihu Čech do Jih Čech. Ať se vám daří, dobrou noc. A víte co, dáme si krátkou pauzu, dáme si písničku a vlastně taky i příspěvky od vás, protože se to tady tak nějak nakupilo. Eva taky do třetice jižní Čechy tady píše. Dobrý, krásný večer všem. Česká republika je pro mě nejkrásnější zemí na světě. Když poslouchám naši hymnu Kde domov můj, jsem hrdá, protože tato píseň vyjadřuje krásu naší země, její přírody. Kochám se vždy, když o státních svátcích a i jindy vlají vlajky České republiky. Užívám si to třeba dnes. Také miluji český jazyk. Obdivuji české, moravské a slezské kroje. Jsem hrdá na naše věce Jaroslava Hýrovského, Otu Wichterleho, Františka Křižíka, Antonína Holého, spisovatele, básníky, hudební skladatele, architekty a spoustu dalších lidí. A vzdávám úctu lidem, kteří položili ve dvou světových válkách v minulém století svůj život za naši svobodu. Krásné jaro a pěkné květnové dny přeji ze srdce všem. Eva z jižních Čech. Evo, asi se pod to podepisuji taky. Ne, asi určitě. Děkuji.

0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tady noční linka, pokračuje páteční noční linka s tématem, no jak to sformulovat hezky, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Moc telefonátů, moc vám děkuju, moc pozdravných telefonátů. Taky jsem tady obdržel už několik příspěvků a i poděkování, taky i já musím poděkovat za vaše e-maily, které se netýkají tématu. Děkuji i za poštu klasickou, která dorazila během tohoto týdne na adresu mé mateřské stanice. Obecně, když budete chtít napsat, ono to dojde. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, ono to dojde. I když dnes pro vás nevysílám z karlínské historické nádherné budovy, která vlastně, už to bude tuším příští týden, bude otevřena v rámci dne otevřených dveří. Doufám, že vaše regionální stanice také budou mít otevřeno, že se případně přijdete podívat, odkudže pro vás vysíláme nejen tu noční linku. Takže děkuji za dopisy. I třeba od, tuším, Honzy ze Špindlu, všechno vím, všechno znám. Ne, že bych se chtěl chlubit, ale došlo. Tak děkuju a zároveň taky děkuji i těm, kteří píší o témata noční linky, co probrat. Myslím si, že těch témat se tady sešlo poměrně dost i ke kolegům, tak snad to klapne a to vaše téma vyjde pro příště.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den a novým dnem neděle 9. Ne, neděle. Sobota 9.5.2026. Už předbíhám a není to přání otce myšlenky. Dnes, kdo nám slaví svátek, Ctibor a Ctibora. Ctiboru neznám vůbec žádnou a Ctibora myslím, že taky ne, ale je jich poměrně dost, do tisícovky. Jeden Ctibor připadá přibližně na 12 000 obyvatel, průměrný věk Ctibora 52, jinak podle příjmenáře slaví Vrbovy, vás je něco přes 3,5 tisíce a rozhodně, kdybych si chtěl vzít vás nějak na paškál, nebudu asi o vás úplně v těch negativech mluvit někde v Konici a nejbližším okolí, protože tam je vaše líheň. Zní to trošku kostrbatě, ale tam je vás zkrátka nejvíc. Ať už slavíte, anebo budete slavit, máte klid, pohodu, doufám, že jste správně naladěni a pokud ne, takže si uděláte čas na nás, na vysílání Českého rozhlasu. My vás dáme do pucu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak v sobotu pokračujeme páteční noční linkou. Vlastenectví, no. O vlastenectví. Myslím si, že i nějaká slova, milá slova by měl pro nás vykonat.

0: Miloš je dalším volajícím do naší noční linky. Zdravím vás.
1: A já zdravím Honzu Macouna a Petra Kubalu a posluchače. A tak mě napadlo, když se říká o vlastenectví, taky bychom měli připomenout, že velký vlastenci jsou disidenti, kteří bojovali za demokracii a svobodu. Václav Havel a ostatní, kteří byli v tom vedení, v občanském fóru, na ty bychom měli taky vzpomenout. Ty taky jako se zasadili o vlastenectví a obětovali se pro nás. Co kdyby to nevyšlo, ta revoluce, tak by to všecko bylo hodně zlý. Takže to jsou taky prakticky vlastenci, když se to tak vezme.
0: A nejsou to náhodou třeba jen osoby, které byly na správném místě ve správný okamžik?
1: Možná jo, protože, ale taky skauti jsou vlastenci a ostatní, kteří to neměli jednoduchý za bývalýho režimu.
0: To je fakt.
1: Taky bychom měli vzpomenout to výročí, co se dělo při těch událostech válečných, to je obrovský vlastenectví a nebejt toho, že tu Prahu Češi bránili, že se dovedli. Je vidět, že by se ten národ dovedl ubránit i před vpádem nacistů do Česka, kdyby byli to, jako že by, ale škoda, že se nás nezastali třeba některé státy dřív, než začali Němci řádit, ale to zas člověk neví, to by bylo možná peklo v české kotlině, že jo? Ale velký vlastenectví je, že tady máme lidi, kteří zařídili, že už máme svobodu slova, demokracii, že můžeme chodit jak říkám.
0: Aby jsme náhodou třeba o tu svobodu slova zase nepřišli. Rychle nabil, to, rychle pozbil.
1: No já vím. Ono to není jednoduchý. Musíme si to bránit. Musíme na sebe být hodnější a jako být jako víc semknutý, protože lidi se dovedou pohádat kvůli blbosti a měli by spíš se dohodnout mezi sebou. Kvůli maličkosti by se v tomhle státě dovedli prakticky lidi porvat kvůli úplný prkotině, že jo? Takže bychom se měli trošku jako spojit všechny dohromady, aby jsme neměli takový skandály a různý průšvihy.
0: Zase na druhou stranu skandály a průšvihy jsou určitě i jinde v jiných zemích.
1: Já vím, jsou. Tady to docela jde, no.
0: Takže myslíte si, že u nás to ještě tak jako jde, že to je v rámci možností, ale mohlo by to být samozřejmě lepší.
1: No, lidi by se neměli dělat na schvály a měli by spíš si podat všecky ruku a dohodnout se takhle, aby to bylo ještě lepší, no, než to je teďka. Ty poměry, některé poměry někde v některých městech, ono to je takový rozhádaný mezi sebou, takže bychom se
0: spíš,
1: měli trošku...
0: Jestli se máme dohodnout, jestli si máme popovídat o něčem a říct si dohodnout se, být diplomaté a dohodnout se, pak to ale úplně nejde ruku v ruce s tím, co se děje u nejhlavnějších představitelů třeba aktuálně naší země. A to nechci poukazovat, vlastně nechci se úplně bavit o politice, ale pojedu tam, nepojedu tam, mám na to nárok, nemám na to nárok, chci, nechci, přišel jste o 15 minut později. Jestli víte, o čem hovořím, tak nemělo by se začít u sebe, každý u sebe, a obzvláště, kteří jsou víc viditelní, aby byli v příklad těm, teď já nechci říct, těm, co jsou No úplně obyčejným. Úplně obyčejným lidem.
1: Já vím, no.
0: Aby neukazovali, co je norma.
1: Mm-hmm. Aby se prostě jeden na druhého nepovyšovali a nějaký právo silnějšího by nemělo vůbec existovat. Mělo by se to
0: uvidíme
1: mezi sebou víc semknout a to by bylo taky vlastenectví, kdyby si všechny lidi, kteří jsou pohádaný mezi sebou, si podali ruce a co jsme si, to jsme si, že jo?
0: No kéž by, no. Uvidíme.
1: To by
0: uvidíme
1: taky bylo vlastenectví.
0: Uvidíme, kdo se ještě dovolá jako další. Třeba o tom popovídáme, ale nechtěl jsem to vlastně ani úplně nakousnout, ale vlastně už jsem to řekl. Tak se za to případně omlouvám, protože úplně nejsem o to tady, abych prožíval aktuální politické dění v naší republice, ale ono to vlastně částečně i k tomu vlastenectví patří. Tak moc děkuju za telefon, popřeju dobrou noc, ať se daří.
1: Vám taky díky, naschle, díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co je toto vlastenectví? Je to pro vás důležité slovo pro život? Teď jsem zrovna přemýšlel hodně nad tím, jestli vlastenectví se dá naučit, anebo jestli v něm musíte být vychovaný. Zkuste mi i o tom povědět víc, jestli vám do hlavy vštěpovali už od malička, že je důležité být hrdý na svoji zemi, ve které vyrůstáte, anebo jestli jsou přednější třeba činy, které z vás dělají celou naši společnost. No uvidíme.

0: Iveta napsala: Dobrý večer. Škroupův dům v Osicích na Hradecku, postavený na počest místního rodáka a autora naší krásné hymny, se bude bourat. Asi takhle se vážíme vlastenců, co měli radši naši zem, protože z tak krásného textu je ta láska ke své zemi poznat. A jak to má Nora z Frenštátu? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeju.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za uvítání. Já jsem byla akorát překvapena, protože jsem si říkala, proč ten Honza má takový nějaký jiný hlas. To je divné, že to byl váš kolega technik.
0: Jo, dneska prosím pěkně z jihu Čech a zdravím samozřejmě do Prahy. Děkuju Petěvi za to, že to všechno dokáže zmačknout ty čudlíky. No a teď zmačknu vás, tak povězte, Noro, vlastenectví. No.
1: Teď, jak se četl ten poslední příspěvek, já jsem o něm mluvila taky někdy nedávno v Noční lince, protože jsem před několika týdny slyšela tu reportáž v televizi a tam mě velice překvapilo, protože ta obec, ty Osice, se stavěla za to, aby ten Škroupův dům tam byl zachován. Starosta měl, říkali, že oni by nebyli schopni to zaplatit, ale pokud vím, tak teď nevím, který je to kraj, pan hejtman tehdy říkal, že to snad půjde nějak udělat, tak mě překvapilo, že v průběhu několika týdnů, no je to ostuda, tak jako tak, a vidíte, to je vlastenectví na prvním místě. Takže co bych řekla k tomu vlastenectví? Pro mě je to slovo tak samozřejmé, to má člověk v sobě tak vžité, že o tom nemusí zbytečně přemýšlet, protože já jednak miluji naši hymnu, jako pocit vlastenectví mám naši češtinu, kterou to je prostě perfektní jazyk. Proč cizinci, já pořád si říkám, proč ti, kteří se naší řeč učí, říkají, to je jeden z nejtěžších jazyků a pro nás je to tak vžité, jako bychom se s tím narodili a bylo nám to dáno takhle do vínku, ale jenom prosím, ať si to uchováme. Ať se nenecháme zatáhnout do toho, co je všecko módního. Já vím, že se to vždycky takhle mísilo, ale tu základní češtinu si nechejme. A hlavně tu spisovnou. I když milují nářeči a ty, ať jsou náš folklor, když kolik my se můžeme tolika věcmi chlubit, kolik my máme v kultuře, ať autorů, ať je to spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů. Bože, kdo by ve světě neznal Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka, kolik máme internetu.

0: pod břízou a jenom si podávali ruce, jak se pěkně rozdělí Československo na dvě země. Vždyť ono už stačí konec konců, že nám po válce ukradl Stalin za karpatskou Ukrajinu. A tam ti lidé, co tam žijou, ti by oblízli všech 10, kdyby mohli být součástí toho Československa, které tehdy ještě bylo. A to je spousta takových věcí. Zachovejme si to, co máme. Máme tolik krásných věcí. Nenechme si to vzít. Máme tolik přece, já si vážím všeho, co je u nás i vyrobeno, co naši lidé dělají. Máme šikovné, nejenom umělce, ale řemeslníky, máme šikovné lidi. Nenechme do všeho jenom zavlékat politiku. To je k ničemu. Ať se dohadují. Když se dovedou dohadovat jak malí kluci už by si to vyřídili ručně, bylo by to stručné a bylo by to stokrát lepší. A takové ty debaty, co se vedou kdesi na vysoké úrovni a přehazují se nějaká diplomatická slova, je vidět, že to k ničemu nevede. A bojovat za svou vlast, kdyby nebylo těch válek, kdyby nebylo těch zlotřilců, kteří si je vymýšlejí, tak nemusíme za nic bojovat. My bojujeme za to, co máme v každodenním životě a to si zachovejme. To je to nejdůležitější.
1: Kraj máme krásně. Český,
0: celou zemi krásnou. Ještě neslyším gong naštěstí, jak mi bylo vyhrožováno.
1: Ne, to musím
0: ale
1: ještě doplnit, jak
0: byla...
1: Já taky, já jenom jsem chtěl říct, že vlastně vy jste mi vzala teďka opravdu z úst i tu větu, kterou jsem měl dodat, když jsem mluvil o těch našich vrcholných politicích, kteří se nedokázali dneska nebo kdy to bylo dohodnout o tom, v kolik hodin a kdo, jak a podobně, tak vlastně tam by bylo dobré, kdyby se to ty kluci vyříkali, možná se pobili, možná, že by to bylo to nejlepší, co by se mohlo stát, ale pak by to bylo jednodušší, ale možná je to jenom moje nějaká představa v hlavě, no. Takže asi
0: ale
1: tak.
0: To si myslí víc lidí. Ono v jedné písničce se taky zpívá, padla facka, padla na sahale. Ono kdyby jsem tam, a jsou tam i nějací v těch vrcholných kruzích, jak to tak pozoruju, takový nějací mladší, kteří by sem tam potřebovali jednu facku zprava, jednu zleva, bylo by to vyřízené.
1: To
0: a říkám,
1: fakt.
0: Ona diplomacie se má řešit v rukavičkách, je to pravda. Ale kdyby náhodou někdy ty rukavičky byly drsnější, taky se nic nestane.
1: Noro, děkuju moc. Ať se daří, zdravím do Frenštátu, dobrou noc.
0: A vy se mějte taky hezky a žijeme v poklidu a přejme si jenom to dobré. Dobrou noc.
1: Já jenom, aby bylo jasno, ten gong samozřejmě máme. Péťo, bum. To je jenom tak, kdyby náhodou jsme povídali opravdu nějak extra dlouho, tak to je to, co nás přiruší, protože někdy ten čas plyne tak strašně moc rychle, že nevnímáme ani své okolí, ale vnímá to ten nejvyšší skoro bůh technický v Praze. Jmenuje se Kubala Petr, křesným jménem. Ne, děkuju moc za to, že to takhle můžeme zprodukovat to dnešní vysílání a vlastně i to zítřejší, kde se uslyšíme, ale to ještě docela dost předbíhám. Stále probíráme vlastenectví až do 1 hodiny. Volejte, pište. Mimochodem, když jsme u toho psaní, tak mám tady třeba... Milada z Prahy napsala: dobrý večer, pane Honzo, jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi. Dobrovolně bych svoji vlast nikdy neopustila, v jiné zemi bych asi žít nedokázala. Souhlasím s tím, co říkal pan Werich, že nemůžeme trvale žít v jiné zemi, neboť s nimi nehrál kuličky. Když jsem pracovně pobývala v zahraničí, vždy jsem se ráda vracela domů, neboť nikde tak nevoní lesy, louky a stráně. Jsem pyšná na naše odbojáře, obyčejné lidi, kteří se svými rodinami dokázali za druhé světové války obětovat za naši svobodu své životy. Smykám před jejich statečností. Jejich jména by měla být neustále připomínána a nikdy nesmí být zapomenuta. Zdraví Milada.

0: obyčejnou ženu.
1: Neobyčejná drahuška volá. Pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, pane Honzo, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě jsou u telefonu. Já jsem nechtěla volat a potom, co řekla paní ale... Nora, vlastně není co dodat, ale musím to říct. 5. května padl můj tatínek v boji o rozhlas. Pracoval v odboji, pracoval blízko vaší stanice, když jste v Praze, protože dělal na... No, teď mě vypadlo. No, ústavu... Ježišmarja, to je jedno. Prostě pracoval tak v Karlíně, kde byl, měl tam skovanou pušku, když volal rozhlas o pomoc, tak byl jeden z prvních, který tedy na pomoc šel. A 5. května byl postřelen, 6. května zemřel. Ale o tom nechci mluvit. Já chci říct, že bohužel to slovo vlastenectví ještě v nás, mě bylo půl roku, bráchovi roka půl, maminka ovdověla v 25 letech a všechno to dokázala. Byly sokolové, byly různé spolky a škola, která ty děti, jako jsem byla já, k tomu vlastenectví vedla. Pro nás to nebylo jenom slovo, ale do dneška, když vidíme, že vyhrávají naši sportovci, když se hraje naše hymna, tak máme tu husí kůži a chlupy nám vstávají, i kdybychom je neměli, tak nám vstanou. Bohužel ta doba se posunula natolik, že jsou úplně jiné priority a taková ta rozhádanost politická to lidi nespojí. Naopak vlastní rodina kolikrát není schopná se dohodnout. A v tom je toto smutné. Já jsem chtěl z dovolené v Jižních Čechách právě dnes a znovu jsem si do Prahy a znovu jsem si uvědomila, jak ta naše republika je krásná. Když jsme byli i s tím Slovenskem, tak to bylo teda ještě krásnější, protože jsme měli Tatry nízké, vysoké a tak dále. A jakmile se otevřely hranice, tak jsme měli šanci poznávat další věci, které jsme nikdy předtím neviděli, ale o to víc potom jsme se mohli s radostí vrátit domů, když se porovnávalo první výkladní skříň, kterou my jsme neměli, tak jsme obdivovali. Dnes máme všechno, ale bohužel nejdříve jsou cizojazyčné nápisy. Jděte po Praze a hledejte tam český nápis na krámek. To je výjimka. Samozřejmě je tady hodně turistů a dělá se to pro ně a zaplať pámu, že se jim otvíráme a ukazujeme, co krásného máme. Ale o to víc bychom si toho měli vážit. A v tom já vidím to vlastenectví. A to, co říká paní Nora, to je... to, co vlastně cítím já, a já doufám, že to nebudeme jenom být staří, ale že konečně jednou zase zpátky se to vrátí i do škol a budou se učit i o tom, co si měli vážit. Zeptejte se dneska dětí, oni no, ani neví, co to bylo 17.
1: No listopadu. Právě, drahuško, já se omlouvám, že vás přerušuju, ale vlastně vy jste řekla větu, která ono to vlastně dneska ještě nezaznělo, ale celou dobu to mám na jazyku, tak jsem rád, že jste to taky zmínila. Já mám totiž takový pocit, že i za dob, kdy já jsem chodil do základní školy, což bylo za dob socialismu, tak ano, byla to, nebo za dob komunismu, byla to doba, ve které jsme žili, ale přišlo mi, že v té škole jsme od těch učitelů, no, i když to bylo směřované jako samozřejmě na
2: hodně
1: východ,
2: to bylo tak mě... na Rusko, ano, samozřejmě.
1: Ano, ale furt mám takový pocit, jako kdyby nás víc učili být hrdí na svoji zem. Bez okliku k toho, že jsme byli směřovaní na ten východ, ale ta hrdost tam byla a vlastně nás to jako učili v té škole být na něco jako hrdý. A já netvrdím, že to bylo ze 100% to nejlepší směřování, ale dnešní děti si myslím, že tohle ve školách vůbec nemají. Že berou jenom jako nějaká holá fakta, co bylo, ale vlastně tam není ta radost, není tam vlastně... Ale těžko se mi to popisuje. Já děti nemám, jo, tak...
2: Já vím.
1: Myslím, mi rozumíte, snad to neříkám jako nějak jako hloupě.
2: Ne, v žádném případě. Ale já když třeba tady, já jsem to jednou také říkala, proto jsem to nechtěla opakovat, ale to, že se po mém tatínkovi jmenuje jedna ulice a zastávka tady na Rajské zahradě na Černém mostě, tak si to pamatuje jenom moje vnučka, ale už nikdy, nikde se to nezmiňuje. To, že je někde na Vinohradském hřbitově udělán pomník pro všechny z prvé a druhé světové války, kdo tam jde, kdo si toho všimne, tam už dnes, když jsme se vraceli z Třeboně, tak bylo pár lidí u pomníčku a radši všichni jdou někam na pouť nebo jedou někam... Samozřejmě mají prodloužený víkend, ale nikdo z nich si neuvědomuje, proč a proč to slavíme. Každý už řekne, no a co?
1: Tak.
2: A to je v tomto
1: smutné. To je pravda. To je to stejné, jako když máme 17. listopad. Je to úplně to samé.
2: No, přesně tak. Ale nespomene si nikdo na 17. listopad, který nebyl v 89. roce. Oni byli 2017. listopady.
1: Drahuško, já myslím, že tohle to teď nepořešíme, ale je pravda, ale... že školství zase bychom mohli někdy probrat.
2: No, dobře. Já všem přeji klidnou noc, bude ještě krásný, ať si užijí ten víkend a až půjdou někde po Praze, po kterémkoliv městě a zjistí, jak je tady nádherně a budou se vracet od někud, kde jim nepodá nikdo. To říká také někdo tam, že vlastně takové to sousedství, když si lidé nejenom, že se pozdravili a pomohli si, i to dneska vlastně dobou, která je, končí. Protože každý si žije svůj uzavřený život a už to není to, aby opravdu si vážili toho hezkého, co tady máme a rádi se vraceli sem. Každý si myslí, že když vjede do světa, takže je to tam lepší, ale mě by to zkusit tam žít, ale ne tak, že dostane všecko rovnou a zadarmo.
1: Drahuško, děkuju. Moc.
2: Trošku jsme odbočili, kam jsem nechtěla. Mějte se všichni,
1: taky.
2: Kdo posloucháte tuhle linku a ať máme zase hezké pořady. Budu se na ně těšit. Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Michal píše, ve veřejném prostoru mi chybí české státní symboly. Přitom mají i estetickou hodnotu. Navrhovali je profesionálové. Přiznám se, že bych nikdy za svou domovinu nenasazoval život, jsem pacifista, ale hlavně zdraví a život jsou pro mě vyšší hodnoty. Kdyby tomu tak bylo u každého, války by přece neexistovaly. Českou republiku bych neopustil jenom pro lepší živobytí. Měl jsem možnost odjet pracovat do Německa. Jsou asi jenom dva důvody, pro které bych naši zemi opustil. Bezpečnost a láska. V cizině jsem o tom, že jsem z Česka, neříkal moc rád. Možná proto, že si jednou někdo myslel, že pocházím z Ruska a to se mi nelíbilo. No, Michale, řeknu vám, stalo se mi to nesčetněkrát, že si někdo pomyslel, že jsem z Ruska. Já jsem trpělivě vysvětloval, že ne Ruska, že ne. A tam, kde to paradoxně nejvíc nedokázali pochopit, to bylo v Izraeli. A tam to nevyšlo ani na čtvrtý pokus. I Poláci byli před námi. Takže... hrdý jsem na naši republiku, tam jsem byl o to víc, na druhou stranu na pátý pokus. Těžko se mi tomu chtělo věřit.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku dnes na téma vlastenectví. Z Jihočech zdravím. Koho dalšího, kdo nám volá?
1: Margita z Prahy, dobrý den.
0: Zdravím.
1: Já si myslím, že nám hlavně chybí noblesa a vkus. A že teda, tak jsem samozřejmě hrdá na to, na naší vlast, jako to asi každý, ale nemohla být žít i kde jinde. Ale já třeba, jak jsme byli chudí, tak jsme s tatíkem chodili hodně na procházky, že ona hrad po Praze a tak dále. A já jsem přišla z architektury. Budoval socialismus. Ale že to, co zůstalo z té první republiky dobrý a nedotýkalo se to nějaký těch ideologie, tak to nechali být jako obchodní síť a prostě na Václaváku, když jste potkal ženskou, neexistovalo, že by neměla ze stejné barvy, ze stejné kůže, kabelku, boty. Jo, to prostě po Václaváku jste šel, byly tam neony, byly tam kdy na odhora, šel jste třeba na rande, tak se kouknul, co dávají baníku, baníku neměli lístky, tak jste šel dolů, tam šeskin, jo, a tak dále. Ale teďko, proč mluvím o té architektuře? Ten transgas, ten je přece nádherný. To bylo přesně takový to, z jednoho místa, když to bylo focený, já jsem to věný v architektuře, tak to bylo dokonalý. To prostě z každého strany, kde se podíval, všechno to ladilo, všechny, co tam udělali teďko. To zbourali a udělali tam nějakou kostku, jako takovou tu, já z toho mám až trochu fobii, protože z takovýhle kostek se vyvalej takový divný lidi, nebo třeba taková ta to je fakulta, to slučím, že architektury v Dejvicích. Z toho mám opravdu fobii, protože to je barák, který je tak strašně dlouhý, takovej, vypadá to spíš jako sklad. A nejvíc to, teďko jste z toho, jak tomu říkám, s promětím opičárna, co budou stavit na Vltavský, tu filharmonii. Zaspěkně, já teda o hudbě toho moc nevím, ale představit si, že bude někdo koukat na dirigenta zepředu a na ty hudebníky zezadu. Tam ještě nebo se vypadla.
0: Jo, já jsem úplně úžasný z toho, co povídáte, protože tohle vlastně takovouhle odnož vlastenectví jsme tady ještě neměli v rámci povídání, takže jsem jedno velké ucho.
1: No, tak já nevím, já jsem člověk takovej psavej. Někdy, když mám na něco zlost, tak se pokusím napsat něco, někdy z toho vyjde féto, někdy z toho vyjde nějaký sloupek nebo něco. Jo, takhle ještě řeknu. Na komunistů mi vyšlo pár článků ve večerní Praze. Komunisti poslali 80 korun po zdanění. Za kapitalistů mi vyšlo pár článků v Mladé frontě. Poslali noviny. Já ale nejsem grafoman. Já když už teda chci, něco mi pozlobí a napíšu to, tak očekávám, že si tím přivydělám. Jo, hloupěk 80 korun na komunistu a to zase nebylo zase tak málo. Začálek ve večerní Praze. A jednou mi takhle, teda to se stěžuju, to už jako oblast elektřímu, stejně to už je taková stížnost, jenom napsal mi Komárek z Malých fronty, že můj článek si všichni přečetli a rozhodli se, že ho neuveřejní. A od té doby mám asi stopku.
0: No, řekněte mi, prosím pěkně, s tou noblesou.
1: To byla nádhera. Jako když byl panelák obložený Kabřincem, tak to přece bylo už zateplený, ne? A oni to všechno slunali. Mně vám připadá, že tu rádí nějaký architekt, kterýho nějaký dobří architekti tehdejší. A že samozřejmě architekt je tak, pro mě architekt úplně nejvíc, když jsi doktor, když jsi právník, jo. Protože je to těžký studium a jsou to lidi, kteří opravdu musí něco umět, musí umět kreslit a já nevím, prostě, že to je těžký studium a prostě je to pro mě opravdu nejvíc. Takže pravděpodobně někde někdo studoval a ty architekti z nějakých důvodů odčásketizovali nebo neprošel, nedostal zkoušku. Mám jednoho spolužáka ze základní školy na Čapa městí Oblovkovicově náměstí a on vám, když jsme měli sraz, když tam bylo 40, tak se chlubil, že je architekt, inženýr architekt a prej dvojitej. Já jsem se vám tak v duchu smála, že jsem ani nezeptala, čeho architekt.
0: Chápu.
1: Takhle řeknu, zeptala jsem se ho, co dělá, a říkal, že prej představoval porodnici v Rooseveltové ulici, té porodnici, ve které já jsem se narodila, že ji představovala na byty. Tak jsem se tam byla podívat a fakt se mi to teda nelíbí. Fakt, že ne. Jmenuje se Miroslav Pešek a nebudu radši říkat, tomu byste nevěřili, kam až to teda ten hočík dotáhnu.
0: Margito, děkuju. Taky i vám za příspěvek do dnešního vysílání na téma vlastenectví.
1: Ale víte co,
0: pořádku.
1: Rozhlas, český rozhlas je úplně nejvíc pro mě. Jo? A představa ČTK taky, český rozhlas, česká televize. Ještě vám řeknu jednu věc. Ty poplatky rozhlasový, to je evidence obyvatel. A taky původně, já jsem byla osvobozená od rozhlasových televizních poplatků jednou, dvakrát vlastně. Ale nic nepřišlo. To měly přijít přece sociální dávky. Proč by někdo kvůli 200 šel na poštu a studoval aktuálně platné předpisy o sociálních dávkách? Jedině proto, že v radnici bude dali, že jo. Ale to se omlouvám. Rozhodně...
0: No, to nevyřešíme, to je fakt.
1: Nevyřešíme, omlouvám.
0: Moc děkuji i tak, Margito, za zavolání, ať se daří, a děkuju a dobrou noc za dnešní příspěvek.
1: To byla dlouhá rozkranou.
0: Ano, posloucháte dál naše vysílání, noční linky, rozhlasové poplatky nebo poplatky za rozhlas a televizi teda určitě nevyřešíme. Nevyřešíme ani architektonický tón našeho hlavního města. Na druhou stranu i to může být části vlastně dnešního vysílání. Ono se to nemusí vyřešit, ale je fakt, že se o spoustě věcech musí mluvit, protože se nesmí zapomínat. A byl bych rád, kdyby se na to nezapomnělo, protože kdyby náhodou někdo zapomněl, tak pozdě bych a honiti je na prd.

0: Stále tady mám na očích příspěvek od Dáje, já už jsem o něm mluvil, hodně se píše tak, aby to směřovalo k té státní hymně. Doják nejen pro Dáju, kdo píše Dámelan Valašsko, to sem teď nepatří, to už je jinam. Kde mám ty příspěvky? Tady se mi to všechno tak nějak schovalo. Maruška napsala, zdravím vás a všechny posluchače, taky hymna. Když hraje hymna, Husí kůže mi to nahání. Potom na Jevořině sraz bratrství Čechů a Slováků, folklorní slavnosti, návštěva krásné Prahy. A když nám naše vlajka vlaje, na máji je to krása. Ani vám nechci říkat, jak to dopadlo u nás tady v Jižních Čechách, v jedné vesničce, kde nám byla majka pokácena. No, do důsledku vychutnali si nás z vedlejší vesnice, stalo se. Anička, dobrý večer. Pro mě je vlastenectví Československo, kde jsem se narodila. Taky mi je teď líto, že děda, který byl Moravák a kde je i dnes, když přijdem, cítím se mezi svými jako doma, ale politici zničili, co tatíček Masaryk, kterého obraz v nejednom slovenském domě visel na stěně, nebo Slováku, osvobodil, vybudoval. Dana z Blatné, děkuji za téma, srdečným vlasteneckým pozdravem, ano, jsem vlastenka, srdcem a duší a dodnes se nemohu smířit s rozdělením Československa, naše vlast je srdcem Evropy. Máme mnoho vlastenců, nádhernou zemi plnou osobností v hudbě, v umění, v oborech, šikovných českých rukou, obdivuji hrdinství padlých ve válkách a ctím krásy přírody. Nikdy bych českou zemi, domov můj, neopustila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A víte co? Než se dostaneme do samotného závěru, dáme si ještě chvilku pauzu, uděláme si pořádný nádech před tím, než se s vámi rozloučím. Já to taky musím strávit, to dnešní vysílání, řeknu vám. Jsem toho docela takový dost nabitý, protože jsme probrali toho poměrně dost na téma vlastenectví. A dost jste mě překvapovali i vlastně i v oblastech, které bych úplně na první dobrou do toho vlastenectví nezahrnoval, ale teď... No, uvědomění si, jinými slovy. Tak popojedem.

Nějaký závěr tady máme toho dnešního vysílání noční linky. Dvouhodinovky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Podle průzkumu veřejného mínění se většina Čechů k určité formě vlastenectví hlásí, ale jeho podoba se liší. Data z výzkumu například pro Centrum pro výzkum veřejného mínění ukazují, že lidé často vnímají vlastenectví spíš jako klidný vztah k zemi, než jako okázalé projevy. Zároveň ale roste citlivost na to, jak se o vlastní zemi mluví a jak je vnímána navenek. Vlastenectví tak není jednoznačné. Pro každého znamená trochu něco jiného. No, je to fakt, že jsme se dozvěděli v rámci toho dnešního povídání poměrně dost možností na téma vlastenectví. Možná bych to uzavřel třeba ještě příspěvky, které dorazily. Bude to taková milá tečka. Jarmila, dobrý večer, vlastenci, nákup v Čechách potravy nestejný jako všude ve světě a láska prochází žaludkem i k vlasti. Nebylo tolik preparátů v policích lékáren, nebylo tam nic. Byly zahrádky a karotka, šťavnatá, česnek pálivý a cibule rozplakala. Jablko se nedalo utajit. Karotku jsem strouhala na skleněném struhadle. O to byste se nepořezali. Byla to šťáva pro miminko, je to bída na celém světě. Všechno má vliv na lidi a jejich postoje. A vlastenectví je jenom postoj a bere za své, když stojí na vodě. Jarmila Dočkalová. Milí vlastenci, ať už to pro vás znamená moc, anebo vlastně tak něco, anebo i kdyby to náhodou šlo kolem vás. Já vám děkuju za zavolání, za to, že jste poslouchali, vážím si toho a budu se na vás těšit při dalším společném vysílání. Pravda, nebude to dlouho trvat už dnes, hodinu před půlnocí, téma inflagranty. Tak si to dáme ve stejném režimu. Já z jihu Čech, v Praze Petr Kubala a vy po celé republice. A nebo klidně i ze zahraničí, jestli nás po těch internetech posloucháte. Tak dobrou noc, skvělé sny a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje z jihu Čech Honza Macon.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Srdečně vás zdravíme, naši milí. Vítáme vás u našeho pořadu. Ten rozhlas je takový malý zázrak. A proč? Protože probouzí sny, probouzí vzpomínky, oživuje vzpomínky.

No prostě rozhlas je zázračný, protože probouzí iluze. No a to je jeho výsada.

a ten náš pořad, u kterého vás teď naše autorská trojice vítá. No, my jsme taková trojice nadšenců. My to děláme z nadšení taky, protože víme, že vy jste taky naši nadšenci, což dokládají naše dopisy. Vaše dopisy.

Bez nadšenců by byl asi život mnohem šedivější. Jak v závěru knihy Optimisté žijí déle, píše její autorka Heidelore Klugeová. Nadšení je krásný cit, který šlechtí náš život. Takže je škoda, když ho lidé nepoznají, či jej dokonce utlumují. Nadšení je nejvýznačnějším klenotem v životní koruně každého optimisty. Kdo se umí nadchnout, třeba i bez zjevné příčiny, patří mezi životní šťastlivce.

My jako děti jsme pořád byli něčím nadšení. Pořád jsme se na něco těšili. Pořád jsme si něco vymýšleli, co by nás mohlo nadchnout. No, Žando, nezvoň ty. No, jak jsme se těšili na každý den, až přijdeme domů ze školy.

Jak jsem byl nadšený tím, co jsem měl doma ve svý takový skřínce, kterou mě táta udělal z bedny, snad tam byly pytlíky cukru nebo kostky cukru, veliká dřevěná bedna, tam byly takový nějaký písmena černý, narazítkovaný na ní, já tam měl zámeček, aby do toho mýho dětského království se nemohl nikdo dostat, a tam jsem měl takový věci. Třeba, už jsem o tom mluvil, jo, ale... Když ono je to tak krásný, že člověk na to tak rád vzpomíná, na ústřižky filmu. Tenkrát byl film hořlavej a když začal hořet, tak jsem musel ho kousek ustřihnout. Proto ten film tenkrát tak poskakoval. Že třeba někdo napřák, že někomu dá facku, a protože zrovna v tom místě ten film odhořel, tak jsem musel ustřihnout a ta facka tam nebyla a byl tam ten, který tu facku dostal a držel si tvář. A tu facku třeba jsem měl já doma na těch 10 centimetrech, kde bylo těch pár okýnek, začínající tou dírou propálenou, a to jsem študoval lupou, jak ta ruka, která napřahuje na tu facku, okýnko po okýnku se blíží k té tváři.

No a potom jsem tam měl několik nožů ve tvaru rybičky, kousky kůry, borový, ze kterých se tak hezky vyřezávaly lodě, nebo dýky, když jsme si hráli na indiány, ale ona ta dýka z té borový kůry hned praskla. No taky, to bylo dobře, protože aspoň jsme se neporanili, když jsme si hráli, ale my jsme neměli takový hry, při kterých by tekla krev.

No a když jsem se dost vynadíval, aby vyhrál s těma mýma hračkama, no to nebyly hračky, to byly takový drobný, prostý předměty, který probouzely fantazii. Jo, když jsem se nabažil, jak prohlížením známek poštovních v albu a jejich srovnáváním, to se mohli srovnávat pořád. Známky třeba legionářský, Dos Alto, Vuzie, Bachmač, Zborov, nebo Letci, to byly známky po druhé světové válce,

No a v krasohledu jsem vyzkoušel a viděl snad všechny kombinace barevných obrázků, který tam byly možný vytvořit v té soustavě zrcadílek, krasohled, ta trubička papírová, kde na matným dno z matného skla po něm byly rozsypaný korálky, který když se ten krasohled otáčel, tak ty korálky se seskupovaly, zrcadlily se v těch třech zrcátkách a vytvářely ornamenty. Toho krasohledu jsem se kolikrát nemohl vůbec nabažit, ale přesto jsem se tak těšil, až vykročím do světa s klukama. No jo, ale když ten krasohled poskytoval pořád nový a nový kombinace. A já jsem měl krasohledů několik. A pokaždý to byly nový obrázky. Jeden krasohled, kde byly zřejmě nějaký červený korálky, to bylo jako když se tam přesejpají maliny. A po otočením se tam najednou objevily srdíčka. Takový krásně jasně červený. A s těma malinama a fialovejma obláčkama a modrejma tyčinkama a zelenejma trojuhelníkama. To se člověk nemohl vůbec nabažit koukáním do krasohledu, protože stačilo malinký povotočení a hned se to všechno jinak přehrnulo a hned to dělalo jiný ornamenty. A zvlášť, když se ta trubička toho krasohledu postavila tak, aby to spodní sklo bylo vodorovně a ty korálky se rozkutálily tak, že se jeden dotýkal druhýho, to byly tak bohatý tvary a barevný přechody, že jsem kolikrát nevěděl, kdy mám přestat se do toho krasohledu koukat. Až někdo třeba pod oknem zapískal. Pepík Tischerojc. A to už jsem věděl, že můžeme někam vyrazit a že sice opustím něco, co je divu krásného, ten krasohled, ale kdo ví, co pěkného zažijeme. A vždycky každý odpoledne jsme zažívali něco s nadšením. Jsme se vrhali do každé chvilky. Děti jsou nadšenci.

A už to od půl dne tak pokročilo, že jsem mohl vyjít na, třeba na náves. A to jsem věděl, že když půjdu kolem okna, kde jsou kluci Kopeckých, a udělám signál pískací nějaký, třeba takhle, nebo takže hned kluci vyběhnou. A to samý jsme udělali vodům Dolejc, kde bydlel Vlastík Váňojic, hned naproti Jindra Vosikojic, hned zase naproti Jindra Vítojic, Pepík Vosikojic. No jednou nás byla taková parta a už jsme šli tou krásnou návsí toho začínajícího léta, kde tak ptáci krásně zpívají. A když jsme museli přejít kus louky vedle polí, vedle rybníka, tak nad těma polma zpívali skřivani. A to jsme se kolikrát zastavili a koukali jsme, jak ten skřivan vyletí z nějakého místa z pole. A když stoupá nahoru, tak jsme ztráceli dech nad tou krásnou písničkou, která se tak obměňovala, která tak se rozrůstala, košatěla. A on zpíval pořád, až byl maličkej, a to byla práce ho kolikrát najít mezi těma mrakama. A najednou, jako když utne, přestal zpívat. A to jsme věděli, že to padá jako kámen z té vejšky dolů. A najednou těsně nad zemí zamával křidýlkama a zase přesně na to samé místo, ze kterého vyletěl, tam v tom místě, v tom obilí, se ztratil.

a u cest kolem každý pěšinky rost jetelíček a tam holky tak rády hledali čtyřlístky. A když my jsme naše parta šla třeba kolem potůčků, ve kterých jsme tak rádi pouštěli lodičky, které jsme si vyřezali z borový kůry, tak holky na nás volali, pojďte s náma hledat čtyřlístky. A my kluci jsme to vůbec neuměli. To je zvláštní. Já si vzpomínám, já jsem nikdy čtyřlístek nenašel. Ale Věruška Tyšerojc, která bydlela hned vedle, nebo holky Truxojc, ty měli čtyřlístků. Oni je dávali za obrázky nebo za kalendář, když ho vylisovali ve školním sešitě nebo v nějaký knížce. V těch číslech, kde byly holky, tak tam byly kolem svatých obrázků, třeba dej Bůh štěstí, tam bylo čtyřlístků, nebo kolem takových malých zrcadílek, jak se tam holky česaly. A na loukách v řadách byly kupky sena a už tam rostly votavy. To je zajímavý, na jaře kvetly ty louky jinak a když se to ta tráva pokosila, tak votavy byly zase plný jiných kytek, jinak barevný louky. A každý měl na zahrádce růži stolistou, která taky tak hezky voní. A srdíčka a pivoňky a kopretiny a chrpy se modraly v obilí a vlčí máky kolem polních cest. A člověk má přímo chuť vzít si barvy a začít to malovat. A vůbec by to nebyl kýč, když Vincent van Gogh dokázal namalovat zapadající slunce nad zrajícím obilím a ještě tam skřivánek zpívá. Nebo když ženský si tak zpívali a seno obraceli a potom ho dávali do kopek před blížící se bouřkou. Nebo mezi plotama opřený o ploty byly keře bezinek bílejch, který tak vonili a ty jejich bílí koláče tak zářili do těch sitejch zelených trav. No a to už začaly kvíst vlčí máky a chrpy v tom zeleným obilí a koukol a vodná vse od kostela. To vonilo do široka, do daleka, když rozkvetly lípy. Příroda byla krásná v našem dětství. Ta krajina kolem Pavlíkova. Pavlíkov je docela obyčejná vesnice, sice rozlehlá, ale není romantická, jako třeba byly ty krajiny v sousedních obcích, ve Chlumě nebo v Oujezdě, nebo ve Všetatech. No a tam právě cestou do Všetat, ta rovina, najednou se rozběhla směrem k východu do velikého kopce, na jehož vrcholu byl hřbitov a skála červená merglová a dubinka, která byla tak dobrá, když jsme mezi doubkama dělali kristiánky na lyžích a sáňkovali jsme tam. No a směrem k západu se rozběhla zase do takových pozvolných kopců, který končili zahradama. Před těma zahradama byla cihelna a do cihelny si třeba taky uděláme výlet. Tam jsme zažili věcí v cihelně. To bylo nádherný.

Za těma zahradama bylo několik drobných chalup, ale hlavně tam byly statky. Veliký grunty, který se dědili z generace na generaci. A na střechách těch stavení byly vyskládaný z barevných střešních tašek letopočty.

nebo šest a najednou my se koukáme na letopočet 1904. Ten svět jsme si my děti rozdělili na svět nás dětí, potom hned byli naši rodiče a potom byli lidi starý. Všichni lidi u nás ve vesnici se dělili na chudý a na bohatý, ale na to se moc nedalo, protože tenkrát ještě byla taková doba, no ono se to říkalo pořád, jsme to slýchávali od těch velkých lidí furt, jak jsme říkali my děti, pořád neboli furt jsme slýchali, že před Bohem jsme si všichni rovni.

Vy holoto, vy rošťáci, vy darebáci. Na nás vždycky volával pan Pánek, který seděl na té svý lavičce naproti poště. Když nás viděl ten náš houf těch dětí, vy holoto, kam máte namířeno? Co pak to máte v těch kapsách? A na co máte tu plechovku? A proč máš ten klacek? A proč tak křičíte? Víte, že slušně vychovaný děti mají být zticha? Vzlášť, když jdou kolem kostela, který je otevřený. Jo, a hned jsme to slízli, protože tam kostelník a hrobník zároveň, on to byl taky pan fotbalový rozhodčí, pan Podolka, o tom už jsme taky kdysi dávno mluvili, tam připravoval máry. V Pavlíkově v kostele se mše nesloužili, já nevím proč, sám pan Pánek byl pobožnej a když chtěl jít na nedělní raní, tak musel jít do panošího újezda.

tak kostelník pan Podolka tam už den předem utíral prach, větral, vyměňoval svíčky, podíval se, jestli hoří plamínek věčného světla. To jsem měl tak rád, tu rubínovou barvu. Jako takovej drahokam červenej tam to věčný světýlko zářilo. A ty barvy takový ty něžný, zemitý, ale zároveň vznešeně zlatý, třeba na křídlech andělů hlavního oltáře. Tam pan kostelník Podolka už měl připravený máry a zrovna na ně dával černý přehoz. A stavil veliký svícny kolem toho katafalku a na ty trny navodával veliký svíce. A stojan na věnce tam taky připravoval. No a všecko to bylo takový posvátný a smutný zároveň a do toho to naše křičení, no tak to musel pan páneček nám říct, že se to nesluší.

No a pan Páneček, pan Pánek byl vejminkář. A vejminkáři to byl takovej ten zvláštní úděl člověka, který už přišel do určitých let, předal svůj grunt synovi a vymínil si písemně nebo ústně, učinil takovej ten výměnek, to vymínění, že bude s tím synem, který zdědil ten grunt po něm v tom domě bydlet, že bude dostávat tolik a tolik vajec, mouky, mlíka, chleba. No, že se bude ten syn na dosmrti starat o živobytí toho bejvalýho hospodáře, toho svýho táty, který vlastně pro něj celý život na tom gruntu dřel a teď mu ho nastavil.

kolena předal. Přenechal. A v Pavlíkovi bylo vejmínkářů moc. Jo, vejmínkáři, ten pravzvláštní stav bytí, žití, to byli vlastně jakýsi takoví důchodci. Důchodci, kteří dostávali důchod od svých dětí. Když pro ně celý život dřeli a postavili třeba z gruntu novej statek, rozšířili polnosti a pro tu mladou nastupující generaci postavili třeba vedle starý chalupy ještě chalupu novou, nový stáje. No, to byl smysl života jejich. Na to byli hrdí. Když se tak jako rozhlíželi po těch svých dvorech. Na jedné straně byly stáje pro krávy, pro koně. Na druhé straně byly zase vepříny. Každá taková selská usedlost začínala domem, který měl zápraží a musel být postavený na slunci, protože tam, kde je slunce, nejsou nemoci. Z oken se vyvalovaly jako rudý hrozny honzíky pelargonie a vždycky před každým oknem kvetla bílá bezinka. Když prej u okna kvete bílá bezinka, tak do toho domu nemoc nevkročí, se říkalo. Ta bílá bezinka chrání ten celý dům před nemocema.

No a celý to takový to panství uzavírala veliká stodola, která měla dvoje nebo i troje vrata, mlaty, když se mlátilo ještě cepama, mlátička veliká v jedný stodole stála a za stodolou vždycky pokračovala zahrada. A tam kolikrát za stodolou ještě byl žentour. Žentour to bylo takový zařízení, že kůň chodil dokola, otáčel takovým zvláštním strojem a ten pohyb toho, jak to teď říct, no, kůň chodil pořád dokola, nebo i voli chodili dokola a roztáčeli soukolí osy, nebo i řemeny, převáděli ten pohyb na takový veliký kolo, na který se nasazoval řemen, který třeba šel k té mlátičce. Takže se mlátilo obilí, když ještě v Pavlíkově nebyla elektrika, ta tam byla až od roku asi 23 teprve. Protože právě ty sedláci, který měli nakoupený žentoury, tak zabraňovali tomu, aby do Pavlíkova elektrika pronikla. Takhle se ukázali jako zpátečníci, vidíte. Bojovali proti elektrice, stejně tak, jako teď se bojuje proti globalizaci. Tak tenkrát pavlíkovský sedláci, který měli nakoupený žentoury a měli hlas na obecním úřadě, tak nechtěli, aby do Pavlíkova vtrhla elektrice.

No a vždycky na každý zahradě za stodolou bylo několik včelích úlů a uprostředka dvoru stál holubník, do kterého se lezlo po žebříku. A skoro na každý zahradě a někdy i na tom dvoře přímo se procházel páv. Symbol krásy a takový vznešenosti a pýchy. Pávy jsme vídali skoro na každém selském dvoře.

Většinu pánů vejminkářů jsem zažil. O některých už jsem jen slýchal, ale museli to být tak výrazný postavy, že i dodnes ty starší lidi o nich vypráví. Třeba takovej pan Vostatek, ten bydlel v západním rohu návse, hned vedle Čechů, kde pan Čermák měl takovýto svý alpínum, přijížděl vždycky každou sobotu z Prahy a u Čechů na zahrádce okrašloval, mazlil se s krásnýma křemenama. S kamenama, s netřeskama, stavil z nich zítky a mezi ně vysazoval ty roztomilý, něžně kvetoucí alpínky.

a hned vedle byl statek u vostatků. V čele stál dům, vedle domu byla vodárna a na té vodárně byl nápis Čas jsou peníze, ale takovou nějakou chasnickou rukou a tchérem z těch písmen ten dehet stek. Takže tam byly takový čůrky toho dehtu, ale nápis hlásal, protože byl černej na té bílé vodárně, hlásal do široka, do daleka, že čas jsou peníze. A o panu Vostatkovi se říkalo, že to byl snad vůbec největší silák, široko daleko, že možná vážil i 2 metráky. Protože on si rád dopřával, jak se říkalo. No a nemusel nic dělat, když měl chasu, chasa za něj dřela. Ale on jí prej dobře platil. A i když si vydělávali peníze, tak tu a tam se našel někdo, jako prej jednou to bylo tak, že takovej nevděčník, línej, který mu bylo jedno, že je na vodárně napsáno čas jsou peníze, chtěl jenom peníze a nedělat nic a pan Vostatek se na něj zlobil. Prej. A hrozil mu holí špacírkou, o kterou se tak rád opíral, boleť by ne, když měl zničený kolena od té svý váhy. A ten chasník se neudržel, ten nádeník, a řekl mu, vytlustej bagáne. Marš, zasyčel pan Vostatek, ať už tě tady nevidím. Jo, matko, řekl prej doma u oběda. Tam se obědvalo u velikýho stolu, všichni tam seděli. Staršinka, mladšinka, kočí i krmič. Matko, nevděk, světem vládne, tak mi dej něco dobrýho. Mám tady šunkofleky, kolik jich chceš? To se do dneška vypráví, kolik jich chceš, ale matko, dej mě celou tu mísu. A k překvapení všech, který u stolu seděli, jak staršinky, tak mladšinky, tak i kočích a tak i krmičů, celou mísu těch šunkofleků pan táta slupnul. A Selka paní Vostatková musela honem rychle honem uprej uvařit křenovou vomáčku a rychle upíct dolky. A honem rychle prej, aby se taky chasa najedla. A honem rychle, aby mohla zase odpoledne jít do polí a dělat dál, protože byla doba žní. Když byl pan táta tak při chuti a všecko jim to snět, protože ten nevděčnej chasník ho tak rozčílil, že mu řekl ty bagáne. Jo, všecko mělo tenkrát svůj řád. A podmínky k živobytí z dnešního našeho pohledu jsou těžko představitelný. Těžko představitelný pro nás jsou ty doby, kdy podomci a služky spávali ve kvelbech, kočí v maštalích a v každém gruntu byla jedna mladšinka, která krmila vepře, jedna staršinka, která dojila krávy a krmila je taky. Mladšinka, staršinka, kočí, krmič a hospodář. A jedlo se u jednoho stolu, jak chasa, tak sedlák se Selkou. Ten stůl byl jako kdyby trošičku byl posvátnej, protože se na něm krájel boží dar, chléb náš vezdejší. Mohlo se na něm zadělávat těsto, přebalovat dítě, drát peří, opravovat hodiny, ale nikdy se nesmělo na stůl sednout, protože stůl byl jakoby posvátnej také tím, že na něj kněz odkládal kříž s Kristem Pánem, když přišel třeba za rodičkou nebo za nemocným, za umírajícím.

Jo, statkáři a chudina, příběh naší rodiny, rodiny mý babičky, je dokladem dobrýho soužití chudejch a bohatejch. Maminka dodnes tak ráda vzpomíná na Selku, paní Staňkovou. Naproti vyrůstaly děti, moje maminka, v čísle 3. A přes silnici, přes cestu a přes louži, ze který prej stříkala voda, protože tam bejvával Hastrman, jak říkávala babička, to jí zase říkala její babička, která to zase znala od svý babičky, tak tam od nepaměti v tom čísle 3, tam má prapůvod naše rodina, ten domek už tam dnes nestojí. Ale naproti stojí pořád grunt, statek rodiny Staňkových. A pan táta byl hodnej, říká maminka, a Selka taky. Ta říkala mý mámě, tvý babičce, Mařenko, byť, že přijdeš, až budou sena, nebo až budou žně. Já totiž vím, víš, Mařenko, že ty, když jsi na poli, takže ženský dělají. Že třeba, když si sednou ke kafi, nesedí půl hodiny, ale jenom 5 minut, protože ty jdeš příkladem vstříc. Mařenko, vidí, že přijdeš a já se k vám odpoledne přidám, říkala Selka. No, taky chodila Selka, to víš, mi říkala maminka. Třeba sena, když se obraceli sena, tak se Selka Staňková vystrojila. Vzala si krásnej světlej šátek, bílou zástěru a hrábě a šla taky obracet. Hezká ženská a hodná a soucitná.

Já jsem tam u Staňku byla pořád, já tam byla ráda. Protože paní Staňková Silka říkala, Mařenko, než půjdeš do školy, tak se nasnídáš u nás, víš? A to bylo i pro moji maminku vítaný, protože jsme měli málo všeho. Ale zaopatří mě děti. No a jedno to nejmenší, který bylo v kolípce, tak jsem přebalila. Druhý mu jsem dala najíst, třetí už se někde batolilo, to už chodilo. No a potom jsem ho přiběhla do třídy a paní učitelka Tobolářová řekla, tak můžeme začít s učením. Mařenka Zajíčková už je tady taky.

pan táta, sedlák Staněk, byl takovej hezkej člověk, takovej urostlej, do poslední chvíle byl čilej. Když chtěl zaměstnat děti, třeba malou Marušku, tak říkal: Maruško, ti na to pšeničný pole k Senecký hoře a vem tam klásky, víš? Vem klásky z toho prvního rohu, který je nejblíž ke vsi, potom klásky z toho rohu, který je nejblíž k lesu. A až půjdeš zpátky, tak se zastav ve ovčárně, kde máme pole, kde je žito, a taky mě přines klásky z jednoho i z druhého rohu. Takže mu Maruška nosila klásky svýmu tatínkovi a ten poznal, jak obilí dozrává. Tomu nosila třeba dvakrát do týdne. A nemusel ani na ty pole chodit. To Maruška, když oběhla všechny pole Staňkovic, tak sedlák věděl, kdy má zjednat chasu, aby s kosama nastoupila na to či na ono pole a začala sekat obilí.

A ten, kdo viděl tu řadu těch sekáčů, ty krásné pohyby, tu souhru, pohybu rukou a nohou, vzadu měl každý toulec, kde měl brousek, s vodou. No, to šlo třeba 5 sekáčů v řadě. Takhle jsem viděl sekat jak obilí, tak i louky. A ten, kdo to viděl, tak na to do smrti nezapomene. To už sekačky takový, ty hrabice nebo samovazy, to už nebylo tak poetický a krásný. To se rozpršilo, Žaninko, viď? Je to je slejvák, jak to bubnuje tady do oken. Takže tak to bylo u Staňků zařízený, že sedlák, pan táta posílal malou Marušku, aby mu přinesla ze všech polí klásky, aby věděl, kdy který pole má začít sekat. Protože to záleželo taky, jak se tam opíralo slunce, tak to obilí dozrávalo. Tohle je hodně. To je dobře.

Taková smířlivost s osudem a s údělem tenkrát vládla. Chodilo se do kostela a zvláštní svět byl stichlej svět hřbitova. Protože jak život šel, tak i na té návsi naskládal vedle sebe chudý, bohatý, tak to bylo na tom hřbitově taky. Podle hrobu se poznalo, kdo byl chudej, kdo byl bohatý. Chudý měl jenom takový hroby porostlý travou. Když se ten hrob dělal, tak se kolem dokola jenom naskládaly drny s malým jetelíčkem a bohatý měli mramorový hrobky s plačícíma andělama nebo s bílejma holoubkama, nebo tam byly krajiny se skloněnýma korunama smutečných bříz.

pan lesní Filip. Má tam fotografii v porculánu zatavenou, pomník ve tvaru kříže z březovýho kmene. I ta březová kůra v tom pískovci je tak, jako kdyby byla úplně jako živá, ne kamenná. Taky jsou tam vytesaný krajinky. Cesta mezi polmy. Slunce zapadá. A všecko je to, jako kdyby na to napadal sníh. Tak to září stříbřitě, už zdaleka, takovej obrázek. A často a nejdojemnější jsou obrazy, na kterých je zobrazená, je to všecko jako živý, nedovoraná brázda v poli. A koně tam stojí a mají smutně sklopený hlavy k zemi. A pluh v té nedovorané brázdě je a oráč už tam chybí.

dojemný obrazy z těch vesnických hřbitovů, kde jsou nápisy Pokoj vám. Co měl jsem rád, to řeknu vám, tam u nebeských bran. Spěte sladce, to je častej nápis. Odešla si do míst, odkud není nikdy návratu. Kdo v srdci žije, neumírá, František Hrubín, je taky napsáno na jednom pomníku. Těžko zapomenout, když bolest nedá spáti. Štěstí tak náhle ztracené již nikdo nenavrátí. Budíš jim země lehkou. Nebo na jednom pomníku je citát básně Josefa Václava Sládka. V náručí boží, odkud jsme vyšli, večer se všichni sejdeme zas. Kdo by se děsil, kdo by se třás? Z otcovských paží, z otcova domu, byli jsme na mžik posláni v svět. Kdo by se obával vrátit se zpět?

Vejměnkáři, jak se jim říkalo. On vejměnkaří, ale pan Hostinský Jirkovský ten nechal hospodářství synu Vencovi a sám byl každý den v šenku. Ten nemusel vůbec, on mohl vejměnkařit, ale on to nevydržel. Stáčel pivo do láhví. Nebo jak ten hezky dokázal natočit půl litr piva. Ta pěna mu vylezla taková zarovnaná, nahoře udělala čepici. On měl takový veliký dlouhý nůž a švihnutím, jediným švihnutím, tu čepici té pěny odsek. To byl požitek koukat se na pana Jirkovského, jak odsekává čepici pěny z půl litru piva. Ta pěna s takovým jemným zasyčením padla do veliký mísy. Na tom šenku, jak se tomu říkalo, na tom výčepním pultu. On tam takhle odsekával pěny ze všech půl litrů do té mísy. Vypráví se, že někdo z legrace, protože se to nedopitý pivo v těch půl litrech slivalo do belíku. Někdo z legrace ty slivky vylil prasatům do koryta. Ty prej spali, normálně leželi na zádech. Nejdřív se vydováděli v té prasečí opilosti, dělali hrozný drile, strkali a šťouchali hlavama do dveří, že si mysleli normálně lidi, co to slyšeli, že ty prasata opilí ty dveře vyvrátí a nikdo nevěděl proč. Jedině kdo to tam tenkrát to pivo jim nalil do toho koryta? Možná pan Staněk. No a potom prej usnuli na zádech, nohy nahoru. Tak se na ně chlapi z hospody, když hráli karty, chodili koukat na ty opilí prasata. No tam se děli věci v Pavlíkově. To byl život takovej plnej drobných radostí. Lidi se tenkrát dokázali tak radovat. Ale stejně, jak právě tato generace pro nás tu zem tak hezky připravila. Než přišel ten osudnej zlom. V tom 48. Ono se to tenkrát zdálo po té válce, jakože se nic zlýho této zemi už nemůže stát, jakože všecko to nejhorší už má ta země za sebou. Ta milovaná rodná zem, tenkrát ještě lidi prožívali takovou lásku k vlasti. To, co se z těch pozdějších generací snad úplně vytrácí, nebo co?

Jo, když jsme prožívali ve škole jako děti tu písničku Čechy krásné, Čechy mé, duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubeny s oblohou a z nebesy, kde přemýšlíš, no jo, to už jsme skoro zapomněli, že jo. Ale bylo to krásné.

Do myslí naší generace se nezapomenutelně vril obraz té obdělávané, zušlechťované země. Cílevědomost a pokora byla v každém zemědělci. Protože to přece děláme pro ty naše děti, ne? Říkali.

viděl jsem, jak ten čas šel, jak ten zvláštní živel, ten plynoucí čas, který je ke každému tak spravedlivý, jak každýho z těch sedláků poznamenával, jak se během času vraceli z těch svých polí stále schrbenější a udřenější, ale nikdo si nestěžoval, brali to jako svůj úděl. V jejich životech se zdánlivě nedělo nic, ale přesto se událo toho tolik. Dvě války prožila tato generace a to nejhorší je teprve mělo potkat. To nejhorší je mělo potkat, to bylo to, když ty jejich stáje stichly. A už nebylo slyšet řinčení řetězů přivázaných koní, ani dusot, když v noci tu a tam kůň hlasitě zadupal. To muselo být hrozný. To děsný ticho z těch stichlých stájí. Když i krávy, i koně sehnali do stáje společný, když tam bylo založené družstvo. A přišly dny ponižování. Sedlákům se začalo říkat s pohrdáním bagán, kulak. No a už přestal být najednou ten uctívaný sedlák a pan hospodář. A najednou pro ně, jako kdyby život skončil. Sice chodili třeba do šenku kýrkovským hrát karty, ale všecko už bylo jiný, všecko bylo takový... No jako kdyby ty lidi najednou vyhořeli, vyhasli, ztratili smysl života. Celý život jsme se dřeli a najednou nám to všecko vzali. Já jsem tam jednou šel kýrkovským asi pro pivo se džbánkem. No a tak v tichosti. V rohu stůl, tam vždycky se dávali ty karbaníci, hráli mariáž o desetníky. A najednou přišel, no jeden z těch křiklounů, jak na ně vykřikoval bagáni a kulaci, na ty udřený lidi, který byli o všechno okradený. A o něm bylo známo, že vyfasoval pistoli. Oni to... Jejich děti vykecali nám, těm ostatním, aby se pochlubili, táto má doma pistoli. No a prej, ty máš doma pistoli, mu říkali. A proč pak? A do koho pak chceš střílet, do nás? A on mlčel jako zařezanej, jak se styděl, neodpověděl, zaplatil a vypařil se.

Všecko to, co bylo po generace vybudovaný, ten řád, najednou se zhroutil, protože když těm dětem, který zdědili ty grunty, ten režim tenkrát všecko vzal a oni měli živit ty svý rodiče, od kterých ty grunty dostali. A neměli z čeho je živit, když jim vlastně všecko bylo vzato. No tak najednou byly starosti. Vejměnkáři sice dostávali malý penze, ale takový, že to nestačilo, no.

chodili do těch společných kravínů, kde byly ty jejich stračeny. Oni po nich obraceli ty přenádherný, velký, temný oči, kravský. Takový oči má jenom kráva. Krásný. Z kapsy vždycky vyndali třeba buď jabko, nebo kus chleba a ptali se, tak co stračeno? Jak pak se tu máš? Nestejská se ti moc? Nám se po tobě holka stejská. A bylo jim dobreku, i těm drsným chlapům udřeným bylo dobreku.

Byla tam chyba, ona tam nebyla chyba, ale já jí to musím říct, aby nám to zaspívala ještě jednou, viď? A je, už se jí do toho zase motá ta Aida, viď? To. Až jsem si to uměla, tak se soustřeď a zaspívej tu Aidu. Nejenom začátek. Pak tě dám bonbon, víš? Dělej. Ona ví, že to udělala dobře, tu malou noční hudbu. A nezaspívá jí podruhý. Takové je to paličák, viď?

Takže vážení a milí, my se musíme pro dnešek rozloučit s tím světem vzpomínek. To byl svět krásný, když pošťáci, když roznášeli poštu, tak vyřizovali pozdravy. Třeba pozdrav, který posílal pan Jirásek z Hořejší vsi panu Kolskýmu k nám do Zabrány. Pozdravuje vás, Bohouš. No to jsem rád, děkuju. Tak zase zítra, až tam půjdete s novinama, takže ho taky pozdravuju. Mu vyřiďte, jo? Takhle si lidi tenkrát měli rádi. No, taky samozřejmě byly mezi nimi nesváry. To snad jenom teď v tom našem vyprávění si ten svět tak trošku malujeme na růžovo. No jo, když kolem nás je to všecko tak rozbouřený, ta doba je taková hodinka roztomilých vzpomínek snad vám přišla vhod. Takže děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali až do konce, a dobrou noc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

0: Příjemné dobré dopoledne vám všem, kteří právě posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. Je tady první sobota v měsíci, takže od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka, začíná Tobogán v pyžamu. Já jsem rád, že se podařilo to, co jsme upekli před 14 dny v přímém přenosu tobogánu, a to, že jsme na konci si domluvili s kamarádem kolegou Jirkou Prágrem, že se tady po 14 dnech sejdeme. Příjemné dobré dopoledne, vítej v pyžamu.
1: Dobrý den, ano, to jsme doslova upekli, respektive ty jsi to upekl, protože když jsi to v tobogánu řekl, že by to mělo být někde, ať si vyberu místo, tak já jsem z toho byl tak vyděšený, protože samotný tobogán byl pro mě trošku hrůza, i když to bylo všechno s kamarádama, ale když člověk ví, že to je vysílaný živě, že cokoliv řekne je v Turánu venku, tak to je hrůza, která svazuje. To je příšerný.
0: No proto jsem chtěl, abys to v přímém přenosu slíbil, a dneska už si musel přijít.
1: Dneska
0: jo?
1: Už to pak bylo jasný, to je samozřejmě. A tak jsem přemýšlel, kde by to bylo takový nejvhodnější, a vybral jsem si loď pod Jiráskovým mostem, ano. Přímo na Vltavě.
0: Ano.
1: Protože já mám k Vltavě krásný vztah, jelikož jsem se tady narodil. Teda ne ve Vltavě, jo. Ale narodil jsem se jako podskalák. Pravý podskalák, takže já jsem na Vltavě byl v létě, v zimě, a strašně rád mám vůni Vltavy, která má opravdu voní. Teď už teda.
0: Aha, teď jsem se malinko vyděsil i vůni současné Vltavy. Já vím, že ze svého času jít do Žlutých Lázní a přivonět, tak to tě potom vylákalo z vody.
1: Dřív to bylo horší, ale já jsem třeba strašně měl rád závody kluzáků na Vltavě, když se tady jezdilo, a oni si do těch motorů v těch kluzácích dávali ricinový olej. A to byl strašný rachot, což jsem měl rád. A teď to jezdilo po té Vltavě a ten čmout, tak z těch motorů, s tím ricinovým olejem, to bylo nádherný, to byla nádherná.
0: Mně se líbí, že i díky rozhlasovým vlnám tohle to přeneseme k našim posluchačům, protože my opravdu sedíme na neskutečném místě. Těch tobogánů v pyžamu už jsme natočili opravdu hodně. Ale abychom byli na takhle romantickém místě, já bych to popsal našim posluchačům, tak přes Jirku Prágra já se dívám přímo na Petřín, přes Vltavu. To, co slyšíte, milí posluchači, to hučení, to je jes, ale prý se to nedá vypnout, takže to budeme muset nějak zvládnout. Přímo za zády mám Jiráskovo náměstí se slavným tančícím domem. Když bych se podíval doprava, tak tam je Pražský Mánes a Národní divadlo, a opravdu sedíme pod mostem. Pod Jiráskovým mostem. Mně se to líbí, protože pod mostem jsem ještě nikdy nebyl. Natož, abychom odtud vysílali. Hezky jsi to vybral.
1: Já jsem se teďko lekl, že řekneš místo pod tančícím domem, že řekneš pod tančícím Jiráskovým.